0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka.

0: Ty dvě zpěvačky dělí od sebe 10 let. Jedna je ročník 1941, to byl u nás protektorát Čechy a Morava, a druhá 1951, a to bylo za Československa. Obě jsou narozené ve znamení blíženec. Každá z nich se logicky proslavila v jiném desetiletí. Pavlína Filipovská v 60. letech a Marcela Holanová v 80. letech. Jejich hity ale slýcháme dodnes. Hit Normálně napsali Miroslav Ducháč a Vladimír Dvořák v roce 1963 a s orchestrem Karla Vlacha ho ve studiu Strahov v Praze naspívala Pavlína Filipovská.
1: Má vous jako pastér a dal mi kytku aster a neřekl mi nic víc, nežli tu máte. S ním fakticky čas letí, to stalo se v půl třetí.

0: že jsem prostě šťastná. Normálně.
1: Hit Ráno je původně italský hit, který česky otextoval Karel Šíp a v rozhlasovém studiu ho s tanečním orchestrem Československého rozhlasu v roce 1984 naspívala Marcela Holanová.

Marcela Holanová a Pavlína Filipovská se sice narodili ve stejném znamení a ve stejném městě, ale jinak jsou narozené každá v jiném měsíci, v jiném roce, v jiném desetiletí a i v úplně jiné době. Spojuje je ale i to, že kariérami těchto žen prošel fenomén got. Marcela Holanová s ním v 80. letech naspívala mimo jiné přelomový a všem známý duet Čau lásko a Pavlína Filipovská s ním hrála a zpívala začátkem 60. let v divadle Semafor. Když tam Kája začínal, Pavlína už byla dávno hvězdou divadla.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1941 se u nás narodilo 208 913 dětí a jedním z nich byla holčička Pavlína Filipovská. Narodila se 28. května 1941 na pražském Žižkově. Tatínek František Filipovský byl populárním hercem, který se v roce 1937 oženil s Hildou Kvičinskou. Kromě Pavlíny měli i syna Jana. Možná si Pavlína jako malá hodně zpívala, a jestli stály u její kolébky tři pražské sudičky, museli postupně věštit, budeš zpěvačkou, budeš herečka a budeš konferenciérka. Jak v televizi, tak v rozhlase. Věštba vyšla. Píseň Včera neděle byla vznikla pro první a hlavně důležitou hudební komedii pražského divadla Semafor Člověk z půdy. Premiéra byla 30. října 1959. Písnička okamžitě zabrala u divadelního publika a tak byla velice rychle 21. ledna roku 1960 nahrána a rychle vydána a tím se divadelní úspěch rozšířil do podoby celonárodního hitu. Hitu, který se dal hrát na gramofonech a slyšeli jste ho z rádia.

Hit Včera neděle byla napsali Jiří Šlitr a Jiří Suchý a nahodně dlouho držel prodejní rekord počtu singlů, až do té doby, než se doprodal singl s písničkou Holky z naší školky. Její rekord, tedy písně Včera neděle byla, byl 341 338 prodaných kusů vinylových singlů. Po studiu na jednom pražském gymnáziu se na radu kamarádky ucházela Pavlína Filipovská o studium na DAMU. Odmala chodila do divadla za tátou nebo s tátou a herečkou sice být nechtěla, ale šla to prostě zkusit. Nevyšlo to, a tak se vydala úplně jinou cestou.

Pavlína Filipovská studovala soukromně herectví a později i zpěv u pana profesora Roberta Reznera. V roce 1958 scháněli v televizi záskok za Štěpánku Haničincovou, která šla na mateřskou, vzali právě jí a když se Štěpánka vrátila, dělali pořady pro děti společně. V televizi pracovala 12 let a do toho přišlo v roce 1959 už zmiňované angažmá v Semaforu. Účinkovala tenkrát ve většině inscenací tehdejšího tvůrčího období autorské dvojice Šlitr Suchý a zpívala tam i hit Kapitáne, kam s tou lodí?

Dívám se tady na tabulku výsledků celé historie ankety Zlatý Slavík a překvapuje mě, že jméno Pavlína Filipovská není ve sloupku, kde jsou výsledky prvního ročníku z roku 1962. Podle mě je to proto, že byla zveřejněna jen první desítka nejpopulárnějších a v té byly Matuška, Simonová, Pilarová, Suchý, Chladil, Hegerová, Vašíček, Zíma, Štědrý a Jarmila Veselá. Tedy 6 zpěváků a jen 4 zpěvačky. Chybí i Karel Gott. Rok na to je stále jen jedna kategorie pro všechny a Gott je Zlatým Slavíkem. A zveřejněna jsou i další umístění, až do 30. místa, už je to širší. Pavlína Filipovská je na místě 9. a když v tomto žebříčku škrtneme zpěváky, byla za rok 1963 4. nejpopulárnější zpěvačkou Československa.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V roce 1964 už vyhlásil časopis Mladý svět vyhlašovatel ankety Zlatý slavík samostatné kategorie pro zpěváky a zpěvačky a Pavlína Filipovská skončila na 7. příčce, což je její nejlepší oficiální umístění v anketě popularity. V první desítce byla i v letech 1965 a 1966. To už byla členkou divadla Apollo, které založili bratři Štajdlové a Karel Gott. Zpívala a hrála, a to bych rád připomněl, i v rokoku a výrazně se uplatňovala v televizních písničkových soutěžních seriálech, hrála ve filmech Kdyby tisíc klarinetů, Ta naše písnička česká nebo Konkurs, v televizních pořadech Babičina krabička, Bejvávalo, Píseň pro Rudolfa III. Nebo Vysílá studio A. Já bych teď zavzpomínal na období twistové vlny, kdy v roce 1963 naspívala Pavlína duet Nej, nej, nej s Josefem Zímou.

Encyklopedii československé populární hudby, která vyšla na konci 80. let, se píše. Pavlína Filipovská je zpěvačka civilně komediálního typu bez výraznějších hlasových předpokladů, která ve svých začátcích navazovala na tradici nespěváků Voskovce a Wericha a Jiřího Suchého, což jí zvláště výborně umožňoval semaforský a teenagerský naivkový repertoár. To bych potrhl. Marcela Holanová je narozena stejně jako Pavlína Filipovská ve městě Praha, ale 10. června 1951. Po základce studovala střední ekonomickou školu a 6 let docházela do soukromých hodin zpěvu. Hit, který napsali Karel Svoboda a Karel Šíp, Čau lásko, jí změnil život. Naspíval ho s ní totiž Karel Gott.

Duet Čau lásko se natáčel v jevanském studiu Electrovox Karla Svobody a patřil mezi megahity závěru roku 1986 a 80. let u nás vůbec. V 25. začala Marcela Holanová vystupovat se skupinou Faraon, se kterou nahrála své první singly s písněmi autorské dvojice Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Jmenovali se Jo, to náš děda, Mám svůj první byt, Absolutní nezájem a Zpěvák mojí mámy. My si teď poslechneme písničku, která se jmenuje Potkáš mě odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Největší úspěch Marcely Holanové v anketách popularity je z roku 1988, kdy ve Zlatém slavíku figurovala na 7. místě.

Marcela Holanová je jednou z těch zpěvaček, kterým se povedl zázrak jednoho umístění v první desíce. A je to právě to 7. místo z roku 1988. Poprvé je ve výsledcích za rok 1984, kdy skončila 78. Rok na to poprvé vystoupala mezi 50 nejpopulárnějších zpěvaček Československa a byla 40. Šestkrát byla v první dvacítce.

Na rozdíl od Pavlíny Filipovské, jejíž jméno figuruje jen ve výsledcích ankety Zlatý Slavík, jméno Marcela Holonová je i v žebřících ankety Český Slavík. A tohle je jeden z jejich největších hitů, jmenuje se Žárlím.

Na dvě krabice, které mám před sebou, lepím štítky se jmény Pavlína Filipovská a Marcela Holanová. Na závěr dnes společná nahrávka mnoha umělců z roku 1989. Jmenuje se Nejsi sám a zpívají Marcela Holanová, Karel Zich, Pavel Horňák, Karel Černoch, Standa Hložek a mnoho dalších. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
2: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
1: Se podívej na tričko.
2: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
1: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
2: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
1: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
0: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím vás,
3: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože
2: my jsme jako jedna rodina. Vy jste
6: byste nechtěli, jsme tam byli namačkaný jako vratejně, víte, co nás dostalo peněz.
2: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace, my jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní
6: kapsy. Jsme to taky platili.
2: No počkejte, paní Homolko, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
2: Ale co, to jsou naše děti.
6: Tak to?
2: No my právě máme taky takový děti,
3: vás, tak si to s náma vyměňte.
5: Jo, počkejte.
4: Buďte uznalí.
6: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
2: Tady s Bohuškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap, dvou jsou naše, no.
6: Obě
3: jsou.
6: No, předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
7: Vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď kam já bych jel. Na jich.
8: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
7: Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
8: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: Takhle okolo rybníku. To je taková krása vám,
4: když
6: jsem viděl ten opar nad tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása. Vy jste to znali teda.
7: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
7: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Tam je na rybníku. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
7: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásně.
6: No to, kde mám pravdu, to je bezdrev, že?
7: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
6: zemi.
7: On každej myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zak jako i trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách. A vy si myslíte... No, ale ty byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
2: Počkejte, na svatební cestě to. My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
6: To je pravda.
2: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane.
5: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
2: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
2: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, o děti teď už nevím.
2: Ale babi, přece vím, o kolik snad tyhle věci si
6: pamatuju. Ale to jadok se nehádejte.
2: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
6: No ale prosím vás, vysvěme ty dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny. No prosím.
2: Ne, 4 hodiny, já vím, že...
6: Oni nehádají, že
4: zaště nevím. Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
2: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme. Vy od nás chcete tam.
4: Ale no tak řeknu jasně.
2: Vy jste žádnou svatební cestu neměli, dokonce to!
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen celé ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
10: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešílel, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na Jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal, neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Mm-hmm. Jo, takže no, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
10: Jo, tak, no jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře někde na Bali. Ne.
10: A my máme ten macháč nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
10: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě no. A pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
10: Ano.
0: Že jo, no.
10: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
10: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku, že?
10: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
10: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
10: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení Homolkovými a Tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
9: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do Českého rozhlasu, ano, to je úžasný.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď v Humoriádě? Výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Tam Zedník vás oba zdraví, pánové, a přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace, děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude, Ačko
8: dobrý
2: nebo Bčko?
8: Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďaron je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu se líbí za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, u jo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím v oknama nic, až bezklepně takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám s tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu,

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
1: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem se jel, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
0: Prosím, jaký bruntál?
1: To je jako příšerná díra, je bruntál.
0: To je vtipný. Teď si urazil všechny lidi v bruntále. Proč to děláš?
1: Tak já se omlouvám. No. Bruntál, ahoj.
0: Urážet se musí umět, přátelé. Vždyť kvalitní urážka, to je vlastně pilíř komunikace. No. A komunikace, to je základní interpersonální vztah.
1: No, to je pravda. Lidi jsou na sebe dneska zlí. Normálně. Jako saně jsou na sebe lidi.
0: Ano. Dalo by se říci, no, že dnes člověk člověku vlkem.
1: Ano. Člověk člověku kardinálem.
0: Ne, počkej. Ne každý vlk je kardinál a naopak ne každý kardinál je vlk.
1: Jeden byl beran.
0: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
1: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: Prosím?
1: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano, a nadávek je v té databázi.
0: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobili až naši obrozenci.
1: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
0: Ne.
1: Některý se nedají nahradit, nedají.
0: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
1: Jak by zněl takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
0: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
1: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
2: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
2: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi, velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy, ano, některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo, jo, někoho, kdo je víc prostořeklý.
2: Nějaký ten regionální,
3: ano,
2: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Blaha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no, třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano, a tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to, ano, se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
2: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu, je to takový neposeda, no.
3: No tak
2: tady vidíš, no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu.
3: Jo, vlastně to, ano, to je jako, jasně, myslím, jasně, že jazyková poradna.
2: A
3: jako,
2: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
2: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, na zahradě,
3: no,
2: v práci?
3: V kuchyni, na zahradě.
2: Je, prosím, kdykoliv tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo. To já si zase jako... Já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější,
2: ano,
3: kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
2: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov

0: off ano. Je opravdu jako fascinující.
1: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor. Máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako ano. milovníka a tvůrce Cibulková filmového historického kalendáře, ano. tak oddecha nového, že bychom tam dali.
0: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že, hovořil doma, když se něco nedařilo.
1: Takže třeba s paní Rosulkovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Hmm. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj. A taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp, vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
4: Dobrý den.
2: Děkujeme.
3: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
2: Tělo.
4: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme. My chodíme na návštěvy k lidem, kteří grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
2: Grilujete vy?
4: Ano, a kde bydlíte?
3: Já,
2: Teplice.
3: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
4: Stavíme se, výborně, ano.
3: Dobře. Pro Oldřicha Nového.
2: Ano.
3: A mějte hezký víkend.
4: Taky,
2: u grilování. Dobrý den dalšímu.
5: Dobrý den, tady Banka.
4: Dobrý
5: Já
4: den.
5: Dávám Aleku.
2: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
6: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
2: Taky Ačko.
4: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
7: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
2: No jo, Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
8: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
9: Tlusťochu, buřte.
8: Ne.
9: Čuňas je
8: ne.
9: Dobrý.
8: To je běžná praxe.
9: Taky můžeme jemněji, třeba španělský doň vepřoň.
8: Ano.
9: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
8: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
9: Nebo je po neboštíku svinicera.
8: Jsem to otočil,
9: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
8: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty. No,
9: není své hubě macechou.
8: Ano.
9: Nebo macochou, jak to do něj podal.
8: Ano, ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasů, řekneme mu jak?
9: Plešoune, lisenko.
8: No,
9: a nebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
8: Prosím.
9: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
8: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
9: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
8: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
9: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
8: Ano,
9: to
8: ano.
9: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
8: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloise, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
9: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
8: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
9: Jo.
8: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
9: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
8: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odšel jako proti standardu.
9: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
8: Ano.
9: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je passé. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr, má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na 3 patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
8: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
9: A na ty?
8: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
4: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
2: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
4: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
2: Máte tam
4: radost.
2: Nějakého pípače, který by zasáhl?
4: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to ne vulgární, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
2: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude lepší.
4: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no. Na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
2: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
4: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
2: No to jo.
4: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
2: všichni... Pak už je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano. A nejtěžší je, že v první řadě.
4: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
2: Hmm. Aleš Cibulka, náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
4: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivona Přenosilová, pamatuju si to.
2: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
4: Já myslím, že
2: on
4: piano,
2: vždycky stál, pamatuješ si to?
4: No,
2: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
4: On měl tak jako
2: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
4: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už byl jako to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a řekla, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
2: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři,
4: To je pravda.
2: Když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko, tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy. A vzpomínání na jedno natáčení s koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést malý kotě, k malý kotě mám rád, a tam jsem udělal malý forn nakonec, já nevím, jestli si na to pamatujete, Pojar to fázoval, ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hruze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, jasný, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem, říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste probál s těma koťatama dělal, on říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem... Jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Letní opravy silnic omezí dopravu i v Hradeckém kraji. Z bývalé pošty v Janských Lázních je obchod. Hokejisté Finska vybojovali titul mistrů světa a dnešek bude zamračený a deštivý s teplotami nejvýš 21 stupňů. U ranních zpráv vás vítá Alena Brantová. Opravy silnic v létě omezí dopravu na hlavních tazích i na důležitých regionálních trasách v Královéhradeckém kraji. Hned na začátku června začne rekonstrukce silnice 307 v úseku Smidary z Křivany na Královéhradecku. V polovině června pak oprava opěrných zdí podél silnice ze Skuhrova nad Bělou do Debřece na Rychnovsku. Od poloviny června do poloviny prosince budou silničáři opravovat most a opěrnou zeď na silnici 33 v Černožicích. Objížďka povede po dálnici D11. Janské Lázně přebudovali bývalou poštu v centru města na prodejnu potravin. Zákazníci v ní mohou nakupovat nejen přes den, ale taky v noci. Pobočka pošty se přesunula o několik metrů dál do menších prostor.
2: Poštovní služby tak zůstaly zachovány přímo v centru města a zároveň se uvolnilo místo pro novou podobu celé budovy. Rekonstrukce trvala přibližně 4 měsíce a vyšla zhruba na 3 miliony korun. Město zaplatilo stavební úpravy objektu, zatímco společnost provozující obchod zajistila vybavení nové prodejny a její provozní zázemí. Výsledkem je moderně využitý objekt, který dnes slouží jak místním obyvatelům, tak i dalšímu rozvoji centra města. Z Janských Lázní Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
0: Odborníci varují před další vlnou podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje na e-mail neodpovídat a neklikat na žádné odkazy.
3: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu. Sport.
0: Finští hokejisté jsou mistři světa. Ve finále porazili domácí Švýcary 1-0 v prodloužení. Švýcaři tak prohráli třetí finále v řadě a ani v jednom nedali gól. Bronz má poprvé v historii Norsko, které porazilo Kanadu 3-2 v prodloužení. Počasí. Předpověď slibuje zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Broumově počítejte s omezením na silnici číslo 302 v Kladské ulici. Dělníci tam opravují povrch vozovky, proto zavedli kyvadlový provoz jedním pruhem. Omezení má trvat až do konce listopadu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A 4 minuty po páté začíná Dobré ráno na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové 1. červnové. Je totiž 1. června a dnešek je 152. dnem v tomto roce. Mezinárodní den dětí také, Světový den mléka a svátek svatého Justina. Dneska je, jak se tak dívám, patrona filozofů. No, tak vás ještě jednou pěkně zdravíme. Dobré ráno z Hradce Králové. Počítejte s deštníkem dnes celá určitě. I já jsem cestou do práce do rozhlasu pořádně zmokl. No a i vy tedy počítejte s tím, že protože při pořádném dešti budete mít minimálně mokro v botách. Dobré ráno a za chviličku už na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové první reportáž, která bude o tom, že letošní motorkářská sezóna je podle policejních statistik zatím tragičtější než loňská. Podrobnosti, jak jsem říkal, v první reportáži dnešního pondělního dobrého rána, tak si ji poslechněte. Petr Spálený nám zaspívá, potom taky Karel Gott, můžete se těšit i na písničku skupiny Elan nebo Boniem a od Jakuba Šmita ještě jednou hezký den.

0: Je 12 minut po páté, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. No a ta letošní motorkářská sezóna je zatím bohužel tragičtější než ta loňská. Na českých silnicích podle policie do pátečního poledne zemřelo 23 motocyklistů, což je ve srovnání se stejným obdobím loni více než dvojnásobný počet. A to nejrizikovější období má teprve podle BESIPu samozřejmě přijít. Nejtragičtější je totiž každoročně červen a období letních prázdnin. Pozor by si měli dát i řidiči automobilů.
1: Třeba v dubnu se na křižovatce u Dubé na Českolipsku s motocyklem srazil řidič dodávky, popisuje mluvčí policie Ivana Baláková.
2: Chtěl odbočit vlevo. Při tomto manévru ale nedal přednost v jízdě motocyklu jedoucímu po hlavní silnici a střetl se s ním. Žena za řidítky motocyklu bohužel utrpěla zranění neslučitelné se životem.
1: Řidiči automobilů způsobí přibližně 40% nehod s úmrtím motorkáře, říká vedoucí BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Tam je to jednoznačně nejčastěji kvůli nedání přednosti. A to právě není úmyslné nedání přednosti, ale je to přehlédnutí toho motorkáře. Ti řidiči často pak říkají, já jsem ho zkrátka neviděl.
1: Za zbylé téměř 2/3 tragických nehod můžou sami motocyklisté. Nejčastěji havarují kvůli nepřiměřené rychlosti, nevěnování se řízení nebo přejetí do protisměru, říká mluvčí policie Violeta Seřišťová.
4: Proto apelujeme na motorkáře, aby nepřeceňovali své schopnosti, přizpůsobili rychlost a počítali s tím, že silnice nemusí odpustit ani drobnou chybu.
1: S odhadem dostatečné vzdálenosti od středové čáry by podle Tomáše Neřolda v zatáčkách motorkářům v budoucnu mohlo pomáhat elipsovité značení namalované na silnici, které se od loňského podzimu testuje v Červenohorském sedle.
3: Zatím se to jeví jako úspěšné a máme v plánu ve spolupráci s ředitelstvím silnic a dálnic to rozšířit na další úseky, kde velmi často motorkáři jezdí, takže by se to například mohlo objevit na silnici mezi Mělníkem a Českou Lípou nebo na dalších lokalitách ještě i na Moravě.
1: Na letošní větší nehodovost má podle Tomáše Neřolda velký vliv třeba počasí lákající k výjížďkám.
3: Letos i máme zatím velmi teplé až letní dny i během toho jara, takže ta motosezóna je už dlouho v plném proudu.
1: Nezvyklý vývoj má podle policie už letošní květen. Jízda na motorce byla do pátečního poledne poslední pro 11 motorkářů. Loni přitom za celý měsíc zemřeli 4. K vyššímu počtu nehod ale přispívá i rostoucí počet registrovaných motocyklů. Sára Adamcová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, ještě jednou rád připomenu, že dnes je pondělí 1. června, dnešek je 152. dnem v tomto roce, svátek má Laura, narozeniny oslaví třeba zpěvák Daniel Hulka, bude mu 58 let, no a dnes je Mezinárodní den dětí, který se slaví od roku 1950, vždy 1. června od roku 1952, tedy abych to ještě připomněl, protože od toho roku 1952 se vlastně slaví v tento den pravidelně, tak a jinak se slaví od roku 1950. Je ale taky Světový den mléka, svátek svatého Justina, což je patron filozofů, no a před 100 lety se narodila americká herečka Marilyn Monroe.
1: Počasí.
0: Tak velkou dešťovou přeháňku noční máme za sebou. Já jsem ji chytil krásně cestou do rozhlasu, takže jsem celý promočený, ale deštník to trošičku zmírnil přeci jenom. No a co nás čeká během dne se hned dozvíte, jenom se podívám na teploty aktuální, abychom věděli. Tak tady v Hradci Králové třeba teď 15 stupňů, v Jičíně 14, v Rychnově nad Kněžnou 15 stupňů Celsia, v Náchodě 14 a v Trutnově taky 14 stupňů. No a předpověď slibuje dnes zataženou až oblačnou oblohu. Na většině území právě s tím občasným deštěm nebo přehaňkami, ojediněle i bouřkami. Pak později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 a povane k tomu mírný severozápadní až západní vítr, který bude potom postupně k večeru slábnout.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Skupina Elán teď na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové. Pojďme na spotřebitelský servis, ve kterém se dnes dozvíme, že soudního znalce nemusíme žádat jenom o posudek. Ten totiž bývá poměrně nákladný. Můžeme prý požádat i o jinou službu a s tou nás seznámí právě teď Josef Černý.
1: Dnešní dotaz poslala paní Beáta. Již po čtvrté jsem reklamovala mobil, přičemž první dvě reklamace uznali a opravili, třetí a čtvrtá závada se údajně neprojevila a mám si mobil vyzvednout. Prosím o radu dalšího postupu. Paní posluchačko, toto je častá výmluva prodejců, kteří vidí, že by vám museli vracet peníze. Proto je potřeba vyhledat soudního znalce a požádat ho o potvrzení závady. Nejedná se tedy o klasický posudek, ale o pouhé potvrzení, které by nemělo být drahé.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rady a informace pro váš úspěšný den.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Západní polovinu republiky zasáhly silné bouřky, které lámaly stromy a větve. Ty pak padaly na elektrické vedení a způsobily přerušení dodávek elektřiny, hlavně v jižních Čechách. Energetici dodávky postupně obnovují. Dnes se v Hradci Králové pod křižovatkou Mileta na městském silničním okruhu otevírá nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začne taky fungovat zastávka městské hromadné dopravy u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Hejtmanství plánuje výstavbu budovy pro Muzeum Náchodská a Galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba v Klapské ulici by mohla začít koncem roku 2028 a být hotová v roce 2030. Investici za předpokládaných 254 milionů korun už schválili rady.

0: před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Christoph Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Předpověď slibuje zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a mraků bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na silnici 305 mezi Týništěm nad Orlicí a Albrechticemi nad Orlicí pokračuje uzavírka. Důvodem jsou stavební práce, které mají skončit až v listopadu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno.

0: právě Denní tisk.
1: Pojďme se podívat, co píšou pondělní noviny. Hradec se dočkal důstojné náhrady za CIAV. Aviatická pouť by tu měla zůstat nejméně do roku 2030. Ohlíží se Mladá fronta dnes v příloze Kraj Hradecký. Je tu i spoustu krásných fotografií. 10 000 diváků přilákal o víkendu 34. ročník aviatické pouti, která se poprvé konala tady na letišti v Hradci Králové. Zájemci v sobotu i v neděli zaplnili prostor kolem přistávací dráhy, přesto se netísnili a pohyb mezi stánky i v diváckých sektorech byl bez potíží. Letecká přehlídka nabídla přes 40 letounů, historické stroje, akrobatické skupiny i moderní stíhačky. Všichni si užili třeba stíhačky, německé stíhačky Eurofighter, Typhoon, které předvedly i tedy parádní letové ukázky. Další velký ohlas sklidili potom ukázky letové akrobacie. Nechyběla tradiční skupina The Flying Bulls, Aerobatic Team, taky skvělá parádní ukázka, nebo přední český akrobat Martin Šonka, to bylo taky úžasné, se svou unikátní solovou show plnou extrémních prvků. No a unikátní podívanou pak přineslo i vystoupení skandinávských letců s robustním žlutým dvouplošníkem. Na jehož křídlech pozovala dvojice odvážných Wing Walkerek, tedy žen na křídlech, které nejenom tedy pozovaly, ale taky dělali různé kousky akrobatické, dokonce se i přemísťovaly z těch jednotlivých křídel dvouplošníka, nakonec úplně zmizely v kabině letadla, takže taky další odvážný kousek. No, můžete si přečíst nejenom v hradecké příloze Mladé fronty dnes, ale i v regionálním hradeckém deníku jsem viděl zmírku reportážní. Takže se podívejte, v Mladé frontě dnes potom zvou dnes do Draku, slavíme Den dětí z Kde jinde oslavit Den dětí než v hradeckém divadle Drak, navíc s folkovou kapelou a jejich koncertem pro děti všeho věku. 4 tátové kromě veselých písniček předvedou taky, co dělají na rokových koncertech malíři pokojů, jak se dělá šišatý zvuk, nebo co udělá maminka s nočními přízraky. Pomůžou jim v tom čeští básníci František Hrubín, Josef Hiršal či Pavel Šrut. No a koncert ve vratech studia Drak začíná potom v podvečer, tedy dnes v 18 hodin. Můžete přijít do Hradce Králové. Tak a ještě jedno téma vybírám z dnešního Práva pro tuto chvíli. Vězeň stojí 680 000, peníze na levnější prevenci bohužel nezbyly. Česko má problém s recidivisty, téměř každý druhý propuštěný vězeň se do 7 let vrátí zpátky za mříže. Riziko recidivy účinně snižují probační programy, ty jsou pro stát mnohem levnější než pobyt za mřížemi. Přesto vláda letos neposkytla podporu neziskovým organizacím provozujícím právě nápravné služby pro dospělé pachatele. Podrobně se tomu, jak jsem říkal, věnují v dnešním Právu, tak si můžete jedno z hlavních témat dnešního vydání také prostudovat a přečíst.

0: Tak naším dnešním ranním hostem po půl deváté bude v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové hoboistka Filharmonie Hradec Králové Cerenamit Boldbátar, která pochází z Mongolska, tady u nás v Česku už ale žije 16 let, studovala na fakultě umění Ostravské univerzity a tady v Hradci začala hrát ve Filharmonii v roce 2023. Hoboj je prý jeden z nejtěžších hudebních nástrojů vůbec, tedy ne na váhu, ale co do umění se na něj naučit hrát, takže si o tom s Damuškou, jaký říká kamarádi a kolegové ve Filharmonii, budeme povídat po půl deváté v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové. Počasí. Dneska nás čeká zatažený až oblačný den na většině území s občasným deštěm nebo přeháníky, ojedinělé i bouřky to budou, pak později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách 12 až 15 a povane mírný severozápadní až západní vítr, který bude postupně potom k večeru slábnout. Ty ranní teploty se pohybují většinou kolem 15-14 stupňů Celsia, takže teplotně je to ráno příjemné, když ale zaprší, tak třeba ráno kolem té čtvrté hodiny opravdu vydatně pršelo, pořádně pršelo, takže jsem taky pořádně vydatně zmoknul, ale to se vás teď snad už netýká v našem Královéhradeckém kraji, no i když nějaká ta velká přeháňka samozřejmě se stále může objevit. Takže deštník určitě dnes nezapomeňte vzít sebou do práce.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: Dobré ráno z Hradce Králové, dnes je 1. června, Mezinárodní den dětí, jak už jsme říkali, ale taky si připomínáme Světový den mléka. Existuje poměrně dlouho, Světová organizace pro výživu a zemědělství ho vyhlásila už v roce 1958. No a tak se dětí na mléko zeptala i Tereza Brázdová ve školce.
1: Z čeho se skládá mléko?
2: Tak to nevím.
3: Já vím.
2: Z kávy.
1: Proč je mléko bílé?
2: Protože kráva je bílá jako to mléko.
1: Takže kravičky dávají mléko?
2: Jo, protože jsou to jako takový citlivý krávy. A víte proč, z čeho dávají mléko? Protože oni, jak se třeba napijou, nebo si třeba dají kousek trávy, tak ono se jim to jako v bříšku zbylne a pak se stane mléko. Dávám to nám, telátkům, chudým a koním.
1: Proč koníkům?
2: Protože ty mají taky rádi mléko, já myslím hříbátka.
1: A kolik v té kravičce toho mléka asi je?
2: Trošku hodně a trošku málo. A chcete něco říct, paní Brázdová? Já jsem viděla jednu farmu, kde je prase, který prdělo fialově.
4: A takhle to vidíme my.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Jaroměři končí objížďky kvůli opravě mostu přes Labe. Při silných bouřkách se v Česku zřejmě vyskytlo malé tornádo. Tenista Jakub Menšík je na Roland Garros poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu. Je před námi zamračený a deštivý den s teplotami do 21 stupňů. Dobré jitro vám přeje Alena Brantová. Komplikovaná oprava mostu přes Labe v Jaroměři, která měla původně skončit loni na podzim, je hotová. Most na páteřní silnici přes město se řidičům dnes otevírá. Proti předpokladu byl ve výrazně horším stavu a silničáři museli opravu rozšířit a upravit projekt. Až při stavbě se ukázalo závažné poškození betonových částí opěr a také ložisek. Otevřením mostu se završí oprava páteřní silnice přes Jaroměř. Turisti si pro letní pobyt v Krkonoších vyhrazují postupně stále více dní, zatímco na přelomu jara a léta volí většinou víkendové pobyty, na léto zamlouvají obvykle pětidenní dovolenou a upřednostňují pobyty se snídaní. O které termíny je největší zájem, dodává Sylvie Dlouhá z Infocentra ve Špindlerově Mlýně.
2: Topové termín je samozřejmě přelom července srpna a prvních 14 dní v srpnu. To je standardně jako nejsilnější termíny, co se týče naplnění ubytovacích kapacit.
0: Při večerních bouřkách se na jihu Čech u Netolic pravděpodobně objevilo malé tornádo. Českému rozhlasu to řekl Martin Adamovský z Českého hydrometeorologického ústavu. Meteorologové už o jeho možném výskytu informovali i na svém Facebooku a hledají svědky a informace o možných škodách. Podle Adamovského jsou v Česku malá tornáda běžná a jev se dá rozpoznat podle specifických škod.
3: Vyznačuje se hlavně tím pohybem a tím, jakým způsobem produkuje ty škody. I na základě toho se pak odlišuje v tom terénu, protože ten charakter vlastně té rotace je tam znatelný na těch škodách. To je hlavní rozdíl mezi nějakými jinými bouřkovými jevy, které působí vlastně v jednom směru.
0: Jestli šlo skutečně o tornádo, budou meteorologové zkoumat v následujících dnech. Sport. Tenista Jakub Menšík si vylepšil své kariérní maximum na Roland Garros. Na antukovém Grand Slamu v Paříži postoupil do čtvrtfinále, když zdolal v pěti setech Rusa Rubljova. O účast mezi elitní čtveřicí zabojuje český reprezentant v úterý proti Brazilci Fonsekovi. Počasí. Čekáme zataženo až oblačno, na většině území občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Náchodsku opatrně na silnici 307 ve Velkém Třebešově. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh a projíždí se kyvadlově. Omezení potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A 4 minuty po 6. vám přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 1. června, svátek má Laura, tak se vám do 1. červnového dne hezky vstává. S Českým rozhlasem Hradec Králové za chviličku už budeme mluvit o tom, že 40-hodinový charitativní běh základní školy Školní ve Vrchlabí vydělal o víkendu 17 000 korun na výrobu vozíků pro handicapované děti. Do štafety se zapojili stovky běžců, no a my pro vás máme o tom reportáž. Reportáž Kateřiny Kohoutové si můžete v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové poslechnout už za malou chvíli.
1: Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: Václav Neckář dospíval, za 4 minuty už bude 6:45. No a v areálu základní školy Školní ve Vrchlabí se od pátečního večera až do včerejšího poledne běžela opravdu netradiční štafeta. Trvala 40 hodin a škola tak oslavila 40 let své existence. Do štafety se zapojili žáci školy s kamarády, jejich rodiče, přátelé, ale taky zaměstnanci podniků, úřadů a sportovních klubů. No a dohromady uběhli 441 kilometrů. Výtěžek 17 000 korun škola předá spolku Černí jezdci, kteří připravují vozíky pro handicapované děti.
1: Deváťačka Kristýna má už několik běhů za sebou. Na trať už se vydala kolikrát?
2: 4x. S tím, že 3x jsme to měli napsané a kolem 2., 3. ráno nám byla zima, tak jsme si řekli, že poběžíme.
1: Která ta denní doba byla pro tebe nejlepší?
2: Určitě ta noc, protože nebylo moc vidět, takže se to běželo tak podě. A kolem lesíku to bylo trošku strašidelné, tak jsme tam vždycky přidali a bylo to fajn.
1: Podpora kamarádek a ostatních je důležitá.
2: Určitě, když nás je víc, tak se běží prostě líp. Spali jsme tady a bylo to skvělý ve stanu, takže ideální.
1: Domča z rugby týmu také má trať za sebou?
3: Jo. Byla to dobrý.
1: Kolik koleček jste uběhli?
3: 26.
1: Běžel i tatínek. David?
4: Ano, běžel.
5: Běželo se po dlouhý době, běželo se příjemně. Nebylo to hrozný.
6: Takže Jiří Dušek a Pavel Novotný.
1: Miroslav Hanuš tady poctivě počítá každé kolečko.
7: Máme tady služby, takže se tady střídáme jako tělocvikáři, takže každý má službu za ty 40 hodin nějaký čas.
1: Co kolečko, to čárka.
7: Ano.
1: Běžel jste?
7: Běžel. Byli tam prodlevy, takže když je místo, tak musíme běžet my.
1: Takže jste jako učitele zaskočil.
7: Bylo to potřeba.
6: 20:40 až 3:00, ano.
1: Štafetový kolík je pořád v pohybu a to je to nejpodstatnější.
8: Ano, přesně, to je podstata toho našeho snažení. Nesmí se prostě zastavit kolík a zatím se nám to daří.
1: Říká ředitel školy Jaroslav Pleva. Tady byli takoví borci, kteří tady opravdu odběhli slušnou vzdálenost.
8: Jeden borec nám tady odběhal vlastně půlmaraton, což je úctyhodný. Na druhou stranu byli tady děti, kteří odběhli jedno kolečko a předali štafetu. Takže myslím, že se nám daří právě přesně ten smysl toho našeho snažení, že jsou různý výkonnostní úrovně. Prostě každý přidá kousek svého dílku a společné dílo se podaří.
1: Díky velkému zájmu lidí vedení školy přemýšlí, že podobnou akci připraví i v příštím roce. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
9: Jsme s vámi i na Trutnovsku. Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Zpívala vám Sandra v dobrém ránu, dnes je rád připomenu pondělí 1. června, takže dobré ráno, hezké vstávání do 1. červnového dne, 152. den v tomto roce, to je svátek má Laura a narozeniny oslaví dnes třeba zpěvák Daniel Hulka, bude mu 58 let. Je taky Mezinárodní den dětí, který se slaví od roku 1950 a od 1. června roku 1952 pravidelně vždycky v tento den v roce. No a je taky Světový den mléka, svátek svatého Justina, což je patron filozofů. Před 100 lety se potom narodila americká herečka Marilyn Monroe. Kdo by chtěl vědět víc kalendáře, poslechněte si i dnes Petra Jungmana, chvilku před 8:30 to bude.
1: Počasí.
0: Ráno. Padaly provazy deště, ale to teď neplatí už, teda tady nad Hradcem Králové, nevím, jak je to jinde. Tady už takový deštík mírný. No a zpočátku dnešního dne opravdu bude deštivo, zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, určitě počítejte, takže deštník to rozhodně bude chtít sebou vzít. Dopoledne budou od severu srážky potom ustávat a odpoledne bude ubývat oblačnost. Teploty se budou dnes pohybovat od 19 do 22 stupňů, na horách naměříme 12 až 15 stupňů Celsia. Podívám se taky na noc, v noci už to bude malá oblačnost, bude jasno až polojasno, kránu se objeví občas mlhy, teploty v noci 11 až 8, na horách 10 až 7, no a zítra už bude většinou slunečno zase, většinou polojasno, ke konci dne pak bude od západu přibývat oblačnosti a zítřejší teploty 23 až 26 stupňů. Víc si řekneme s meteorologem Jaroslavem Tučkem, který má dnes službu a který nám obstaral tuhletu předpověď počasí. Spojíme se s ním i dnes kolem 8:45 v dobrém ránu.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od ženy, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: zemí. 6:23, přejeme dobré ráno z Českého rozhlasu, Hradci Králové, hezké vstávání, příjemné probouzení do nového dne. Samozřejmě teď taky dobrou chuť k snídani, jestli máte na stole. A chci připomenout, že ode dneška pro vás máme v našem vysílání novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám budeme totiž nabízet pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess si v něm bude zvát k mikrofonu významné osobnosti, které ve svém životě a profesi něco dokázali. No a jeho prvním hostem bude dnes kardiolog Petr Neužil. Tady je malá ochutnávka toho, co uslyšíte.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo za kterýma jste takhle jim pomáhal, vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
0: No a nový pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout našem vysílání už dnes odpoledne po 13. hodině. Prvním hostem Oskara Hesse, jak jsem říkal, bude kardiolog Petr Neužil. Tak poslouchejte Český rozhlas Hradec Králové. Dobré ráno, hezké vstávání.

0: od srdce. Od pondělí do neděle vyřizujeme vaše vzkazy a pozdravy. Písničky od srdce. Každý den v pravé poledne a o víkendu také po 17. hodině. Pište nebo volejte do živého vysílání. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Je 6:30.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Z Hradce Králové vyjede dopoledne charitativní cyklojízda nadačního fondu Na kole dětem. Peloton povede několikanásobný mistr světa i republiky v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Trasa povede přes Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou směrem na Žamberk a Jabloné nad Orlicí. Pro návštěvníky zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem se dnes poprvé v letošní sezóně otevře safari ve večerních hodinách. Dvorská zoo je jedinou zahradou v Evropě, která takovou možnost lidem nabízí. Česká obchodní inspekce zatím letos nezjistila žádný problém s kvalitou pohonných hmot. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji otestovala v dubnu 17 vzorků benzínu, nafty nebo LPG. Všichni prodejci předepsané limity dodrželi. Hokejisti Švýcarska dál čekají na svůj premiérový titul z mistrovství světa. Po třetí za sebou skončili druzí, tentokrát na domácím turnaji. Ve finále v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení. Třetí

0: Hradci Králové si teď dejte pozor v Bezručově ulici, kde se v křižovatce s Dykovou srazila dvě osobní auta. S opatrností tam projedete.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Šmitem.

0: ranní kávě Denní tisk.
1: O čem si tedy dnes při pondělku můžete přečíst v novinách? Třeba o tom, že pod křižovatkou Mileta v Hradci Králové se otevře klíčový podchod, už jsme o tom také mluvili ve zpravodajství. Stavbaři pod přebudovanou křižovatkou Mileta v Hradci Králové dnes konečně otevřou klíčový podchod spojující centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a největším hradeckým sídlištěm Moravské Předměstí. Denně po této trase chodí tisíce lidí. Dosud lidé museli čtyřproudou silnici v Sokolovské ulici překonávat po přechodu u hlavního vchodu do fakultní nemocnice a zajít nebo zajet si 800 metrů. Mnoho si cestu proto zkracovalo riskantním přebíháním silnice. To už od dneška nebude potřeba. Podrobnosti v Hradeckém deníku k tomu najdete. Můžeme se podívat taky do hradecké přílohy Mladé fronty dnes, kde jsem našel článek o tom, že do rozvoje muzea a galerie v Náchodě půjde 254 milionů korun. Také jsme o tom mluvili ve zprávách kolem 5. hodiny. Hradecký kraj plánuje postavit budovu pro muzeum Náchodska a galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba v Kladské ulici by mohla začít koncem roku 2028, hotovo bude v roce 2030, no a nová budova oběma institucím poskytne odpovídající zázemí a umožní rozvoj. Co to všechno znamená a co se všechno tedy bude budovat a přestavovat, přečtěte si v článku v hradecké příloze Mladé fronty dnes. No a já se ještě podívám na stránky dnešního Práva. Zámek Litomyšl postavil nový okruh na divadelních kulisách a vy jste také zváni. Jak si vyrobit déšť, jak hrom nebo vítr si budou moci vyzkoušet od 2. června, to znamená od zítřka, návštěvníci Litomyšlského zámku na novém okruhu za příběhem zámeckého divadla. Zámek tak jednak vytvořil něco nového, zároveň novými prostorami vyřešil, kam uložit restaurované kulisy ve vyhovujících podmínkách. No a zámek Litomyšli připomene, že šlechtická divadla nebyla pouze kulturní zábavou, ale i světem překvapivých vizuálních efektů a mimořádného řemesla, říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadia Goričková. V 18. a 19. století mělo téměř každé šlechtické sídlo své divadlo, které v této době plnilo funkci soukromé kratochvíle. Podrobnosti na straně číslo 18 v dnešním Právu můžete si samozřejmě také prostudovat a přečíst. Za hodinu přineseme ještě i další témata z dnešních novin. We'll be right back.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, za chviličku zprávy, sportovní, hokejové, švýcarští hokejisté po třetí za sebou nedali ve finále světového šampionátu gól a titul mistrů světa tak slaví Finsko. Finále si připomeneme v našem vysílání tedy už za chvíli za pár minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, kde už se teď dívám na aktuální ranní teploty, tak vás s nimi taky seznámím teď přesně ve 6:45, abyste věděli, jak tam ráno je.
1: Počasí.
0: Je tam deštivo, teploty tady v Hradci Králové kolem 15 stupňů, Výčíně 14, Trutnově taky 14, i v Náchodě 14 stupňů Celsia a pohled do Rychnova nad Kněžnou ještě, tam je taky 15 stupňů Celsia. V celém našem kraji teď prší. No a zataženo až oblačno, s deštěm nebo přehaňkami čekáme i během dne. Dopoledne budou od severu srážky postupně ustávat a odpoledne bude obývat i oblačnost. Teploty 19 až 22 stupňů dnes, na horách 12 až 15 a vítr k tomu bude vát mírný, severozápadní a bude večer pak postupně slábnout. Zítra už by mělo být slunečno, většinou polojasno, ke konci dne budou od západu zítra přibývat mraky a teploty zítřejší 23 až 26, jenom abyste věděli.
1: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
2: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: pokojoči.
1: Sport.
2: Sen švýcarských hokejistů o zisku prvního titulu mistrů světa, a to před domácím publikem, se rozplynul. V Curychu nedali ve finále světového šampionátu, stejně jako v předchozích dvou letech, ani gól. A Finsku podlehli 0-1 v prodloužení.
3: Je v dobré střelecké pozici, dává gól. Helenius rozhoduje mistrovství světa gólem v 71. minutě a Finové slaví titul mistra světa.
4: S medailí se cítím nádherně. Ani nevím, jak je těžká. Jo, vlastně celkem těžká je. Je to neuvěřitelné.
5: Radoval se Mikko Lehtonen. Finsko, přemožitel českého týmu ve čtvrtfinále, tak získalo už pátý titul v historii. Pohár převzal a jako první ho z finského týmu zvedl nad hlavu kapitán Alexander Barkov, který přitom neodehrál v sezóně NHL ani jeden zápas.
6: Bylo zatím hodně práce. Měl jsem kolem sebe dost lidí, kteří se mě snažili dostat do formy, abych vůbec mohl ještě v této sezóně hrát. Zní to možná jednoduše, že jsem si přijel jen pro zlato a mám ho, ale Švýcaři byli neskutečně silní. O to víc mě těší, že jsem tu mohl hrát.
5: Říkal se zlatou medailí na krku Alexander Barkov. I on pomohl ve finále eliminovat švýcarské střelce. Ti tak ani ve třetím finálovém zápase za sebou nedokázali dát gól a stále na historicky první zlato čekají.
7: Pro mě osobně je to hodně těžké. Prohrál jsem 5x ve finále a teď 3x po sobě. Je škoda, že se to nepovedlo doma. Snad se jednou dočkám.
5: Smutnil Nino Niederreiter. Další šanci bude mít on i celý švýcarský celek za rok, kdy bude jubilejní 90. světový šampionát hostit Mannheim a Düsseldorf. Z Curychu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.

posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
6: Je 7 hodin.
7: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
6: V Hradci Králové se dnes pod křižovatkou Mileta otevírá nový podchod. Vláda má projednat návrh na snížení věkové hranice voličů v obecních volbách. Čeští fotbalisti odletěli do zámoří k zápasům mistrovství světa a dnešek bude zamračený a deštivý s teplotami 19 až 22 stupňů. Dobré ráno vám přeje Alena Brantová. Dnes se v Hradci Králové pod křižovatkou Mileta na městském silničním okruhu otevírá nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní hlavně cestu k fakultní nemocnici. Současně začne taky fungovat zastávka MHD u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici.
8: Místem denně procházejí tisíce lidí. Nové podzemní propojení jim zásadně zjednoduší a především zabezpečí pohyb v lokalitě. Podle vedení města jde o jeden z klíčových prvků celé stavby. Spolu s podchodem se zároveň otevírá i nová zastávka MHD ve Zborovské ulici. Přestože se na místě některé dokončovací práce ještě chystají, hlavní dopravní úzel už začne ode dneška plně sloužit veřejnosti. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
6: Hejtmanství plánuje výstavbu budovy pro Muzeum Náchodska a Galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba v Klapské ulici by mohla začít koncem roku 2028 a být hotová v roce 2030. Investici za předpokládaných 254 milionů korun schválili radní kraje. Zmíněná částka pokryje stavbu objektu, rekonstrukci takzvaného rozmrazovacího tunelu, projektování nebo vybavení. Vláda by dnes měla projednat možnost volit už 16-letým v obecních volbách. Navrhuje to opoziční TOP 09. Podle autorů současných 18 let dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc se snížením věkové hranice nesouhlasí.
9: Já osobně jsem proti snížení hranice, myslím si, že těch 18 let je dostatečné a že to, abych mohl volit, vyžaduje určitou zkušenost.
6: Proti snížení věkové hranice jsou i právníci úřadu vlády. Změně by podle nich musela předcházet důkladná celospolečenská i odborná diskuze.
10: Sport.
6: Čeští fotbalisti odletěli do zámoří k zápasům mistrovství světa. Ještě v Praze národní tým odehrál přípravné utkání proti Kosovu a vyhrál 2-1. Trefili se Ladra a Hložek. Těsně před cestou do USA vyřadil kouč Koubek z nominace útočníka Kabonga a záložníky Buchu s Ladrou.
10: Počasí.
6: Čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne budou od severu srážky ustávat a odpoledne bude mraků ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní vítr má večer slábnout.
11: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: V Hradci Králové pozor v Bezručově ulici. Mezi křižovatkami s Dykovou a Veverkovou ulicí se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem nehody projedete.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: A
3: po zprávách v 7 hodin s Alenou Brantovou vám také Jakub Schmidt přeje dobré ráno z Českého rozhlasu Hradec Králové. Dnes je pondělí 1. června, svátek má Laura, přejeme všechno nejlepší. No a o čem to bude dál v těch dalších minutách našeho ranního vysílání? Když chybí silné ruce, tak musí pomoct vězni. Střední elektrotechnická škola v Pardubicích si na ruční stěhování těžkých pracovních ponků, lavic a kopírek objednala odsouzené z pardubické věznice. My o tom máme reportáž, takže už za chviličku v dobrém ránu. No a v Bleskovce si pak můžete zahrát spolu s námi o knížku z nakladatelství Kazda Muž, který našel klid. A k tomu přidám taky dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi, který vás čeká už příští středu 10. od 19 hodin ve Filharmonii v Hradci Králové. A je to koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce. Tak vám přeju hodně štěstí. No a pokud byste to chtěli mít, tak zkuste soutěžit před 7:30, nebude to těžké. Jakub Schmidt ještě jednou pěkně zdraví, dobré ráno a hezké pondělí.

0: Písnička Petra Nováka teď dozněla v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové 10 minut po 7. Míříme do Pardubic. Rekonstrukce nepočká a stěhování taky ne. Právě to je důvod, proč se v opravovaném areálu střední elektrotechnické školy v Pardubicích ukázali vězni jako stěhováci. Škola potřebovala nárazově přesunout těžké pracovní stoly, nářadí a lavice, a tak se obrátila na vězeňskou službu v Pardubicích. Ta v Průmyslovce vyhověla a navíc zadarmo. No a reportér Ondřej Wolf, který to všechno natočil, zastihl vězně právě při stěhování ve škole na schodech.
1: Já teď stojím tady u schodů a skupinka vězňů právě stěhuje do druhého patra školní lavice.
2: Jdeme tam.
3: Tak za prvý pro mě je to zpříjemnění, že nejsem pro to vězení, že prostě nejsem zavřený, že se podívám jakoby i ven. Má to smysl, že není, dělám to pro sebe, ale pro ostatní.
1: Popisuje 31letý odsouzený pan Jakub. Co všechno stěhujete?
3: Kopírky, lavice, židle, ponky, stěhovali se stojanový vrtačky.
1: Takže s ponkem po schodech?
3: S ponkem po schodech na kurtech, nesně. To samý, stojanový vrtačky, všechno prostě, se táhlo ručně.
1: A tady se stěhuje kopírka.
4: Za mě maximální spokojenost, protože to přečilo mé očekávání. Jo? Nevěděl jsem, co od toho můžu čekat.
1: Mluví ředitel elektrotechnické průmyslovky v Pardubicích Petr Mikuláš.
4: Ta práce se udělala možná ještě rychleji, než jsem čekal, a opravdu to nebylo jednoduché. Jo? Byly to těžké věci z jednoho patra do dalšího patra.
1: Stěhovací firmu škola nemusela najímat a za práci vězňů nic neplatí. Věznice pečlivě vybrala několik desítek odsouzených, říká její ředitel Jaroslav Rosíval.
5: Odsouzený je posouzen odbornou komisí, tak jak z pohledu bezpečnosti, tak i z pohledu programu zacházení a jeho samotného průběhu výkonu trestu i vzhledem k jeho trestné činnosti. Takže bych chtěl každopádně zdůraznit, že nejsou tady odsouzení za násilnou trestnou činnost a jsou tady odsouzení většinou majetkového charakteru nebo po případě obecného ohrožení, to znamená třeba řízení pod vlivem návykových látek.
1: Zřizovatel školy Pardubický kraj má s věznicí dohodu. Vězeňskou pracovní sílu využívá i při jiných příležitostech, třeba v domovech sociálních služeb nebo v nemocnicích, při péči o zámecké valy v Pardubicích nebo teď nově i při vymalování prostor záchranky ve Vysokém Mýtě. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Po horkém slunečném víkendu přichází deštivé osvěžení. Dneska zpočátku deštivo, zataženo až oblačno s deštěm nebo přehánkami. Pak dopoledne budou od severu srážky už ustávat a odpoledne bude ubývat i mraků. Teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15. No a když se podíváme na zítřek, tak zítra už má být slunečno, většinou polojasno, ke konci dne pak budou od západu přibývat mraky a teploty zítra 23 až 26 stupňů.
0: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.

0: Je to tak, nejvyšší čas na soutěž teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové a máme v ní pro vás knížku z nakladatelství Kazda Muž, který našel klid, magická cesta k všímavosti, sebelásce a štěstí a dvě vstupenky na koncert Štěpán Švestka and Collegium Virtuosi příští středu 10. června od 19 hodin to bude ve Filharmonii Hradci Králové a je to koncert, který propojuje živou hudbu a 3D světelné projekce, takže to bude všestranný, jaksi komplexní, když to tak řeknu, zážitek. Tak, no a vaším úkolem bude poznat dnes narozeninového oslavence. Už jsme jeho jméno říkali nebo neříkali? Teď se vůbec nejsem jistý, možná, že jsme ho vůbec neříkali. Nebo říkali, no já teď nebudu vzpomínat, jestli ano nebo ne, vy ho určitě poznáte. Tak kdo to je?
1: Já čas od času se vyděsím, když vlezu na váhu a zjistím, že mám nadváhu. Čili čas od času mám takový, ty většinou to začíná v pondělí, kdy si říkám, tak a teďka musíš 3-4 kila sundat.
0: Tak a pak se to horko těžko sundává, všichni to známe. Tak zavolejte do dobrého rána, připomeneme telefonní číslo, jestli víte.
2: Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
0: No a bude nejlepší, když se hned zeptáme na tom telefonním číslu někoho z vás. Dobrý den, Český rozhlas Hradec Králové.
3: Dobrý den. Posluchačka Věra.
0: Dobrý den, paní Věro, moc vás zdravíme. Tak povídejte, kdo pak má narozeniny.
3: Já si myslím, že je to Karel Šíp.
0: A je to správně. A já vám blahopřeju, paní Věro, protože jsou ceny vaše. Samozřejmě, že Karel Šíp to je. Já si myslím, že jsme jeho jméno dneska neříkali. My jsme říkali Daniela Hulku, zpěváka, který má dneska 58. narozeniny. Karlovi Šípovi je o malinko víc, je mu 81, takže všechno nejlepší. On se narodil 1. června roku 1945 v Praze Bubenči. Později se ale rodina přestěhovala do Ostravy, kde jeho tatínek Karel Hugo Šíp působil jako operetní herec a zpěvák v ostravském divadle. Maminka pracovala v pobočce cestovní kanceláře Čedok. No a on vystudoval střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích, pak byl zaměstnancem Československé televize jako produkční. No a dneska moderuje všechno party. Víte, to je vždycky taková páteční zábava, která k tomu televiznímu pátku prostě patří. Asi si to taky nedokážete moc představit, že jo, paní Věro, kdyby tam nebyl Karel Šíp v pátek večer.
3: Ne.
0: No, tak jo. Tak se mějte hezky, užijte si koncert příští týden ve středu a ať taky knížka padne na úrodou půdu, jak se jmenuje, Muž, který našel klid, asi pro chlapy to spíš bude, no, ale vy se s tím nějak poradíte. Tak se mějte krásně, nashledanou, paní Věro.
3: Děkuju, nashledanou.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Západní polovinu republiky zasáhly silné bouřky, které lámaly stromy a větve. Ty pak padaly na elektrické vedení a způsobily přerušení dodávek elektřiny, hlavně v jižních Čechách. Energetici dodávky postupně obnovují. V Hradci Králové se dnes pod křižovatkou Mileta na městském silničním okruhu otevírá nový podchod. Cyklistům a chodcům usnadní především cestu k fakultní nemocnici. Současně začne fungovat i zastávka MHD u fakultní nemocnice ve Zborovské ulici. Hejtmanství plánuje výstavbu budovy pro Muzeum Náchodská a galerii výtvarného umění v Náchodě. Stavba v Kladské ulici by mohla začít koncem roku 2028 a být hotová v roce 2030. Investici za předpokládaných 254 milionů korun už schválili radní kraje. Stavba nového domova pro seniory v Žamberku by měla začít v první polovině příštího roku. Město v březnu prodalo soukromému investorovi pozemky a ten v současné době dokončuje studii. Nová budova by měla mít kapacitu 150 lůžek ve 82 pokojích. Odhadované náklady na stavbu jsou asi 250 milionů. Čeští fotbalisté odletěli do zámoří na mistrovství světa. Ještě před cestou v Praze na Letné porazili Kosovo 2-1. Kouč národního týmu Miroslav Koubek pak určil konečnou nominaci na šampionát. Z kádru vypadli útočník Christof Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne budou od severu srážky ustávat a odpoledne bude mraku ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku na silnici.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

A teď Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
2: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
1: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
3: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Na trati mezi Novým Městem nad Metují a Starkočí bude od zítřka výluka. Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále grandslamového turnaje. A dnešek bude zamračený a deštivý s teplotami nejvýš 22 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Alena Brantová. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti za letošní rok. Výjimka platí pro ty, kterým finanční úřad vyměřil daň přes 5000 korun. V takovém případě je možné daň rozdělit do dvou splátek, kdy první je splatná dnes, pokračuje mluvčí generálního finančního ředitelství Patrik Madle.
4: Je-li daň vyšší než 5000 korun, lze ji uhradit ve dvou splátkách, a to do 1. června 2026 a do 30. listopadu 2026. Zároveň je nutné, aby byla příslušná částka do 1. června již připsána na účet finančního úřadu.
3: Výnos daně z nemovitosti připadá obcím. Loni se podle finanční správy vybralo přes 23 miliard korun. České dráhy omezí od zítřka do pátku provoz na železniční trati mezi Starkočí, Náchodem a Novým Městem nad Metují. Výluka potrvá vždy od 8 hodin ráno do 6 hodin večer. Vlaky budou nahrazené autobusy a minibusy, které pojedou podle speciálního výlukového jízdního řádu. Lidé se jimi dostanou ze zastávek před staničními budovami. Výjimkou jsou Václavice, kde budou autobusy stavět u silničního podjezdu. Cestující musí počítat s mírným zpožděním. Podrobnosti najdou na webu dopravce nebo v aplikaci Můj vlak. Členové mysliveckého spolku Zvičina letos zatím na Trutnovsku ulovili 50 divokých prasat. Do konce roku jich může být až 200. To by znamenalo vyrovnání rekordního minulého roku, říká místopředseda mysliveckého spolku Kamil Šabata.
5: Se snažíme minimalizovat škody způsobené černou zvěří. Převážnou část lovíme na čerstvě zasetých pozemcích, kde ty prasata ty škody páchají největší. Velká část se uloví na kukuřicích. Ta černá působí ty škody na těch kukuřičných porostech daleko větší než kde jinde.
1: Sport.
3: Tenista Jakub Menšík je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále Grand Slamu. Mezi nejlepší osmičku singlistů na Roland Garros postoupil po vítězství v pěti setech nad Rusem Rubljovem. Dalším Menšíkovým soupeřem bude zítra Brazilec Fonseca.
1: Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne budou od severu srážky ustávat a odpoledne bude mraků ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní vítr má večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na silnici 327 v obci Staré Smrkovice na Jičínsku narazilo osobní auto do plynové přípojky. Na místo jede policie, počítejte s možnými komplikacemi.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do začátku letních prázdnin zbývá poslední měsíc a postele v horských hotelech a penzionech se plní už teď, tedy zatím tedy v rezervačních knihách pouze. Vyprodáno ještě není, ale v některých letních dnech je schánění volných míst už obtížné. Informaci o situaci v Krkonoších a Orlických horách nabídneme už za malou chvíli. Řekne nám to David Macháček, náš reportér. A hostem po půl deváté pak bude hoboistka Filharmonie Hradec Králové, Serenamit Boltbatar. Doufám, že to říkám správně. Ona pochází z Mongolska. Tady u nás v Česku už ale žije 16 let, studovala na fakultě umění Ostravské univerzity a tady v Hradci začala hrát v Hradecké filharmonii v roce 2023. Tak se jí taky zeptám, jak se jí v Hradci líbí a jak se na hoboj vůbec hraje, protože prý je to jeden z nejtěžších hudebních nástrojů na to naučit se na něj hrát. Tak i o tom si budeme s Damuškou, jak ji říkají nejenom kamarádi, ale i kolegové, tady ve Filharmonii Hradec Králové povídat po půl deváté. Dobré ráno od Jakuba Šmitá vám všem. Hezké pondělí.

0: Dobré ráno přejeme z Českého rozhlasu Hradec Králové, kde se dnes budeme věnovat dovoleným. Třeba v radioporadně dopoledne po 11. hodině nás bude zajímat hlavně léto v zahraničí s Kateřinou Petřičkovou, která přijde z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur odpovídat i na vaše případné dotazy, takže to bude dopoledne po 11. hodině. My se teď ale budeme věnovat taky dovolené tady u nás, protože zájem o ty letní v Krkonoších a Orlických horách pomalu stoupá. Dobrá zpráva je, že ubytovací kapacity pro letošní léto ani přes rostoucí zájem zatím vyprodané nejsou. Rok od roku totiž přibývají i nové penziony nebo apartmány a chaty k pronájmu. No a přehled o aktuální situaci tedy v Orlických horách a Krkonoších pro nás připravil náš reportér David Macháček. Dobré ráno, Davide.
1: Dobré ráno a začnu dobrou zprávou. Je to opravdu tak, že zatím volno je a kdo chce, tak si stále může to své místo pro letní dovolenou na horách v Královéhradeckém kraji najít. V Krkonoších tam je v tuto chvíli největší zájem o termíny od poloviny července do poloviny srpna. Tady už je tedy dost míst obsazených a lidé tady oproti předchozím rokům své rezervace nebo pobyty prodlužují a teď už ta obvyklá rezervace je na 6 dnů. A poptávka je hlavně po penzionech se snídaní. A proměňuje se i způsob rezervování oproti zimě, protože v zimě lidé často dělají rezervace na poslední chvíli podle aktuálního počasí a sněhu, ale v létě to už tak citlivé na počasí není a ty rezervace se dělají v mnohem větším předstihu.
0: No a jaký je zájem o, řekněme, skromnější ubytování v těch takových těch typických krkonošských horských boudách?
1: Stoupá, protože to je specifikum Krkonoš. Krkonoše jsou naše jediné hory, které turistům nabízí opravdu v těch vrcholových hřebenových partích možnost přenocování. A zatímco dříve na těch boudách opravdu spíš přespávali putující turisté, kteří si dělali třeba ten etapový přechod Krkonoš a byli tam vždy jenom na jednu noc, tak i tady na těch boudách začínají přibývat rezervace na více dnů a proto boudaři doporučují právě pro ty poutníky nebo turisty na cestě, aby i na tu jednu noc si včas v předstihu tu rezervaci zajistili.
0: No a platí, Davide, stále, že Orlické hory jsou ve srovnání s Krkonošemi ty klidnější?
1: Platí. A ono to ještě nějakou dobu vydrží, tam opravdu těch rezervací není tolik, ale i tady už se situace proměňuje, protože lidé si stále více nacházejí ten odlehlý kout Orlických hor za hřebenem, za Šerlichem. To je ta vlastně část mezi hřebenem Orlických hor a hranicí s Polskem, protože stále častěji tam chtějí přenocovávat třeba turisté, kteří se vydávají na tu populární stezku Českem. Takže i tady už je doporučení, raději si nocleh zajistěte v předstihu.
0: No a jak je to s tím volném a obsazeností v Orlických horách na léto? Je tam stále ještě volno?
1: Je, ale přidám tady jedno upozornění pro ty, kteří se dívají dál než na léto. Ubytovatele nás upozornili, že zatímco na léto ještě volno mají, tak někde už je o zimu takový zájem, že v těch letních termínech mají kapacity už z 80% teďka obsazené.
0: Takže už na jaře je dobré myslet na zimu.
1: Je to tak?
0: David Macháček, děkuju za zprávy a informace z hor, z Orlických i Krkonoš. Děkuju, naschledanou, Davide.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Jaroslav Tuček nám poví, jak bude. Dobré ráno, Jaroslave, zdravím vás.
2: Pěkné ráno.
1: Tak, dnešní ráno prožíváme s deštníkem v ruce většinou. Mm-hmm. Já jsem si ho vzal, přesto jsem ráno zmoknul pořádně, protože to ty provazy deště nestíhalo, nezvládal to ten můj deštník. No tak jak bude dál?
2: Musíte si pořídit nový, ne děravej.
1: Já si budu muset.
2: Nicméně, přechází nás brázda nízkého tlaku vzduchu, s ní jsou spojené ty srážky, takže dneska zataženo až oblačno s deštěm nebo s přeháňkami, to by se mělo týkat dopoledne, no a v průběhu toho dopoledne postupně od severu budou srážky ustávat, odpoledne se pak bude protrhávat i oblačnost. 19 až 22 stupňů, taková budou dnešní maxima, na horách 12 až 15 a vítr ten bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom vítr zeslábne. Rozplné podmínky po celý den dobré až velmi dobré a bio to je na stupni číslo 1 mírná zátěž.
1: No, kdybych se ho eventuálně koupil, ten deštník, mám si ho vzít zítra ráno taky?
2: Zítra ne, schovejte si to na středu. Zítra v noci jasno až polojasno, kránu se mohou ojediněle utvořit i mlhy, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, vítr ten by neměl foukat vůbec a když už, tak bude jenom slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. Zítra přes den bude slunečno, většinou polojasno, potom v závěru dne, to znamená z úterý na středu, začne od západu přibývat oblačnost. Zítřejší příjemné maximální teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a vítr bude jenom slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
1: No a ve středu teda ráno bude pršet.
2: Ve středu by mělo zase pršet a bude nás přecházet studená fronta a středa bude i mimo jiné docela chladná. Teploty se budou pohybovat mezi 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Dobře, tak díky za ten výhled. Jaroslav Tuček pro nás měl dnes předpovědět počasí. Děkuju za ní. Naschledanou.
2: Není za to, naslyšenou.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den.
2: Ahoj.
1: Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Katmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roadster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles.
3: Welcome home, Endeavour.
1: Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Výstražnou stávku vyhlásily neziskové organizace se zaměřením na závislosti. Některé služby tak dnes budou dočasně nepřístupné. Pracovníci tím reagují na rozhodnutí vlády přesunout část problematiky pod ministerstvo zdravotnictví. Z Hradce Králové vyjede dopoledne charitativní cyklojízda nadačního fondu Na kole dětem. Peloton povede několikanásobný mistr světa i republiky v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Trasa povede přes Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou směrem na Žamberk a Jabloné nad Orlicí. Pro návštěvníky zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem se dnes poprvé v letošní sezóně otevře safari ve večerních hodinách. Dvorská zoo je jedinou zahradou v Evropě, která takovou možnost lidem nabízí. Česká obchodní inspekce zatím letos nezjistila žádný problém s kvalitou pohonných hmot. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji otestovala v dubnu 17 vzorků benzínu, nafty nebo LPG. Všichni prodejci předepsané limity dodrželi. Hokejisti Švýcarska dál čekají na svůj premiérový titul z mistrovství světa. Po třetí za sebou skončili druzí, tentokrát na domácím turnaji. Ve finále v Curychu podlehli Finům 0-1 v prodloužení. Třetí skončili poprvé v historii Norové, kteří v bitvě o bronz zdolali Kanaďany 3-2 taky v prodloužení. Čekáme zataženo až oblačno, s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne budou od severu srážky ustávat a odpoledne bude ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: V Jičíně je kvůli pracím na inženýrských sítích uzavřená silnice 502 v Poděbradově ulici. Objížďky jsou tam značené a potrvají až do konce roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Je 7 minut po půl deváté, Český rozhlas Hradec Králové vám přeje dobré ráno, hezké vstávání. No a v našem ranním programu teď představíme, jak jsem slíbil, hoboistku Filharmonie Hradec Králové, Ceranamit Boldbátár, která pochází z Mongolska. Tady u nás v Česku už ale žije 16 let, studovala na fakultě umění Ostravské univerzity a tady v Hradci začala hrát v Hradecké filharmonii v roce 2023, kde jí kolegové a kamarádi neřeknou jinak než Damuška, což bude i pro mě asi mnohem příjemnější na výslovnost. Dobré ráno, Damuško.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Řekl jsem to jméno správně, Ceranamit Boldbátár.
1: Ceranamit, ano, je to tak.
0: Boldbátár.
1: Boldbátár.
0: Ano, a je to taky zajímavý s tím jménem. Vy jste mi hned tady řekla, že vlastně vy u vás v Mongolsku máte jenom to u nás křestní jméno, to příjmení nepoužíváte.
1: My nemáme příjmení a každý máme svoje takové jako specifické jméno. A to příjmení jako křestní jméno, to funguje, protože museli jsme na cestovní pas napsat jako podle toho, jak funguje v vašich jako tady.
0: Potřebujeme dvě jména na pase.
1: Jo,
0: prostě.
1: Ano. Jinak takže to nemůžu psát jenom Ceranamit.
0: Takže to Boldbátár je vlastně jméno vašeho otce.
1: Můj otec, ano.
0: No tak to je zajímavé. No jak jste se vzala tady v Hradci Králové? A vůbec v Česku? Z Mongolska.
1: Jo, tak Česká republika nebylo jako moje volba. Když jsem byla studentka, tak moje maminka chtěla emigrovat do Evropy. Tak ona nějakou dobu cestovala přes Evropu jako několik země a pak se vybrala tu Českou republiku, protože jí se vyhovovala víc, líbilo se víc a říkala, že budeme bydlet v Praze. A v té době ještě nejsem byla dospělá, takže musela jsem se respektovat rozhodnutí maminku. Ano,
0: jasně.
1: Přesně tak.
0: No a jaká byla vaše cesta sem do Hradce Králové, do Hradecké filharmonie?
1: Tak když jsem studovala, nebo všichni ty studenty, se chystáme do, jakoby, sehnat práce, být zaměstnaný. A funguje to tak, že se vypíšou, ty filharmonie vypíšou konkurs.
0: Takže konkurs.
1: A přijdeme všichni a zkusíme to a někdo, kdo vyhraje konkurs, tak začne pracovat.
0: Jasně, tak to chápu. No a vy jste hoboistka, přinesla jste hoboj sebou. Jak jste se dostala?
1: Já jsem přinesla anglický roh.
0: Jo, to je anglický roh.
1: Ano.
0: Aha, a jaký je rozdíl mezi anglickým rohem a hobojem?
1: Hoboj, anglický roh jsou jakoby v jednom rodině. Je to příbuzný nástroj. A každé hobojství máme povinnosti naučit hrát i na anglický roh, protože tento nástroj má obrovské, jako dost velké role v orchestru. Hraje hodně solové věci.
0: A anglický roh je tedy altový nástroj spíš?
1: Je to trochu delší a ta barva je trochu temnější. Ano, je to jako tono. Je to trochu tenorový hlas než hoboj.
0: Ale jinak je podobný tomu
1: je
0: hoboji.
1: Hmaty jsou podobní, funguje to stejně, jako máme strojky a držíme to stejné.
0: A když se vrátíme k tomu hoboji, tak vy jste ale prý původně hrála v Mongolsku na bubny, jsem slyšel.
1: Jo, já
0: na bicí.
1: Do konzervatoře jsem dostala na bicí nástroj a za nějakou dobu přišel pan profesor hobojista a zeptal, jestli nechceme vyměnit hlavní obor s jedným klukem, který hrál na hoboj, protože on zlomil přední dvě zuby a nějakou dlouhou dobu nemůže hrát na hoboj, jako vůbec kousnout ten nástroj. A já jsem, byť je nástroj jednodušší, že tam nemusí fungovat.
0: Tam nepotřebuje zuby. Na bubny tak, nepotřebuje zuby.
1: A s rodičem jsme mluvili a zeptali jsme, tak jo, jako pro holku je to hezčí hrát na hoboj, než na bicí nástroj, tak jsme prohodili hlavní obor a začala jsem hrát na hoboj nenápadně a ten kluk se začal hrát na bicí nástroj.
0: Takže skončil někde v kapele nějaké, možná
1: asi ne. Asi doufám.
0: Dobře, no a tak vy držíte v ruce teda anglický roh.
1: Anglický roh, ano.
0: Máte tady štamprly, my říkáme štamprly. A v tom je voda tedy, ano, sklenička malinká. A proč je tam ta voda?
1: Protože my hrajeme strojek, tak to je vyrobené z dřeva. Je to dřevení jako z bambusu. Aha. A to musíme se namočit, aby se to vůbec jako vydával ten zvuk.
0: A to je ten náustek vlastně.
1: Je to jako náustek a dvojplatkový strojek.
0: Jo, takže se musí namočit.
1: Musíme namočit, aby to dřevo otevřelo.
0: Jasně.
1: A teď se do toho foukáme, jestli to vůbec bude hrát.
0: Foukněte klidně. Takže takhle fouká, takhle hraje jenom ten strojek vlastně.
1: Ten
0: se takhle upevní do té hubice.
1: Do toho ESO, ano, to je takový krk do toho nástroje.
0: Ano. A co nám zahrajete?
1: Vám zahraju od pana Antonína Dvořáka 9. symfonie z Novosvětska. Druhá věta, Largo, kde je to obrovské solo pro anglický roh.
0: Dobře, a tak můžeme rovnou?
1: Můžeme. Ano.
0: Tak pozor.

0: No
1: nádhera. Seramin Boldbátar, Damuška, tady v živém vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a Novosvětská. Krásné tóny. Tak moc děkuju za tuhletu okázku, no ale koukal jsem, že to není jen tak, jako hrát na to, že to je docela... Jako,
2: je to dost těžké.
1: U nás říkáme makačka.
2: Je to složitý i ten hoboj, i ten anglický roh.
1: Tak bychom si po písnice řekli, jak se na něj hraje a jak se to dá naučit a co je na tom to nejtěžší.
2: Dobře.
1: Souhlasíte? Dobře, tak já budu říkat Damuška.
2: Serenad byt.
1: Boldbátar tady naším dnešním ranním hostem, budu říkat Damuška dál. Tak za chvilku budeme pokračovat.
2: Děkuji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, naším ranním hostem je dnes hoboistka Filharmonie Hradec Králové, Serena Dmitbolt-Bátar, která pochází z Mongolska. Tady u nás v Česku už ale žije 16 let, studovala na fakultě umění Ostravské univerzity a tady v Hradci začala hrát ve Filharmonii v roce 2023. Teď jsem to řekl dobře, to jméno,
1: ano,
0: že?
1: Ano.
0: Ale vy taky mluvíte krásně česky.
1: Děkuju, snažím se.
0: Dělá vám nějaké slovo nebo dělalo třeba problém? Nebo...
1: Pro mě čeština je pořád těžká. Jak je to gramatika. A snažím se, ale občas mi to nejde. Ale
0: mluvíte krásně, nádhera. Co Hradec, líbí se vám Hradci?
1: Hradci Králové se mi líbí hodně. Já jsem tady 100% spokojená. Jak jsem vyhrála konkurs, tak pro mě to bylo jako neznámé město. Já jsem tady nikdy jako předtím nebyla, protože jsem studovala v Praze konzervatoř, pak jsem šla do Ostravy na univerzitě. A tady se mi líbí, je tady je klid a ticho a čistota. Mm-hmm. A mám pocit, že víc jako kvůli tomu univerzity jsou tady hodně intelektuální lidi. A když přijedu třeba v půlnoci na nádraží, jedu domů pěšky, tak vůbec necítím žádný...
0: Nemáte strach.
1: Ano, žádný strach nemám.
0: Tak já myslím, že to rádi
1: je
0: slyšíme.
1: Je to krásně, ano.
0: Hradci Králové. No a pojďme zpátky k tomu anglickému rohu, jak jsme říkali, nebo i k hoboji, protože to hraje stejně vlastně, nebo je to úplně stejné.
1: Ano.
0: Úplně stejné. Proč je tak těžké naučit se na hoboj hrát, nebo na tento roh anglický?
1: Anglický roh hoboj je hodně těžký, jako ze všech, se myslím, nástroj, nebo zdechový nástroj určitě. Je to specificky, jak do toho fouká, potřebujeme sílu a s břichama potřebujeme podpor. Mm-hmm. Do toho ještě nasazujeme.

0: tři hodiny a nevím, půl a s těma pauzama je to 4 hodiny a víc, tak občas to stane, třeba mi bolí hodně ramena, zamota mi hlava, ale ne o tolik, ale když jsem byla mladší, tak mě tak to jo. stalo několikrát.
1: Když se zastavíme třeba u kultury, tady u nás v Česku a v Mongolsku už jsme teda probrali malinko ty řeči, jak se řekne mimochodem mongolsky dobré ráno, třeba když jste mi popřála?
0: Dobré ráno je Ugtoni Mint.
1: Aha. A co to znamená?
0: Ugtoni je dobrý, tak Mint je zdravíme.
1: Takže se taky zdravíte jako ano, dobré ano. ráno. Přejete dobré
0: ano,
1: ráno.
0: Ano, přejeme dobré ráno.
1: Dobře, no a když jste přijela, nebo vůbec když jste tady byla, protože já říkám, co jiný kraj, to jiný mrav, tak setkala jste se tady s nějakým třeba šokem kulturním tady u nás, co se třeba v Mongolsku neděje a tady u nás ano, nebo obráceně.
0: Ano, je to dost jako rozdíl tady, jako kulturní šok. Sice v Mongolsku je taky hodně autentické, specifický, ale jediný je, bylo mi hodně překvapilo, bylo smrkání v publiku, protože...
2: jako na koncertě.
0: Jako všude. U stole, u večeře, ve škole, během výuce, protože jako vůbec v Ázii nebo v Mongolsku to neděláme. Aha. Když potřebujeme smrkat, tak jedeme na záchod nebo prostě někde schováme a musíme to řešit jako osobně.
1: Takže je to jako intimní záležitost.
0: Je to dost smrkání. Intimní záležitost. Ano, ne jako muselo, pro publiku.
1: To vás muselo asi hodně překvapit tady.
0: Hodně, třeba autobusu nebo ve škole. Je to jako všude je to normálně, ale u nás to vůbec jako není.
1: Jezdíte do Mongolska občas?
0: Občas jo, ale maminku mám tady, to je tahle naše celá rodina, tak nemám nějaký, nemám prarodiče tam už, takže nemám žádný nějaký obrovský důvod tam jezdit často. Mám tam sestřenice, bratrance a jejich děti, snažím jet třeba 1 za 2-3 roky a mně to stačí.
1: Co vás čeká teď v nejbližší době, na co se těšíte tady?
0: Já hraju v Německu muzikál Rudolf a poslední polibek s českým kapelem. Mm-hmm. Budu tam celém letě u jezera, u Neuschwanstein zámku.
1: No jo, to bude krásný.
0: Tak tam se těším. Jako hodně hraju různě v muzikály.
1: Nejen tady ve Filharmonii, ale...
0: Nejen tady ve Filharmonii jsem hodně požádána. Hraju i v Plzní muzikálu a mně se líbí, jak mi to jako hraje krásně a lidi se mnou spokojení, doufám. Takže se těším na hrání letní.
1: A Damuško, máte ještě třeba nějaké jako sny do budoucna? Nějaké velké, co byste chtěla jednou? Jako?
0: Je to trochu jiná témata z toho bojem, ale já ještě ráda zpívám. Jazz, aha, zpěv. Tak trochu jako sen bych se chtěla dělat takový jako koncert, zpívat jazz, zpěv. Aha. A chtěla bych se ještě pořídit pejsky, samojeda, to je můj sen.
1: Samojeda, ano. To jsou takový ty pěkný bílý
0: velké, ano,
1: chlupatý.
0: Ano. Yeah. A domeček. Ze zahradu.
1: No tak ať se vám všechny sny splní. Já jsem moc rád, že jsme vás dnes mohli představit i našim posluchačům tady v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, Serena Dmit, Boldbátár a já už vám vždycky budu říkat jenom Damuška, protože je to moc milé a krásně ano. To k vám sedí. A děkuji za milé setkání tady.
0: Děkuji vám taky a přeju vám hezký den všem posluchačům Českého rozhlase v Hradci Králové.
1: Vám taky, ať se daří. Naschledanou. Tak a to je všechno od Jakuba Šmita z dnešního Dobrého rána Českého rozhlasu Hradec Králové. Za chviličku už vás čeká dopolední Habaděj a v něm Jana Kudivejsová, takže ať se vám dál hezky poslouchá.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Hradecký magistrát odpoledne představí plány na rozvoj nových Kuklen. Jičín draží městské pozemky pro rodinné domy v lokalitě Kasárna. Čeští fotbalisté porazili v přípravě na mistrovství světa Kosovo a zamířili do Ameriky. A dnešek bude zamračený s deštěm a teplotami nejvýš 22 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. Hradecká radnice odpoledne pořádá veřejnou prezentaci protipovodňové ochrany Malého Labského náhonu a plánu rozvoje tzv. Nových Kuklen na západním okraji města. Magistrát představí plánované úpravy vodního toku, stavbu stezek a využití území po bývalých koželužnách. V Jičíně pokračuje dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valdštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit přes 270 milionů, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června. Stát nedokáže posoudit, jestli jsou dotace na hospodaření s dešťovou vodou přínosné, informuje o tom Nejvyšší kontrolní úřad. Česko totiž nemá jednotný systém pro hodnocení jejich dopadů. Kontrola se týkala let 2022 až 2024 a zaměřila se na Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí a 7 vybraných příjemců dotací. Z šetření vyplývá taky to, že tuzemské domácnosti mají malý zájem o dotace na zadržování dešťové vody a na výstavbu zelených střech. Podle NKÚ Česko zaostává za Rakouskem a Německem. Sport. Čeští fotbalisté vyhráli přípravné utkání před odletem na mistrovství světa nad Kosovem 2-1. Ze závěrečné nominace na šampionát vypadla těsně před odletem do Spojených států trojce hráčů Pavel Bucha, Christof Kabongo a Tomáš Ladra. Trenér Miroslav Koubek nakonec zařadil útočníka Jana Kuchtu, který se zranil v úvodní půli zápasu proti Kosovu a musel střídat.
2: Šlo o preventivní opatření, lékaři garantují, že bude do 3 do 4 dnů v pořádku. Tak jsem to slyšel od dvou lékařů, pocit Honzy Kuchty je taky příznivý, rozhodující jsou mě lékaři a ty se proto podepsali.
0: Reprezentace hned po zápase odcestovala do dějiště šampionátu. V Americe se Češi utkají ještě v jednom přípravném duelu s Guatemalou a v noci na 12. června českého času pak už rozehrají skupinu turnaje proti Jižní Koreji. Počasí. Čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne budou od severu srážky ustávat a odpoledne bude mraků ubývat. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní vítr má večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Rychnovsku v Častolovicích na silnici číslo 11 v Masarykově ulici dělníci provádí údržbu povrchové kanalizace. Uzavřený je proto pravý pruh. Omezení potrvá do 16 hodin.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A krátce po 9. hodině už vám přejeme krásné dopoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Začíná dopolední habaděj s datem 1. června. A dnes mají svátek nejen děti, kdo další ještě slaví, tak to si řekneme za chvíli. Taky se podíváme do obecně prospěšné společnosti Prostor pro v Hradci Králové, která pomáhá ohroženým dětem a mládeži. Teď tam putovalo jedno významné ocenění, tak si o něm řekneme víc. A taky tu bude další tip Ládi Hrušky. Dnes nám poradí opět se zahradou, tedy konkrétně s chodníkem, poradí nám s tím, jak se zbavit plevelu, který nám často prorůstá právě v různých chodníčcích. Jana Kudivejsová přeje hezké pondělí, hezké dopoledne.

Dnes je 1. června a to znamená, že děti čekají už poslední 4 týdny ve škole. Neskutečně to zase uteklo. Samozřejmě je dnes Mezinárodní den dětí, ale taky je Světový den rodičů. Tím pádem bychom se mohli potěšit navzájem, ale taky je dnes Světový den mléka a taky takový spíš neoficiální, ale příjemný den a je to den Řekni něco hezkého. Co vás asi tak napadá, když byste měli cíleně říct někomu něco hezkého? Klidně to nechte projít hlavou, máme na to celé pondělí a nemusí to být jen jedna věta jednomu člověku, ale můžete to tam sázet až do večera. Tak já vám hezky přeju hezké dopoledne, ať se při pondělku daří a jako podpora s vámi dál bude Český rozhlas Hradec Králové. Hezký den.

0: V Hradci Králové působí obecně prospěšná společnost Prostor Pro, která pomáhá jednak například seniorům aktivně trávit volný čas, ale pomáhá taky hlavně ohroženým dětem a mládeži. Jedná se o děti s různými problémy, často mají nevyhovující domácí prostředí, psychické problémy, experimentují s návykovými látkami, pohybují se v rizikovém online světě a chybí jim pozornost. Sociální pracovníci za nimi jezdí i do terénu. Gabriela Lepková, odborná ředitelka společnosti, získala za rozvoj této činnosti cenu Osobnost roku. Ocenění uděluje Česká asociace Streetwork. V Hradci Králové funguje Prostor Pro už 26. rokem a dál se rozšiřuje po našem regionu.
1: Někdy od roku 2018-2019 jsme do té strategie přidali to, že chceme být víc dostupní pro děti rozpívající. My jsme se jim snažili přiblížit a tu pomoc zdostupnit na x místech v Královéhradeckém kraji. Současně to 8 měst, kde působíme, Hradec Králové a 8 dalších měst. To dítě může přijít s čímkoliv a ono nemusí ani přijít, protože ta naše forma práce je terénní. To znamená, že my se pohybujeme v ulicích těch měst, v parcích, třeba u obchodních domů, ale i třeba ve školách. Hodně spolupracujeme se školama a tam ty děti vyhledáváme, oslovujeme, nabízíme tu pomoc a ve chvíli, kdy ty děti jako chtějí, tak pak jim nabídneme to, co potřebují.
0: To znamená, že máte vytipovaná některá místa, kde se třeba tyto děti scházejí, ale jak to potom vypadá prakticky? Vy se tam někde vyskytnete a máte u sebe nějaké označení, že se na vás děti můžou obrátit. Jak to vlastně je zařízené?
1: Tak jak tu představu máte, tak jak to opravdu je, do každého toho města v každý ten den vyjíždí dvojice pracovníků, která je označena. My spolupracujeme v každém tom městě jako s místní politikou toho města, s městskou policií, takže oni nás třeba upozorňují na nějaká místa, kde se děti rozpívající združují. No a my tam pak přicházíme, ty pracovníci vědí, na základě kterých kritérií se rozhodnou skupinu dětí jít oslovit, představíme službu, ptáme se, jak se mají, jestli můžeme s nima chvíli popovídat a velmi často přichází pozitivní odezva, protože ty děti, které tráví ten čas jako převážně na ty ulici, tak ho moc nemají trávit jinak a kde a ten pracovník jim na tu první dobrou přináší jako ten zájem o ně, o to, co dělají, nějak to jako v první chvíli jako nehodnotí, nesoudí a spíš nabízí nějaký vztah a na základě toho vztahu se pak odehrává ta další práce s těma dětma rozpívajícíma.
0: Takže se pak s nimi třeba i setkáváte opakovaně, asi je to potřeba.
1: Jo, určitě ano. Zejména na těch malých městech tam ty děti nemají moc kam jít. Jsou tam základní umělecké školy, domovy mládeže, ale ta naše zkušenost je taková, že většinou někde kolem věku 12-13 let tuhle formu strukturovaného času opouštějí. A zároveň děti, které nemají dobré jako rodinné zázemí nebo finanční zázemí, tak do takových aktivit vůbec nedochází. Takže oni jsou pak velmi rádi za ten kontakt a ty pracovníci tam samozřejmě sebou i přivážejí nějaké aktivity, takže nabízejí třeba tu formu trávení volného času a zejména v těch malých městech pak už ty děti každou středu čtvrtek, kdy tam jezdíme, tak tam prostě už čekají.
0: Už za tuto fázi jste získala ocenění, určitě je to ocenění pro celý tým. Počítáte s tím, že dál budete tuhle tu činnost ještě nějak rozšiřovat a rozvíjet? Jsou nějaké plány?
1: To ocenění já sama taky vnímám, takže to je ocenění pro celý ten tým. Všichni jako táhneme za jeden pro vás a jsem ráda, že všichni sdílíme nějakou stejnou vizi, proto se nám, si myslím, i daří ty věci posouvat dál. Naším plánem nebo vizí je to, aby jsme tu pomoc těm dětem rozpívajícím mohli stále zdostupňovat, to znamená, aby každý to dítě rozpívající mělo tu možnost se na někoho obrátit, když potřebuje. Teď v nějakých nejbližších časech nás určitě čeká to, že v některých městech, kde jsme, tak začali mít zájem kromě ty terénní formy i o tu ambulantní formu, to znamená mít v tom městě i ten klub. No a máme lokality, kde ten pracovník za ten den má třeba 40 kontaktů, ty děti čekají na nějakou schůzku, takže tam se budeme snažit i třeba posílit ty kapacity, takže teď je to pro nás hodně o i nějakém vyjednávání.
0: Gabriela Lepková z obecně prospěšné společnosti Prostor pro v Hradci Králové stojí i za dalšími projekty. Byla to například práce s ohroženou mládeží online přímo na sociálních sítích, aby děti nestratily kontakt s potřebnou pomocí ani v době covidu. V současné době se svým týmem Gabriela rozšiřuje terénní služby i do menších měst regionu a mimo jiné i za to získala ocenění od České asociace Streetwork jako osobnost roku.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 3 minuty bude 9:30. V dopoledním Habaději Českého rozhlasu Hradec Králové je tu další rada Ládi Hrušky. Tentokrát se zaměříme na chodníky, do kterých často zarůstá plevel a zbavit se ho není jen tak. Většinou, i když se nám to podaří, tak se tam stejně objeví znovu. A Láďa Hruška proto zjistil, jak se zbavit plevele v zámkové dlažbě účinně a pomocí surovin, které většinou běžně míváme doma.
1: Stačí si v rychlovarné konvici uvařit vodu, jak to dělala moje babička. Tu pak nalejeme přímo na plevelné rostliny v dlažbě. Díky vysoké teplotě rostliny nemají šanci. Používat horkou vodu ale můžeme pouze v místech, kde nepoškodíme další rostliny. Potom povolejme do boje účinný postřik. Nemusíme si ho kupovat, můžeme si ho sami doma jednoduše připravit. Potřebovat budeme tyto ingredience. 4 litry octa, 1/4 kilo soli a 1 lžičku saponátu. Všechno smícháme dohromady a následně směsi naplníme postřikovač. Plevel postříkáním tímto domácím prostředkem nebude mít šanci přežít. Zvadne a pak jej můžeme jednoduše odstranit. A pokud na místa pak nasypeme kukuřičnou mouku, plevel už nám tam navíc dále nevyroste. Tak pěkný den i chodník bez plevele vám přeje Láďa Hruška.

0: od 1. června, to znamená, že už ode dneška pro vás máme ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové jednu novinku. A to, že každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, kterým ve svém životě něco dokázali. Hosty bude zpovídat herec a tanečník Oskar Hess a jeho před prvním vysíláním k mikrofonu pozvala Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďko ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno, takže mám trému. Furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru, tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale už o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: A Osobnosti Česka právě s Oskarem Hessem v našem vysílání uslyšíte každé pondělí po 13. hodině. Poprvé už dnes a to bude právě hostem kardiolog profesor Petr Neužil.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Začíná červen a jestli ještě nemáte vybranou a naplánovanou dovolenou a máte pocit, že už jste snad poslední, tak si z toho nic nedělejte. Za prvé nejste a za druhé se určitě něco zajímavého vyvrbí a my tomu můžeme trošku pomoct a taky pomůžeme, protože po 11. hodině tady s námi bude Kateřina Chaloupková, ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur a budeme mluvit o výběru dovolené. Hlavně asi o cenách tentokrát, o tom, jak se do cen promítnou vysoké ceny pohonných hmot, podle čeho vybírat zájezd, jaké destinace jsou letos hitem, ale na co si tam dát pozor. Probereme taky pojištění, na co přitom pamatovat a všechny tyhle ty praktické rady vám dáme po 11. hodině. Pokud budete mít dotazy, tak si můžete i zatelefonovat, anebo nám můžete poslat svoji otázku e-mailem na adresu studio.hradec@rozhlas.cz. Za 8 minut bude 10 hodin, čekají nás další zprávy s Alenou Brantovou, po 10. třeba soutěž Věřte, nevěřte. S vámi dál Český rozhlas Hradec Králové a přejeme hezké pondělí.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Po bouřkách na jihu Čech zůstává bez proudu 300 odběratelů. Naším krajem dnes projíždí charitativní cyklojízda. Tenista Jakub Menšík je na Roland Garros poprvé ve čtvrtfinále Grand Slamu a dnešek bude zamračený s deštěm a teplotami do 22 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Alena Brantová. Českem se včera odpoledne a přes noc přehnaly bouřky. Nejhorší situace byla v Jihočeském kraji, kde kvůli polámaným stromům a větvím bylo víc než 10 000 domácností bez proudu. Teď už jsou bez energie jen 300 odběratelů. Jihočeští hasiči k dnešnímu ránu vyjeli ke 300 případů. Ve středních Čechách hasiči k dnešnímu ránu vyjeli kvůli bouřkám zhruba 50krát. Nejhorší byla situace na Příbramsku, Kladensku, Praze Západ a Praze Východ. Z Hradce Králové vyjíždí dnes charitativní cyklojízda nadačního fondu Na kole dětem. Peloton povede několikanásobný mistr světa i republiky v jízdě na vysokém kole Josef Zimovčák. Trasa povede přes Týniště nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou směrem na Žamberk a Jabloné nad Orlicí. Odjezd cyklistů z Týniště je plánovaný na 10 hodin a 15 minut. Z Rychnova nad Kněžnou pak v 11 hodin a 45 minut. Cílem dnešní etapy je Zábřeh na Šumpersku.
2: Cyklisté během dnešní více než 120 kilometrů dlouhé etapy nastoupají téměř 1600 výškových metrů. Charitativní projekt Na kole dětem se letos koná už po 17. a jeho cílem je podpora onkologicky nemocných dětí. Nadační fond Josefa Zimovčáka pomáhá financovat rekondiční pobyty a sportovní aktivity pro děti po onkologické léčbě. Peloton během několika dnů projede Českem a cílem poslední etapy bude v sobotu Třebíč. Z Rychnovska Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Pod přebudovanou křižovatkou Mileta v Hradci Králové otevřeli dnes stavbaři klíčový podchod spojující centrum města a univerzitní kampus s fakultní nemocnicí a sídlištěm Moravské Předměstí. Spolu s podchodem začaly dnes sloužit i navazující cesty a také nová zastávka MHD fakultní nemocnice ve Zborovské ulici naproti sídlu zdravotnické záchranné služby. Denně po trase mezi centrem města a nemocnicí chodí tisíce lidí. Doteď museli čtyřproudou silnici v Sokolské ulici překonat po přechodu u hlavního vchodu do fakultní nemocnice a zajít nebo zajet si asi 800 metrů. Mnoho lidí si cestu zkracovalo riskantním přebíháním silnice. Sport. Tenista Jakub Menšík se na Roland Garros probojoval do čtvrtfinále. Jediný zbývající český zástupce v singlu zdolal 6-3 v rozhodující sadě nasazenou jedenáctku Rusa Andreje Rubljova. Český reprezentant tak po třetí v řadě zvládl pětisetovou bitvu. V tomto ohledu se oproti minulosti výrazně zlepšil.
3: Každý zápas je něco jiného, každý zápas je nová zkušenost, takže jo, i když vlastně ty pětiseťáky předtím spíš vlastně nedopadaly, než dopadali, tak že teďka zase jsem chytil to momentum dobrý, takže určitě zlepšuju se. Pořád vlastně jsem ve vývinu, ale děláme i skvělou práci vlastně kondiční a to stejné, že jo, mentálně je to taky vlastně velká složka tady v tomhle tom.
0: Ve čtvrtfinále se Menšík zítra utká s Brazilcem Fonsekou. Počasí. Čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne budou od severu srážky ustávat a odpoledne bude ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní vítr má večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Silničáři začali opravovat povrch vozovky ve Smidarech na Hradecku, proto tam uzavřeli silnici číslo 280 a 327. Objížďky jsou značené a potrvají do 10. srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, krátce po 10. hodině pokračuje dopolední habaděj, ve kterém budeme i soutěžit po 10:30. Máme tu pro vás knihu o historii Hradce Králové a taky lístky na koncert v Hradecké katedrále svatého Ducha. Kolik deštivých dní, jako je dnešek, nás čeká tento týden, na to se zeptáme meteorologa Jaroslava Tučka a za chvíli taky zavoláme na cesty naší reportérce Zuzaně Boučkové a zjistíme, kam se po našem regionu vydala tentokrát. Ideál přejeme hezké dopoledne a ať se hezky poslouchá.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudinejsovou.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je pondělí 1. června a jak už jsme zmiňovali několikrát, svátek mají dnes všechny děti a Český rozhlas Hradec Králové je samozřejmě u toho. Naše reportérka Zuzana Boučková už od rána mapuje terén, teď se nám přihlásí z park golfu v Roudničce. Já jsem se chtěla ptát, jestli už se hraje, ale zatím pěkně prší, tak se spíš zeptám, jak to tam u tebe, Zuzko, vypadá. Dobré dopoledne.
2: Přeji pěkné dopoledne. Sice nám teď prší, ale žádný déšť golfu přece nevadí. Ale o dnu dětí, který se zde bude odpoledne organizovat, den dětí tady 100% platí a organizátoři se na všechny moc těší od 16. hodiny. A navíc odpoledne má přece víc sluníčko. Je to akce pro širokou veřejnost a vše je zdarma. I když jste golf nikdy nehráli, hole vám tu půjčí a věnovat se vám budou sympatičtí trenéři. Navíc dorazí i patron akce, houslový virtuos Jaroslav Svěcený, který právě dnes vymění šmitec za golfovou hůl a zkusí si to také stejně jako děti. Čeká vás tady skvělé jídlo, zábava a ideální plán pro celé rodiny anebo celé party dětí.
1: No tak vidět Jaroslava Svěceného s golfovou holí místo houslí, místo smyčce, to zní lákavě. Park golf je ale známý tím, že tyhle ty akce mají i silný charitativní podtext. Bude to tak i tentokrát? Pomůže někomu tentokrát?
2: Ano, je to tak. Pomáhá se turnajem golfista negolfista, kde hraje vždy jeden aktivní hráč a jeden začátečník. Startovné a celkový výtěžek putuje projektu Nové Háro na výrobu paru,

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích říší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od ženy, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách, jako obvykle, po 18. hodině.

0: Kdyby se už nekonaly nějaké školní výlety, různé školní venkovní akce nebo školní sportovní turnaje, jako třeba fotbalové, tak by to dnešní deštivé počasí bylo docela příjemné. Navíc je sucho, takže je to potřeba. A my už teď, abychom zjistili další vývoj i pro celý tento týden, voláme opět do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Zdravím Jaroslava Tučka, dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne.
0: My už jsme tu měli několik tipů a pozvánek na dnešní den, protože se koná hodně dětských dnů, tak pojďme říct, jak bude vypadat dnešek celý. Je šance, že přestane pršet, že se vyčasí?
2: Určitě, šance tu je. Zatím máme zataženou až oblačnou oblohu s tím, že na většině území jsou nějaké srážky v podobě deště nebo přeháněk, ale od severu už pomaličku ustávají, takže odpoledne už by se měly vyskytovat pouze ojediněle a pak v průběhu toho odpoledne budou ustávat úplně a zároveň bude ubývat i oblačnost. Takže i to slunce by mělo vykouknout v závěru odpoledne. Maximální teploty 19 až 22 stupňů, na horách 12 až 15 a vítr fouká od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer potom zeslábne. Co se týká rostlových podmínek, ty jsou dobré až velmi dobré a biomáme na jedničce mírná zátěž.
0: No ono se to bude tak trošku střídat, protože zítra by teploty zase měly vylézt trošičku výš, ve středu zase klesnout. Jaký bude ten trend, ten vývoj?
2: Přesně tak a takhle se to bude střídat de facto skoro celý týden, až ten závěr týdne, pak by se mělo začít to teplo. V noci jasno až polojasno k ránu nějaká mlha se může udělat, nejnižší noční teploty 11 až 8 stupňů Celsia, v noci bude bezvětří a nebo bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. No a přes den většinou polojasno, takže docela do sluníčka, na horách tam při přechodně zvětšené oblačnosti se může výjimečně objevit nějaká přeháňka. Ke konci dne potom od západu začne oblačnost přibývat s tím, že maximální teploty zítra 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a vítr slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a v tu středu pak očekáváme opět srážky.
0: Tak my to budeme dál upřesňovat. Pro dnešek děkujeme, nebo pro tuto chvíli Jaroslavu Tučkovi, protože předpověď ještě nabídneme. Mějte se hezky, hezké pondělí. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u lališů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcová.

ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Hrad.

0: my už jdeme soutěžit, posloucháte stále Český rozhlas Hradec Králové, je 10 hodin 37 minut. Já už tady mám seznam cen na celý tento týden a pro dnešek, což je pondělí 1. června, tady pro vás máme velkou knihu Třebež, pohled na Hradeckou čtvrť, datovaná od roku 1109, knížka plná archivních fotek až po současnost, tak to je něco ke čtení a prohlížení. A potom je to volná vstupenka pro dvě osoby na koncert v katedrále svatého Ducha v Hradci Králové. Vystoupí Eva Millerová, Jan Morávek, komorní smíšený sbor Canticorum Jubilo Praha a další, a bude to 14. června od 19 hodin. Určitě je o co hrát, ještě řeknu naše telefonní číslo 726 46 46 46 a jdeme na to.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak opět teď uslyšíte jednu takovou zajímavost a pak nám zavoláte, jestli si myslíte, že je to pravda nebo to není pravda, protože nutně nemusí být, tady v té soutěži to máme povolené. V Ostravě se o víkendu konalo mistrovství České republiky ve skládání pucle. Víte, co to je? Takové ty vykrajované dílky, které skládáte do sebe a vytvoří to nějaký obrazec. Někdy se říká spíš tak podle anglické výslovnosti puzzle, ale asi budeme používat tak, jak to říkáme česky, pucle, že jdeme skládat s dětmi pucle. Tak skládali dospělí, skládali jednotlivci i týmy. Bylo přes 300 účastníků, a to nejen z Česka a Slovenska, ale taky z Polska, Rakouska, Belgie. A kdybyste tak si chtěli udělat představu o tom, v jakých časech se skládalo, tak třeba vítězný čtyřčlenný tým skládal postupně dvě pucle, jedno mělo 500, druhé 1000 dílků, a zvládli to za hodinu a necelé 4 minuty. Ten vítězný tým tvořili Jana a Jakub Ondrouškovi z Brna, Jana Kubíčková z Hradce Králové, takže i náš region tam měl zastoupení, a Kateřina Klinková z Prahy, a tito čtyři, nebo dva jsou manželé, ale s dvěma dámami se seznámili na soutěžích v zahraničí a dali se dohromady a vytvořili soutěžní tým. Tuhle tu skládačku určitě dobře znáte, taky je jenom na každém, jak velkou má trpělivost a jak ho to baví, z kolika dílků skládá, ale věřili byste tomu, že skládačka pucle vznikla jako učební pomůcka? To první, řekněme, vyrobil a vytvořil britský kartograf, který se zabýval mapami, John Spilsbury, bylo to někdy kolem roku 1760, a nalepil mapu světa na dřevo, rozřezal ji podle hranic zemí a děti se tak učili zeměpis. Co myslíte, je to pravda nebo to není pravda? Skládáte, máte to rádi, baví vás to nebo spíš ne? Zavolejte nám 726 46 46 46. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré odpoledne, tady je Jana Strutnova, a já bych vám tedy zkusím věřit. Já jsem dřív, ještě když to začalo, tak jsem taky hodně skládala pucle a moc mě to bavilo. Mm-hmm. No, když byly ještě takové ty krásné.
0: No a měla jste na to trpělivost, skládala jste z hodně dílků?
2: Jo, no tak nejradši, když jich bylo jenom 500, ale složila jsem i tisícovku. No, byly to takový 500? Krásný...
0: No, ano, jste tak šikovná.
2: Jenom 500, no.
0: No a jaké jste měla ráda motivy?
2: Já z přírody, třeba tam mám nádherný jabloňový sad, takovém tráva, v něm květinky, jo. A takové prostě motivy, nebo moře a pláž a tam ty rostlinky kolem. Hezký věci prostě.
0: To si myslím, že patří určitě mezi nejtěžší, když tam jsou keře, stromy, různé květiny, je jich tam hodně, tak je to opravdu taková ta pečlivá práce. Takže paní Jana Strutnova skládala, věří nám, já si taky myslím, že to zní dnes věrohodně a pravděpodobně. Tak uvidíme, jestli jste to trefila. Mějte se moc hezky, paní Jano, a naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkuji.
0: Není za co, a teď už vítáme dalšího v naší soutěži. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne. Já tomu taky věřím, protože já jako dětma jsem hodně skládávala.
0: Mhm. A tak to asi byly nějaké pohádkové motivy.
3: Pohádky, no.
0: Pohádky. A dařilo se, složili jste všechno? Tak jo. Tak a ještě povězte, odkud voláte, nebo aspoň křestní jméno, ať si můžu zapsat.
3: Marie Storoseče.
0: Paní Marie, tak vás moc zdravíme a mějte se krásně. Hezký den.
3: Naslyšenou,
0: naschledanou. Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Hradec Králové.
4: No, dobrý den, Jinda.
0: Ano.
4: A bylo to vyrobené jako pomůcka při zeměpisu.
0: Takže věříte tomu, že to původně vzniklo jako učební pomůcka. Tak jo, jsem jako to i říkala kolem roku 1760.
4: Dokonce už roce 1760 to bylo někdy už
0: tak,
4: jako...
0: Tak to jsem vlastně říkala, tenhle topočet, takže věříte jo všemu. No a ještě doplňte vy, pane Jendo, skládáte? Skládal jste někdy pucle?
4: Já to skládal, ještě jsem byl jako mladší, tak bylo to nadšení tady, když to sem přišlo
0: a... Mm-hmm. A teď už ne. A třeba se potom mnozí po dnešku vrátíte.
4: Já se zabývám něčím jiným skládáním.
0: Aha, dobře, no tak ale to je určitě taky dobré pro naši psychiku, protože to tady mám k tomu taky velice zajímavé informace, ty hned doplníme. Tak děkuji za zavolání, mějte se moc krásně.
4: No, tohle to spíš na psychiku, to je tyvo nervy, jako někdy.
0: No, to taky, ale zase odborníci tvrdí, že to aktivuje levou i pravou mozkovou hemisféru najednou a že to je úplně super pro náš mozek.
4: Já maluju obrazy,
0: a tak to si myslím, že je ale taky výborné. Tak se mějte krásně, ať se daří v malování. Naslyšenou. Odpovídat nám můžete i na studio.hradec@rozhlas.cz. Jestli věříte tomu, že skládačka pucle vznikla původně jako učební pomůcka, dokonce pro zeměpis, že to byla nalepená mapa světa na dřevo, rozřezaná na kousky podle hranic zemí. Myslíte si, že je to pravda? Není pravda? Můžete nám ještě odpovídat. No a mezi tím doplním, že opravdu to skládání aktivuje levou, logickou a analytickou i pravou kreativní intuitivní mozkovou hemisféru najednou, což je prospěšné pro náš mozek. A jako můžou to být nervy, ale na druhou stranu, když najdete správný dílek a zapadne na své místo, tak mozek uvolní určité množství dopaminu a to pak způsobuje pocit uspokojení a snižuje stres. Tak jestli si vzpomínáte, že někde máte ve skříni pucle, dlouho už jste ho neměli v ruce, tak to třeba bude inspirací pro to si dneska zaskládat, když zatím prší.

0: Nás už teď čeká vyhodnocení, vyhlášení vítěze v soutěži Věřte, nevěřte Českého rozhlasu Hradec Králové. A hned v úvodu asi můžu říct, že dnešní zajímavost byla skutečně pravdivá. Bavíme se o skládačce pucle, o tom, jak vznikla, že původně vznikla jako učební pomůcka. Hned se k tomu vrátím. Ještě přečtu odpovědi, nebo vyberu alespoň pár odpovědí vašich e-mailových, jaký byl na to váš názor. Hezký den, dnes nevěřím, pozdává se mi to poněkud podivné, napsal pan Tomáš. Pan Petr, dnes věřím ve škole přece mnoho pomůcek. Pan Petr, věřím všemu. Potom od paní Hanky odpověď, dnes věřím. Na pucle vyrostly moje dcery, skládali též mapu Ameriky a tím se do zeměpisu naučili všechny státy. Vnoučata však pohltilo Lego a tak pod postelí mám spoustu krabic s malými dílky. Běda však, kdyby se jeden ztratil, dílo by nebylo dokonalé. I já jsem několik obrazů složila a byla to velká radost, když poslední dílek zapadl na své místo. Tak skutečně první pucle vyrobil britský kartograf John Spilsbury, bylo to kolem roku 1760, nalepil mapu světa na dřevo, rozřezal ji podle hranic zemí, děti se tak učili zeměpis. Dlouho se těm skládačkám říkalo rozřezané mapy a název pucle vznikl až po roce 1880, kdy se k řezání začala používat lupínková pila. A mluvíme o tom, protože o víkendu se konalo mistrovství České republiky ve skládání pucle. V týmech vyhrálo 4 družstvo, kde byly manželé Ondrouškovi z Brna, taky Kateřina Klinková z Prahy a taky Jana Kubíčková z Hradce Králové. Skládali postupně dvě pucle, jedno mělo 500, druhé 1000 dílků a zvládli to za hodinu a necelé 4 minuty. A manželé Ondrouškovi k tomu říkají, že na rychlost skládají i doma, že je potřeba opravdu trénovat, jako třeba fotbal nebo cokoliv jiného. A mají úplně vyloženě už to tak vychytané, že skládají ve stoje, jsou předklonění a problém můžou dělat i jinak vlasy, jestli jste ostříhaní nebo máte sepnuté do culíku, pokud se jedná o paní. Takže musí být připraveni na všechno a v týmu jsou rozdělení, ví, kdo je lepší třídič, kdo líp skládá větší plochy, kdo líp skládá obrázky, takže podle toho už jedou a taky zaslouženě zvítězili a jsou mistry České republiky. Tak tolik k této skládačce a dnes bych si myslela, že by mohla vyhrát paní Hanka, která nám napsala z Trutnova a zveme jí do Hradce Králové na konce do katedrály svatého ducha a to 14. června a taky pro vás máme velkou knihu Třebeš o historii této králové hradecké čtvrti, ať se dozvíte taky něco více o našem městě. Gratulujeme paní Hanko, mějte se krásně, hezky si to užijte, další soutěžení zase zítra v našem vysílání a po 11. hodině už radioporadná, tentokrát budeme vybírat zájezd, budeme plánovat dovolenou.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky nič.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Květnové nehody v Královéhradeckém kraji mají dvě oběti. Safari ve dvoře Králové nad Labem nabízí ode dneška prohlídky po setmění. Dnes je poslední den na zaplacení daně z nemovitosti. Obloha zůstane zamračená, občas zaprší a teploty vystoupí nejvýš na 22 stupňů. U dopoledních zpráv vás vítá Alena Brantová. V květnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v našem kraji dva lidé. Loňský květen nezemřel nikdo. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 7 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Nejčastější příčinou havárií bylo v květnu nepřizpůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíc se v kraji bouralo v pátek 29. května celkem 23krát. Dnes se pro návštěvníky zoologické zahrady ve dvoře Králové nad Labem poprvé v letošní sezóně otevře safari ve večerních hodinách. Safari park Dvůr Králové je jedinou zahradou v Evropě, která takovou možnost lidem nabízí, říká mluvčí Michal Šťastný.
4: Večerní safari je v evropském kontextu naprosto mimořádné. Bude pokračovat celou letní sezónu, nicméně je nutné říct, že ty červnové večery jsou opravdu mimořádné a magické. Zvířata si užívají ten otevřený prostor a západy slunce jsou nesmírně dlouhé a lidé se mohou těšit na skutečně krásná pozorování.
3: Majitelé domů, bytů a pozemků mají poslední den na to, aby zaplatili daň z nemovitosti. Upozorňuje na to finanční správa. Výše vyměřené částky se liší podle velikosti nemovitosti i podle města, kde leží. Povinnost zaplatit daň mají všichni vlastníci nemovitých věcí, popisuje daňový poradce firmy Redltax Petr Koubovský.
5: To znamená, ti, co měli povinnost případně podat přiznání k dani z nemovitých věcí do konce ledna, anebo i ti, co tu povinnost neměli, ale jsou stále držiteli vlastnického práva k nemovité věci, to znamená typicky například k bytové jednotce, rodinnému domu, poli, lesu a dalších typů nemovitých věcí.
3: Pokud je vyměřená daň z nemovitosti vyšší než 5000 korun, můžou ji poplatníci zaplatit ve dvou stejných splátkách. První musí být zaplacená do dneška a druhá do 30. listopadu.
1: Sport.
3: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na atletickém mítingu Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion hodil v Maroku 77 metrů a 75 centimetrů. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenaďan Peters.
1: Počasí.
3: Čekáme zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami. Dopoledne budou od severu srážky ustávat a odpoledne bude ubývat oblačnost. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách na 12 až 15. Mírný severozápadní vítr má večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: V Hradci Králové na Vančurově náměstí se srazilo osobní auto s dodávkou. Nehoda blokuje jeden jízdní pruh. Počítejte proto s možným zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, přejeme dál krásné dopoledne i 4 minuty po 11. hodině. Dnešní datum už jsme opakovali mnohokrát, je 1. června, ale říkám ho znovu taky proto, že opravdu už bude nejvyšší čas popřemýšlet, jak strávíme letošní dovolenou, a právě radioboradna bude k tomuto tématu, bude o cestování z cestovní kanceláří, jaké máme letos očekávat ceny, je reálné sehnat letos zájezd s výraznou slevou, co si pohlídat v cestovní smlouvě, do kterých zemí míří letos nejvíc lidí a co by nemělo chybět v cestovním pojištění. Tak to všechno probereme už za okamžik. Pokud budete mít dotazy, tak nám je posílejte e-mailem na studio.hradec@rozhlas.cz nebo rovnou telefonujte na 726 46 46 46. Za chvíli začínáme, hezké dopoledne.
1: Posloucháte Habaděj s Janou Kudylejsovou.

0: radioporadna.
1: A dneska si budeme povídat o plánování dovolené, protože máme první červnový den, tak už to bude aktuální. A ve studiu už vítám Kateřinu Chaloupkovou, ředitelku Asociace českých cestovních kanceláří a agentur. Dobré dopoledne.
2: Dobrý den.
1: Jdeme se připravovat na dovolenou. Já jsem posluchačům říkala, že jestli mají pocit, že jsou snad už poslední, kteří nemají ještě nějaký zájezd a nemají naplánováno, takže to není pravda, ať jsou v klidu, že i my se pokusíme přispět a poradit, jak na to, jak plánovat, ale určitě nás všechny zajímají samozřejmě ceny zájezdů, ceny letenek, protože ty pohonné hmoty se drží na vysokých hodnotách, tak měli bychom, pokud se ještě nikdo nedíval někam do katalogu, tak měli bychom počítat třeba s výrazně vyššími cenami letos?
2: Tak vlastně současná nabídka cestovních kanceláří už zohledňuje vyšší ceny za dopravu, pokud součástí zájezdu je doprava. V takovém případě už vlastně nakupujeme za aktuální ceny a neměli bychom se v takové situaci nějak obávat nějakého dalšího zdražení. Vlastně nákupem zájezdu u cestovní kanceláře si určitým způsobem tu cenu zájezdu nebo dovolené si fixujeme. Ve chvíli, kdy se rozhodujeme na poslední chvíli, tak u letecké společnosti na ubytovacích platformách vždy vlastně už nakupujeme za vyšší ceny, aktuální i s ohledem třeba na větší poptávku, která letos v Evropě je rozhodně znát, protože vlivem krize na Blízkém východě Evropané zůstávají v Evropě, takže i čeští turisté vlastně volí ve více jak 80% evropské destinace.
1: Kdo má rád plánování a nakupoval už s předstihem, třeba už někdy v lednu, nebo si to nadělil jako vánoční dárek, může se tam stát, že ta cena se ještě nějakým způsobem zvýší a jak se to potom řeší?
2: Ano, tak ze zákona cestovní kanceláře mohou jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu, pokud už máme uzavřenou smlouvu o zájezdu, maximálně o 8% a musí to oznámit 21. den před odjezdem nejpozději. Musím říct si v praxi, a to i v roce 2022, kdy jsme se potýkali s poměrně velmi vysokou inflací, k tomu cestovní kanceláře opravdu přistupují v krajních případech. V současné chvíli nemám informace, že by cestovky nějak plošně zdražovaly svým stálým klientům. Naopak, ty se snaží zvýhodňovat a vlastně lákat je právě, aby se vraceli a nakupovali s velkým předstihem. Takže cestovní kanceláře tyto zdražení zohlednili u neprodaných zájezdů, ale u těch uzavřených smluv by nemělo docházet k nějakému plošnému zdražování. Samozřejmě může dojít k nějakým výjimečným situacím, k nějakým ojedinělým případům, ale nemyslím si, že bychom se toho měli nějak obávat.
1: Pokud si ten zájezd koupíme až teď, tak tam už by to mělo být zohledněno a tam už asi by neměla taková situace nastat, jestli tomu dobře rozumím.
2: Pokud se jedná o zájezd cestovní kanceláří a cestovní kancelář zároveň i tu letenku nakoupí, tak i podle doporučení Evropské komise nebo sdělení Evropské komise letecké společnosti nesmějí u zakoupených letenek dodatečně zvyšovat ceny, takže by to skutečně tak mělo platit.
1: V posledních měsících nastalo několik takových krizových, kritických situací ohledně situace ve světě, kdy třeba lidé měli problém dostat se zpátky. Tak i na to tady máme dotazy a určité obavy, jestli i když s cestovní kanceláří mám součástí zájezdu letenky, cestu tam i zpátky, jestli třeba může dojít k nějakému zrušení letu nebo k nějaké takové komplikaci.
2: Tak samozřejmě může vždycky k něčemu takovému dojít, dochází ke zpoždění letu či zrušení letů. Není to nicméně nic zcela obvyklého, abychom řekli, že třeba každý druhý let se potýká s komplikacemi. Nic takového. Standardně letní sezóna probíhá víceméně bez komplikací. Zpravidla, pokud cestujeme s velkou cestovní kanceláří a čártrovými lety, tak ty jsou dlouho dopředu nasmlouvány a odletí. Pokud se už tedy blíží odlet, blíží odjezd a ten termín zájezdu. Pokud máme zakoupenou letenku na pravidelných linkách, tam samozřejmě k nějakým výjimečným situacím také může dojít, ale zpravidla těch 14 dní před odletem už víme, zda odletíme či nikoliv. Letecké společnosti, pokud ruší lety, tak tomu dochází v rámci nějaké standardní optimalizace před sezónou a to už většinou proběhla. Takže pokud nám k někomu byly zrušeny lety, tak v současné chvíli už je přesměrován cestovní kanceláři na nějaký nový let, nový spoj, případně se posunul termín zájezdu. Takže tento klient už by v současné chvíli měl mít tu situaci vyřešenou.
1: Ještě máme v paměti tu situaci třeba v Řecku, kde byly požáry. Teď nevím, jestli to bylo loni nebo už předloni dokonce.
2: Myslím, že to bylo předloni na Rodosu.
1: Ano, ano. Pokud k takové situaci dojde a teď někteří lidé potom zvažovali opravdu na poslední chvíli, jestli vůbec odletět nebo neodletět, Tam by to měla mít na starost právě ta cestovní kancelář a měla by informovat, nebo jak by měl postupovat ten turista?
2: Tak ve chvíli, pokud vlastně v případech nějaké vyšší moci, což jsou právě zpravidla nějaké požáry, povodně, z extrémní počasí, tak samozřejmě pokud dojde k tomu, že my nemůžeme čerpat služby, které jsou součástí zájezdu, nemůžeme odletět do té dané destinace, nebo ten hotel je uzavřen právě třeba z bezpečnostních preventivních důvodů. V takové situaci se vždycky na nás nebo rovnou nás kontaktuje cestovní kancelář a přichází s nějakým náhradním cestovním řešením. Zpravidla nás ubytuje v jiném hotelu, samozřejmě mělo by to být ve srovnatelné kategorii, nebo nás přesměruje na pozdější termín na jiný letecký spoj. Takže my o tu dovolenou ve většině případů bychom neměli vůbec přijít, ale samozřejmě záleží na té konkrétní každé situaci. Zpravidla ta cestovní kancelář kontaktuje klienty rovnou, nebo zároveň klienti se mohou obracet na call centrum cestovní kanceláře.
1: No a za chvíli probereme taky oblíbené destinace, možná vám dáme nějaké tipy. Připomínám, že pokud byste se chtěli taky ještě na něco ptát, tak určitě můžete, napište nebo zavolejte.

0: Naším hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes Kateřina Chaloupková, ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, a bavíme se o létě v zahraničí. Vlastně nemusí být jenom v zahraničí. My jsme se bavili, teď jsme se zastavili hodně u leteckých zájezdů, u cen letenek, u obav, jestli se dostaneme v pořádku tam a hlavně i zpátky. Ale co autodoprava? Vzhledem právě k cenám pohonných hmot, tak jak vypadá situace? Je zájem stále o ty letecké zájezdy, nebo se třeba vracíme víc k autům?
1: Tak v současné chvíli vlastně po vypuknutí válečného konfliktu na Blízkém východě jsme viděli poměrně, řekněme, stagnaci prodejů u leteckých zájezdů. Po Velikonocích se nám ty prodeje zase začaly obnovovat. Ostatně i ty destinace, kam se cestuje právě letecky, jako je třeba Turecko, Egypt, Kypr, které jsou, řekněme, vnímány trochu v blízkosti toho Blízkého východu, ale vlastně jsou bezpečné, jsou v té zelené, takzvané zelené zóně. Ministerstvo nevaruje před cestami do těchto zemí. Naopak, vlastně dovolené zde probíhají zcela bez komplikací, tak tyto destinace jsou velmi cenově zajímavé, takže vlastně se nám zase obnovují prodeje právě do těchto zemí, které budou v letošním roce určitě cenově výhodné, takže jak Evropská komise, tak letecké společnosti i letiště Praha nás naprosto uklidňují, že letní sezóna má proběhnout zcela bez komplikací, leteckého paliva je dostatek na pokrytí letních dovolených a vlastně leteckých spojů do těchto zemí. Takže já bych se tohoto vůbec neobávala a naopak, pokud máme možnost se dostat do zahraničí k moři, tak bych toho určitě využila.
0: A jak vypadá letošní žebříček těch nejoblíbenějších destinací? Většinou tam vždycky v popředí byla Itálie, Chorvatsko, pak možná Španělsko, Řecko.
1: Tak v cestovních kancelářích je ten žebříček trochu jiný, než je ten komplexní, včetně individuálních cestujících. V cestovních kancelářích se nám nejvíce prodávají právě letecké zájezdy směřující do Řecka, Španělska, Bulharska, ale samozřejmě Turecka, Egypta, Tuniska. V letošním roce také vidíme velmi vysoké nárůsty u Portugalska nebo třeba Malty. Takže ten návrat do Evropy je velmi výrazný v letošní sezóně. Zároveň se stabilně prodávají destinace, jako je Itálie, Chorvatsko, Slovensko, Rakousko nebo Maďarsko. Byť samozřejmě sem směřují klienti většinou vlastní dopravou, případně autobusem z cestovní kanceláří, takže v cestovkách si spíše zakupují pouze ty standardní pobyty, týdenní, 14-denní pobyty a vypravují se vlastním vozem.
0: Říkala jste, že můžeme narazit na velmi zajímavé ceny třeba při cestách do Turecka. Můžeme vysvětlit, jaký je rozdíl mezi zájezdy, které se prodávají jako last minute a first minute? Jako víme, že je to poslední minuta, první minuta, ale jsou tam rozdíly i v cenách mezi těmito dvěma variantami?
1: Tak ty first minute, ty předprodeje, řekněme, jsou vlastně velmi cenově výhodné, protože cestovní kanceláře motivují klienty, aby se zakupili

0: 12 tisíc korun na osobu, takže opravdu velmi výhodně se můžeme dostat do hotelu s all inclusive leteckou dopravou. A ta vlastně sezóna last minute, tedy na poslední chvíli, kdy vyprodáváme kapacity, ta v podstatě teď nyní nastala a ceny do některých destinací, jak jsem už právě zmínila, jsou v letošní sezóně velmi zajímavé, velmi výhodné.
1: Mm-hmm. No já jsem narazila na takovou situaci, protože už jsem se taky dívala, jenom tak orientačně. Líbil se mi třeba letecký zájezd a když jsem rozklikla ten letový plán a on mi svítil v tom mém daném termínu jako volný. A když jsem rozklikla ten letový plán, tak mi to napsalo, že ten let už je obsazený. Jak se potom řeší taková situace? Tím pádem už se tam asi ale nedostanu, nebo bych si musela zajistit dopravu sama?
0: Musím říct, že cestovní kanceláře, cestovní agentury zobrazují zpravidla vlastně zájezdy, které jsou volné, které jsou k dispozici. Vyprodané zájezdy by nemělo ani smysl nabízet na svých webových stránkách, takže tato situace by neměla nastat. Pokud vlastně my se proklikáme na detail zájezdu, chceme si tu dovolenou objednat, tak by měla být k dispozici. Může se například jednat o zájezd, který je, řekněme, na objednávku, na přání, kdy my si ho sice objednáme, ale až cestovní kancelář, až právě dle dostupnosti kapacit, nám teprve zpětně potvrdí, zda ten daný zájezd nám je schopna prodat či nikoliv. Takže pokud v tomto byl rozdíl a nejedná se, řekněme, o ten zájezd, který je na garanci, kdy kapacity cestovka má předem sjednané a jsou k dispozici, anebo naopak se jedná o zájezd, řekněme, na přání, na míru, kdy si vlastně zvolíme jednotlivé služby, vybereme si třeba i letecké společnost, ale pak je to vždy na zpětné potvrzení od cestovní kanceláře.
1: Tak dnes cestujeme právě s cestovkou, s cestovní kanceláří. Za chvíli se dostaneme i k cestovním smlouvám, k pojištění. Posloucháte dál radioporadnu Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Dnes nakupujeme zájezd v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Bavíme se o dovolené s cestovní kanceláří s Kateřinou Chaloupkovou a už jsme probrali, jaká je situace. A teď už pojďme konkrétně. Když budeme vybírat, tak většinou asi nejpohodlnější je to dnes online, i když zajít do cestovní kanceláře taky není od věci, protože se hned můžeme doptat, jinak sice nabízejí cestovky různé ty chaty, ale tam už většinou odpovídá umělá inteligence, ale online si můžeme prohlédnout fotky, v klidu si to rozmyslet, přečíst si recenze, to je asi taky docela důležité. Tak co všechno bychom měli zohlednit a co všechno si zjistit?
1: Tak v prvé řadě bych asi všem, kteří momentálně řeší dovolenou, bych doporučila, aby si promysleli, zda mají vybranou konkrétní destinaci, kam by se chtěli podívat, a nebo cílí na cenu. Je jim v podstatě jedno třeba, kam poletí, ale je pro ně důležité dodržet rodinný rozpočet. Takže to je v prvé řadě dobré si promyslet. Podle toho vlastně i my přistupujeme, jdeme do té cestovní kanceláře nebo na ten formulář na stránkách cestovní kanceláře, kde ve vyhledávání si zadáváme právě konkrétní kritéria. Zároveň je dobré si to co nejvíce specifikovat, pokud chceme hotel co nejblíž že k moři nebo přímo u moře, pokud chceme transfer z letiště do hotelu třeba maximálně do 30 kilometrů, upřednostňujeme privátní transfer a tak dále. Bývá dobré tohle všechno uvést a upřednostnit, aby jsme k ten vlastně výběr dovolené měli co nejkonkrétnější podle našich představ a nebyli jsme pak nějak nemile překvapeni a museli jsme třeba reklamovat zájezd a podobně. Takže v prvé řadě si ujasnit naše priority. No a potom doporučuji vybírat u solidních dlouholetých cestovních kanceláří, se kterými máme ať už dobrou zkušenost my nebo naši známí přátelé, máme je na doporučení. Můžeme vybírat, jak jste sama řekla, online, případně zajít přímo na pobočku té dané cestovní kanceláře nebo agentury a poradit se. Důležité je sepsat smlouvu o zájezdu s tou danou cestovní kanceláří, kde by měly být uvedeny všechny služby, které jsme si vlastně objednali a za které jsme zaplatili. Tohle je dobré si zkontrolovat. Zároveň je dobré si zkontrolovat, jaké jsou třeba i storno podmínky ze strany cestovní kanceláře, abychom věděli, kdy, v jakých lhutách můžeme stornovat, kdy nikoliv a případně se třeba i připojistili pro případ storna.
0: Doporučila byste toto připojištění?
1: Ano, doporučila, já sama si ho vždycky sjednávám, vzhledem k tomu, že cestují s malými dětmi, které mohou třeba i onemocnět, my vlastně ve finále nemusíme na tu dovolenou odcestovat a abych měla jistotu, že se nám vlastně některé peníze od pojišťovny vrátí zpátky.
0: A pokud bych neměla tohleto připojištění, tak kdyby to bylo ze zdravotních důvodů, tak potvrzení od lékaře mi nepomůže v takovém případě.
1: Vztahují se na nás v takovém případě vždycky storno podmínky cestovní kanceláře a záleží na tom, zda nám ty náklady proplatí pojišťovna či nikoliv. Pak to jde za námi. V takových situacích je dobré se vždy obracet na cestovní kancelář, zkusit požádat. Některé cestovní kanceláře jsou vstřícnější ke svým stálým klientům, mohou nabídnout třeba posunutí termínu, změnu destinace, ale vždycky záleží i na jakých lhůtách, v jakém časovém předstihu my stornujeme ten daný zájezd.
0: Je určitě dobré přečíst si i nějaké recenze, ale dá se vůbec v současné době poznat, jestli ty recenze jsou pravé?
1: Tak většinou v dnešní době už si dokážeme udělat nějaký objektivní názor, pokud se podíváme na recenze, ať už jsou na Google ve vyhledávačích, nebo se podíváme na recenze toho daného hotelu na třeba TripAdvisoru nebo na Bookingu, tak my si ten objektivní názor dokážeme vytvořit, pokud je tam dostatek recenzí, pokud se odprostíme od těch extrémních recenzí, které jsou třeba jedna hvězdička a třeba i pět hvězdiček, pokud se jedná o turecký hotel a recenze je od tureckých rezidentů. To je dobré vždycky se podívat i na ty národnosti, kdo vlastně uděluje recenze, abychom věděli třeba, zda ten standard služeb je podobný tomu, co očekáváme my. Takže myslím si, že v dnešní době už to lze. Zároveň ty cestovní kanceláře nám i doporučí ten konkrétní zájezd. Pokud jsme náročnější a budeme na to klást důraz, že cestujeme třeba s malými dětmi a opravdu vlastně ta čistota hotelu, dodržování hygienických předpisů je pro nás priorita, tak ta cestovní kancelář chce spokojeného klienta, takže by měla vždy doporučit ten správný hotel.
0: Čeho si všímat na fotografiích? Tam asi úplně nejčastěji, co třeba mně se stalo, že ty pokoje v reálu byly mnohem, ale opravdu mnohem menší, než vypadaly na fotkách. A to je asi to nejmenší, když to tak řeknu. Malý pokoj je to nejmenší na těch jakoby závadách.
1: Ano, dnes běžně běžně cestovní kanceláře už i v popisech uvádějí vlastně u konkrétního typu pokoje, jak by měl být velký, právě proto, že někteří klienti jsou pak nespokojení, že očekávali větší standard, nebo najednou tam mají dítě s přistýlkou a vlastně se nejsou schopni hnout v tom a pohybovat v tom daném pokoji. Takže většinou i ta informace o metrech čtverečních by měla být uvedena. My běžně standardně to uvádíme i u mobile homeů podle velikosti, abychom věděli vlastně, zda ten klient v pětičlenné rodině se tam komfortně vyspí, nebo to pro něj vlastně bude znepříjemnění celého týdne, a to samozřejmě nikdo nechce.
0: Ale tak ta velikost, na tu se dá zvyknout, dá se to vydržet, horší je právě třeba čistota nebo závady na vybavení. Co dělat, jak postupovat, když něco takového zjistíme, tak o tom se budeme bavit za okamžik.

0: Pokračujeme v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové o letním cestování s Kateřinou Chaloupkovou. Samozřejmě ono se to nevztahuje jenom na letní cestování, ale to je teď aktuální. A my jsme skončili u toho, když přijedeme na tu dovolenou a zjistíme na místě nějaké závady, ať už ve vybavení pokoje, nebo třeba v čistotě pokoje, nebo třeba jsme dostali jiný pokoj, než jsme měli mít cokoliv. Jak řešit tu reklamaci, jak postupovat a jak rychle postupovat?
1: Tak pokud vlastně nám nejsou poskytovány služby tak, jak jsme si je objednali a zaplatili, nebo zkrátka dojde k nějaké závadě, k nějaké komplikaci, tak základní pravidlo je reklamovat a řešit tu situaci hned okamžitě v místě pobytu. Ať už se obracíme na delegátku cestovní kanceláře, anebo jdeme na recepci hotelu a řešíme to s recepčními. Takže to je zásada číslo jedna. V takové situaci, ať už hotel nebo cestovní kancelář mají možnost sjednat nápravu co nejdříve, abychom nebyli po celou dobu dovolené nespokojení. Naopak, je možno to okamžitě vyřídit, třeba douklidit pokoj, případně vyměnit pokoj, zajistit zaplacený výhled na moře, případně pokud se spozdí transfer, tak zjistit vlastně, jaká komplikace nastala, objednat si taxíka, abychom nezmeškali letadlo a tak dále, protože přirozeně může dojít k nějakému selhání lidského faktoru, tak pokud to řešíme co nejdříve, tu danou komplikaci nebo reklamaci, pak je možné zabránit jakýmkoliv dalším nepříjemným následkům.
0: K cestovní smlouvě si většinou sjednáváme ještě zdravotní pojištění. Co je důležité, aby v něm bylo a nechybělo?
1: Tak standardní cestovní pojištění má služby asistenční linky 24/7, to znamená 7 dní v týdnu, 24 hodin telefonujeme na českou linku, kde vlastně pokud se nám něco stane, tak nám poradí, kde je náš nejbližší lékař, jak máme postupovat, zda u lékaře máme hradit tu danou zdravotní péči či nikoliv, a nebo nám to uhradí rovnou pojišťovna. Součástí je toho nejenom asistenční služba, ale také vlastně pokrytí léčebných výloh v zahraničí, pokud nám onemocní dítě, nějaký lékařský zákrok, předepsání důležitých léků a podobně. Můžeme se také různě připojistit, můžeme se připojistit na třeba různé následky, vlivem třeba úrazu na dovolené, můžeme si připojistit odpovědnost, pokud poškodíme nebo ublížíme někomu, ať už poškodíme nějaký majetek nebo ublížíme někomu zdravotně. Zároveň se můžeme připojistit právě třeba pro případy storna zájezdu, pokud onemocníme před cestou, tak aby nám pojišťovna pokryla, ať už všechny náklady, nebo třeba i jenom část, záleží na pojistných podmínkách. A zároveň, pokud cestujeme s domácím mazlíčkem, můžeme si připojistit i vlastně veterinární služby v zahraničí, nebo pojištění odpovědnosti, pokud třeba nám náš pejsek způsobí škodu třeba v hotelu.
0: No a ještě stihneme jeden dotaz a ten se týká, když jsme se bavili o těch slevách, tak ještě slev, a to dětských slev. Určuje si každá cestovní kancelář, nebo může si určit každá cestovka sama, dokdy bude brát člověka jako dítě, pro jaký věk poskytne slevu?
1: Ano, tohle je záleží vždycky na konkrétní nabídce, ať už cestovní kanceláře, které to přebírají z pravidla od zahraniční, od svých partnerů, od hotelů. To znamená, hoteliéři poskytují třeba cenové zvýhodnění dětí zdarma při nákupu dovolené do určitého data před odletem. Takže z pravidla v těch first minutech my čerpáme nejenom vysoké slevy, ale právě i výhody v podobě dětí zdarma. Záleží na konkrétní cestovní kanceláři a opravdu je to velmi individuální.
0: Kateřina Chaloupková, ředitelka Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, dnes byla s námi v radioporadně. My za to moc děkujeme, přejeme krásné léto a těšíme se na slyšenou.
1: Já také přeji všem krásnou a bezproblémovou dovolenou.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagma Doruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
2: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Dnes jsme si ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové povídali o cestování a zítra po 11. hodině tu s námi bude finanční poradce Radim Frolík a naše témata budou rozvod a hypotéka a sestavování úsporného rodinného plánu. Tak to bude zítřejší radioporadna a teď už něco dobrého na zub s Jarkou Vykoupilovou.
1: Babské rady.
2: Domácí sýr s bylinkami je jednoduchá a chutná pochoutka, kterou si můžete připravit i bez složitého vybavení. Základem bývá kvalitní tvaroh nebo bílý jogurt, případně kombinace obou. Směs se nechá odkapat přes čisté plátno nebo jemné sítko, aby získala hustší konzistenci. Poté přichází na řadu bylinky. Velmi oblíbená je pažitka, petržel, bazalka nebo tymián. Přidat lze také česnek, sůl či špetku pepře pro výraznější chuť. Směs se dobře promíchá a tvarují se malé bochánky, které se balí do potravinové fólie. Následně je vhodné nechat sýr několik hodin odležet v lednici, aby se chutě propojily. Chcete-li, aby tento výrobek lahodil i oku, obalte sýr poté ještě v bylinkách s pár kapkami olivového oleje. Výsledkem je čerstvý a vonavý sýr bez zbytečných konzervantů, který chutná mnohem lépe než sýr z obchodu. Je to výborný jedlý dárek nebo překvapení pro návštěvu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Už jsme vám o tom říkali, že právě ode dneška pro vás máme v našem vysílání jednu novinku, a to, že každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, kterých se bude vyptávat herec Oskar Hess, a jeho prvním hostem dnes po 13. hodině bude kardiolog profesor Petr Neužil, se kterým je prý velká zábava.
1: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Kdo z těch lidí, které jste operoval nebo ze kterýma jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás nejvíc jako natchnul?
2: Koho jsem měl jako moc rád, to byl Jirka Bartoška. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že začali se s tím bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, a on potom říkal, hele, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
0: A určitě to bude mnohem víc zážitků, nejen pracovních, které dnes zazní od kardiologa profesora Petra Neužila, kterého uslyšíte v povídání s Oskarem Hessem po 13. hodině. Teď ale 11.56 čekají nás polední zprávy a po nich písničky Od srdce s datem 1. června. Svátek mají nejen děti, ale je taky Světový den rodičů a taky mají svátek Laury, tak určitě najdete někoho, koho byste chtěli potěšit písničkou. S vámi dál Český rozhlas Hradec Králové a přejeme dobrou chuť k obědu a stále hezký den.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Hradci Králové otevřeli nový podchod pod křižovatkou Mileta. Valná hromada skupiny ČES jedná o výši dividendy za loňský rok. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na mítinku Diamantové ligy 7. A počasí zataženo až oblačno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek. Hezké poledne. V Hradci Králové na silničním okruhu ode dneška funguje nový podchod. Je pod křižovatkou Mileta. Cyklistům a chodcům usnadní mimo jiné cestu k fakultní nemocnici.
2: Místem denně procházejí tisíce lidí. Nové podzemní propojení jim zásadně zjednoduší a především zabezpečí pohyb v lokalitě. Podle vedení města jde o jeden z klíčových prvků celé stavby. Spolu s podchodem se zároveň otevírá i nová zastávka MHD ve Zborovské ulici. Přestože se na místě některé dokončovací práce ještě chystají, hlavní dopravní úzel už začne ode dneška plně sloužit veřejnosti. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
0: A k tématu se vrátíme v našem vysílání po 14. hodině. Valná hromada skupiny ČES od rána jedná v Praze o výši dividendy za loňský rok. Na programu má taky plán na rozdělení společnosti. Půjde o první krok k zestátnění výrobní části ČESu.
3: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
4: V sále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
3: Představenstvo ČES navrhlo dividendu 42 korun na akcii. To je o 5 korun méně než loni. Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
5: Harmonogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
3: O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Víkendová štafeta na atletickém oválu u základní školy školní ve Vrchlabí trvala 40 hodin. Zapojili se stovky běžců. Díky této akci se podařilo vybrat 17 000 korun. Peníze škola věnuje podle ředitele Jaroslava Plevy handicapovaným.
6: Jeden borec nám tady odběhal vlastně půlmaraton, což je úctyhodný. Na druhou stranu byly tady děti, které odběhly jedno kolečko a předali štafetu. Takže myslím, že se nám daří právě přesně ten smysl toho našeho snažení, že jsou různý výkonnostní úrovně. Sport.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion předvedl v Maroku výkon 77 metrů 75 cm. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenaďan Peters.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů. Na horách naměříme kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na příjezdu do Hradce Králové od Třebechovic pod Orebem teď pozor na nehodu v ulici Bratří Štefanů, kde se srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Dvanáct hodin, 4 minuty, přejeme krásné teď už odpoledne z Českého rozhlasu Hradec Králové. Je pondělí 1. června a začínají pondělní písničky od srdce, ve kterých můžete někoho potěšit, pozdravit, poblahopřát, nechat si zahrát sami pro sebe, to už je jen a jen na vás. Připomenu kontakty sem k nám, telefonní číslo 726 46 46 46, e-mailová adresa studio.hradec@rozhlas.cz a SMSky můžete posílat na číslo 900 1104. V hudební nabídce je třeba Jakub Smolík, taky Leona Machálková, Galaxie přání, Jana Chládková, Když jsem tvá, nebo Petr Bende, písnička Láska, tak nám zavolejte nebo napište a abyste mohli ještě chvilku přemýšlet a rozmýšlet, tak tu bude Petr Jungmann a v dnešním kalendáři připomene taky některá dnešní výročí. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Jana Kudyvejsová.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Pondělí 1. června, svátek mají Laury a hlavně všechno nejlepší, milé děti. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Tehdy nový pražský arcibiskup Miloslav Vlk se ujal úřadu přesně před 35 lety v roce 1991. Masakr v nepálské královské rodině se odehrál před 25 lety. V roce 2001 v královském paláci v Kátmandu během večírku korunní princ Dipendra zastřelil své rodiče a dalších 6 členů královské rodiny. Nakonec obrátil zbraň i proti sobě. Byl značně opilý a pod vlivem drog. Otec, král Birendra, ho nejprve pro jeho stav vykázal. Dipendra se vrátil se samopalem. Automobilka Škoda zahájila před 20 lety prodej modelu Roomster. Americký raketoplán Endeavour se vrátil ze své poslední cesty do vesmíru přesně před 15 lety v roce 2011. Nejmladší z raketoplánů je dnes atrakcí kalifornského Science Centra v Los Angeles. Welcome home, Endeavor. Nejdelší tunel světa slavnostně otevřelo Švýcarsko přesně před 10 lety. Gotthardský úpatní železniční tunel s délkou přes 57 kilometrů překonal japonský Seikan o víc jak 3 kilometry. Rychlovlak v něm jede až 250 a prolétne ho ani ne za 20 minut. Ukrajinská tajná služba SBU zorganizovala před rokem v rámci operace Pavučina největší dronový útok na Rusko, který zasáhl kromě západních částí Ruska i vzdálené oblasti na Sibiři nebo Dálném východě. Podle Kyjeva bylo při něm zničeno nebo poškozeno 41 letadel, včetně strategických bombardérů a letounů včasného varování. A před 100 lety, v roce 1926, se narodila jedna z nejkrásnějších hereček Hollywoodu, legendární Marilyn Monroe. Já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Je tu čas až do 13. hodiny pro vaše vzkazy, můžou to být blahopřání, můžou to být jenom pozdravy, můžete je posílat e-mailem, SMS-kou nebo nám můžete zatelefonovat. V SMS-ce píšete, zahrajte prosím pro Lauru Jandovou do Jičína k svátku všechno nej, zdraví Maškovi.

Písničky od srdce jsou tu pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a pro vaše vzkazy, kterými jistě budete chtít někoho potěšit, třeba i překvapit, anebo si u nás můžete vybrat písničku sami pro sebe. Teď ale někomu posíláte tu následující. Zahrajte pro mého manžela Kamila Petra k jeho dnešním narozeninám. Zdraví, štěstí a samou výhru v šachu přeje Lenka.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmaro Ruščákové, koncert pro Boušku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Šarm. V sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

teď budeme přát dalšímu dnešnímu oslavenci. Dnes má narozeniny pan Josef Novotný, který se rád věnuje myslivosti. Je to myslivec, všechno nejlepší a hodně zdraví mu přeje manželka Olga a celá rodina.

Máte Český rozhlas Hradec Králové. Pro Královéhradecký kraj vysíláme na frekvenci 90,5 FM. V Hradci Králové a okolí nás naladíte na frekvenci 95,3 a na Rychnovsku na 96,5 FM. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

12 hodin 35 minut pokračují písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové s datem 1. června. A teď tu máme další vzkaz. Zahrajte k narozeninám naší vnučce Danielce Málkové z Velkého Poříčí. Hodně lásky a štěstí v životě a mnoho zdraví přejí babi a děda ze Skalice.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

Dnes mají svátek Laury, taky už jsme jim hráli. Abyste na nikoho nezapomněli tento týden, tak rychlý pohled do kalendáře, že zítra mají svátek Jarmilové, ve středu je to Tamara, ve čtvrtek Dalibor, pátek Dobroslav, sobota Norbert a v neděli budou slavit Ivety. Ještě jednou, co tady na vás čeká v naší hudební nabídce? Petr Bende, písnička Láska, to jsem říkala, Jana Chládková taky, pak je tu taky Madonna, Valdemar Matuška, Lenka Filipová, Jakub Smolík, Paul Simon nebo třeba skupina Elán. Ale teď už je tu další vzkaz. Chtěla bych vás poprosit o Janu Chládkovou pro sebe a posílám ji všem, co poslouchají, pro pěkné osvěžující pondělí. Děkuji a zdravím všechny z Orlických hor. Jarka.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. My už se blížíme ke 13. hodině. Za 9 minut tu budou další zprávy s Radkem Pulkrábkem. Taky už jsme o tom mluvili dnes v našem vysílání několikrát, že 5 týdnů po otevření Králové hradecké křižovatky Mileta pro auta se na místě začnou zlepšovat i podmínky pro chodce a cyklisty, protože stavbaři otevřeli druhý z celkově 4 podchodů, takže už lidé nebudou muset riskantně přebíhat silnici ani si zacházet, ale objevily se tam nerovnosti povrchu, to už někteří obyvatelé Hradce Králové kritizují. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Adéla Kavříková a řekne nám je v našem vysílání v dobrém odpoledni po 14. hodině. A teď ještě další vzkaz od vás na závěr poledních písniček od srdce. Zahrajte prosím pro Lauru B. z Nové Paky, krásný svátek a hodně zdraví přeje Adam s Terkou a Luky.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Ústav sociálních služeb města Nová Paka hledá všeobecné a praktické zdravotní sestry na plný úvazek.
3: Nabízíme skvělé platové podmínky. Náborový příspěvek ve výši 100 000 korun, 5 týdnů dovolené, placené dny zdravotního volna, příspěvek na obědy, penzijní pojištění, práci v nově zrekonstruovaném domově pro seniory a finanční odměny za pracovní a životní výročí.
2: Více informací najdete na stránkách ussnovapaka.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Lidé v Hradci Králové dnes budou diskutovat o podobě nových kuklen. Na zámku Hrádek u Nechanice začíná festival hudby. Tenisový turnaj ITF do 18 let vyhrál v Hradci Králové Matěj Luxa. A počasí zataženo až oblačno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrápek. Hezké odpoledne. Město Hradec Králové dnes pořádá prezentaci protipovodňové ochrany Malého Labského náhonu a plánu rozvoje tzv. Nových kuklen. Zástupci radnice představí chystané úpravy vodního toku a využití území po bývalých koželužnách.
5: Návrhy na proměnu 14-hektarového brownfieldu zahrnují například opatření pro zadržování vody v krajině a řeší budoucí podobu oblasti, kde město plánuje vybudovat nové náměstí a bytový dům. Setkání začne v 5 hodin odpoledne v budově základní školy v Kuklenách. Na otázky obyvatel budou kromě zástupců vedení města odpovídat taky autoři studií. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
4: Vládní koalice nadále počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel, řekl to poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se týkala mimo jiné firem nebo seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli ze systému pro úhradu poplatků sami odhlásit. Ruská vláda zakázala vývoz leteckého paliva. Nařízení bude platit do konce listopadu. Cílem je zajistit stabilitu trhu. Rusko vyváží palivo hlavně do Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu. Země už dříve omezila vývoz benzínu. Souvisí to s ukrajinskými útoky na ruské ropné rafinerie, informuje agentura Reuters. Na zámku Hrádek u Nechanic začíná festival klasické a romantické hudby. V reprezentačním sále zámku nabídne 4 koncerty, pokračuje kastelán Martin Rejman.
6: Ve Zlatém sále se uskuteční již 28. ročník tohoto hudebního festivalu. Během 4 večerů vystoupí Grafovo kvarteto se sopranistkou Michio Keiko, kvarteto Martinů s klarinetistou Jiřím Šléglem, klavírista Marek Kozák a trio Tre Cuori. Koncerty začínají vždy v 19 hodin a doporučujeme telefonickou rezervaci. Sport.
4: Matěj Luxa z pražské Sparty vyhrál turnaj ITF do 18 let v Hradci Králové. Syn bývalého profesionálního tenisty Petra Luxy porazil ve finále Josefa Svobodu 6-2, 6-4. Odchovanec hradeckého sportparku Hitu byl i přes porážku s turnajem spokojený.
7: Kdyby mi někdo před začátkem turnaje řekl, že budu ve finále, tak to určitě byl rád. Měl jsem tam dobrý servírovací game jeden ve druhém setu, ale jinak to fakt jako moc nepadalo. No.
1: Počasí.
4: Odpoledne bude zataženo až oblačno, ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 19 až 22 stupňů, na horách kolem 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
4: Na příjezdu do Hradce Králové od Rychnova nad Kněžnou a Vamberka pozor na nehodu v ulici Bratří Štefanů. Nedaleko od bočky na Svinary se tam srazilo osobní auto s nákladním.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. 8 Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázali. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici Na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoli v chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetru, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý jako magnetický systém stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím Lidl stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, ale to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím. A já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je. Vy zavedete tříslem.
2: Oskare, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace, jo. Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, zma výživa, jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace, nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů, a to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku, nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce. Máme pravou, levou komoru, máme pravou, levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetra musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmií.
1: Rozumím. A vy v tom srdci, zase si to, musím si to nějak představit, představ. Je tam vlastně elektrickým výbojem.
2: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo.
1: Je to puls.
2: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží, dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky, někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor a ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. A ten kolega si hrál s těma milisekundama, on to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy a do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco podobné, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
3: Já mluvím o jiných věcech s vášní.
2: Zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, protože těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
3: Jasně.
2: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
3: Jasně. Tak to je to logické, a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
2: No jasně,
3: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm-hmm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektrický stav těch komor, protože oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární či té tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
2: Ježiš, to je.
3: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ty svalová vlákna, ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odlečený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
2: A ta baterie je kde přímo?
3: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je, to je nějaká krabička,
2: ano,
3: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
2: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
3: Hermeticky, že tam nedostane voda.
2: Jo, takhle.
3: Že jako... by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje a ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika se nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat baterka. Ale u toho defibrilátoru

0: jednoho poměrně významného pacienta jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30, místo na 9 nebo 10.
1: Koho můžete prozradit, nemůžete.
0: Ne, to je to.
1: Lékařské tajemství.
0: Já nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako, mají nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, ať jsou v muzeu radši, než aby někdy vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, nebo jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumný na Harvardu, Bosnu v 90. letech, no konce 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a posílou něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašní peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na tu, na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
0: se stala v Chicagu taková, teďko jsme měli jakoukoliv v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový hezký, takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo. Tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, neužil, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. Vidím tamhle stůl z Homolky. Prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat. Jo? Takový Hollywood. Jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil. Jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo? Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce. A on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí. A pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, nebo že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celoživotní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest, nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k té Martě Kubišové. To opravdu v tomhle tom nesmí. A to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, a on potom říkal, hele, holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady, jako.
2: musíte mě pomoct.
3: Že, jako, já jsem že si já tady jsem přišel, jako, na, jako, no, a tak to jako, to byl, jako, to je fakt jako frajer, no, tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristický, nejsou jako odborní, jo. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, tak ty valoviny. A jako ta interakce. Já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnózy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také lidi zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 15. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné první červnové odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. 5 týdnů po otevření Královéhradecké křižovatky Mileta pro automobilovou dopravu se na místě nově zlepšily i podmínky pro chodce a cyklisty. Stavbaři tam otevřeli druhý z celkových 4 podchodů. Právě jeho absence v posledních týdnech nutila stovky lidí k dlouhému obcházení a v některých případech i k riskantnímu přebíhání 4proudého silničního okruhu. Podrobněji o tom budeme v dobrém odpolední Českého rozhlasu Hradec Králové mluvit za chvíli. Festival Muza Fest, jedinečný festival plný autorské hudby, pohodové atmosféry, dobrého jídla a přátelských setkání, se bude konat 5. a 6. června v Meziměstí. Představí se víc než 20 interpretů z celé České republiky. Na Muza Fest nás přijdou pozvat skladatelka a muzikantka Klára Novotná alias Klára Sára a Zuzana Matoušková, budou tu o 14:30. A dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nabídne spoustu zajímavostí o žirafách a poví nám je Martin Písařík. Zůstaňte s námi a příjemný poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Joudalovou.

Pěkné odpoledne s Českým rozhlasem. Hradec Králové vám přejeme ze studia. V lesoparku Montace v Náchodě je bikerům k dispozici nový červený trail a jmenuje se Vlk. O víkendu si ho mohli všichni milovníci adrenalínu poprvé naplno užít. Trail Vlk rozšiřuje nabídku oblíbených trailových tratí v lesoparku Montace. Je dlouhý 2044 metry, navazuje na už otevřenou modrou trasu Lišák a je určen především jezdcům s mírně pokročilými zkušenostmi. Název nového trailu, tedy Vlk, vzešel z ankety, zapojili se obyvatelé Náchoda i příznivci trailového ježdění. Díky převýšení 137 metrů a průměrnému sklonu kolem 5-6% nabízí dynamickou jízdu, větší terénní nerovnosti i menší skoky a dropy. Zároveň však díky své bezpečné konstrukci i šířce zůstává vhodný pro široké spektrum bikerů. Důležitou součástí celého projektu je snaha o citlivé a ohleduplné soužití všech návštěvníků lesa. Těch, co jdou pěšky, rodin s dětmi, běžců i těch, co jedou na kole. Smyslem budování trailu není narušovat klid přírody, ale naopak vytvořit jasně vymezený a bezpečný prostor pro pohyb cyklistů tak, aby nedocházelo k živelnému využívání lesních cest a přírody bez pravidel. Město Náchod i spolek Náchodské stezky dlouhodobě připomínají, že základem fungování celého areálu je vzájemná ohleduplnost a respekt mezi všemi, kteří do lesa přicházejí za sportem, odpočinkem nebo procházkou. No tak jestli máte rádi adrenalinovou jízdu na kole, můžete nový trail Vlk v Montaci v Náchodě vyzkoušet. If you change your mind.

0: Na silničním okruhu Hradec Králové stavbaři otevřeli druhý ze čtyř podchodů pod přebudovanou křižovatkou Mileta. Doteď museli chodci a cyklisté čtyřproudou silnici v Sokolské ulici překonávat po přechodu u fakultní nemocnice a nebo využít asi 800 metrů dlouhou obchozí trasu. Velká část z nich si proto raději cestu zkracovala riskantním přebíháním silnice. Jak to na místě vypadá teď? Sleduje to reportérka Adela Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Od otevření Milety pro automobilovou dopravu uplynulo o víkendu přesně 5 týdnů a zpřístupnění druhého z celkových 4 podchodů pod rameny křižovatky je dalším krokem k tomu, aby stavba za 634 milionů korun mohla začít fungovat jako celek. Klíčový podchod pod Sokolskou ulicí, u kterého teď stojím, propojuje centrum města, univerzitní kampus, fakultní nemocnici a sídliště Moravské předměstí. Denně tudy projedou na kole tisíce lidí, pro které je teď cesta jednak rychlejší, ale hlavně bezpečnější. Aktuální situace je taková, že lidé novou trasu skutečně naplno využívají a zdá se, že tomu riskantnímu přebíhání čtyřproudé silnice tady nade mnou se tímhle krokem podařilo úspěšně předejít.
0: V obou těch otevřených podchodech i na samotné křižovatce se ale objevily nerovnosti povrchu. Tak plánuje s tím město jako jeden z investorů něco udělat?
1: Tak každý ten jev má jiný důvod, ten zvýšený předěl, nebo zjednodušeně řečeno je to takový hrb uprostřed Milety, to je záměrný technický prvek. Podle investičního náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 funguje jako rozvodí, které při silných deštích rozděluje vodu na obě strany křižovatky, aby bezpečně odtekla do kanalizace a nezatékala právě do těch nových podchodů. Dnešní noční vydatné srážky ale ukázaly, že tenhle systém zatím má nedostatky. Nově otevřený podchod směrem k nemocnici sice zůstal suchý, nicméně ten druhý, už dříve otevřený pod Hradeckou ulicí, ten dnes voda zaplavila. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nejde o chybu konstrukce, ale je to dané tím provizoriem kvůli pokračující stavbě. Čerpadla, která mají vodu odvádět z retenčních nádrží do kanalizace, jsou totiž dočasně napojená na systém veřejného osvětlení. A to když zasne, přestanou fungovat i čerpadla. Pracovníkům technických služeb už se ale od rána povedlo tu vodu odčerpat. Takže i já jsem před malou chvílí prošla suchou nohou. No a doplním ještě, že pokud jde o ty lokální nerovnosti v podchodech, tak tam už to není záměr, ale stavební nedostatky. Město už je u zhotovitele reklamovalo a na jejich odstraňování už se podle náměstka pracuje.
0: Adélo, můžeš připomenout, kdy budou moci lidé na Miletě využívat i ty 2 zbývající podchody?
1: Tak pokud vše půjde podle plánu, měly by být hotové na přelomu července a srpna a zhruba v polovině prázdnin by stavbaři zároveň měli dokončit taky napojení křižovatky na Benešovu třídu a dodělat 2pruhový pás podél zdravotnické záchranné služby. A pak budou následovat ještě nezbytné terénní úpravy a definitivně hotovo tady na Miletě bude až po dokončení sadařských prací příští rok v dubnu. Do té doby křižovatka oficiálně zůstává staveništěm a já ještě na závěr doplním, že spolu s podchodem začala ode dneška na Miletě fungovat i nová zastávka městské hromadné dopravy. Lidé ji najdou ve Zborovské ulici naproti sídlu zdravotnické záchranné služby, tady zhruba na stejném místě jako někdejší zastávku fakultní nemocnice B, kterou stavbaři před rokem zrušili. Nově tahle zastávka nese název fakultní nemocnice Univerzitní kampus a využívají je linky s číslem 9, 16, 16 školní, 23, 24, 33 a noční linka 51.
0: Říká reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi. Když je...

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Je 1. červnové odpoledne a my pro vás máme pozvánku na první červnový víkend, dalo by se říct, na Broumovsko. Propojit umělce mezi sebou, aby nesoutěžili, ale aby vytvořili podporující se muzikantskou komunitu. To je takový záměr jedinečného festivalu autorské hudby MuzaFest. Bude se konat 5. a 6. června v Meziměstí u Broumova. A přišli nám o tom povědět skladatelka a muzikantka Klára Novotná alias Klára Sára a Zuzana Matoušková. Vítám vás, dámy ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Kemp u zámku Meziměstí. Tady bude zázemím pro výjimečné setkání muzikantů z celé České republiky. Kolik jich bude a co je spojuje ty muzikanty, kteří přijedou?
1: Tak spojuje to, že to jsou velmi unikátní a skvělí muzikanti. Prošli kontrolou, aby opravdu byla dobrá nabídka pro veřejnost. Spojuje to, že hrají žánry takové, řekněme, střídnější, lehčí, jako je folk, chanson, indie folk, bluegrass. A bude jich určitě ty, co na pódiu vystoupí, tak jich je zhruba 30. 30. Plus ale určitě vím, že přijedou muzikanti, kteří přijedou jenom si zahrát, zadžemovat, popovídat, pozdílet, poznat se, a to už je nepočítaně. A co je spojuje? Spojuje to, že to jsou i muzikanti, kteří jsou i úspěšní na poli soutěží třeba jako Porta nebo na festivalech. A to, že vlastně velmi nadšeně mi kývli na to, že přijedou, protože je zajímavé, že ačkoliv to není, řekněme, komerční, nějak velkokomerční festival, tak tyhle muzikanti se chtějí potkávat, chtějí se podporovat, chtějí si předávat ty informace a zkušenosti, a to v dnešní době mě přijde velmi jako velký dar a důležitý.
0: To jsou výhradně autoři, autorské texty a písničky si přivezou?
1: Ano, je to festival autorské tvorby, takže ano.
0: No, na MuzaFestu zvete organizátory kulturních akcí z celé České republiky, tak určitě nejenom proto, aby si užili hezký víkend, že?
2: Ano, ale aby se společně s veřejností setkali na jednom místě a propojili se budoucí spolupráci právě s těmi muzikanty, které jsme tam pozvali z celé České republiky.
0: To je výborný záměr. Mm-hmm. Víte už, protože je to první ročník, to je takový váš pokus, pilotní projekt. Je zájem tedy na straně muzikantů? Ano, to jste říkala, až 30. bude a tady těch organizátorů přijedou?
2: Ano, přijedou. Je obrovský zájem a setkáváme se dost často i s odpovědí, když pak vyprávíme o tom, o čem ten MuzaFest má být, že konečně tady vlastně nic takového není a vy jste se rozhodli, že to budete pořádat. My moc rádi přijedeme a očekáváme třeba i organizátory i z Ostravska, nejenom z východních Čech, vlastně, kde i ten showcase je úplně unikátní a je to tady poprvé.
0: No, vy jste to právě úplně skvěle vymysleli a taky jste to skvěle propojili s tím místem, kde se MuzaFest bude konat. Kemp u zámku Meziměstí. Ten bude znít celý hudbou a vy slibujete, že festival MuzaFest rozespívá i Kačeny na rybníku.
2: Ano.
0: Ale ten kemp v Meziměstí mě, musím říct, překvapil.
2: Ano, protože je to zcela nový kemp, který jsme otevřeli právě tuto sobotu. A ten kemp vznikl, nebo byl spuštěný hlavně tím, abychom mohli pořádat ten MuzaFest, tak jsme si museli rozjet ten kemp. Proto se o něm vlastně do dneška ještě tolik neví a jim má tam úplně skvělé zázemí pro tenhle ten druh hudby, pro tenhle ten druh žánru. A ty muzikanti, kteří tam přijedou, tak tam mohou přímo v místě přespat. A nejenom muzikanti, ale i široká veřejnost, takže je tam kompletní zázemí a to je přesně to, co my potřebujeme. Ohniště, rotundy, takže i právě pro ten folk a pro tyhle žánry je to kouzelná atmosféra tam.
0: Tady jste zmínili, že bude nějaká stage, pódium, kde budou vystupovat jednotliví muzikanti, ale v tom plakátku píšete, že vlastně ale hrát a zpívat se bude úplně v celém tom prostoru, kolem rybníka v parku nebo v tom prostředí přírodním.
2: Kemp nabízí právě různá zákoutí, jak jsem říkala, jsou tam dvě ohniště, je tam i rotunda krytá, potom je tam spoustu travnatých ploch, takže dek u sebou, říkáme, že chceme tu neformální atmosféru a tak nějak si zavzpomínat, jak se dříve lidi seznamovali a jak se družili, že? Takže takhle. A bude tam jenom jedna stage, kde se právě budou střídat ty muzikanti zhruba po jedné hodině.
1: No, kdyby to profesionálně ozvučená, ale jinak tam jsou opravdu místa. My jsme to vybavili i stany, velkými stany, party stany, abychom byli připraveni jak na velké horko, tak i případně na déšť, ale vysíláme samozřejmě to, že bude krásně.
0: Takže ono to bude taková velká pohoda.
2: Ano.
0: Tam si, kdo bude mít chuť si někde prostě udělat svoje místečko a hrát a zpívat, může, kdo přesně bude mít tak chuť zrovna tam přijít poslouchat, přesně může. Tak. Tam pravděpodobně teda bude i něco k jídlu a tak dál, že jo?
2: Pokud ano, tam máme tam lidé kompletní, mají kompletní zázemí, maso na grilu, 3 druhy piva, no, všechno.
1: Samý dobroty. A je to, já bych řekla, že to je úplně perfektně vymyšlený i v tom, že jsme udělali více stanů, kde třeba se šenkuje pivo, kde se šenkuje nealko. A zároveň i to místo je skvělé v tom, že můžete si dozadu, pokud jste tam ubytovaný, si jít odpočinout v tom kempu, anebo třeba když na chvilku vás nezajímá ten program, tak je to výborné strategické místo, abyste vyrazili do Adržbachských skal nebo do Promova na výlet nebo na krátký vlak je hnedka v podstatě za kempem, takže nebo před kempem, takže dojedete kamkoliv potřebujete, aniž byste museli jet autem.
0: No a teď teda to načasování, tak kdyby to někdo chtěl opravdu jako prožít celé, v kolik kde má být a kdy to skončí?
1: Pátek 5.6. v 5 hodin podvečer to začíná, přijďte. Bude to končit oficiálně v 10 a v sobotu zase 6. června to začne v 10 ráno a v 10 večer by to mělo končit.
0: A kde by se tak jako dali najít potřebné informace, kudy kam, jak se tam dostat a vůbec všechno?
1: Tak najdete na mém webu klara.sara.cz v záložce MuzaFest a nebo si můžete poslechnout Český rozhlas Hradec Králové.
0: Skladatelka a muzikantka Klára Sára, neboli tedy Klára Novotná a Zuzana Matoušková vás přišli pozvat na úplně první ročník festivalu MuzaFest, který bude tedy 5. a 6. června v kempu v Meziměstí na Broumovsku. Děkujeme.
1: Děkujeme.
0: Je to odvážný projekt, dámy. Věřím, že se vám to vydaří a že to je první ročník a nebude poslední.
1: No určitě, my jsme o tom přesvědčeni. Podle toho ohlasu veřejnosti a muzikantů, organizátorů jsme přesvědčeni, že to je to, co bylo potřeba.
0: Tak děkujeme za pozvání a mějte se, ať se vám to vydaří.
2: Děkujeme,
0: naslyšenou.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: cestách s Petrem Voldánem.
1: O dalekých cestách ptáků, ale i do ptačích hříší ve světě. Na cestách s Alenou Klvaňovou, ornitoložkou i cestovatelkou v nahrávce z ptačího parku Josefovské louky u Jaroměře. Kudy vedou ptačí dálnice? Proč by se raději měli vyhnout Maltě? Jakou rychlostí cestují vzduchem a na jaké vzdálenosti? Dovíte se od Jenny, která 3 měsíce mapovala ptačí život na Madagaskaru. V pondělním Na cestách jako obvykle po 18. hodině.

Je 1. června, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, začíná měsíc jahod a třešní, dneska je také den dětí, tomu se budeme v našem vysílání věnovat po 15. hodině. No a Hradecká galerie moderního umění na Velkém náměstí připravuje na začátek června v programu Umění zblízka potěšení pro milovníky a obdivovatele uměleckého směru surrealismu. Surrealismus vznikl jako umělecká i životní strategie. Chtěl proniknout za kontrolu rozumu a dát prostor podvědomí snům, náhodě a svobodným asociacím. No a výsledky znáte. České prostředí přineslo surrealismu mimořádně osobitou kapitolu v mnoha uměleckých oblastech. Přednáška, na kterou Hradecká galerie moderního umění zve zájemce ve středu 3. června od 16:30, představí surrealismus z mnoha úhlů pohledu. A v sobotu to bude komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Anou Horák Zemanovou a výstava se jmenuje Co je doma, to se počítá. Její prohlídka bude v 15 hodin. Je to výstava, která zkoumá fenomén tvorby partnerů ve výtvarném umění, vztah manželských či životních dvojic, jejichž osobní i tvůrčí dráhy se odehrávaly na pozadí dějných zvratů 20. století. Také už jsme o ní ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili. Tak třeba se tam zajdete podívat.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Případ vraždy soudce nalezeného na česko-bavorských hranicích sahá do dávné minulosti. Seriál Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Marilyn Monroe, která se narodila právě před 100 lety jako sladká pokušitelka starších pánů v americké komedii Slaměný vdovec. A ČT Art. Nejlepším přítelem ženy je diamant. Marilyn Monroe v legendární komedii Páni mají radši blondýnky. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
4: Agentura pro sociální začleňování stávkuje proti změnám ve státní správě. Valná hromada skupiny ČES jedná o výši dividendy za loňský rok. Safari park Dvůr Králové nabídne prohlídky po setmění. A počasí. Zítra má být polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrápek. Hezké odpoledne. Pracovníci agentury pro sociální začleňování vstoupili do jednodenní stávky. Protestují proti reorganizacím ve státní správě. Od července se má agenda lidských práv a protidrogové politiky přesunout z úřadu vlády na 4 ministerstva. Odbory agentury podle jejich předáka Václava Nykla žádají, aby s nimi stát projednával organizační změny s předstihem.
5: Ze služeb státu jsou vyhazováni a odchází špičkoví experti, ruší či přesouvají se celé agendy bez znalosti možných dopadů a lojalita k politické moci se staví nad odbornost a především veřejný zájem.
4: Výstražnou stávku vyhlásila i Asociace poskytovatelů adiktologických služeb. Některé poradny dnes byly zavřené. Valná hromada skupiny ČES od rána jedná v Praze o výši dividendy za loňský rok. Na programu má taky plán na rozdělení společnosti. Půjde o první krok k zestátnění výrobní části ČESu.
6: O valnou hromadu skupiny ČES je letos o něco vyšší zájem než loni, říká mluvčí ČES Ladislav Kříž.
7: V sále je zhruba 300 akcionářů nebo těch, co zastupují akcionáře.
6: Představenstvo ČES navrhlo dividendu 42 korun na akcii. To je o 5 korun méně než loni. Drobné akcionáře bude ale hlavně zajímat, jak proběhne dělení firmy, říká menšinový akcionář Michal Šnobr.
8: Harmonogram je asi nejdůležitější, s čím by měli minoritní akcionáři odejít.
6: O dividendě a dělení firmy se bude hlasovat až pozdě odpoledne nebo večer. Oba body by měla valná hromada schválit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
4: Schodek státního rozpočtu se v květnu prohloubil na 170 miliard 200 milionů korun. To je zhruba o 64 miliard víc než v dubnu, informovalo dnes o tom ministerstvo financí. Květnový deficit byl nejnižší od roku 2020, zároveň ale šestý nejvyšší od vzniku samostatného Česka. Safari park Dvůr Králové ode dneška nabídne prohlídky po setmění. Jde o jedinou zoo v Evropě, která takovou možnost nabízí, vysvětluje mluvčí.

0: na svém webu.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Června po 15. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Dnes je den dětí a reportérka Zuzana Boučková od rána zjišťuje, co se kde v Královéhradeckém kraji pro děti chystá. Tak další tipy vám v našem vysílání nabídneme za chvilku. V Hradci Králové působí obecně prospěšná společnost Prostor Pro, která pomáhá například seniorům aktivně trávit volný čas, pomáhá ale také hlavně ohroženým dětem a mládeži. S Gabrielou Lepkovou, odbornou ředitelkou společnosti, která získala za rozvoj této činnosti cenu osobnost roku, si povídala kolegyně Jana Kudivejsová. Rozhovor uslyšíte před 15:30. Nezapomeňte na Radio Bazar po 15:30. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne s Romanou Jo.

nechat zapomenout srdce bolavý. Ora, sí, od rána.

Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Jako každý rok začátkem června, tak i letos ožije Babičino údolí, Ratibořický zámek i Barunčina škola v České Skalici příběhem slavného románu Boženy Němcové Babička. Postavy důvěrně známé z Babičky vás přivítají v místech, kde se děj románu odehrává. Když navštívíte Ratibořický zámek, potkáte namyšleného komorníka Leopolda, pozdravíte paní kněžnu i její milovanou schovanku komtesu Hortenzí. Ve mlýně v Babičině údolí vás budou vyhlížet veselý mlynář s paní mámou mlynářkou a houfem ratibořických dětí a poznáte jejich hry, zpěvy a říkadla. Na starém Bělidle vás potěší setkání s laskavou babičkou a jejími vnoučaty. Správa zámku Ratibořice ve spolupráci s folklorním souborem Barunka z České Skalice vás zvou od úterý 2. června do čtvrtka 4. června a ještě v sobotu 6. vždy od 9 do 16 hodin. Předchozí rezervaci doporučují i pro jednotlivce. A současně výletníky zve Muzeum Boženy Němcové ve spolupráci s dětským folklorním souborem Hadářek do Barunčiny školy v České Skalici na program inspirovaný povídkou Boženy Němcové Pan učitel. Program nabídne atmosféru školního vyučování i volného času dětí ve 20. letech 19. století přímo ve škole, kde ještě jako Barunka Panklová absolvovala školní docházku významná česká spisovatelka Božena Němcová. No a do Babičina údolí potom z Barunčiny školy můžete jít třeba pěšky krásnou procházkou po cestě Bažantnicí. Je to pěkný tip na výlet do časů dávno minulých. She's crazy like a fool.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V rezortu Park Golf v Hradci Králové za hodinu startuje velký dětský den. Na greenu máme reportérku Zuzanu Boučkovou. Dobré odpoledne, Zuzko.
2: Pěkné odpoledne přeji.
1: Tak popiš nám, jaká tam je atmosféra a jestli už se tam něco děje, už se lidé scházejí?
2: Ano, ano, tady je to naprosto báječné a hlavně mám skvělou zprávu. Konečně přestalo pršet a vylezlo sluníčko, což je pro dnešní den prostě dokonalé. Sice to tu oficiálně začíná až v 16 hodin, ale už teď sem proudí první lidé s dětmi a půjčují si golfové hole. Organizátoři mají všechno perfektně připravené. Zrovna před chvílí otevřeli parádní dětskou hernu, z klubovny už voní občerstvení a všichni tu napjatě vyhlížíme hlavního hosta. Každou chvíli sem totiž má dorazit houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Je ambasadorem dnešního dne a slíbil, že si určitě zahraje s ostatními začátečníky golf. Takže pokud chcete vidět mistra, jak mění smyčet za golfovou hůl, určitě dorazte, má tu být každou chvíli.
1: Musí to být pro kolem jdoucí skvělá podívaná. My jsme už ráno říkali, že dnes v Roudničce nepůjde jenom o bezstarostné hraní a zkoušení odpalů zdarma pod vedením zkušených golfistů, ale že se tam bude taky pomáhat. Můžeš to, Zuzko, připomenout těm posluchačům, kteří neslyšeli?
2: Je to přesně tak, jak říkáš, a já bych chtěla organizátory moc pochválit, protože tohle propojení sportu a charity dává obrovský smysl. Souběžně s tím volným programem pro veřejnost a děti se tady totiž odehraje speciální turnaj dvojic. Jmenuje se Golfista negolfista aneb kamarádský Texas 1+1. Pointa je v tom, že v každém týmu je jeden zkušený hráč, který kryje záda úplnému začátečníkovi, což je ideální pro ty, co si to chtějí jen zkusit a netrápit se pravidly. Výtěžek z celé téhle sportovní parády poputuje na konto nadačního projektu Nové Háro. To je organizace, která pomáhá onkologicky nemocným dětem, konkrétně jim vyrábí paruky z pravých vlasů. Takže kdokoliv sem dneska dorazí, užije si parádní odpoledne a ještě přispěje na věc, která má obrovské srdce.
1: To je moc pěkná akce. Hradec Králové je ale dneska plný oslav. Kam jinam ještě můžou lidé případně vyrazit, nebo co je čeká v nejbližších dnech?
2: Možností je v Hradci Králové samozřejmě víc. Pokud to máte do Roudničky daleko, tak v Sukových sadech právě probíhá dětský den, který pořádá základní umělecká škola Habermanova ulice, kde na vás čekají tvořivé dílny, hry a spousta muziky. A rychlý tip také pro ty, co dneska vůbec nic nestíhají, tak přátelé, nepanikařte, už tuto středu, 3. června, se chystá obří dětský den s názvem Bezpečné město, a to na Tylově náměstí. Břeží, kde budou od rána kralovat policisté, hasiči a záchranné složky, takže oslavy budou pokračovat i tam.
1: No a Zuzana Boučková bude v Roudničce na Park Golfu v průběhu odpoledne všechno natáčet, fotit, sbírat pro vás rozhovory. Tak reportáže, videa, fotogalerii z dnešního dne dětí najdete už v podvečer na našem webu i sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. No a my se ještě uslyšíme. Zuzko, těším se, hezký den zatím.
2: Také se těším na slyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Trojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Pěkné první červnové odpoledne s Českým rozhlasem Hradec Králové. V Hradci Králové působí obecně prospěšná společnost Prostor Pro. Pomáhá například seniorům aktivně trávit volný čas, ale hlavně ohroženým dětem a mládeži. Jedná se o děti s různými problémy. Často mají nevyhovující domácí prostředí, psychické potíže, experimentují s návykovými látkami, pohybují se v rizikovém online světě a chybí jim pozornost. Sociální pracovníci za nimi jezdí i do terénu. Gabrielou Lepkovou, odbornou ředitelkou společnosti, která získala za rozvoj této činnosti cenu osobnost roku, si povídala kolegyně Jana Kudyvejsová. Ocenění uděluje Česká asociace Streetwork. V Hradci Králové funguje Prostor Pro už 26. rokem. No a dál se rozšiřuje po našem regionu.
1: Někdy od roku 2018-2019 jsme do té strategie přidali to, že chceme být víc dostupní pro děti rozpívající. My jsme se jim snažili přiblížit a tu pomoc zdostupnit na x místech v Královéhradeckém kraji. Současně to 8 měst, kde působíme, Hradec Králové a 8 dalších měst. To dítě může přijít s čímkoliv. A ono nemusí ani přijít, protože ta naše forma práce je terénní. To znamená, že my se pohybujeme v ulicích těch měst, v parcích, třeba u obchodních domů, ale i třeba ve školách. Hodně spolupracujeme se školama a tam ty děti vyhledáváme, oslovujeme, nabízíme tu pomoc a ve chvíli, kdy ty děti jako chtějí, tak pak jim nabídneme to, co potřebují.
2: To znamená, že máte vytipovaná některá místa, kde se třeba tyto děti scházejí, ale jak to potom vypadá prakticky? Vy se tam někde vyskytnete a máte u sebe nějaké označení, že se na vás děti můžou obrátit. Jak to vlastně je zařízené?
1: Tak jak tu představu máte, tak jak to opravdu je, do každého toho města v každý ten den vyjíždí dvojice pracovníků, která je označena. My spolupracujeme v každém tom městě jako s místní politikou toho města, s městskou policií, takže oni nás třeba upozorňují na nějaká místa, kde se děti rozpívající sdružují. No a my tam pak přicházíme, ty pracovníci vědí, na základě kterých kritérií se rozhodnou skupinu dětí jít oslovit, představíme službu, ptáme se, jak se mají, jestli můžeme s nima chvíli popovídat a velmi často přichází pozitivní odezva, protože ty děti, které tráví ten čas jako převážně na ty ulici, tak ho moc nemají trávit jinak a kde a ten pracovník jim na tu první dobrou přináší jako ten zájem o ně, o to, co dělají, nějak to jako v první chvíli jako nehodnotí, nesoudí a spíš nabízí nějaký vztah a na základě toho vztahu se pak odehrává ta další práce s těma dětma rozpívajícíma.
2: Takže se pak s nimi třeba i setkáváte opakovaně, asi je to potřeba?
1: Jo, určitě ano. Zejména na těch malých městech, tam ty děti nemají moc kam jít, jsou tam základní umělecké školy, domovy mládeže, ale ta naše zkušenost je taková, že většinou někde kolem věku 12-13 let tuhle formu strukturovaného času opouštějí a zároveň děti, které nemají dobré jako rodinné zázemí nebo finanční zázemí, tak do takových aktivit vůbec nedochází. Takže oni jsou pak velmi rádi za ten kontakt a ty pracovníci tam samozřejmě sebou i přivážejí nějaké aktivity, takže nabízejí třeba tu formu trávení volného času a zejména v těch malých městech pak už ty děti každou středu čtvrtek, kdy tam jezdíme, tak tam prostě už čekají.
2: Už za tuto fázi jste získala ocenění, určitě je to ocenění pro celý tým. Počítáte s tím, že dál budete tuhle tu činnost ještě nějak rozšiřovat a rozvíjet? Jsou nějaké plány?
1: To ocenění já sama taky vnímám, takže to je ocenění pro celý ten tým. Všichni jako táhneme za jeden pro vás a jsem ráda, že všichni sdílíme nějakou stejnou vizi, proto se nám, si myslím, i daří ty věci posouvat dál. Naším plánem nebo vizí je to, aby jsme tu pomoc těm dětem rozpívajícím mohli stále zdostupňovat, to znamená, aby každý to dítě rozpívající mělo tu možnost se na někoho obrátit, když potřebuje. Teď v nějakých nejbližších časech nás určitě čeká to, že v některých městech, kde jsme, tak začali mít zájem kromě ty terénní formy i o tu ambulantní formu, to znamená mít v tom městě i ten klub. No a máme lokality, kde ten pracovník za ten den má třeba 40 kontaktů, ty děti čekají na nějakou schůzku, takže tam se budeme snažit i třeba posílit ty kapacity, takže teď je to pro nás hodně o i nějakém vyjednávání.
0: Gabriela Lepková z obecně prospěšné společnosti Prostor pro Hradci Králové stojí i za dalšími projekty. Byla to třeba práce s ohroženou mládeží online přímo na sociálních sítích, aby děti nestratili kontakt s potřebnou pomocí ani v době covidu. V současné době se svým týmem rozšiřuje terénní služby i do menších měst regionu. Mimo jiné i za to získala ocenění od České asociace Streetwork jako osobnost roku.

0: Radio Bazar. Telefonní číslo do studia Českého rozhlasu Hradec Králové je 726 46 46 46.
1: Dobré odpoledne, začíná Radio Bazar, telefonní číslo, na které můžete volat, jestli máte inzerát, jste slyšeli, tak se dáme do toho a vítám prvního inzerenta. Dobré odpoledne, Český rozhlas Radio Bazar.
2: Dobrý odpoledne. Tady posluchačka Věra Spilníková. Já bych se seznámila ráda s nějakým pánem, který by za mnou docházel do domova důchodců.
1: Ano.
2: Je mě 71 let a chodím s chodítkem.
1: Ano. A necháte na sebe kontakt?
2: Nechám. 603.
1: Ano.
2: 740.
1: Ano.
2: 542.
1: Tak vás zdravíme do Pilníkova. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Paní volá z Pilníkova. Ráda by se seznámila s pánem, který by za ní mohl docházet do domova pro seniory. Paní je 71 let, chodí s chodítkem a kontakt je 603 740 542. Radio Bazar pokračuje. Dobré odpoledne, můžete inzerovat.
3: Dobré odpoledne. Já bych chtěl prodat na Peru nebo na Vary pluh oboustranný, brány hřebenové a pluh jednostranný. Všechno je málo používané ve výborném stavu. A bylo by to na telefonu 774 363 208.
1: Odkud voláte?
3: Ze
1: Semil. Jo, vy jste říkal, pardon. Děkujeme, mějte se hezky, nashledanou.
3: Tak pěkný den, nashledanou.
1: Pan volá ze Semil na Teru nebo Vary, prodává pluhy a brány, vše je v dobrém stavu, málo používané. Pro bližší informace můžete využít číslo 774 36 32 08. Vítám vás v Radio Bazaru, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, koupím heligonku, může být aj na opravu. A je to na telefonné číslo 606 470 561. Ďakujem pekne, dovidenia.
1: Mějte se hezky, nashledanou. Poptávka, pán koupí heligonku, může být i k opravě. Číslo je 606 470 561, jestli můžete nabídnout. Vítám vás, Radio Bazar, dobrý den.
5: Dobrý den, já vás zdravím a měl bych na prodej Ford Focus, velice pěkný, je to Max 2006, velmi dobrá cena, 602 číslo, 126, 852. A děkuji vám pěkně.
1: Hezký den, naslyšenou.
5: Já vám teď přeji, naschle.
1: Nabídka je to vůz Ford Focus z roku 2006, dobrý stav, dobrá cena a telefon 602, 126, 852. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
6: No, dobrý den všem posluchačům Radio Bazaru. Chtěl bych nabídnout část velké zahrady na jednu nebo dvě zahrádky. Pozemek je na okraji Hradce Králové, městská hromadná doprava v místě. Bližší informace na telefon číslo 604 55 02 44. Děkuju.
1: Ano, pěkný den, nashledanou. Tak nabídka, část velké zahrady nabízí pán na okraji Hradce Králové, je to velmi dobré dostupné místo a podrobnější informace 604 55 02 44, to je to kontaktní telefonní číslo k tomuto inzerátu. Dobrý den, jaký je ten váš Radio Bazar?
7: Dobrý den, dobré odpoledne. Já bych ráda koupila veškeré rybářské náčiní do roku 1960. A mohly by to být pruty, navijáky, podběráky, různé časopisy, ale i knihy o rybaření a rybách. A bylo by to na telefonním čísle 608 971 240. Děkuji.
1: Hezký den a naslyšenou. Tak všechno, co se týká rybaření, do roku 1960 můžete nabídnout na číslo 608 971 240. Dobré odpoledne, Radio Bazar.
8: Dobrý den, ráda bych koupila staré pohlady anebo staré odznaky. Jestli můžu poprosit na číslo 730 938 090. Děkuji.
1: Ano, pěkný den, naslyšenou. Děkuji. Poptávka, jestli můžete a chcete prodat sbírku starých pohlednic nebo odznaků, zkuste číslo 730 938 090. Paní by ráda něco takového koupila. Dobrý den, můžete inzerovat Radio Bazar.
9: Dobrý den, já bych chtěla nabídnout k zakoupení rotopet. Je celkem nepoužívaný a hodnotu bychom se domluvili, až by někdo měl zájem. Mm-hmm. Jsem z Rychnovska, můžeme dovést i autem, kdyby někdo chtěl. Tak nabízím teď číslo 723 824 075.
1: Děkuji. Dobře, ano, pěkný den, děkujeme. Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: Paní je z Rychnovská, nabízí rotopet koronový, málo používaný, případně i doveze. A můžete se domluvit na čísle 723 824 075. Vítejte v Radiobazaru, dobrý den.
10: Dobrý den, tady je posluchačka z Meziměstí a já bych prodala vysavač MediaClean s příslušenstvím. Cena dohodou a je to na telefon 777 141 373.
1: Mm-hmm. Hezký den, naslyšenou.
10: Vám taky, nashledanou.
1: Nabídce je vysavač i s příslušenstvím, podrobnosti na čísle 777 141 373. No a další vydání Radiobazaru vám nabídneme zase zítra odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové po půl čtvrté.
0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu hradec.rozhlas.cz.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlasjede.cz.

Michal Tučný a pak ještě Lucie Bílá nebo kapela Queen. To všechno do 16. hodiny. Zprávy připravuje Radek Pulkrábek a pak vám přeji příjemný poslech Humoriády dnes s Petrem Salavou a Patrikem Rozehnalem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Lidé v Hradci Králové dnes budou diskutovat o podobě nových kuklen. Míra nezaměstnanosti v Česku během dubna klesla. Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na mítinku Diamantové ligy 7. A počasí zítra má být polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké odpoledne. Město Hradec Králové dnes uspořádá prezentaci protipovodňové ochrany Malého Labského náhonu a plánu rozvoje tzv. Nových kuklen. Zástupci radnice představí chystané úpravy vodního toku a využití území po bývalých koželužnách.
2: Návrhy na proměnu 14-hektarového brownfieldu zahrnují například opatření pro zadržování vody v krajině a řeší budoucí podobu oblasti, kde město plánuje vybudovat nové náměstí a bytový dům. Setkání začne v 5 hodin odpoledne v budově základní školy v Kuklenách. Na otázky obyvatel budou kromě zástupců vedení města odpovídat taky autoři studií. Adéla Kavříková, Český rozhlas.
0: Vládní koalice nadále počítá s odpuštěním rozhlasových a televizních poplatků některým skupinám obyvatel, řekl to poslanec Patrik Nacher z Hnutí ANO. Změna by se týkala mimo jiné firem nebo seniorů nad 75 let. Ti by se oproti původní verzi návrhu museli ze systému pro úhradu poplatků sami odhlásit. Míra nezaměstnanosti v Česku během dubna klesla na 3,2% oproti březnu o desetinu procentního bodu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. V porovnání s loňským rokem je nezaměstnanost vyšší. Podle statistiků ale zůstává český trh práce stabilní. Děti v mateřské škole ve Skřivanech u Nového Bydžova mají ode dneška k dispozici upravenou zahradu. Obec zaplatila za herní prvky a zeleň 1 000 000 korun. Většinu nákladů by měla pokrýt podle nezávislé starostky Karolíny Hálové dotace.
3: Vznikl tam nový sklad hraček, jsou tam nový prolízačky, nový herní prvky, prostor pro hraní fotbalu, spousta skovávaček, domečků, proutěnej domeček, dřevěnej domeček, zeleň, která měla být nová vysázená, stromy, bludiště, tak tam vlastně dodáno, všechno je.
1: Sport.
0: Oštěpař Jakub Vadlejch skončil na atletickém mítinku Diamantové ligy v Rabatu 7. Úřadující evropský šampion předvedl v Maroku výkon 77 metrů 75 centimetrů. Vyhrál dvojnásobný mistr světa Grenaďan Peters.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec.

0: 553. Humoriáda.
1: I v červnu budeme vysílat, je to vlastně první letní den z meteorologického pohledu od meteorologů, je to taky Mezinárodní den dětí a já už jsem dostal dárek od dnešního hosta k tomu. Petr Selava je tady s námi.
2: A já přeji hezké, takové skoro sváteční odpoledne.
1: Je
2: hezký den.
1: Ano, vám všem. Užijte si, ať už jste děti nebo ne, budeme si trochu jako děti hrát a vybírat a bavit se nad ukázkami z archivu. Taková je Humoriáda a v červnu navíc budeme i soutěžit zase o knížky z naší edice Humoriádnické, máme jich 5. Výherce si může vždycky vybrat knížku, která mu třeba do série chybí, ale musí odpovědět na soutěžní otázku, která vždy bude souviset s hostem, kterého máme ve studiu. Takový je princip po celý červen a v pátek pak z těch týdenních výherců budeme losovat jednoho, komu ještě dáme a pošleme digitální rádio. Humoriáda.

0: Začíná nám pomalu humoriáda po téhle první písni od Olympiku, a to s Petrem Salavou.
1: Tak já musím říct, že tahle ta písnička ve mně vyvolala vzpomínku, kdy jsme jednou s Leškem Semelkou byli na prostřední Bečvě nakupovat něco v tamním smíšeném zboží a Lešek tak jako žertoval s paní prodavačkou a co byste mi tak nabídla? A ona mu vtipně říkala, pěnu zvůní jablečnou a vyvanulý sprej. A to bylo tak hezký, protože to je geniální text jeho velkého celoživotního kamaráda Pavla Vrby. Tak Olympik jsme takhle prožili a mně se líbí, že jsme Patriku začali koncem, skončili jsme, jasná zpráva.
0: Ne, otevřeme ten náš archiv zábavy, co z něj vytáhneme při dnešku?
1: Tak dneska je bohatá nabídka, já bych použil horoskopičiny,
0: ano.
1: Kde Karel Šíp má velmi zajímavého hosta, Slávka Šimka, ale zároveň musíme Karlovi na dálku blahopřát, protože 1.6. to je jeho den narozeninový a zároveň já mám s Karlem výročí 50 let od seznámení, takže úžasná možnost dopozdravit.
0: Tak si poslechneme tohle jejich povídání a pak se budu ptát na to první setkání tedy s Karlem.
2: Pan Miloslav Šimek.
3: Prosím, prosím.
2: Děkuji vám, děkuji za přivítání také, já vás rád vidím. Já vás mám tak rád, že se mi úplně zdá, jako kdybych tady před chvílí byl.
4: Slávku, já jsem tady mluvil o tvém učitelování.
3: Ano.
4: To je pro diváky trošku překvapení. Oni
3: ano.
4: Vědí, že jsi učil, to víme všichni, ale nevíme, proč jsi toho nechal, jak dlouho jsi učil, měli tě žáci rádi, měl jsi přezdívku, mluv.
2: Tak docela jsem učit nepřestal. No vlastně přestal, stal jsem se žákem, protože spolupracuju s paní Bubílkou, takže ona vyučuje mě teďka.
3: Ano.
2: Dává mě to zabrat, mohu říct. Ale já si myslím, že žáci mě měli rádi, protože za mnou docházejí někteří stále i do divadla pozdravit. Už taky jim přibylo let. Přišel za mnou třeba jistý chlapec, kterého jsem učil v 7. třídě, byl jsem jeho třídní. Já jsem povedal, Jardo, to je hezký, že si přišel pozdravujícího pana učitele. On povedal, nejen pozdravit, já jsem vám přišel říct, že jsem nezaměstnaný. Já jsem povedal, no to je smutný, co s tím mám společného. On povedal, hodně, protože jste mě učil a ničemu jste mě nenaučil. Tak jsem pochopil, jaká je moje povinnost, je u nás v divadle zaměstnán, dělá inspicienta, nosí mi kafe, to nejdražší kafe, který jsem si mohl teda zařídit. No, ale já jsem učil rád, mohu říct, že to bylo moje oblíbené povolání, ale ta spolupráce s Grossmanem přesáhla rozměry běžné už ochotnické práce. My jsme hráli v Semaforu, to málo kdo ví, já jsem ještě k tomu vyučoval ve Střešovicích v Praze na Norbertově. A já jsem usínal v hodinách. Ne, že bych byl nějak flámoval, ale jak jsem chodil z toho divadla, takže žáci hodně psali pořád písemné práce. Já jsem si dal takhle knihy před to třídnici a usnul jsem většinou. Pořád psali, já jsem to nikdy neopravoval. Opravovala to moje žena, ona je to taky učitelka, to se hodilo. A taky ona známkovala, já jsem se vždycky přimlouval, no ne, Bouberle, ten přeci to, ne, ten umí na dvě. Já vůbec neznal. Ona je znala z těch písemných prací a to.
3: Ano.
2: Takže no, já jsem chodil na pedagogický institut, tam bylo 120 dívek a 12 chlapců, takže záhy všichni jsme byli ženatí. Tak to se, že nás rozebrali, to bylo velmi, velmi rychlý.
4: Slávku, umíš si vůbec představit, kdyby se, já nevím, něco stalo, že by tě ministr školství povolal zpátky do třídy a že by si znova musel začít učit?
2: Já jsem slyšel, že ministr školství je na tom špatně, ale že by na tom byl takhle hrozně, že by mě povolal, myslí.
4: No tak,
2: tak stávkou učitele, to je pravda. Možná, kdyby to začali řešit jako armáda, že povolává určité ročníky na cvičení, takže v případě stávky učitelů, že by nás, co jsme takhle rozptýleni v jiných povoláních, že by nás povolali na takové pedagogické cvičení, no stát by se to mohlo. A žákům bych to moc nepřál. Já jsem učil češtinu, dějepis, dneska je všechno jinak. Vyňatý slova, ty už se říkají úplně nějak jinak.
4: Jinak,
2: jo. Nebo v dějepise, no teď. To některý skoro hrdinové, takovej Gottwald, to je dneska vlastně odpadlík úplně, že? To je skoro bídák, nebo když jsme chodili na ty vycházky, no můžu já jim jít ukázat Stalinův pomník, kdy tam není, to by marně jsme hledali na tý letný. to asi už bych se nezorientoval, to už skleróza, tak já bych šel po starých stopách. Už je to jinak.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Úžasná dvojice, takhle netradičně. Miroslav Šimek a Karel Šíp, tak Karel Šíp měl pořád, kam si zval, takhle hosty horoskopečný v režii Viktora Polesného. Ale jak vy jste se, Petře, se vznámili před 50 lety?
1: To je právě těch 50 let, kdy tehdy Karel pracoval pro televizní klub mladých. Měl svůj pořad s Jardou Uhlířem, který se jmenoval Mladýma očima. A oni s kamerou přijeli na některý fotbalový nebo hokejový zápas Amfory a tam jsem vlastně dával první interview a on mě tak trošku nakukal, abych otočil olympijské heslo, takže já jsem tenkrát řekl, že není důležité zúčastnit se, ale vyhrát. A to byla samozřejmě myšlenka dnešního oslavence Karla Šípa.
0: A pak setkání, chtělo to nějakou dobu, kdy jste se potkali, nebo kdy to tak začalo intenzivněji třeba, nebo že přišel sám do té Amfory?
1: Asi o dva roky později přišel do Amfory a od té doby vlastně jsme prožili opravdu spoustu krásných chvil.
0: Jak se vlastně lidi brali do té Amfory? Museli u mě trochu hrát, trochu jste si otestoval, nebo šlo o to známá tvář? To je tak jedno, jak bude hrát.
1: Musím říct, že u Karla to bylo tak, že on, když přišel na první zápas, tak ještě seděl na lavičce, protože jo, on ještě ani nebyl v té době zase tak slavný. Takže my jsme v době, kdy Karel nastoupil, jezdili tak ve 12, 13 lidech, nebylo nás daleka okolo stovky, jako v současnosti. A on začal na lavičce, bylo to na tréninkovém hřišti pražské Sparty proti týmu z Tábora, tedy komunální služby Tábor, a Karel nastoupil jako levé křídlo do druhého poločasu, no a pak se prosadil, takže myslím, v historické tabulce odehraných zápasů je asi pátý nebo šestý z těch 40 lidí.
0: Dnešní oslavenec, tak ještě jednou všechno nejlepší Karlovi Šípovi na dálku. A my ho opouštíme, protože v té další ukázce už může být, pokud budete chtít, Miroslav Šimek sám, tedy povídka Šimka a Grossmana, jak jsme vdávali sestru. A nebo nabízím schůzku sedmi trpaslíků, já proti varianta B, s Jitkou Mlavcovou, Jiřinou Bohdalovou a Lubomírem Lipským. Záleží, co si vyberete, tedy čemu dáte povětšinou hlas, kdo zvítězí. Tak ten souboj začíná právě teď na telefonu 731 800 900 anebo v SMS-kách také 90 011 04. To je naše číslo na SMS-kové číslo. A pozor, budeme to sčítat dohromady a máte čas jedné písně. Iveta Bartošová, PS.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
2: První souboj v Humoriádě za účasti nebo dohledu Petra Salavy vybíral na začátku Miloslava Šimka. Já jsem proti nabídl Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského. A vy rozhodujete v telefonátech 731 800 900. Naše číslo. Dobrý den.
3: Dobrý den, já vás zdravím.
4: Dobrý den.
3: A prosila bych Ačko jako amfora. A
2: ano.
3: Dobře.
2: To je vše, dobře.
4: To je vše, tak moc děkujeme.
2: Přesouváme se za dalším, dobrý den.
5: Dobrý den, Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba, Petra Salavu taky.
4: Dobrý den.
5: A já bych si přála taky, dobrý den, já bych si přála taky Ačko, pokračování.
2: Dobrá, děkuju za to hlasování, ať se vám daří, mějte se pěkně. Kdo na nás teď promluví, vítejte.
6: Dobré dopoledne, panové, to je vás Petr Zahoty. A za byste pokračování... S panem Šimkem.
2: Dobře, není to přímé pokračování, ale je tam Miloslav Šimek o tom, jak vdávali sestru. Takže část té povídky Šimka Grossmana. To je to, co vyhrálo, to, co jste si vybrali.
7: Po dvou hodinách jsme vybrali tyto návrhy. Do Mladé fronty. Svazáku, co říkáš Vánocím ve dvou, případně ve třech. Značka Miluji kolektiv. Do obrany lidu. Do obrany lidu. Vojáčku, je ti smutno na stráži? Je, já to vím. Odepiš. Značka Přivezu překvapení. Do práce. Odborářka. Nevlastní vinou v jiném stavu. Hledá pomoc v řadách ROH. Značka Známky placeny do konce roku. Do lidové demokracie. Druhá na cestu životem, nejlépe lidovce, v požehnaném stavu, hledá tichá, spořádaná dcera. Značka z katolické rodiny. Zvláště rafinovaný inzerát vymyslel otec do mateří doušky. Chceš maminku? Zavolej. Telefon 653-892. Do československého sportu. Tělovýchovné jednotě dodá dva cvičence k nácviku Spartakiády sportovkyně. Značka Snětek podmínkou. Do mladého světa. Dopisovat si chce dívka z nadějí. Značka Bigby, tramping, motorismus, výchova dětí. Domnívali jsme se, že těmito inzeráty jsme strategicky obsadili všechny význačné listy. Pouze strýc Balou navrhoval obeslat ještě svět motorů touto výzvou. Serióznímu zájemci, nejraději návštěvníku Alhambry, přenechám auto a dceru. Značka Obojí po havárii. A tak jsme poznali, že strýc Baloun je opět doma. Půjdu spát, pravil znechuceně tatínek. Zítra ráno musím oběhnout redakce. Já abych pekla, vzdychla matka. Není třeba, řekl strýc Balón. Zamluvil jsem svatební hostinu v Tatranbaru s dámskou obsluhou. Nevím, jestli by Agnes souhlasila, podotkla nevrle maminka. Kde je vlastně Agnes? Zahartusil dět od psacího stroje. Všichni strnuli. Zase poset mění venku, zlobil se otec. Nemám ty inzeráty klepat, Vojmo? Zeptal se dědeček a šel otevřít, protože kdo si zvonil. Kdo je, volali jsme. To bude Mici z Alhambry, řekl Balón. Jděte spát, požádal nás. Nevyhověli jsme mu, protože do pokoje vešla Agnes, urostlý mladý mužem, který hned po pozdravu požádal o její ruku. Otec se chvíli rozmýšlel, neboť mu bylo líto nevyužitých inzerátů, ale když ho matka pod stolem kopla, zaúpěl a svolil. A tak nakonec všechno dobře dopadlo. Ženich byl o hlavu větší než Balón a to znovu zajistilo rovnováhu v rodině. Strýce zavřel v zadním pokoji, vychází méně a méně a podle posledních zpráv listuje v telefonním seznamu, hledaje nové příbuzné. Dá Bůh, že je najde.
2: Humoriáda. Tak Miloslav Šimek po druhé dnes v Humoriádě vyčerpána ukázka s ním. Mám před sebou i disc-jockeye, v podstatě musím to tak říct, Petra Salavu. Já jsem tady takový jako ukázkový z hlediska mluveného slova. Vy pracujete hlavně s muzikou. Kolik toho máte?
4: Myslíte CDček?
2: No, skladeb, které je třeba možné odehrát, prostě vzít.
4: Tak na diskotéku sebou nosím 3 kufry a dohromady tam je asi 600 CDček, tak když si vezmete, že na jednom je 20 tracků, 20 skladeb, tak to je, to bych mohl hrát hodně dlouho.
2: A připravuje se člověk dopředu, anebo to nechá na náladu? No, jako co pustí ten večer?
4: Myslím, že každý DJ má oblíbené písničky, které zahraje vždycky. Já třeba strašně rád začínám Alenkou v říši divů. Každou tu diskotéku, protože je to takové střední tempo a dobré na rozjezd, ale pak se musí reagovat samozřejmě na společnost. Já teda zastávám stále takové stanovisko, že je potřeba hrát hodně i pomalých písniček. Za prvé, publikum, které chodí na oldies diskotéky, je starší.
2: Aby si odpočinulo.
4: No, za prvé odpočinulo a také, aby si měli co říct a kdyby si to měli říct. A děláme přestávky. Takže u nás je to normálně klasika. Tak, jak to má být. Komentovaná diskotéka s přestávkami, s pomalými písničkami a s hity.
2: No já se ptám záměrně, protože dnes máme v rámci června první soutěž o knížky Humoriády a protože se to týká hosta, tak to bude soutěžní otázka trochu kolem toho DJství. A budu se ptát posluchačů, kteří se za chvíli můžou dovolat, zatím je linka tedy odstavená, jak já říkám, ale číslo 731 800 900 za chvíli otevřeme a první, kdo se dovolá, dostane soutěžní otázku a když dobře odpoví, může si vybrat jednu z knížek z edice Humoriáda, kterou si samozřejmě můžete, pokud nevyhrajete, objednat i přes stránky humoriada.cz. Tak linku uvolňuju právě teď a jsem zvědav, kdo to stihne, kdo bude tím nejrychlejším. Jde to vždycky velmi rychle. Kdo tam je? Dobrý den.
8: Dobrý den, tady je Milan.
2: Milan odkud?
8: Od Hořovic.
2: Tak, od Hořovic.
4: Zdravíme.
2: A ptám se.
8: Taky vás zdravím.
2: Pozor, soutěžní otázka. Kolik už v životě udělal Petr Salava takových diskoték? Kolik jich odmoderoval, prostě potěšil takhle tanečníky? Buď jich bylo víc jak 500, anebo víc jak 5000. Co myslíte?
8: Tak rozhodně víc než 5000.
2: Petře?
4: Ano, teď je jich asi 5557.
2: Tak moc blahopřeju, to znamená, že si můžete vybírat Děkuju. Jednu z těch knížek, která vám případně chybí. Chcete je připomenout, nebo už víte, co by se hodilo k vám?
8: Já myslím, že celkem tu představu mám, co už jste vydali.
2: Ano.
8: Takže bych asi poprosil o... paní Konvalinkovou.
2: Radovánky, tu naše čtvrtou.
8: Ano.
2: Dobře, tak jo. Slíbím, pošleme, vy mi ještě zůstaňte na telefonu, ať samozřejmě zapíšeme adresu a pak nezapomeňte poslouchat i v pátek, protože ze všech týdenních výherců budeme losovat ještě jednoho, kdo dostane to digitální rádio. Třeba to můžete být vy, tak poslouchejte Humoriádu.
4: A já vám blahopřeju a zdravím.
2: Děkujeme, mějte se.
8: Děkuju moc krát, já taky děkuju, nashledanou.
2: Není zač, další kolo soutěže zase zítra s dalším hostem v našem studiu a celý červen, tak to budeme soutěžit o knížky z edice Humoriáda.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Milanovi Zařovic, který vyhrál první knížku v červnové soutěži v Muriádě za, řekněme, disjokejské znalosti u Petra Salavy.
2: Já musím říct, že jsem teď prožil takové velké překvapení, neboť já mám elektronickou výstřižkovou službu a když jsem tady byl, Patriku, u vás naposledy,
1: ano.
2: Tak druhý den umělá inteligence, která přepisuje celé dění v na rozhlasu střední Čechy, tak mě tam označila jako DIS jockey. Takže vlastně jsem se stal diplomovaným specialistou v oboru disc jockey, nebo tedy jockey. Možná, že i Josef Váňa mě na dálku závidí.
1: Že máte tak, dis.
2: Že mám dis jockey.
1: Ano, i to se stává. Co si vybereme teď, protože je to na vás.
2: Já bych zaspomínal na 80. léta minulého století, kdy jsem působil v klubu u Bílého koníčka v Praze, protože právě tam se natáčela sešlost Luďka Nekudy s takovým skvělým jeho parťákem Jiřím Cízlerem. Takže pokud mám šanci na tuhle ukázku z tohoto pořadu, tak budu rád.
3: Vážení přátelé, naše druhá sešlost se chýlí ke konci. Já myslím, že si můžeme sebekriticky přiznat, že se tváříme spokojeně, Slávek, ano, přímo, ano, tady. Kouká mladý muž, si mne ruce přímo. A pardon, to není vaše, to je partnerčina. No, tamhle slečna dokonce přede spokojenosti. No a co je výborný, že vidím úsměv i na tváři, ano, i na tváři posledního hosta minulé sešlosti, který měl minule určité výhrady. Dneska se spokojeně usmívá herce a režiséra Jiřího Cízlera.
4: No, jenom, že to není úsměv, to je takový profesionální šklep.
3: To se neomluvej, Jirko, to za obličej nikdo nemůžeme, to je pořád. Já jsem rád, že jsi tady. Ahoj.
4: Já vím, že tě to... Že tě to dohnalo k takový invektivě, to je zajímavý, ale já jsem to nemyslel, tak já jsem, to je takový profesionální šklep, jako takový popremiérový, řekl bych, víš.
3: Aha,
4: to je vždycky popremiéře, člověk jako herec ví, co zůstal dlužnej tomu a nejradši by někam zales a najednou se přizítí taková ta popremiérová obdivovatelka. No mistře, vy jste byl nádherný, vy jste byl půvabný, vy jste, no vy snad byste zahráli Párátko, nebo to je všechno. A já mám vždycky chuť říct milostivá paní. Já jsem jednou hrál przevalskýho koně a opravdu jsem si przevaloval. Vždycky mě se líbí. Po premiéře ty upřímní lidi, ty jsou nejlepší, no, ty já mám nejradši.
3: Takže jsem rád, že mi to říkáš taky.
4: Já jsem nepřišel, já jsem se díval a měl jsem takový pocit chvíle, až jsi takový rozpačitej trochu, že to je takový jako domácký příliš a takový přirozený. Ono, když chceš dělat show, já jsem viděl na jihu show teď takový, na jihu teda jižních Čech, no, jistě, v Holubově jsem byla tam, ale viděl jsem nádhernou tam show a k tomu potřebuješ takovou jistotu spíš, když chceš být showman, tak to musíš být suverén, nemůžeš být takový, jako, že třeba se omluvíš a brepneš a tam, to musí být suverén, jistý a musíš prostě, všechno musí být show. To
3: já tě poslouchám, jsi režisér, tak já jako
4: vykrát, estetická kategorie, že jo, show, všechno show. Je tam show, jo. Show světla, show, musíš mít a, já nevím, a show sako musíš mít a všechno show, jo, a hlavně třeba big beat show, jo, a takový, no, a to musíš si hlavně věřit, já si myslím, že to je v tom, jestli si věříš. Když si věříš, Luďku, všecko jde. Blbě, ale jde to.
3: Jo, tak. Tak já to si nebudu věřit.
4: Co myslíš, že bychom to tady zkusili? Já mám takový nápad.
3: Že bys mi v tom pomohl,
4: že bych ti pomohl, že bych ti zaranžoval. No,
3: tak... Jirko, tak já ti věřím. Dobře, tak my uděláme, vážení přátelé, show.
4: Ano, ale ty musíš věřit nejenom sobě, i mě.
3: Já ti věřím, na slovo.
4: Neboj se, já tě nesklamu. No, ale tak, teď tak show, světla máme.
3: Show světla máme. Šoupněte s těma světlama, ono to bylo show světla. No, Vida.
4: To je šoupnutí světlo, to není show světlo.
3: Šoupnutí do show.
4: No, ale bylo by to dobrý, ne, nechme to takhle. Ne, show v oblaka, to je nádherný, ano. To je nádherný.
3: Vylez ven z Babělče, kdo tam je?
4: Pane, to je nějakej,
3: ten, to bude dobrý, ne?
4: Ten hulí, to bude výborný, to se nám potom bude hodit.
3: Že bych tam byl já taky do
4: show. Showsaka.
3: Showsaka. Showsaka máme, showsaka.
4: To není japonsky, to je japonsky, je to saka na show. Jo,
3: saka na show.
4: To je nutný, musíš, ano. No to je ono.
3: Přinesli, to, saka na show, přinesli, ano. Já, už tam show, už tam vyšej, no. Všim šiši.
1: Show světla a show oblaka, to muselo taky být na diskotékách. Když to začínalo, jaké to bylo?
2: No, tak samozřejmě světla. Z doby mých začátků tak většinou se kupovaly vyřazené semafory. No, protože to bylo nejjednodušší, kde, co se...
1: Kde jako se sežene vyřazený semafor? To je nějaká jako...
2: To už snad je...
1: Burza?
2: Ne, to už je snad promlčený. No, samozřejmě někdo jsem dělal semafor jakože poškozený na křižovatce a já jsem pak jezdil s dvěma semafory na diskotéky. Tehdy se vlastně kupovali takový hadi, světelný had. To, já vím, že to stálo 100 marek, si to pamatuju ještě dneska. Bylo to samozřejmě jednoduché. Když přišli první jako mlhostroje a to všechno, to byla revoluce. Dneska ty diskotéky, takové ty kluby taneční jsou vybavené tisíci světly, ale my jsme prostě, myslím, byli DJové, kteří bavili.
1: Se semaforem.
2: Se semaforem a proč ne? A
1: někdo v něm teď hrál, někdo ho vozil.
2: No samozřejmě, takže já můžu říct také, že jsem vlastně měl semafor.
1: Petr Salama, náš dnešní host. A vybral tedy Jiřího Cízara. Můžeme s ním pokračovat a může zavzpomínat na Luďka Nekudu tentokrát, tam může být sám, anebo Miroslav Horníček. Nabízím já jeho hovory přes rampu, jak se učil anglicky. Může povyprávět, budete-li chtít. 731 800 900,
2: těžký
1: náš telefon.
2: Souboj.
1: No jo. A nebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B. Posílejte během písně Karla Gotta po každé. Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zácpě a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Připomínám všem, anebo i těm, co zrovna teď si naladili humoriádu, že se svádí souboj mezi Jiřím Cízlerem a Miroslavem Horníčkem. Ve studiu Patrik Rozehnal a Petr Salava. Na telefonu kdo tom humoriádnickém?
2: Tady expert na ptákoviny ze Dvora Králové nad Labem.
1: Dobře.
2: Zdravím experta na diskotéky a experta na humoriádu a posluchače a vaše kolegy do rádia.
1: Děkujem.
2: A dáme si Cizleráčka.
1: Dobře, píšeme
3: ano,
1: mu vod. Děkujeme
3: zapsáno.
1: Moc. Jdeme za dalším. Kdo tam je?
4: Dobrý den, tady Eva a volám z té Bečvy prostřední, kde
3: ano,
4: byl
3: ano.
4: U nás nakupovat a zdravím vás oba dva a přeju si pokračování.
3: Dobře, děkujeme.
1: Ať se daří, zdravíme. Kdo další na telefonu ještě vybírá? Je tam někdo? Spojení je? Jenom tak, to musíme přerušit a jít za někým, kdo je připraven a ne vazbí nám to. Tak dobrý den.
5: Dobrý den, Braňo z Martina.
3: Zdravíme.
5: Za B a prajem vám pohodový zvyšok dňa.
1: I vám, ať se vydaří.
3: Vám také.
1: S úsměvem na artech. Pozor, ale Bčko to nevyhrálo. Jiří Cízler na plné čáře bude vzpomínat na loďka Nekudu, jak byl na chatě.
6: Jednou jsem přijel k Luďkovi Nekudovi na chalupu a on mě přivítal a říkal, to je bezvadný, že si přijel, protože Hanička, moje žena, má narozeniny a bude ráda, že jsi tady. Já mu říkám, prosím tě, jak jsi mi to mohl zatajit a proč mi o tom neinformoval, já nemám vůbec pro ní žádný dárek. Jo, vem auto a pojedeme někam pro kytky nebo něco, a to je blbost, ona bude ráda, že jsi tady a že prostě co bys jí měl vozit, já jsi to nevěděl, tak co. Já jsem říkal, ne, moment, je, já už mám pro ní dáreček nádherný, já ji budu vyprávět o té Ostravě, víš, to bude bezvadný. No on ze zelená říkal, no to mi neuděláš, to mi přece nemůžeš, aby si mi rozvrátil úplně, prostě, to není, no to je nemyslitelný, prostě blbneš nebo co, to nemůžeš vyprávět. Ona si bude myslet, že to je pravda, já mám, no to snad ne, ani prostě na to nemáš tělo, to je blbost, ale já jí to budu vyprávět, ona se potěší. No a on, sedli jsme si ke stolu, že jo, a já jsem vždycky říkal, Haničko, to ti bylo, a on už, prosím tě, jo, prosím tě, a nemluv, je tady, věs a pí a nic neříkej. Já říkám, ne, já to musím tady říct, Hanice, jo, viděl, jaký ho má chlapa, jako to je. No a on se vyřítil prostě ven z té chalupy a byla noc, samozřejmě, tak si sednul si k plotu a tam plakal. Jo, protože si říkal, on ten bejk prostě to řekne a já budu mít šílený průšvih a ona mi neuvěří, že to není pravda, že on si to vymýšlí. No tak tam seděl u toho plotu a ona říká, kde je Luděk? Já pám, no někde je venku takhle a to, a tak jsem za ním šel a teď ho tam vidím prostě, jak pláče. Jo, tak jsem mu říkal, jak nebreč, neblbni, to nemá tu cenu, já prostě samozřejmě to neřeknu, jo, a bude to všechno. A říkal, ty blbče, to se mi nikdy nestalo, aby mě někdo přinutil k pláči a pak mi udělal tak strašnou radost.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Na co si tak člověk vzpomene, když se řekne právě Jiří Cízler?
3: No, mně se to propojí s úspěšným televizním seriálem Inženýrská Odyssea, kde on hrál, myslím, vedoucího projekční kanceláře. A ve chvíli, kdy vedení toho podniku hledalo šéfa, tak jak on tam nenápadně řekl, já bych to teda bral, nebo já bych to teda vzal.
1: Ano.
3: A to je hláška, která zlidověla. A tak pan Cízler je pro mě vždycky Inženýrská Odyssea.
1: Inženýr Voženílek.
3: Ano, ano.
1: Ano, přesně. Tak vzpomínka na něj dvakrát Jiří Cízler a odezněl. Do hry vracím pro ten poslední souboj. Jitku Molavcovou, Jiřinu Bohdalovou a Lubomíra Lipského nastupují tedy v týmu A a Bčko drží jenom Miroslav Horníček. Bude silnějším soupeřem nebo ne? Kdo to vyhraje? Dejte nám vědět. 731 800 900 SMS-kové číslo 90 011 04.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: S Petrem Salavou vysíláme a poslední souboj jsme vyhlásili. Jitka Mlocová, Jiřina Bohdalová, Lubomír Lipský nebo Miroslav Horníček. Pro koho hlasujete na telefonu v Moriadnickém? Dobrý den. Tak, tady nám to zase zlobí. Prosím, nesmíte mít na hlas rádio, jinak to dělá tuhle neplechu. Tak kdo další?
2: Míla z Prahy 8. Hele, já jsem o tom už přemýšlel kolikrát, že lidi volají do rádia a neslumě. Já jsem to vypnul. Hele, kucí, pánové, já bych byl pro to, co jsem ještě neslyšel, to, jak tam ty trpajzlíky.
1: Schůzka se mi trpajzlíků. Dobře, tak jo, zapisuje, děkuju.
3: No, asi je to utajená schůzka.
1: Kdo další hlasuje? Kdo pak tam je?
2: Dobrý den.
4: Tanda Zemník vás oba zdraví, pana Salabou zvlášť. Krásná jeho čeština, strohé vyjadřování, žádné dlouhé povídání. A děkuju vám a chci Ačko.
1: Dobře,
3: a já děkuju
1: napisuju
3: moc.
1: Ačko, schůzku sedmi trpasíků, ale nestačilo to tentokrát ke konci ty body jim takhle věnovat, protože to vyhrál Miroslav Horníček a jeho hovory přes rampu. Tak si je teď dopřejeme.
5: Jak jste se učil anglicky a jak vám jde
6: anglicky? No tak já jsem tím, že jsem byl donucen jaksi, protože nějaký počítací stroje spočítali, že většina návštěvníků na expo bude anglicky hovořící. Já bych to byl radši dělal francouzsky, protože francouzsky umím několik vět, anglicky nic. Ale no, musela to být angličtina, tak to byla. No tak mě najali profesora a ten mě naučil věty jako například jsem student. No ale moc víc z toho neumím a to víte, není možné jet do Kanady a tam prohlásit, že jsem student. Co by si pomysleli o našem školství, kdyby člověk na sklonku života říkal, jsem student. Pak tu roli jsem se učil tím způsobem, že ten film, ve kterém jsem tam hrál, byl dabován do angličtiny anglickými herci v Londýně a ten herec, co daboval moji roli, mě mou roli, tu, kterou jsem měl říkat potom ne na plátně, ale živý na jevišti, tedy živý osobně, řekněme radši, tak na jevišti, tak mě namluvil na magnetofonový pásek a já jsem to doma větu po větě, hodinu za hodinou, nedá se říct, opisoval, obkresloval, protože pro angličtinu já musel volit značky, hieroglyfy, čtverečky, křivky, to je divná řeč. A učil jsem se to z toho magnetofonu, no ale pak jsem ještě jel do Londýna, kde ten týž herec se mnou proseděl 5 dní v hotelovém pokoji u stolu a byl to pohled pro psychiatra, protože po celé dlouhé hodiny jsme na sebe koukali a on na mě dělal this. A já zas na něj this. A on říkal no, please, this. V čem je ten rozdíl, nevím. Ale on to ví, jo. Takže takto jsem se prošišla Londýny. Ale já jsem mu to tam jednou oplatil. On potom, tam jedna verze běžela beze mě, jenom s jeho hlasem ze tmy a on nahrával tu verzi v takovém dubbingovém studiu a stál už s tou rolí připraven u mikrofonu a už připraven, že to natočí tedy ten můj monolog a už svítila červená světýlka, tedy stopky, že už se má jet a v tom já v tom sále vzadu, jenom tedy přihlížející divák, jsem řekl stop. Všichni koukali, co to je za drzost, co to je a já k němu došel a říkal mu attention, please. This.
1: Humoriáda. Dokonalý Miroslav Horníček, jako vždy. Petře, bylo to moc příjemné setkání, tak děkuji ještě jednou za dárek, děkuji za přítomnost a těším se příště.
3: A já děkuji za to, že posluchači vybrali toho legendárního Miroslava Horníčka. Byla to nádherná tečka a já taky děkuji.
1: Těšte se i na zítřejší Humoriádu, toto jako host bude Jirka Ptáčník a pak oslavíme také narozeniny třeba v týdnu s Pavlínou Filipovskou, ale to už bude středa, když budeme vysílat Humoriádu a po celý červen to máme i se soutěží, tak na to nezapomeňte. Děkuji, ať se daří, Petře.
3: Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
2: Vláda nepodpořila snížení věkové hranice v obecních volbách. Na zámku Hrádek u Nechanic začíná festival hudby. Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. A počasí zítra má být polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké odpoledne. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli hlasovat lidé už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní neodráží míru zapojení mladých lidí do veřejného života. Podle Jeronýma Tejce ale chybí diskuze, proč se má reforma týkat pouze voleb do obecních zastupitelstev.
3: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
2: Návrh TOP 09 teď zamíří do sněmovny. Skupina ČES vyplatí akcionářům dividendu z loňského zisku 42 korun za akcii. Rozhodla dnes o tom valná hromada. Celkem také ČES pošle mezi akcionáře 23 miliard korun. Stát jako většinový akcionář dostane zhruba 16 miliard. Výše dividendy odpovídá 80% loňského zisku firmy. Loni byla platba za akcii o 5 korun vyšší. Na zámku Hrádek u Nechanic začíná festival klasické a romantické hudby. V reprezentačním sále zámku nabídne 4 koncerty. Pokračuje kastelán Martin Rejman.
4: Ve Zlatém sále se uskuteční již 28. ročník tohoto hudebního festivalu. Během 4 večerů vystoupí Grafovo kvarteto se sopranistkou Michio Keiko, kvarteto Martinů s klarinetistou Jiřím Šléglem, klavírista Marek Kozák a trio Tre Cuori. Koncerty začínají vždy v 19 hodin a doporučujeme telefonickou rezervaci. Sport.
2: Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Na šampionátu v Bratislavě Češi ovládli skupinu se 2 výhrami a 1 porážkou. Naposledy vyhráli turnaj v roce 2018. Utkání proti Černé Hoře začne ve 20 hodin 30 minut.
1: Počasí.
2: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách kolem 16. Biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na hlavní trase Jičín, Mladá Boleslav, pozor na nehodu u Sobotky. Nedaleko od bočky na Dolní Bousov se tam srazila 2 auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: 1. června po 17. hodině posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Máme pro vás přehled dnešních událostí v Královéhradeckém kraji. Na Královéhradecké křižovatce Mileta stavbaři otevřeli druhý z celkových 4 podchodů. Podrobněji o tom budeme mluvit s reportérkou Adélou Kavříkovou. Na počasí se zeptáme meteorologa.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Přehled dnešních událostí připravil Radek Pulkrábek.
2: V Hradci Králové na silničním okruhu od dneška funguje nový podchod. Je pod křižovatkou Mileta. Cyklistům a chodcům usnadní cestu k fakultní nemocnici. Podrobnosti přímo z místa nabídne za okamžik naše reportérka. Rudník získal dotaci na fotovoltaické elektrárny. Umístit je plánuje mimo jiné na budovu úřadu nebo na dům s pečovatelskou službou. Obec už od února provozuje sluneční elektrárnu na střeše školy. Podle nezávislého starosty Pavla Steklého díky tomu snížili náklady za energie.
3: Teď už fungujeme na plný výkon a jsou dokonce třeba dny, kdy jsme naprosto soběstační, to znamená čerpeme z veřejné sítě třeba jenom 3% denní spotřeby.
2: V obci Úlibice na Jičínsku zahájili v těchto dnech opravu barokního kostela Zvěstování Panny Marie. Rekonstrukce je rozdělená do několika etap. V první fázi začne obnova věže, informuje vedení obce. V Krkonoších a v Orlických horách stoupá zájem o letní dovolené. Jaký typ pobytů turisté nejčastěji vyhledávají a jsou ještě volné ubytovací kapacity, zjišťoval na horách kolega David Macháček. Spojíme se s ním po 17:30. Safari park Dvůr Králové ode dneška nabídne prohlídky po setmění. Jde o jedinou zoo v Evropě, která takovou možnost připravila, vysvětluje mluvčí zahrady Michal Šťastný.
4: Večerní safari je v evropském kontextu naprosto

0: To mimořádné. Bude pokračovat celou letní sezónu, nicméně je nutné říct, že ty červnové večery jsou opravdu mimořádné a magické. Zvířata si užívají ten otevřený prostor a západy slunce jsou nesmírně dlouhé a lidé se mohou těšit na skutečně krásná pozorování.
1: A Matěj Luxa z pražské Sparty vyhrál tenisový turnaj ITF do 18 let v Hradci Králové. Syn bývalého profesionálního tenisty Petra Luxy porazil ve finále Josefa Svobodu 6-2, 6-4.
2: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Královéhradeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Na silničním okruhu Hradce Králové stavbaři otevřeli druhý ze čtyř podchodů pod přebudovanou křižovatkou Mileta. Doteď museli chodci i cyklisté čtyřproudou silnici v Sokolské ulici překonávat po přechodu u fakultní nemocnice nebo využít asi 800 metrů dlouhou obchozí trasu. A tak velká část z nich si raději cestu zkracovala riskantním přebíháním silnice. Jak to na místě vypadá, sleduje reportérka Adéla Kavříková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Od otevření Milety pro automobilovou dopravu uplynulo o víkendu přesně 5 týdnů a zpřístupnění druhého z celkových 4 podchodů pod rameny křižovatky je dalším krokem k tomu, aby stavba za 634 milionů korun mohla začít fungovat jako celek. Klíčový podchod pod Sokolskou ulicí propojuje centrum města, univerzitní kampus, fakultní nemocnici a sídliště Moravské Předměstí. Denně tudy projedou na kole tisíce lidí, pro které je teď cesta jednak rychlejší, ale hlavně je bezpečnější. Aktuální situace je taková, že lidé novou trasu skutečně naplno využívají a zdá se, že tomu riskantnímu přebíhání čtyřproudé silnice se tímhle krokem podařilo úspěšně předejít.
0: V obou těch otevřených podchodech i na samotné křižovatce se ale objevily nerovnosti povrchu. Tak plánuje s tím město jako jeden z investorů něco udělat?
1: Tak každý ten jev má jiný důvod. Ten zvýšený předěl, nebo zjednodušeně řečeno, je to takový hrb uprostřed Milety, to je záměrný technický prvek. Podle investičního náměstka primátorky Lukáše Řádka z TOP 09 funguje jako rozvodí, které při silných deštích rozděluje vodu na obě strany křižovatky, aby bezpečně odtekla do kanalizace a nezatékala právě do těch nových podchodů. Dnešní noční vydatné srážky ale ukázaly, že tenhle systém zatím má nedostatky. Nově otevřený podchod směrem k nemocnici sice zůstal suchý, nicméně ten druhý, už dříve otevřený pod Hradeckou ulicí, ten dnes voda zaplavila. Podle mluvčí magistrátu Kateřiny Rohlíčkové nejde o chybu konstrukce, ale je to dané tím provizoriem kvůli pokračující stavbě. Čerpadla, která mají vodu odvádět z retenčních nádrží do kanalizace, jsou totiž dočasně napojená na systém veřejného osvětlení. A to když zasne, přestanou fungovat i čerpadla. Pracovníkům technických služeb už se ale od rána povedlo tu vodu odčerpat, takže já jsem před malou chvílí prošla suchou nohou. No a doplním ještě, že pokud jde o ty lokální nerovnosti v podchodech, tak tam už to není záměr, ale stavební nedostatky. Město už je u zhotovitele reklamovalo a na jejich odstraňování už se podle náměstka pracuje.
0: Adélo, můžeš připomenout, kdy budou moci lidé na Miletě využívat i ty dva zbývající podchody?
1: Tak pokud vše půjde podle plánu, měly by být hotové na přelomu července a srpna a zhruba v polovině prázdnin by stavbaři zároveň měli dokončit taky napojení křižovatky na Benešovu třídu a dodělat dvoupruhový pás podél zdravotnické záchranné služby. A pak budou následovat ještě nezbytné terénní úpravy a definitivně hotovo tady na Miletě bude až po dokončení sadařských prací příští rok v dubnu. Do té doby křižovatka oficiálně zůstává staveništěm a já ještě na závěr doplním, že spolu s podchodem začala ode dneška na Miletě fungovat i nová zastávka městské hromadné dopravy. Lidé ji najdou ve Zborovské ulici naproti sídlu zdravotnické záchranné služby, tady zhruba na stejném místě jako někdejší zastávku fakultní nemocnice B, kterou stavbaři před rokem zrušili. Nově tahle zastávka nese název fakultní nemocnice Univerzitní kampus a využívají ji linky s číslem 9, 16, 16 školní, 23, 24, 33 a noční linka 51.
0: Říká reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace. Hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, Den v kraji.

0: počasí.
1: Je 1. června a podle mě z laického pohledu počasí dneška je takové typicky červnové, ale nevím, jestli si to myslí i meteorolog Jaroslav Tuček. Dobrý den.
2: Dobrý den přeji. Já nevím, já netuším, jestli to je typické, nicméně bylo to příjemné.
1: Myslíte ta sprcha, ten déšť, ta závlaha?
2: Přesně tak. A i to odpoledne pak se vyčasí, přeci jenom lidé přijdou z práce a můžou dělat na zahradách, můžou vlastně cokoliv vyrazit ven, aniž by potřebovali pláštěnky a deštník.
1: Tak je pravda, že ta zálivka byla moc potřeba a teď dál ještě bude pršet?
2: Už by nemělo. Teďko vlastně by mělo v podstatě být většinou oblačno beze srážek. V průběhu večera ta oblačnost bude postupně dál ubývat a v noci bychom pak měli mít jasno až polojasno. A k ránu tam se pak ojedině budou utvářet mlhy, ty nejnižší noční teploty budou od 11 do 8 stupňů. Vítr, ten by měl být pouze slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu. To bude v noci, teď večer ještě ne, teď ještě bude foukat od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. No a nebo budou místa, kde v noci nebude foukat vůbec.
1: Je 1. června, začíná tedy nový měsíc, ale i celý nový týden. A jak jsem se dívala na předpověď, kterou jste zatím vydali, tak to bude takové trochu jak na houpačce.
2: Přesně tak. Jeden den si užijeme léto a druhý den si užijeme de facto podzim. Zítra budeme užívat to léto, protože přes den bude polojasno až oblačno. Na horách se mohou výjimečně objevit přeháňky. Ke konci dne potom od západu začne přibývat frontální oblačnost, ale srážky ještě zítra nečekáme. No a ty teploty 23 až 26 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 a vítr slabý od jeho východu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu. No a ve středu tam už nás bude přecházet studená fronta, tam se nám zase ochladí a s tím, že budeme mít zase hodně oblačnosti s deštěm nebo s přeháňkami, výjimečně se může objevit i bouřka, až v průběhu večera ty srážky budou ustávat a bude ubývat oblačnost. A minima budou 15-11, takže poměrně vysoká, ale maxima jenom od 15 do 19 stupňů Celsia.
1: No a do konce týdne se dočkáme ještě nějakého sluníčka potom, jen tak stručně.
2: Dočkáme určitě, protože hned následující den ve čtvrtek už budeme mít po ránu skoro jasno až polojasno, v průběhu dne bude přibývat oblačnost a zase v závěru dne se od západu objeví místy déšť, takže ten čtvrtek bude bezesrážkový a zase poměrně teplý. Ráno sice 11 až 7, ale přes den 21 až 25 stupňů Celsia. No a v pátek tam očekáváme zase srážky, zataženo až oblačno, s tím, že na většině území se bude objevovat déšť nebo přeháňky. Odpoledne potom ty srážky budou ustávat a večer se bude protrhávat oblačnost. Minima 16, 12, maxima 15, 19. No a o víkendu, aspoň zatím to tak vypadá, tam by to nemuselo být zase tak hrozné a špatné, protože srážky se budou objevat pouze výjimečně a na obloze by mělo být polojasno oblačno, takže to sluníčko by mělo svítit. No a teploty v sobotu do 23, v neděli do 24 stupňů Celsia.
1: Předpověď počasí s výhledem až do neděle nám nabídl Jaroslav Tuček. Děkujeme a pěkný den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Našimi hosty po 10. hodině budou šéfkuchař Radek Pálka a také herec a režisér Tomáš Magnusek. Povídat si budeme o připravovaném filmu První hvězda, vztahu k východním Čechám a dalších plánech. Po 11. hodině pak v kavárně pokřtíme knížku rozhlasových fejetonů Dagmar Doruščákové, koncert pro bouřku a orchestr. Tak se na vás těšíme.
0: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Hradec Králové. Rozsáhlá expozice tradičních i exotických druhů kaktusů a sukulentů byla dnes v 8 hodin ráno zpřístupněna přímo na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Dopoledne se tam zastavila kolegyně Vlaďka Vildová, kterou doprovázela Irena Heitmanová, pěstitelka kaktusů z klubu kaktusářů Jičín.
1: Tradičně školy a školky jsou tady tradičními návštěvníky. Pak sem chodí taky ze škol, třeba z gymplu. V loni, myslím, kolega jim tady dával vůbec, jak se to dělí, do jakých rodů
2: ano,
1: a ty čidla.
2: To mají i výuku trochu tady.
1: Pan učitel jim říkal, dávejte pozor, budeme z toho psát slohovou práci, jako. Tady předseda jim vyprávěl, opravdu byli zaujatí.
2: Má to smysl?
1: Má. Hlavně taky ochrana kaktusů teď v životním prostředí, protože u nich v té zemi to je roste jako pampeliška a tady si to hýčkáme. Oni si toho ani neváží. Kvůli zachování toho genofondu a vůbec jako semínek a ty různorodosti, jako je na to ochrana CITES 1, CITES 2. Některý kaktusy v přírodě už vůbec na těch lokalitách nenajdete, protože to je zatopený a je tam přehrada. Nebo si tam zemědělci udělali pole.
2: Tradiční výstava kaktusů a sukulentů se teprve rozebíhá.
1: Ano.
2: Martina Dušková, vy jste tedy členkou klubu kaktusářů Jičí.
3: Ano, ano.
2: A kolik těch kaktusů tak bych u vás našla, nebo sukulentů doma?
3: Tak okolo tisícovky. Já mám ráda prostě hodně trnitý, dlouhý trny, barevný.
2: No. Ty dlouhé trny sice píchnou, ale stále je to lepší, než když máme ty jemné chloupky.
3: No.
2: To nejde vyndat z té ruky.
3: Jak prostě nevidím to, nejde to najít v ruce. Hlavně to jsou opuncie.
2: Tak vida, návštěvníci už chodí a vybírají tady vzadu. Pán také určitě neodolá. Václav Rosypál.
4: Jsem z Jičína. Letos jaro bylo nepříznivý pro tyhle ty rostlinky, došlo ke spálení totálně. Jarní sluníčko, který je zlomový, ty paprsky jsou tak intenzivní, že to pletivo to neunese. Některé rostliny se s tím poperou a některé prostě nepoperou. A mně jde o to, aby to bylo hezký kaktus, aby hezký kvet a to je potěšení pro každého, kdo pěstuje ty kaktusy.
2: Irena Heitmanová.
1: Já bych určitě pozvala návštěvníky, který třeba mají cestu v okolí Jičína nebo pojedou na trhy, aby se u nás stavili. Pokaždý se otvírají na skupina kaktusů. Je na co koukat. Pastva pro oči, potěchu pro duši.
0: Výstava kaktusů a sukulentů, která je největší pichlavou přehlídkou co do dnů trvání, zůstane ve velkém hangáru na Valdštejnově náměstí v Jičíně, přístupná tento týden každý všední den od 8 do 18 hodin. V sobotu pak ještě od 8 do 13 hodin. Pozvali vás členové spolku kaktusářů Jičín a kolegyně Vlaďka Vildová.
5: Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji s datem 1. června. Zájem o letní dovolené v Krkonoších a v Orlických horách stoupá. Dobrá zpráva je, že ubytovací kapacity pro letošní léto ani přes rostoucí zájem zatím vyprodané nejsou. Rok od roku totiž přibývají i nové penziony nebo apartmány a chaty k pronájmu. Jak to vypadá aktuálně v Orlických horách a v Krkonoších? Na to se zaměřil reportér David Macháček. A kde začneme?
1: Začnu dobrou zprávou. Je to opravdu tak, že zatím volno je a kdo chce, tak si stále může to své místo pro letní dovolenou na horách v Královéhradeckém kraji najít. V Krkonoších tam je v tuto chvíli největší zájem o termíny od poloviny července do poloviny srpna. Tady už je tedy dost míst obsazených a lidé tady oproti předchozím rokům své rezervace nebo pobyty prodlužují a teď už ta obvyklá rezervace je na 6 dnů. A poptávka je hlavně po penzionech se snídaní. A proměňuje se i způsob rezervování oproti zimě, protože v zimě lidé často dělají rezervace na poslední chvíli podle aktuálního počasí a sněhu, ale v létě to už tak citlivé na počasí není a ty rezervace se dělají v mnohem větším předstihu.
0: A Davide, jaký je zájem o skromnější ubytování v krkonošských horských boudách?
1: Stoupá, protože to je specifikum Krkonoš. Krkonoše jsou naše jediné hory, které turistům nabízí opravdu v těch vrcholových hřebenových partích možnost přenocování. A zatímco dříve na těch boudách opravdu spíš přespávali putující turisté, kteří si dělali třeba ten etapový přechod Krkonoš a byli tam vždy jenom na jednu noc, tak i tady na těch boudách začínají přibývat rezervace na více dnů a proto boudaři doporučují právě pro ty poutníky nebo turisty na cestě, aby i na tu jednu noc si včas v předstihu tu rezervaci zajistili.
0: A platí stále, že Orlické hory jsou ve srovnání s Krkonošemi takové klidnější?
1: Platí. A ono to ještě nějakou dobu vydrží, tam opravdu těch rezervací není tolik, ale i tady už se situace proměňuje, protože lidé si stále více nacházejí ten odlehlý kout Orlických hor za hřebenem, za Šerlichem, to je ta vlastně část mezi hřebenem Orlických hor a hranicí s Polskem, protože stále častěji tam chtějí přenocovávat třeba turisté, kteří se vydávají na tu populární stezku Českem. Takže i tady už je doporučení, raději si nocleh zajistěte v předstihu.
0: No a jak to tedy vypadá aktuálně k dnešnímu dni s volnem a obsazeností v Orlických horách? Je tady ještě volno?
1: Je, ale přidám tady jedno upozornění pro ty, kteří se dívají dál než na léto. Ubytovatelé nás upozornili, že zatímco na léto ještě volno mají, tak někde už je o zimu takový zájem, že mají kapacity už z 80% teďka obsazené.
0: Takže se vyplatí už na jaře myslet na zimu. To byla tedy dobrá rada na závěr od Davida Macháčka. Děkujeme za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Hradec Králové, den v kraji.
3: Mám prostě od

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Je 1. června a jeden dětí a v park golfu v Roudničce v Hradci Králové vrcholí odpoledne plné odpalů. A na místě je reportérka Zuzana Boučková. Dobré odpoledne, Zuzko. Ty si tam celý den sleduješ to od začátku, jak to všechno dopadlo a teď v podvečer, co se tam děje?
2: Tak přeji především krásné odpoledne. Musím říct, že atmosféra je tu naprosto fantastická. Všechno klaplo na jedničku, sluníčko nám vydrželo a golfem tu žijí prostě všichni. Nejkrásnější bylo sledovat to nadšení. Golfovou abecedu si tu pod vedením trenérů vyzkoušeli úplní začátečníci od malých dětí až po jejich rodiče. Děti stále hrají golf v takzvané dětské herně přímo na greenu a myslím, jak se tak na ně dívám, že to tu všechny baví. A velkou pozornost samozřejmě po celé odpoledne poutá houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Ten se do toho opřel s obrovskou energií. Vyměnil smyčec za golfovou hůl a ukázal, že má talent nejen v prstech, ale i ve švihu.
1: No tak to byl asi zážitek. Hlavním motivem dnešního turnaje dvojic byla pomoc onkologicky nemocným dětem. Tak víme, jak to dopadlo, ta charitativní stránka této věci?
2: Hráči jsou ještě na hřišti, ale už teď je jasné, že vše probíhá skvěle. Turnaj golfista, negolfista přinesl úžasné sportovní momenty, ale hlavně celý finanční výtěžek z této akce poputuje na konto nadačního fondu Nové Háro. V loňském roce tato částka činila 270 tisíc korun a díky štědrosti všech zúčastněných se tak budou moci i letos vyrobit další paruky z pravých vlasů pro děti, které jsou onkologicky nemocné. Spojilo se prostě příjemné s užitečným a Park Golf zve další začátečníky z řad veřejnosti, ať si to sem kdykoliv prostě jen tak přijdou zkusit.
1: Z Roudničky u Hradce Králové pro Český rozhlas Hradec Králové se dnes přihlásila několikrát Zuzana Boučková. Všechno bude i na webu a sociálních sítích Českého rozhlasu Hradec Králové. No a do Roudničky na Green přejeme pěkný podvečer. Děkujeme, naslyšenou.
2: Vyřídím, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Teď po 17. hodině jsme vám ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové přiblížili vybrané události 1. června v Královéhradeckém kraji a co budeme ve vysílání sledovat zítra. Ráno bude naším hostem ve studiu inženýr Vladimír Blažej, který převzal nedávno v sídle Královéhradeckého kraje významné ocenění Škola doporučená zaměstnavateli 2025 a v anketě klubu zaměstnavatelů obsadila první místo v celém Královéhradeckém kraji. Zeptáme se, čím to je, že se daří vytvářet místo přátelské jak ke studentům, tak k pedagogům. Lidé v Hradci Králové budou vlastnoručně sázet květiny do speciální umělecké instalace na Ulrichově náměstí a budeme u toho. Malé obce v Podkrkonoší, jako třeba Úbyslavice, Čistá, Olešnice, schání brigádníky na letní měsíce. Práce je hodně, ale i potřebné síly chybí. Mají dnešní mladí lidé zájem o brigády? Zeptáme se. Rada města Hradce Králové bude zítra zasedat od 13 hodin, budeme vás informovat. V Babičině údolí na Náchodsku mají návštěvníci možnost seznámit se s postavami z románu spisovatelky Boženy Němcové. Každý rok tam pořádají akci s názvem Za babičkou Boženy Němcové do Ratibořic a ta letošní potrvá od zítřka do čtvrtka a pak ještě v sobotu 6. června. V dopoledním vysílání mimo jiné vypravíme se do Broumovského výběžku. U Martinkovic pokračují jarní senoseče. Příjezd zemědělské techniky ohrožuje čerstvě narozená srnčata a tentokrát s jejich záchranou budou pomáhat školáci. Tak, takový byl den v regionu s datem 1. června. No a také víte, co ve vysílání uslyšíte zítra.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Den v kraji.
0: Po 18. hodině se dnes opět vydáme na cesty s Petrem Voldánem a také s ornitoložkou Alenou Klvaňovou. Ona bude vyprávět o cestách ptáků i ptačích hříších a příjemný poslech po 18. hodině a pěkný večer s Českým rozhlasem Hradec Králové přeje Romana Joudalová.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: Radioservis představuje
1: klasické pohádky.
2: Jo.
1: Červená Karkulka, Hrnečku Vaš, Tři zlaté vlasy, Děda Vševěda.
3: Jak jsi říkal, že se jmenuješ Kolíček? Ne, prosím pěkně, Smolíček.
1: 10 kouzelných příběhů v podání skvělých herců.
4: No to víš, že jsem ze zlata, z čeho jiného bych byla?
1: Klasické pohádky dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
5: Český rozhlas Hradec Králové, zprávy.
6: V Hradci Králové otevřeli nový podchod pod křižovatkou Mileta. V části Břeclavská je kvůli suchu omezen odběr pitné vody. Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací na okruh WTA. A počasí zítra má být polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké odpoledne. V Hradci Králové na silničním okruhu ode dneška funguje nový podchod. Je pod křižovatkou Mileta. Cyklistům a chodcům usnadní mimo jiné cestu k fakultní nemocnici.
7: Místem denně procházejí tisíce lidí. Nové podzemní propojení jim zásadně zjednoduší a především zabezpečí pohyb v lokalitě. Podle vedení města jde o jeden z klíčových prvků celé stavby. Spolu s podchodem se zároveň otevírá i nová zastávka MHD ve Zborovské ulici. Z Hradce Králové Jana Házová, Český rozhlas.
6: Česko má podle odborníků za sebou druhý letošní vrchol půdního sucha. I přesto, že deště v posledních dnech situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech nadále patrné. V části Břeclavská ode dneška omezili odběr pitné vody z veřejného vodovodu.
8: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
9: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
10: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
9: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
6: Íránský vyjednávací tým zastavuje nepřímá jednání se Spojenými státy. Oznámila to íránská státní agentura Tasnim. Důvodem jsou izraelské údery na Libanon. Premiér Izraele Benjamin Netanyahu nařídil nový útok na jižní předměstí Bejrútu. Tuto oblast podle něj kontroluje militantní hnutí Hizballáh.
1: Sport.
6: Americká tenisová hvězda Serena Williamsová se vrací ve 44 letech na okruh WTA. Vítězka 23 Grand Slamů se představí příští týden ve 4 hře na trávě v londýnském Queen's Clubu. Serena Williamsová odehrála poslední zápas v roce 2022 na US Open.
1: Počasí.
6: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů, na horách naměříme kolem 16. Biozátěž bude zítra na jedničce.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
6: Kolony aut máme hlášené na hlavní trase Mladá Boleslav Jičín. Pozor u Sobotky, u odbočky na Dolní Bousov se tam srazila dvě auta. Připravte se na komplikace.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
11: Je po 18. hodině, je pondělí a vy máte správně naladěno, posloucháte na vlnách Českého rozhlasu cestovatelský pořad Na cestách s Petrem Voldánem. A dnes je mým hostem doktorka Alena Klvaňová, vedoucí monitoringu a výzkumu České společnosti ornitologické. Vítejte u mikrofonu.
12: Dobrý den.
11: No a my vás oba dva zdravíme z východočeského regionu. My jsme konkrétně v nádherném prostředí kousíček od Jaroměře, respektive od Josefova. A tady se to jmenuje Ptačí park Josefovské louky. Protože my dnes budeme

0: plochách potom vlastně šetrně hospodařit a snažit se připravit nebo upravit tu krajinu tak, aby se tam co nejlépe dařilo ptákům. Ono to totiž vždycky souvisí, že se tam bude dařit i lidem, bude se tam líbit i lidem. A zvlášť dnes je ta příroda vlastně velice důležitá, protože většina lidí bydlí ve městech a ten vztah a ta blízkost už tam není taková, takže vytváříme vlastně takové oázy nejen pro ptáky, ale i pro lidi.
1: Ptáci jsou docela zkušení a také náruživí, i když někdy zdonucení cestovatelé. Oni ulétnou obrovské vzdálenosti.
0: Je to tak, mluvíte o těch, kterým říkáme dálkoví migranti. Teď nám tady například zaspívala pěnice Černohlavá, snad to bude i slyšet do mikrofonu. To tedy není úplně ten dálkový migrant, ta táhne do Středomoří, ale i tak urazí několik tisíc kilometrů. Ale ti dálkoví migranti, jako je třeba dobře známá vlaštovka obecná, urazí i 10 tisíc kilometrů až do jižní Afriky.
1: A to už je pořádná štreka i pro nás cestovatele. Kam létá nebo jezdí Alena Klvaňová z České společnosti ornitologické, která mimochodem, i proto jsme se sešli, slaví 100 let, k tomu se také vrátíme. Kolik uletí ptáci, jak vypadá taková tahová cesta, nebo my někdy říkáme dálnice ptáků, jaká má pravidla, jaké ptáky mají jako národní v některých zemích, protože třeba Belgičané přijímají za národního ptáka slepici obecnou. Kdo by to řekl? Žádná exotika. Tak zůstaňte s námi, dnes jsme na cestách s Alenou Klvaňovou. Cestujeme s ptáky a za ptáky.

0: Dozněla první písnička a my s Alenou Klvaňovou teď stojíme vlastně na těch ptačích loukách, ptačí park Josefovské louky, a stojíme tady u takového zvláštního modelu, který je zasklený, a já na to koukám tak trošku překvapeně, protože není to model, který by připomínal třeba Josefov, který je tady odtud kousek, ale je to takový zvláštní model a má vedle sebe ještě truhlík. Tak mi to popište, co bychom s tím mohli tady dělat.
1: Máte pravdu, je to spíše taková obecná krajina, která vlastně ukazuje, jak to vypadá, když zanecháme řece přirozený tok, když meandruje, a jak to naopak vypadá, když je řeka regulovaná a má rovné koryto. V tom truhlíku, jak jste to nazval,
0: jo,
1: tak jsou vlastně...
0: Jenom dokumentuju, tady opravdu mi to otevře, můžeme cvaknout s tím.
1: Máme tam...
0: No a tady jsou sítka, jako mají naši posluchači v umyvadlech na zachycení nějakého smetí, aby jim nepřišlo do potru. Tady asi to bude kvůli listí?
1: Je to tak. Vlastně důležitá je ta přepážka, že máme možnost nalít vodu do jedného nebo do druhého umyvadýlka nebo toho truhlíčku, a vlastně můžeme potom pozorovat, jak ta voda teče, kudy teče. V případě, že je tok řeky nenarušený, přirozený, meandruje, tak se voda pomaličku rozlévá do toho okolního prostředí, do luk, a vlastně vsakuje se podél toho svého toku. Když máme řeku regulovanou, tak ten tok je mnohem rychlejší. Když tady bychom vylili z láhve vodu, tak bychom viděli tu rychlost, jak ta voda vlastně strašně rychle
0: proudí. Doslova proletí.
1: Doslova proletí. A vlastně na tom modelu vidíme, že na konci té imaginární krajiny jsou nějaké stavby, nějaká potenciální město nebo vesnice. A pokud ta voda teče tím regulovaným korytem, tak tam dorazí velmi rychle a zatopí velmi rychle i ty domy.
0: Vy jste začala s tím cestováním docela brzo, 3 měsíce na Madagaskaru, v pralese, mapovat ptáky. Jak vás to napadlo?
1: Já jsem od malička milovala přírodu, přivedl mě k tomu tatínek, a měli jsme hrozně rádi knihy Geralda Darrella. Možná lidé budou znát o mé rodině a jiné zvířeně a podobně. A Gerald Darrell vlastně se snažil zachraňovat druhy před vymřením a jednou z jeho destinací byl právě Madagaskar. Napsal o tom knížku Aj, a já. Takže to pro mě byl vlastně takový dětský sen, podívat se právě na ten ostrov Madagaskar. A po studiích jsem hledala cesty, jak se tam dostat, a podařilo se mi domluvit spolupráci s mezinárodní organizací Conservation International, a vlastně se svými přáteli, spolužáky, jsme tam strávili ty 3 měsíce s čítáním ptáků v pralese Vohimana.
0: Tak to musel být pro studentku zajímavý zážitek, taková exotika hned od začátku.
1: Naprosto, byl to dokonale splněný sen, bylo to úžasné, a kromě toho, že jsme si užili to cestování, právě to dobrodružství ve skutečném tropickém lese, Madagaskar je fantastická země plná endemitů, nejen rostliny a živočichové, tam žijí takoví, kteří nikde jinde na světě nejsou, ale i ty biotopy jsou velice odlišné a specifické, ale pro nás bylo velmi jaksi naplňující, že ta naše práce měla i nějaký smysl, že jsme vlastně pomohli zjistit, jaké druhy ptáků žijí v tom konkrétním lese, a díky tomu potom získal ochranu.
0: No, Madagaskar, to je velká exotika. Nevím, kdo z našich posluchačů, kteří dnes teď poslouchají náš pořad Na cestách na vlnách Českého rozhlasu, tam byl, ale když srovnáte madagaskarskou exotiku tady s josefovským ptačím parkem, může se to srovnávat z vašeho pohledu, toho cestovatelského i toho odborného?
1: Myslím, že do určité míry ano. Pokud se ocitnete v srdci přírody, kde nejsou další lidé, a skutečně se ponoříte do té krajiny, do toho prostředí, jste obklopeni zvuky, samozřejmě na Madagaskaru to byly zejména žáby, teď tady slyšíme husy, případně jsme slyšeli budnička menšího, slyšíme rákosníky, tak samozřejmě ty zvuky se liší, ale ta kulisa a ten vlastně dojem, který člověk získává, ten dopad je velmi podobný. Dokonce dnes máme i studie, že skutečně poslouchání ptačího zpěvu a pobyt v přírodě má velice kladný vliv na psychické zdraví člověka a předchází třeba vyhoření a stresu. Takže v tomto ohledu je to srovnatelné, že vlastně ten pocit, ten krásný pocit té sounáležitosti s přírodou můžete zažít i tady v Česku, třeba právě na josefovských loukách.
0: Takže nemusíme tolik utrácet, pokud jsme cestovatelé, za tím zážitkem spojeným s ptactvem nám stačí jet za méně peněz i u nás v České republice. Já teď otevřu svůj cestovatelský kufřík, na který už jste zvyklí, a vyndám první rekvizitu. Nebude to nic moc originálního, protože dnešního spořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Alena Klvaňová z České společnosti ornitologické má stejnou pomůcku na krku.
1: Ono pozorovat ptáky vlastně nestojí ani moc peněz, ta výbava není nějak náročná. Chce to opravdu ten dalekohled, protože s tím uvidíme mnohokrát víc. A pokud se nám líbí zejména vodní ptáci, tak pak doporučuji stativový dalekohled, kterým si můžeme přiblížit i hodně vzdálené objekty. A kromě toho dnes vlastně už ani nepotřebujeme atlas ptáků, stačí si ho stáhnout do svého mobilu. A pokud jsme třeba začátečníci, tak si dokonce můžeme stáhnout i aplikaci na určování hlasů. A to je vlastně všechno, co potřebujeme.
0: Takže tím jsme asi vyjmenovali to, co máte určitě buď v batohu nebo v kufru, když jedete do světa někam za ptáky.
1: Tak záleží, jestli se tam jedete jenom dívat, anebo i pracovat, protože spousta ornitologů dnes máme tu možnost, takže studuje ptáky i v exotických zemích a tam třeba kroužkují ptáky, odebírají nějaké vzorky a pak samozřejmě mají ještě plný kufr té výbavy.
0: To už je speciální výbava. Já teď sahnu znovu do kufříku. Možná budete překvapení, protože to je taky jeden z objektů zájmu i profesního našeho dnešního hosta. Pořadu Na cestách, vrabec domácí. No za ním jste daleko cestovat nemusela.
1: Nemusela. Vrabec domácí je synantropní druh, takže žije s lidmi. Já je studovala například v zoologické zahradě v Praze anebo na statku ve Veselí nad Lužnicí a zjišťovala jsem u nich vlastně, jakou roli hraje pohlavní dimorfismus. Oni se liší, sameček od samičky, a sameček má krásný velký flíček, řekněme, na krku, takový brindáček. A zjistili jsme, že čím je větší tenhle flíček, tím vlastně ten samec je lepší obránce hnízda a více si troufá na predátory, takže si je potom samičky také vybírají právě podle velikosti tady toho brindáčku takzvaného.
0: Tak za těmi fešáky s brindáčkem jste mohla klidně i k nám, protože tady kolem třeba Babiči na údolí, odkud jsem přijel od České Skalice, nebo na většině míst, ještě ten vrabec vlastně je, i když jsem kdysi kdesi četl, že vrabec byl nebo je stále ještě takový druh, který trochu mizí?
1: Je to tak, máte naprostou pravdu v minulosti, pokud se týká minulosti. V 90. letech a po roce 2000 opravdu jsme zaznamenali v celé Evropě, včetně Česka, velký úbytek. Dokonce jsme to přepočítali na jedince a zjistili jsme, že za 40 let od 80. let u nás ubylo, nebo mluvím o Evropě, v Evropě ubylo 60 milionů jedinců vrabců. Bylo to zejména v důsledku vlastně úprav domů, vymizení keřů, kácení keřů, dřevin a také ubyly třeba chovy slepic z center měst a podobně. Ale musím říct, že ten vrabec, určitě o něj nemusíme mít strach, je to stále nejpočetnější druh na planetě, dostal se na všechny kontinenty, byl zavlečen člověkem a jeho stavy i v té Evropě, i u nás se stabilizovaly a dnes se ustálily na nějakých 60% stavů z 80. let a vrabci jsou dneska v bezpečí, bych řekla.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: No, my budeme dnes hodně cestovat. Já už jsem nakousl jednu zajímavou věc, a to jsou národní ptáci. Už jsem se podivoval nad tím, že Belgie má za národního ptáka slepici obecnou, kde si jsem našel, že třeba Litva, a to asi vím proč, má bílého čápa, protože kdo projíždí Litvou v tom správném období, tak tam vidí těch čápů nepřeberně. Dánsko labuť, Spojené státy orla bělohlavého, ale co máme my?
2: Ještě bych doplnila červenku ve Velké Británii, to je taky takový výrazný příklad. My národního ptáka nemáme. Možná jste zaznamenali, že v politickém programu jedné strany dokonce bylo vyhlásit národního ptáka. K tomu nakonec nedošlo, nebyla to samozřejmě priorita. My jsme vypracovali dokonce návrh, konkrétně já tedy, několika ptáků možných, asi 12. Vycházeli jsme z toho, že by to měl být druh, který je vnímán pozitivně. Chtěli jsme zdůraznit spíš nějaké kladné vlastnosti, které třeba považujeme za národní.
1: A kdo byl kandidát?
2: Jak říkám, bylo jich několik a například mezi nimi byl sokol, protože to je takový symbol samozřejmě sokola a takových těch kladných hodnot, jako je pravda, spravedlnost. Potom jsme tam ale měli třeba střízlíka, protože jsme si říkali, že by to mělo nějakým způsobem vyjadřovat i nějaké vlastnosti naší země. A střízlík je sice malinký ptáček, ale dokáže se dobře prosadit. Přestane i velmi těžká období, jako jsou zimy. Těžké zimy a má velice hlasitý hlas. Na to, jak je maličký, tak on žije v blízkosti vod, kde proudící voda vydává hlasitý zvuk. Aby je překřičel, tak ten střízlíček, který je symbolem něčeho maličkého, dokáže překřičet i ten vodní tok. Takže tím jsme chtěli ukázat, že vlastně i Češi se dokázali prosadit ve světě a mnohé vynálezy a třeba výtvarná díla, literární díla jsou známa po celém světě, přestože jsme tak malý národ.
1: Které destinace třeba v Evropě pro lidi, kteří rádi sledují život ptáků, nebo vůbec ty ptáky samotné, protože oni jsou výtvarně mnozí velice krásní. Které destinace jsou zajímavé?
2: Tak lidé, kteří pozorují ptáky, tak mají vlastně tu výhodu, že mohou jet téměř kamkoliv a vždycky tam nějací ptáci budou. My se trošku tak nějak dělíme na takové ornitology nebo milovníky ptáků, kteří jezdí za těmi, my tomu říkáme špeky, takovými výraznými, vzácnými ptáky. Potom jsou ti, kdo mají rádi úplně všechny ptáky, mezi ty se řadím já, a mě třeba mnohem víc fascinuje třeba i ten obyčejný vrabec, když se třeba popelí v prachu, v hlíně, tak vlastně vidět nějaké konkrétní chování mi přijde mnohem zajímavější, než třeba vidět někde sedět nějakou velikou vzácnost. Ale těch zemí nebo lokalit, kde to má největší cenu, největší smysl, kde uvidíme nejvíc ptáků, tak je celá řada. Já bych doporučila Hortobágy, to je národní park v Maďarsku. A doporučila bych ho zejména na podzim, v září, na přelom září, října, kdy tady můžeme zažít úplně fantastické divadlo, a to je tah jeřábů popelavých. Jeřáby asi lidé budou znát, oni u nás původně nebyli anebo velice vzácně prolétali, ale vlastně už u nás v posledních 30 let i hnízdí. A jeřáb popelavý je velice štíhlý, vysoký pták, šedě zbarvený, který létá v takových těch velkých hejnech, má takovou typickou silu. A právě v tom národním parku Hortobágy v Maďarsku jich vidíme tisíce a tisíce během toho tahu. A oni mají ještě velice krásný hlas. Ten zvuk je velice takový až dojemný, jímavý, a opravdu to považuji za jeden z nejkrásnějších zážitků. A nebo bych doporučila také nepříliš daleko v Polsku Biebrzański národní park, který je jeden z nejstarších, ne-li vůbec nejstarší národní park. A tam můžeme vidět třeba jespáky bojovné, to je zase velice krásný druh bahňáka, který v hnízdní době, ti samečci se liší svým zbarvením, každý je jiný, nejsou dva úplně stejní. A oni, proto se jmenuje bojovný, v té hnízdní době spolu právě bojují ti samci o samičky, a to je taky nádherné představení přírodní.
1: Já jsem nakousl ty tahové cesty a dálnice. My jsme zvyklí z těch našich lidských podmínek na dálnicích mít nějaká pravidla, mít tam i odpočívadla, mít tam občerstvovny. Dá se to přenést svým způsobem i k cestování těch ptáků?
2: Dá, i když ne doslovně. Pravidla, je to otázka, co tím myslíme, ale ptáci, stejně jako my, se musí na cestu především velice dobře připravit. Zvláště ti takzvaní dálkoví migranti, kteří mají před sebou mnoha tisícové cesty, musí nabrat velké tukové zásoby. Dokonce ti malí pěvci, třeba rákosník zpěvný, který létá opravdu až do té jižní Afriky, tak si představte, že v obyčejné době, někdy v nízké době, řekněme, má zhruba 3 až 5% tuku. A než vyletí na tu dlouhou cestu, tak musí nabrat 10x víc tuku, až 30 až 50% jeho těla před tahem tvoří tuk. Takže on vlastně změní zcela svůj jídelníček a přijímá třeba různé bobule, bohaté na cukr a podobně. A potom tedy letí, je velice známý a zajímavý ten fenomén vůbec té orientace ptáků během tahu. Víme, že používají jednak sluneční kompas, ti, kteří létají ve dne, ale většina ptáků spíš v noci a potom používají hvězdy, měsíc, polohu těchto nebeských jaksi těles, ale zároveň mají vlastně vrozený směr a vrozenou i dobu, po kterou mají táhnout. A ukázalo se, že samozřejmě někdy jsou i noci tmavé, zatažené a hvězdy ani měsíc nevidíme. A ukazuje se, že ptáci mají také magnetický kompas a vlastně dokáží vnímat magnetické pole Země. A ještě jedna zajímavost, zvlášť někteří ptáci mají dokonce i čichovou mapu a podle vlastně koncentrací pachových látek ve vzduchu dokáží najít cestu. To se týká třeba holubu.
1: Já jsem kdesi četl, že když odvezli desítky tisíc kilometrů některé ptáky na místa, kde nikdy nebyli, že se dokázali vrátit tam, kam chtěli.
2: To se týká dospělých jedinců, kteří už tu cestu zažili. My jsme ještě nejmenovali vlastně topografii krajiny. Oni také dobře znají třeba velké toky řek a dneska v dnešní době i třeba silnice, dálnice. A to si zapamatují právě během té první cesty. Takže když se tyto pokusy dělali s mláďaty, tam ty výsledky tak dobré nebyly. Ale u dospělých ptáků, kteří už mají zkušenost, tak skutečně je ohromující, že se dokážou vrátit. A v tom jsou třeba výborní právě ti holuby, byly používáni jako poštovní holuby, každý dobře zná, takže opravdu je to něco fascinujícího. Ale ještě možná bych poslední věc, která se dá srovnat s těmi cestováními nebo cestami lidskými, tak jsou ty odpočívadla, která jste zmínil, protože ptáci nikdy neletí na jeden zátah, to by nezvládli. Takže
1: to by neměli dělat ani řidiči na dlouhé štreky.
2: Přesně tak, to bychom si mohli vzít příklad z těch ptáků. Oni mají takzvané tahové zastávky. To jsou často místa, jako jsou různé mokřady, místa, kde mají dostatek potravy a také bezpečí a mohou se tam schovat a nabrat vlastně další zásoby, napít se, odpočinout, vyspat se. Takže to je velmi podobné s námi.
1: A funguje to u těch ptáků taky tak jako u lidí, že když jezdíme jednu trasu často nebo pravidelně každý rok, tak máme místa vytipovaná, kde se nám dobře odpočívá, kde se dobře občerstvíme, kde si třeba i dobře zdřímneme. Mají to ti ptáci taky tak, že najdou si to místo, kde pravidelně na té odpočívce zůstávají?
2: Je to tak a jsou to dobře známá místa i ornitologům nebo pozorovatelům ptáků, kteří je pak rádi právě během tahu navštěvují. A ještě jsem vlastně nezmínila, že naši ptáci, ti evropští, táhnou několika tahovými cestami a ty vlastně se řídí tím, že oni se chtějí vyhnout moři, širému moři, takže lítají vlastně přes Gibraltar, přes Pyrenejský polostrov Gibraltar do Maroka, nebo potom tou východní cestou zase naopak přes Blízký východ, Izrael, Sýrii do Egypta, a nebo střední cestou přes Apeninský polostrov, tam se většinou zastaví potom na Maltě, Sicílii. A vlastně tyto úžiny, kterými překonávají to moře, tak to jsou právě ta místa, kde můžeme pozorovat miliony jedinců na tahu.

0: Jsme na cestách v pořadu Českého rozhlasu s Alenou Klvaňovou z České společnosti ornitologické. No a ptačí park Josefovské louky navštívil i další ptáčkař, já si to tak dovolím říct. Já to odhaduju už podle té výbavy. Tady právě vidím, jak jsme o tom mluvili. Pán má stojánek, nebo ten stativ trojnožku, má speciální dalekohled, má i normální dalekohled, je krásně celý zelený, aby splynul s tou přírodou. Jste poprvé na ptačích loukách?
1: Ne, již jsem zde byl několikrát.
0: A odkud jste?
1: Jsem z Malých Svatoňovic a přijel jsem vlakem a procházkou jsem se dostal až sem.
0: Cestujete často za ptáky?
1: Určitě sem do Jaroměře jezdím aspoň jednou za dva měsíce, za čtvrt roku, kouknout se, jak se to tady vyvíjí a je to tady hezký.
0: A někam jinam jezdíte taky? My jsme v pořadu na cestách.
1: No určitě jsem byl i v zahraničí, jakože za ptákama, třeba Neuchâtelské jezero v Kudrefinu, tam je přímo areál, který je spoplatněný a je to tam hezký místo. Jinak jsem byl i na takových těch známých lokalitách, třeba v Hamburku, ve vodárenském zařízení. Jezdím i na východní Slovensko, kde jsou taky pěkné lokality.
0: Čím vás ti ptáci lákají?
1: Tak jsou to krásní tvorové a vůbec to prostředí u vody, mokřady, bahňáci, to je prostě krása, hlavně když je takhle sluníčko jako dneska.
0: Tak ať se vám dobře cestuje, děkuju.
1: Taky děkuju, nashledanou.
0: Tak jste slyšeli, měli jsme štěstí při natáčení tohoto vydání pořadu na cestách na vlnách Českého rozhlasu, protože jsme trefili zaníceného milovníka ptactva. Teď tu nad námi trošku šustí svým zvukem bezmotorové letadlo. My jsme v Josefovském ptačím parku, který je v těsném sousedství letiště v Josefově Jaroměři, které státy, řekněme, jsou pro to ptactvo nepříznivé, pokud jde o to cestování?
2: Tak obecně je to oblast Středomoří, protože tam je dlouholetá tradice lovu ptáků. Ona tedy původně byla všude i v Evropě, i u nás. Byli takzvaní ptáčníci, kteří lovili ptáky třeba na ten známý lep. Ale bohužel v tom Středomoří to nebylo ještě vymíceno a dodnes se tam ti ptáci loví někde i v obrovských počtech, ačkoliv to je třeba i ilegální, tak pořád existují místa, kde ten lov je opravdu velmi intenzivní, to je třeba Malta. Jsou to obecně ostrovy ve Středomoří, Kypr, Malta, potom i ten Egypt, Izrael nebo Írán, ale dokonce i Francie nebo Itálie pořád má hodně těchto zanícených lovců, bych řekla, a ty počty zabitých ptáků se počítají na miliony. Třeba u těch pěnic černohlavých, které jsou letos ptákem roku a jsou symbolem České společnosti ornitologické, těch uloví na těch cestách 2,5 až 3 miliony jedinců ročně. Je těžko tomu rozumět, když jste člověk, který má rád ptáky, tak se tomu moc nedá rozumět. My se snažíme je chránit, každý ptačí jedinec pro nás má cenu a tam to zkrátka mají jinak. Na tom Kypru třeba z nich vyrábí i takovou lahůdku, pochoutku, která se podpultově, bych řekla, ilegálně prodává v restauracích, takže bohužel to je velký nešvar.
0: Ono, my musíme s těmi národními zvyky nakládat někdy trochu opatrně, protože tak, jak se nám třeba nelíbí, co se dá sníst v Asii, co se nám příčí z nějakého takového etického nebo jakého hlediska, tak zase jim se třeba nelíbí, že u nás byli a možná ještě jsou schopni lidi zakroutit krkem holubkovi, když chtějí si dát holubí maso, anebo že klepneme králíka za ušima.
2: Tak ono je potřeba pečlivě rozlišovat mezi těmi domácími zvířaty, bych řekla. Tato zvířata zkrátka byla vyšlechtěna k tomu, aby byla potravou člověka. Ale to, co jsem popisovala v tom Středomoří, to se týká volně žijících ptáků, kteří nám valem ubývají opravdu velkou rychlostí. Zvláště luční a polní ptáci ubyli v celé Evropě o 40%, v Evropě tedy o 60%, v Česku o 40%. Takže my jich máme vlastně méně než polovinu v 80. letech. Takže ta rychlost toho ubývání je opravdu veliká a potom se to zdá opravdu nesmyslné ještě tomu napomáhat vlastně a střílet je.
0: Pojďme k něčemu příjemnějšímu při našem cestování s ptactvem a za ptáky. Vy jste teď použila slovo rychlost. Máme určitě zmapováno, jakou rychlostí mohou ptáci létat nebo létají třeba i při těch svých přesunech anebo při lovu, takže jak jsme na tom?
2: Tak úplně nejrychlejším ptákem, to asi budete znát, je sokol stěhovavý, který v té nejrychlejší, nejprudší rychlosti, kdy se vlastně jako kámen snáší z oblohy na kořist, tak dosahuje až 390 km v hodině. To je vůbec nejrychlejší živočich. Ale samozřejmě nelétá tak pravidelně, pouze teda při tom lovu, při tom střemhlavém pádu. Ale ti běžní ptáci drobní třeba, kteří táhnou na ty střední vzdálenosti, tak většinou létají rychlostí 30 až 60 km za hodinu a taková vlaštovka třeba, která musí urazit těch 10 000 km, tak jí to trvá zhruba 5 týdnů.
0: Tady padla hrozná čísla těch kilometrů. Máme zmapováno nějaké ty největší vzdálenosti cestovatelů ptáků?
2: Úplně nejdál od nás naši ptáci létají skutečně do té Jihoafrické republiky. To je těch 10 000 kilometrů zhruba. A to je vlastně rekord. Našli jsme mrtvého rákosníka zpěvného, ne my konkrétně, ale ornitologové v Jihoafrické republice, úplně na pobřeží vlastně mořském, takže to byl takový rekordman. Ale potom celosvětově je rekord manem rybák dlouho ocasí, který oblétá vlastně celou země kouli při své migraci.
0: Celou země kouli?
2: Ano, on má ty cesty vlastně tak dlouhé, že ze Severní Ameriky letí na jih, ale teď přesně nevím teda, kde leží to zimoviště, ale je to opravdu až na jihu zeměkoule a zpátky létá opačnou trasu zase až na sever, takže skutečně během toho svého cyklu obletí zeměkouli.
0: To se nám lidem v drtivé většině nikdy v životě nepodaří. No, je to zajímavé cestování s těmi ptáky a oni někteří nelétají jenom tak. Někteří mívají i elektrobaťušky, tak jako my máme baťohy.
2: Máte pravdu, asi narážíte zejména na čápy, tím se proslavili ten slavný projekt, který vlastně přenášel i Český rozhlas. Ten se zaměřoval na migraci bílých a černých čápů. To skutečně byla zařízení, která nám přinášela informace o poloze těch ptáků. Tehdy to byly poměrně ještě velké baťušky, dnes už vlastně tato zařízení jsou velmi malá, váží jenom několik gramů, takže je můžeme umisťovat i na mnohem menší ptáky, než jsou čápy. A díky tomu vlastně jsme poznali dokonalé pohyb ptáků a dokážeme zmapovat jejich cesty ještě lépe. Třeba známý je projekt kolegů z Velké Británie, kteří takto sledují kukačky a pravidelně o tom informují a lidé tak mohou vlastně na svých mobilech třeba sledovat cesty těch jednotlivých kukaččích jedinců, kde se právě nacházejí.
0: No, my máme mezi ornitology i docela významné cestovatele a jeden z nich, pokud vím, byl ještě dřív než Hanzelka se Zikmundem tím, kdo používal na své cesty po světě vozy značky Tatra.
2: Je to tak, tím se dostáváme trošku obloukem k tomu stému výročí České společnosti ornitologické, která vznikla takovou vlastně schůzkou v restauraci u Bumbrlíčka na Národní třídě v Praze, kde se sešlo asi 13 mužů, kteří měli zájem o ornitologii. A mezi nimi byli to lidé nejrůznějších profesí, lékaři, učitelé, profesoři, ale také tam byl právě ten cestovatel. A byl to Jiří Baum, dnes už možná pozapomenuté jméno, ale rozhodně neprávem. Jiří Baum se narodil v roce 1900 a už za studií ve věku asi 21 let spolu s kamarádem žádali o stipendium a o to se potom rozdělili a podnikli cestu do Ameriky. Ale on později procestoval skutečně všech 5 kontinentů, kromě Antarktidy. A s tou Tatrou to bylo tak, že v roce 1931 spolu se sochařem Foytem se vydali na cestu po Africe Tatrou 12.
0: V Tatrovce sochař a ornitolog. Zajímavé spojení na cesty.
2: Ano, zajímavé i v tom duchu, že ten sochař neustále něco sochal, takže to auto bylo velice přetížené těmi výtvory a Jiří Baum byl také výborný fotograf, takže umíte si představit před 100 lety, jaká byla fotovýbava, to bylo mnohem těžší a větší než dneska, takže to auto bylo neuvěřitelné. Ta Tatrovka číslo 12 opravdu projela celou tu Afriku, byl to první přejezd Afriky od severu až do kapského města na samotný jih, první přejezd automobilem s motorem chlazeným vzduchem a byla to právě ta Tatra 12. A ta zkušenost byla tak dobrá, že později jezdil už jenom s Tatrovkami a vlastně od 30. let potom se svou ženou Růženou jezdili právě v Tatrovce 72, která byla speciálně upravena pro ně. Byl to vlastně obytný vůz s kuchyňkou, která se dala přeměnit na temnou komoru, takže i na těch cestách mohl vyvolat vyvolávat svoje snímky. A s touto Tatrovkou, takto upravenou, objeli takřka celý svět, jak celou Evropu, tak třeba Austrálii, Japonsko. A poslední jejich cesta vedla potom v roce 1938 do Afriky, opět do Afriky.
0: Lákala by vás taková cesta s obytňákem za ptactvem?
2: Tak nevím upřímně, jestli bych to zvládla absolvovat. Asi až by mi trošku ještě víc odrostly děti, tak si tak plánujeme s manželem, že možná se vrátíme k tomuto cestování. Jsme spolu projeli třeba Kypr nebo Skandinávii a ještě za studií díky našemu profesoru Danielu Frintovi jsme jezdili takzvaným duhákem, autobusem pomalovaným duhovými barvami třeba do Sýrie, ještě před válkou nebo do Maroka, takže kousek té dobrodružné duše ve mně asi je, i když Jiří Baum říkal, že dobrodružství je špatná příprava, tak nevím.
0: Ano, dobrodružství přichází pro cestovatele ve chvíli, kdy se špatně nachystal. To jsem si také přečetl, teď to zopakovala Alena Klvaňová dnešního z pořadu Na cestách z České společnosti ornitologické. No aby se bohužel tady v ptačím parku Josefovské louky, když se dívám na hodinky, pomalu blížíme ke konci našeho natáčení, ale ještě se trošičku na ty cesty podíváme. Pravděpodobně po písničce.

0: Český rozhlas Hradec Králové.
1: Jsme na cestách s Alenou Klvaňovou, cestujeme s ptactvem a za ptactvem. My se nakonec vrátíme sem zpátky do ptačího parku Josefovské louky, kde dnešní vydání pořadu Na cestách Českého rozhlasu vzniká, ale ještě se podíváme trošku do toho zahraničí. Jaký je váš cestovatelský sen spojený s tou ptací pozorování i monitorování toho života a pohybu ptactva? Máte takový?
2: Tak sen ptačí asi bude Austrálie, případně Nový Zéland, protože se zajímám také o historii ornitologie a fascinuje mě manželský pár John a Elizabeth Gouldovi, kteří žili v 19. století a procestovali jako první Austrálii a popsali australské ptáky. Elizabeth je malovala dokonale. Takže vydat se v jejich stopách a vlastně i ve stopách Jiřího Bauma, to bych ještě ráda zažila.
1: No a cestujete vůbec někdy tak, že si nevšímáte, co kolem vás létá? To asi moc nejde.
2: Je pravda, že to naše postižení, bych tak řekla, je veliké a v podstatě kamkoliv vyjdu, tak si všímám hlasů ptáků, protože když ptáky sčítáme, musíme je znát především podle hlasu, málo kdy je vlastně zahlédneme, spíše slyšíme, takže to už si asi neodpářu a kam kdekoliv vylezu, třeba z auta, tak hned monitoruji, jaké hlasy slyším, jací ptáci tam jsou.
1: My jsme vynechali jednu zajímavou věc, která je spojená, ale ne už tolik s cestováním, a to jsou různé dovednosti ptáků, protože o tom dokonce vyšla i jedna knížka. Já jsem teď naposledy otevřel cestovatelský kufřík a mám tady před sebou publikaci naprosto fascinující, která se jmenuje Genialita ptáků. V rejstříku jsem si našel, že na ní máte také nějaký otisk.
2: Je to tak, tam jsem dělala odbornou recenzi vlastně před úpravou vlastně toho překladu a další knížku Jennifer Eckermanové, potom už jsem překládala, ještě můžu doporučit Ptačí způsoby, další fascinující knížku.
1: No a já jsem si tady našel strašně zajímavý moment, který mě také fascinoval. Jsou prý zprávy o ptácích, kteří používají nalezené předměty jako nástroje. Třeba aby zachytili vodu, poškrábali se na zádech nebo nalákali kořist. Čáp bílý prý přináší svým ptáčatům vodu ve vlhkém mechu, který jim vyždímá do zobáčků. Africký papoušek šedý nabírá vodu z nádoby pomocí tabákové fajfky anebo víčka od lahve. No to mi přijde úplně neuvěřitelné.
2: Je to naprosto úžasné, co ptáci všechno dovedou. My možná ještě někteří máme takovou představu o ptačím mozečku, že to je synonymum něčeho hloupého, ale opak je pravdou. Teprve vlastně v posledních letech jsme zjistili pomocí studia mozku ptačího, že pouze mají jinak sestavené neurony, jinak uspořádané, ale nemají jich méně, nejsou hloupější a zvláště krkavcovití ptáci a papoušci jsou opravdu ti nejinteligentnější a dají se srovnávat s leckterými savci. A dokážou používat právě třeba i ty nástroje. A třeba u kakadu palmového je zajímavé, že dokonce vytváří hudbu, že si pomocí takových klacíků dokáže vymyslet nějakou melodii a tu pak neustále hraje.
1: No, co vás čeká letos za cesty?
2: No, letos se celý rok nese v duchu toho stého výročí společnosti, protože nejenom Josefovské louky jsou ptačím parkem ČSO, máme 7 celkem parků, takže i lidé, kteří to mají třeba do východních Čech daleko, mohou zavítat do jižních či severních Čech, mohou pozvat i na Moravu. A potom vyvrcholením bude cesta do Brna. Budeme cestovat do Brna, kde 16. až 18. října se bude konat ornitologická konference.
1: No a když vás vrátím zpátky do východočeského regionu a řídili bychom jenom sem na Josefovské louky, tak kde je ještě takové zajímavé místo pro ptáčkaře v úvozovkách?
2: Tak asi jedno z nejzajímavějších, a pokud někoho zajímají cesty za ptáky, tak bych doporučila knihu Kam za ptáky v České republice, kde najdete také lokalitu Bohdanečský rybník, nedaleko Pardubic. Je to vlastně oblast, která kdysi byla větší rozlohou, rybniční oblast, větší než Třeboňsko. Bohužel už tady tolik rybníků tam dnes nenajdeme, ale ten Bohdanečský rybník mohu vřele doporučit, je tam i ptačí pozorovatelna, můžete se tam setkat s řadou vodních ptáků, ale hnízdí tam třeba právě i ti už zmiňovaní jeřáby popelaví.
1: Naše ornitologická společnost slaví 100 let. Patříme k těm nejstarším, nebo jak si vedeme v těch zemích, když budeme cestovat po těch organizacích?
2: Nevedeme si vůbec špatně. Nejsme nejstarší, před námi je asi takových 10-12 organizací, dokonce třeba i takové Lucembursko a samozřejmě Spojené státy americké, Velká Británie, to jsou takové výspy, bych řekla, ornitologické. Ale rok 1926, to je už dlouhá historie. Třeba Švýcaři jsou ještě o pár let starší než my. Ale nejsme na tom vůbec špatně a co do mapování a sčítání ptáků a údajů o ptácích, tak jsme skoro taková velmoc, protože mapujeme od 70. a sčítáme od 80. let.
1: Zakončila těmito slovy náš cestovatelský rozhovor o cestování ptáků a za ptáky Alena Klvaňová. Tak zakončíme to naše dnešní zajímavé povídání symbolicky také ptáčkem. Já mám pro vás malý dárek ze Dvora Králové. Měl by to být datel, nevím barevně, jestli to odpovídá, ale na vánoční stromeček se může pověsit a houpat se tam i takový pták.
2: Děkuju moc krát, to je krásné překvapení. Mohl by to být datel zlatý, ten taky existuje.
1: No vidíte, tak je to trefa. Já Aleně Klvaňové moc děkuju za to dnešní velice zajímavé cestování, se kterým jsme vlastně teď skončili v ptačím parku Josefovské Louky.
2: Moc krát děkuji za pozvání a vřele všechny zvu do ptačího parku Josefovské Louky.
1: No a Petr Voldán se s vámi těší opět na slyšenou za týden, zase v pondělí mezi 18. a 19. na cestách.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Odbory agentury pro sociální začleňování varují před změnami ve státní správě. Obec Rudník snižuje náklady za energie. Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. A počasí zítra má být polojasno s teplotami kolem 25 stupňů. Zprávy a Radek Plužábek. Hezký podvečer. Odbory agentury pro sociální začleňování dnes stávkovaly. Společně s dalšími chtěli upozornit na rizika chystaných změn ve státní správě. Jde mimo jiné o přesun agent z úřadu vlády na ministerstva.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO zopakoval, že je přesun agent definitivní a ve stávce jde o peníze. To potvrdila i ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
3: Že jsou tam dost velké problémy a že jde o nějaké jejich výhody a tak dále.
2: Podle předsedy odboru agentury pro sociální začleňování Václava Nykla jde opravdu o peníze, ale všech občanů.
4: Víme, že chaoticky řízený a nefunkční stát je velmi drahá záležitost. Nezávislou veřejnou službu potřebujeme, proto stávkujeme.
2: Agenturu podpořili odbory úřadu vlády, ministerstva životního prostředí, Národního muzea a veřejnoprávních médií. Společně zakládají platformu odborů ve veřejném sektoru, aby bránili odbornou a nezávislou státní správu. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Rudník získal dotaci na fotovoltaické elektrárny. Umístit je plánuje mimo jiné na budovu úřadu nebo na dům s pečovatelskou službou. Obec od února provozuje sluneční elektrárnu na střeše školy. Podle nezávislého starosty Pavla Steklého díky tomu snížili náklady za energie.
5: Teď už fungujeme na plný výkon a jsou dokonce třeba dny, kdy jsme naprosto soběstační. To znamená, čerpeme z veřejné sítě třeba jenom 3% denní spotřeby.
0: Lidé v Česku se můžou do neděle zapojit do sčítání motýlů. Takzvaná motýlí půlhodinka má zlepšit ochranu druhů, které z přírody mizí. S rozpoznáváním pomůže zájemcům klíč na webu organizace Českého svazu ochránců přírody Jaro Jaroměř.
6: Při loňském ročníku akce zaznamenali lidé v Česku přes 630 tisíc motýlů. Nejčastěji přitom pozorovali babočku paví oko. K úspěšnému sčítání organizátoři doporučují slunečné dny s teplotami mezi 20 a 30 stupni Celsia. Získaná data z půlhodinového pozorování pak musí zájemci odeslat prostřednictvím formuláře na webu motýlí-půlhodinka.cz a to nejpozději do 8. června. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Českou reprezentaci v malém fotbale čeká na mistrovství Evropy osmifinále proti Černé Hoře. Češi naposledy vyhráli turnaj v roce 2018. Utkání začne ve 20 hodin 30 minut.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná až polojasná, ojedinělé mlhy, teploty kolem 10 stupňů. Zítra má být většinou polojasno, na horách ojedinělé přehánky. Teploty na východě Čech 23 až 26 stupňů a biozátěž bude zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám paní Vladěna Nováková, nejsme příbuzní, podotýkám. Dobrý den, jezdíme do Krkonoš na chatu jménem Dakota. Často se nemůžeme dohodnout na správné verzi. Jedeme na chatu Dakota nebo jedeme na chatu Dakotu. Kdybyste nám to mohli objasnit v rubrice Hezky česky, byli bychom rádi a moc děkujeme. No tak to mě napadá i třeba dopravní podnik města Pardubic nebo dopravní podnik města Pardubice. To je podobné, ne?
2: Přesně tak, je to vlastně stejný případ neschodného přívlastku, kterému se říká nominativ jmenovací.
1: Takže se nedivíte asi paní Vladěně, že se nemůžou shodnout?
2: Ne, protože v tomhle případě mají pravdu i ti, kteří chtějí obojí skloňovat, i ti, kteří Dakotu neskloňují. Tak jak jste řekl ten příklad s městem, to slovo chata nebo město v tomhle spojení, tomu se říká opěrné jméno a to se skloňuje a ono to stačí pro pochopení.
1: Na druhou stranu, já se vždycky podívám třeba u toho dopravního podniku, jak se ta instituce oficiálně jmenuje a tím se řídím. Když mají na webu dopravní podnik města Pardubice, tak bych to používal takhle. Když by měli dopravní podnik města Pardubic, tak bych to používal takto.
2: Ideální je ty oficiální názvy, pokud jsou to takovéhle typy názvů, tak respektovat, jak je to napsáno, zveřejňováno a je to navíc tenhle případ, ten dopravní podnik nebo například vyhláška města Hradec Králové, tak jak je to zveřejněno, je to vlastně administrativní styl a zrovna v tomhle stylu je zvykem to konkrétní vlastní jméno neskloňovat. Ale jinak si opravdu můžeme vybrat.
1: Tahle možnost, že si můžeme vybrat, nám může pomoct v případě, že nevíme, jestli je to třeba ženské nebo mužské podstatné jméno. Vidíte, také máme takové případy.
2: Přesně tak. Do obce Prčice, tam, když nevíme, jestli jsou to ty Prčice nebo ta Prčice, tak prostě zachováme ten základní tvar. A nebo tohle se týká hodně často cizích vlastních jmen, kde vůbec netušíme, jak se skloňuje.
1: Třeba?
2: No třeba do švédského města Lycksele.
1: Nevíme, co je Lycksele zač, vidíte, jestli je to ta Lycksele, ty Lycksele.
2: Takže je necháme být.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že žirafy nedosáhnou hlavou až na zem? Nejvyššího suchozemského savce, žirafu, můžeme ve volné přírodě potkat pouze v Africe. Nejmohutnější samci mají výšku až 5 metrů, čehož dosahují dlouhýma nohama, ovšem hlavně dlouhým štíhlým krkem. Nejnovější teorie tvrdí, že se evolučně takto vyvinul kvůli vzájemným soubojům. Je však i velmi praktický při okusování vegetace ve výškách. Žirafy mají jeden krční obratel navíc, celkem tedy 8. Pokud jde o okusování vysokých větví, mají to žirafy snadné. Pokud ale chtějí spásat něco u země, už je to horší. Jejich krk totiž není tak dlouhý jako trup a nohy dohromady. Proto musí žirafa doširoka roztáhnout přední končetiny, aby dosáhla hlavou až k zemi. Celková výška těla je komplikací také při porodu, který probíhá ve stoje. Mládě obvykle spadne na zem z výšky až 2 metrů, ale příroda to zařídila tak, že se mu nic nestane. Krk není to jediné, co mají žirafy dlouhé. Nevšedních rozměrů dosahuje také jejich jazyk. Měří až 50 cm a žirafy si jim velmi šikovně podávají potravu a mohli by si jim klidně i čistit uši.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Snížení věkové hranice prvovoličů v obecních volbách vláda nepodpořila. Kvůli suchu začalo v části Břeclavska omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu. A počasí zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Vláda nepodpořila možnost, aby v komunálních volbách mohli lidé volit už od 16 let. Po jednání kabinetu to řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Snížit věkovou hranici prvovoličů od roku 2030 navrhla opoziční TOP 09. Současná hranice 18 let podle ní dostatečně neodráží míru zapojení mladých do veřejného života. Podle Tejce ale chybí diskuse, proč se má reforma týkat jen voleb do obecních zastupitelstev.
2: Stejně tak se nám zdá, že ta hranice 18 let je celkem všeobecně přijímána jako hranice věku, kdy se dosahuje zralost.
0: Česko má podle odborníků za sebou už druhý letošní vrchol půdního sucha. I když deště z posledních dnů situaci zmírnily, následky dlouhodobého nedostatku vody jsou v některých regionech dál patrné. Například v části Břeclavska dnes začala platit omezení odběru pitné vody z veřejného vodovodu.
3: Sbíráme si vodu, jako jo, ale když nezaprší, tak jako jak to máme zalévat?
4: Pro Štěpánku Bartošíkovou z Nejtku u Lednice je omezení odběru pitné vody komplikací. Z vodovodu se nesmí ani mít auta nebo napouštět bazény. Lednická úpravna vody je na hraně kapacit a půdní zdroje na maximu, vysvětluje ředitel vodovodů a kanalizací Břeclav Milan Vojta.
5: Tady dokážeme vyrobit až 120 litrů vody za sekundu, zásobuje desítky tisíc obyvatel a už není v našich možnostech, jak zvýšit tu produkci.
4: V polovině června se rozšíří omezení i na Mikulovsko. Podobná opatření už platí na Moravě, taky na Boskovicku a Blanensku. Z Lednice Aneška Hlávková, Český rozhlas.
0: Policie vyšetřuje případ 4 nasprejovaných hákových křížů v areálu kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici na Českolipsku. Kříže tam neznámý pachatel nasprejoval minulý týden v úterý. Policie informace zveřejnila dnes. Kříže jsou nasprejované na dřevěném oltáři a zdi ambitu. Škodu policisté předběžně vyčíslili na 50 tisíc korun a po pachateli pátrají, říká mluvčí policie Dagmar Sochorová.
6: Zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestných činů, poškození cizí věci a projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Po neznámém pachateli, kterému v případě dopadení hrozí trest odnětí svobody až na 3 roky, intenzivně pátráme.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Slatinu z kilometru 201 zůstává fronta kamionů kvůli zúžení u sjezdu na Bratislavu. Levý pruh jede výrazně rychleji. A na dálnici D2 z Bratislavy do Brna za sjezdem na Židlochovice se zkracuje kolona kamionů. Zastavují se na 5. kilometru osobní auta až před dálnicí D1. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli to bude náš nový pořad Osobnosti Česka. Už po písničce se na vás těší moderátor Oskar Hess a jeho host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním milým hostem je Petr Neužil. Dobrý den.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Petr Neužil je známý český kardiolog, primář kardiologického oddělení v nemocnici na Homolce. Specializuje se na katetrizační léčbu srdečních arytmií. V roce 2007 založil první robotické katetrizační pracoviště v České republice. Patří mezi průkopníky moderní kardiologie. Jeho tým dosáhl několika světových prvenství. Například, když tak mě, Petře, prosím vás, opravte. Laserové ablace, fibrilace síní, implantace bezdrátového intrakardiálního kardiostimulátoru.
2: To jde.
1: Můžu vás poprosit, jestli byste tady ty dva zákroky nebo ta prvenství nějak přiblížil laicky?
2: Jasně, za prvé. Ono se to hodně v těch médiích opakuje. To robotizační pracoviště, upozorňuje to katetrizační robotické pracoviště, nikoliv chirurgické, protože chirurgie dneska v chirurgii dominuje robot, jmenuje se to Da Vinci, tak to pořád jako jede, jo. Ale ty katetrizační intervence roboticky asistované jsou mrtvé. Takže my jsme to založili, abychom to po asi 15 letech zrušili. Jo. Takže jeden ten stroj, to magnetický systém navigace katetrů, tak je dokonce v depozitu Technického muzea. Jeden je někde na experimentální laboratoři, kterou máme na Albertově, a druhý ještě, druhý jako magnetický systém, stojí přímo na trávníku u naší dolní spodní vrátnice nemocnice. Takže jsme z toho udělali takový jako piece of art, jo. Ale abych byl seriózní, tak ono, ty katetrizační intervence arytmií udělali velký skok, nikoliv nějakými těmi termickými energiemi, ale především v roce 2017 se nám povedlo udělat takovou velkou invenci, že jsme nahradili termickou lézi, má teplotní aktivaci, kdy jsme ty buňky pálili horkem nebo jsme je mrazili, tak jsme vlastně použili poprvé vůbec na světě takzvaný puls. Je to vlastně aplikace pulzního pole, je to taková vysokovoltážová vlna, která vlastně naruší integritu ty buňky, vlastně celistvost membrány a vlastně ji ničí jiným způsobem. Tak to byla hodně velká invence a u těch bezdrátových stimulátorů to neskončilo. V tom roce 2012, kdy jsme udělali první vůbec celosvětově implantaci toho bezdrátového stimulátoru do pravé komory, teď se nám povedlo vlastně, a referovali jsme to v Chicagu před asi 3 týdny na konferenci, první taková fyziologická stimulace tím lídle stimulátorem do takzvaného převodního aparátu, a to nemá cenu vysvětlovat, protože to bych tady byl zase tak 2 hodiny a ještě byste tomu stejně nerozuměli.
1: Rozumím, a já se ještě zeptám jenom, abych to správně pochopil. Vy zavedete teda, protože jsou podle mě i lidi, kteří jako neví, co vlastně ta katetrizace jako je, vy zavedete tříslem.
2: Oskar, je spousta katetrizací, jo. Všechno, kde zavádíte do nějakého cévního systému nebo do jakéhokoliv, jako do těla, zavádíte hadičky, cévky, dráty, tomu se říká katetrizace. Jo? Takže katetrizací už je třeba běžná věc, která se používá na jakékoliv jednotce intenzivní.

0: intenzivní péče, kde se zavede třeba do vnitřní krční žíly cévka, kterou se provádí nutrice, má výživa, jo? Nebo se tím zavádí dočasná kardiostimulace, nebo se třeba používá angiografických cévek k znázornění, kontrastnímu znázornění všech možných cévních systémů, a to třeba na srdci, nohou, ledvin nebo krku, nebo se třeba provádí hezká katetrizace, kdy se dělá u pacientů, kteří mají akutní mozkovou mrtvici, akutní mozkovou příhodu, tak se třeba dělá speciální taková retrakce, stažení těch embolizovaných hmot z toho mozku. Takže těch katetrizací je mnoho, mm-hmm. ale ta naše katetrizace, kterou já se zabývám, je katetrizace, která je zaměřená na odstranění srdečních arytmií. A to spočívá v tom, že musím z nějakých cévních přístupů, ale obvykle to děláme z třísel, máme levé, pravé tříslo, máme tam žíle, máme tam tepny a my zavádíme 2, 3, 4 katetry do různých oddílů srdce, máme pravou levou komoru, máme pravou levou síň a podle toho, jaká ta arytmie je, o jakou arytmii se jedná, tak takovou arytmii potom řešíme a takový potom katetry musíme strčit. Jo? Takže to je hodně velké spektrum těch katetrizací a my se zabýváme hlavně tou intervencí těch srdečních arytmí.
1: Rozumím. A vy v tom v srdci, zase si to, musím si to nějak představit, vy tam vlastně elektrickým výbojem...
0: Není to elektrický výboj, je to ten puls. Jo?
1: Je to puls.
0: Ale je to pravda, jste trošku blízko, protože vlastně my jsme tu tepelnou energii, která vlastně laser vytváří teplo, radiofrekvenční proud vytváří teplo, ultrazvuk vytváří teplo. Takže dokonce se použili mikrovlny, jo, jako mikrovlnku, tak jsme tam dávali mikrovlné pulzy a to vytváří tepelný efekt a vy vlastně tu buňku zničíte, tak asi jako kdyby se si udělal vajíčka na pánvi, jo, uděláte volský oka. Na druhou stranu ten efekt toho pálení nebo toho mražení, protože jsme používali i kryo, to znamená mražení těch buněk, tak ten efekt nebyl dostatečný a nebyl predikovatelný, nebyl jakoby odhadnutelný. A my jsme vlastně se dostali k nějakému našemu kamarádovi, který modifikoval pulzy defibrilátoru. Jo? Každý známe defibrilátor, známe ty automatické defibrilátory, z letiš a z nádraží. Dokonce jsme tady v Karlíně měli jednoho pacienta, kterého zachránili policajti, policie České republiky. Někdy asi před 2 rokama se povedlo tady vlastně na té ulici Křižíkově zachránit pacienta, který spadnul, že automatický defibrilátor. A ten puls toho defibrilátoru má milisekundy. Mhm. A ten kolega si hrál s těma milisekundama. On to zkrátil ty milisekundy na mikrosekundy. A do toho pulzu narval nikoliv třeba 200 voltů, 800 voltů, ale 2000 voltů a víc. A tím způsobí, že vlastně my neškvaříme tu buňku, protože tam není tolik tepelný efekt, ale ten puls vlastně zničí membránu, obal té srdeční buňky a vlastně ta buňka rozplyne. Je to asi něco pro mě, jako kdybyste místo toho vajíčka, který dáte na ten pánev, to vajíčko vzali i v té skořápce, tou skořápkou udělal mikrodírky, jako velikonoční vajíčko, že udělal tam mikrodírky a ono to vajíčko, ta syrová hmota vyteče. Je to úplně, a ta buňka taky takhle vyteče. Takže to jsme zavedli v roce 2017 a to je celé světová revoluce v rámci té léčby srdečních arytmí.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil. Mně se strašně líbí, s jakou vervou a vášní o té vaší tematice, o tom srdci mluvíte.
2: Já mluvím o jiných věcech zvláštní.
1: To zase laicky pro naše posluchače, ale i pro mě, no. Protože mě to zajímá, protože těžko si to člověk jako představí. Tak co je vlastně ta srdeční arytmie? Srdce bije v nějakém tempu.
2: Jasně.
1: A když začne být arytmicky, tak bije mimo ten rytmus.
2: Jasně. Tak to je to logické, a vlastně jsem se to jako řekl. Já vlastně nemusím nic dodávat, protože to je pravda. Jo?
1: No jasně,
2: to, co jste řekl, je pravda. Ale proč se to děje, je prostě složité. Protože srdce je plné svalových buněk. A jak jsem řekl, tak jsou to 4 oddíly. Jo? Jsou to síně, levá, pravá, a pak komory, levá, pravá. A to srdce má svůj automatický systém, nebo autonomní nezávislý systém tvorby impulzu. Jo. Má tam zhluk buněk, říkáme tomu sinusový uzel, a ten zhluk buněk je to lokalizované v horní části pravé síně, a z tohoto hnízda těch buněk, které se umí aktivovat elektricky, vychází ten impuls. Mm. Takže to, že nám srdce bije pravidelně, to způsobuje ten uzlík. A z toho uzlíku se ty impulzy dostávají do dalších částí srdce převodním aparátem. Jo? Říkáme tomu převodní aparát. Jsou to vlákna, která vlastně jsou něco mezi nervovými vlákny a svalovými vlákny. Původně to byla svalová vlákna, která jako trošku zdegenerovala a stala se vodivým převodním systémem. Takže oni jsou uspůsobeny tím tou filogenetickým vývojem nás jako lidí, tak jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby šikovně vedly ty impulzy, aby ty síně se stahovaly dřív než ty komory, aby potom v těch komorách se třeba pravá a levá síň stáhly v koordinaci taky. To dneska využíváme taky k léčbě, abychom třeba u pacientů, kteří mají srdeční selhání, tak my takzvaně synchronizujeme elektricky stah těch komor, že oni jsou rozhozeni tím, že mají to selhání. Takže samozřejmě ten impuls má svoje teda cesty a ty arytmie mohou vznikat několikým způsobem. Buď ten uzel se zblázní a vysílá nějaké impulzy navíc, nebo se zblázní některé buňky toho systému a vytváří buď okruhy, krouživý pohyb, jako když se pes točí za ocasem, tomu říkáme reentry typ tachykardie, anebo potom ty impulzy jsou z jednotlivých míst toho srdce. Buď jsou se síní, z pravé levé síně opět, anebo jsou z komor, pravé levé komory. A potom máme specificky komorové arytmie, které jsou způsobeny buď akutním infarktem myokardu, nebo léčbou, anebo vlastně hojením toho akutního infarktu myokardu. Takže máme buď fibrilaci komor, to jsou ty smrtící arytmie, že ten člověk spadne někde na ulici, že jo, pak ho zachraňujeme tím defibrilátorem. Že jo. A to bývá velmi často v průběhu akutního uzávěru té koronární měčité tepny, tedy tím pádem akutního infarktu myokardu. Když ten infarkt se blbě zhojí, tak v levý pravý komoře, nejvíc se to zasahuje pravou a levou komoru, tak v té levé komoře se vytvoří jizvy.
1: Ježiš, to je.
2: Ta jizva, ten infarkt, to nekrotické postižené ložisko, se neumí vrátit zpátky do svalu, jo? Ale zhojí se jizvou. A ta svalová vlákna se prostou těmi vazivovými můstky a vytvoří se tam potenciál pro okruhy. A opět máme ty okruhy, jsem to říkal, reentry, tachykardie. Takže komorová tachykardie vznikne typicky u pacienta, který má špatně odléčený infarkt myokardu, má dysfunkci levé komory, špatnou funkci levé komory, a vlastně ten reentry okruh vytvoří takovou monomorfní komorovou tachykardii, kterou umíme my řešit tím, že vlastně tomu člověku implantujeme automatický defibrilátor, znamená implantabilní defibrilátor, který vlastně umí detekovat automaticky, funguje, to znamená detekuje tu arytmii, umí jakoby rozpoznat, a pak, když teda ví, že běží, tak vydá výboj. Takže se to neděje tou externí cestou toho nějakého přístroje, který někde visí na nádraží, ale ten člověk to má implantováno přímo v srdci. A je to velmi efektivní léčba. Je potřeba akorát velmi dobře diskriminovat, který ten pacient to má dostat.
1: A ta baterie je kde přímo?
2: Ten baterie je přímo v tom stroji, takže vlastně to vypadá tak, že je nějaká krabička,
1: ano,
2: která je hermeticky uzavřená. Ta krabička obsahuje baterii, obsahuje elektrický obvod.
1: Co znamená, že je hermeticky uzavřená?
2: Hermeticky, že tam nedostane voda.
1: Jo, takhle.
2: Že jako by se dostaly vodní částice, to znamená páry, nebo tekutiny, tělní tekutiny, tak samozřejmě dojde ke zkratu, dojde k dysfunkci toho stroje. Ten vývoj vůbec toho stimulátoru a defibrilátoru vlastně se potýkal třeba v 60. 70. letech právě s tou problematikou, jak to zavřít, jak to uzavřít. Celý ten cirkus, který tam musíte, protože ta elektronika nesmí nastydnout, nesmí se zvlhčit a nesmí se zkratovat ta baterka. Ale u toho defibrilátoru, kromě baterky, je tam ještě důležitá jedna součást, a to je kondenzátor. Znamená, že z ty baterky se musí nakondenzovat velké množství energie, který potom umí udat ten velký výboj.
1: Mm-hmm. A jak vypadá váš běžný pracovní den?
2: Bláznivě.
1: No, můžete ho nějak od rána popsat tak jako v bodech?
2: Musím se vstát, musím se přinutit, já bych nejradši nevstával, ale když stávám tak jako ve 6:30. Pak jako v práci jsem v 7:00, už tam jako otravu s něčím, už jim tam převodávám programy, protože zjistím, že třeba oni toho pacienta navážejí na 8:00 a dneska jsem třeba posunul jedno poměrně významného pacienta, jsem si posunul na, já nevím, třeba 7:30 místo na 9,
1: a koho 10, můžete, že? Prozradit, nemůžete.
2: Ne, to
1: lékařské tajemství.
2: Ne, nebudu. To je zbytečný, ale to by ani nebylo zajímavé. Ale důležitý je, že prostě já mám vztah k tomu, aby ten den byl produktivní. Já mám vůbec rád věci, které jsou jako nějaký smysl. Jo, když jako, já nemám rád neproduktivní lidi, který nemá žádnou produkci, já nemám rád věci, které jsou useless, prostě které jsou k prdu, jo, tak prostě, když tam strašej, tak je vyhodím, nebo prostě nemám to rád, anebo je dám do muzea, jo, ať jsou v muzeu radši, než aby někde vadili, ale já mám rád ty věci, které jako fungují, aby ty lidi fungovaly, aby ty věci fungovaly. To jako k tomu mám, třeba ve státech, když jsem jezdil hodně na ty stáže, jsem byl taky, jakoby, jsem měl takový fellowship výzkumnej na Harvardu, Bostonu v 90. letech, no koncem 90. let, a musím teda říct, že tam opravdu to není tak jako hýření, jo? Oni mají prachy, ale prostě když dokud to funguje, tak to mají starý, jo, a oni to vyměňují, a když to teda vyměňují a potřebují něco potom novýho, fest jako dobrý, co je posune, tak do toho vrazí strašný peníze. Tak to si myslím, že jsem si jako odnes té Ameriky, že jako opravdu si myslím, že potřeba si se cílit na ten progres, na ten vývoj, jo, na tu dopřednost, jo. A dokud budeme zachovat principy, ať máme prezidenty takový nebo makový a vlády takový a makový, tak si myslím, dokud budeme fungovat jako liberální, dopředná, jako pracující společnost. Jo. Protože my jsme strašně se odnaučili pracovat. Já to jako hrozně nesnáším. Mě jako hodně trápí dvě věci, jo, v Čechách. Jo. Že jako málo pracujeme. A potom, že nejsme na sebe hrdí. Jo. Nám, my se stala, můžu to říct?
1: Řekněte,
2: se stala v Chicagu taková, teď jsem měl koukou v Chicagu, měli prostě před těma třema týdnama takovou krásnou konferenci o arytmii. Je to největší arytmická konference na světě, je tam asi zhruba tak 10 000 účastníků a měli jsme takový takovou hezkou přednášku právě o té bezdrátové stimulaci do toho převodního aparátu. Jo. To jsme od toho utekli, ale to je taková zajímavá jedna z cest. Je to jedna z posledních jako těch mozaik, které chyběly v té bezdrátové stimulaci. Teď už to začínáme umět. A to byla první reference vůbec na světě, jo, světová. Udělá jenom na Homolce, jo, asi 18 pacientů jenom z Homolky. Nikde jinde. A teď jsme o tom měli jako nějakou přednášku. To bylo ráno a pak v poledne jsme měli jinou akci. To bylo hodně společenský, bylo tam asi 600 lidí, kulatý stůl, jaký ty americký, bylo, jo, 12 lidí u stolu. A měl jsem na jeden stůl jako z Homolky a z Čech, jako ještě další český doktoři. A měl jsem poslední přednášku, jo, tak jsem jako byl uvedený tím, co to jako předsedal. A ten, co to předsedal, nějaký amík, jo, říkal, o tom, ale ráno přednášeli tady svoji studii, první na světě, tohle. Bez Homolky by to nebylo možné. vidím tamhle stůl z Homolky, prosím všechny zvednout, ať vám můžeme zatleskat, jo. Takový Hollywood, jako fakt, jako, ještě jsem to nikdy nezažil, jako na žádný jiný akci jsem to nezažil. Jo. Fakt to byl scientific, jako, nebyl to žádná public, prostě scientific akce a on jako, že ať se zvednou. Tak z těch 12 lidí se zvedl jeden. Kluk, který jako doktor, který má 2 metry, ten dělal, že má 20 cm a šel dolů jako pod stůl, aby nebyl vidět. A všichni tleskali. Takže my prostě jsme mistři v tom sebepodceňování, se my prostě se neumíme prodat. Kdyby tam byli Poláci, kdyby tam byli Amíci, kdyby tam byli Italové, tak vylítnou 20 metrů nahoru a jsou hrdí. Že? Takže my tohle to musíme. Tak já jsem si jako řekl, že budu lámat dvě věci. Jo. Že trošku musíme pracovat na tom, abychom byli na sebe hrdí. Protože máme na sobě hrdí a pak bych chtěl, aby jsme trošku víc pracovali. No.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je kardiolog Petr Neužil.
2: Mluví se o vás jako o lékaři hvězd. Já vím, že vy sám to asi moc rád nemáte, tady to pojmenování.
3: Už vrčím.
2: Už vrčíte. Ale já se přece jenom zeptám, kdo z těch lidí, které jste operoval, nebo se kterými jste takhle jim pomáhal vlastně, kdo vás jako nejvíc inspiroval, kdo vás nejvíc jako natchnul? Byla to třeba Marta Kubišová, nebo byl to třeba...
3: Ale je to strašně, to bude nefér jako to říct vůbec, jo. Ta otázka je logická, chápu ji, vnímám ji. Trošku to jako zobecníme, jo. Já mám manželku, máme se rádi, jako hodně bojujeme spolu, vždycky je to takový na ostrý vože, ale fakt jako jsme, jako fakt jako tým. A ona nesnáší herce, jo. Teda většinou, jo. Ne všechny.
2: Jak to, jako. Proč?
3: No taky, prostě nevím, něco, prostě to tam něco je a prostě ona má ten pocit, že oni mě vysávají a že prostě se věnují jenom tohle. Takže my máme takový korektiv, to mám prostě doma korektiv, což je asi správně a musím říct, že teda začínám na to slyšet víc a víc, ale nicméně, ta otázka, bych se vrátil k tomuhle. Myslím si, že je spousta lidí, u kterých byste jako nečekal, že budou jako poslušní, jo? Že budou poslouchat, jo. A že nebudou nafrnění, jo. Někdy jsou fakt nafrnění, jo. Ale to není jenom jako mezi hercema, to není jenom u umělců, to je prostě u politiků, to je u nějakých manažerů, že jo, to je lidská vlastnost. Musím teda říct, že jako jste zmínil Martu, tak abychom měli Martu Kubišovou, tak to jako miluju a myslím si, že jako je úžasná, proto já jsem to říkal dostával nějakýho slavíka za celou životní práci nebo co. A tak jsem měl tu jako fakt jako čest, nebo čest. Prostě fakt jsem byl nadšený, že mě oslovil, abych ti to dával. Já jsem říkal, hele, ta si zaslouží 3 ty slavíky, jo. Za to, co odspívala, jako když byla jako v tom laufu v těch 60. letech, za to, jak se chovala po těch 60, jako prostě jak dostávala do těla, jak prostě byla jako tvrdá a prostě neuhla. To si nikdo nedokáže představit dneska, každý jako si říkáme, jak jsme tohle, ale když by to přišlo, kdyby někdo zakleknul, tak si myslím, že 90% lidí uhne, že jo. Zase stejně úplně jako předtím. Ale ona ve 3. slavíka, jsem řekl, ta si zaslouží za to, že je úplně normální. Že je fakt normální ženská. A je to pravda. Co třeba jako na ní oceňu ještě dalšího je, že ona má jako vztah k tomu, že jí jako chceme pomoct, jo? Že ona jako neodmítá a priori tu péči a že přizpůsobí to všechno tak, aby se, jako, že to nás vnímá, že nás vnímá jako kamarády, že nás vnímá jako tým a vlastně už má tam vazby a to není žádná vypácká péče, ona opravdu to není o tom, jo. A já to nemám rád, protože já si myslím, že opravdu třeba, když mi tam přijde paní, která bude sympatická, bude ze Smíchova, no tak vůbec nemám problém se k ní chovat stejně jako k tý Martě Kubišové, to opravdu v tomhle tom nesmí a to je zajímavý, to si lidi neuvědomují a ten bulvár to někdy živí, jo. Těch lidech, protože ten medicínský personál nesmí dělat rozdíly. Protože když bude dělat rozdíly, tak začneme dělat chyby. Já musím stejně dobře odléčit tu Kubišovou, stejně jako tu paní z toho Smíchova, nebo ta bohužel je ze Smíchova, tak já říkám paní ze Smíchova, to taky ze Smíchova, tak to byl bych přijel z Vršovic, jo. Dobrý. Ale myslím si, že prostě ty lidi musí mít ty týmy, ty zdravotnické týmy, musí tohleto mít v sobě. A pak, když to jako mají v sobě, tak odlečíte YouTube a kapelu, a nebo odlečíte úplně v pohodě stejně. Koho jsem měl jako moc rád, tak byl Barťák. To byl Jirka Bartoška. To jako musím říct, to je jako frér a on ani nevěděl, co mu jako všechno děláme. Jednou byla taková situace, byl jako úsměvný. Ležel jako na, už jako, že dostal nějaký přístroj, to můžu asi říct, dostal interkardiální stimulátor, jo. Ležel, čekal na ten výkon a teď ty holky byly z něho. To je vždycky měl takový fenomén, že prostě kdokoliv, jakkoliv vše, tak všichni vrávorali, titubovali a omdlívali, jo. No tak u nás ty holky na tom sále ho připravovali na ten výkon, že jo, a začali se s ním bavit, jo. A projížděli to prostě tohle, tamhle, blablabla. A on potom říkal, hele, hele holky, děvčata, hele, aby jsme jako nezapomněli, proč jsem vlastně tady.
2: Musíte mě pomoct.
3: Že, jako, já jsem přišel jako na jako, no a tak to jako, to byl jako, to je fakt jako frajer, no a tak i další, no.
2: Chodíte rád do divadla?
3: Já strašně rád chodím do divadla, strašně rád. Mám literaturu, nemám vůbec čas něco číst, takže fakt moje poslední kniha byla to, co jsem si napsal sám. Jsem napsal dvě knihy, jedna se jmenovala Zákulisí srdce, druhá se jmenovala V hlavní roli srdce. Vyšlo to jako díky tomu, že byl covid, tak jsem vlastně právě substituoval to, že jsme měli méně práce, nebo že jsme jako nesměli tolik dělat, nebo nemohli jsme tolik dělat, tak jsem si jako to využil právě proto, tak jsem si splnil sen, že jsem si vydal dvě knihy, jako beletristicky, nejsou jako odborní. Jsou tam i povídky, jo, takže jo, jako z hlavy, jo, takže ne jako jenom biografie, takže ty valoviny. A jako co jako mám rád na té kultuře, je ta interakce. Protože já jsem takový exaltovaný, jsem takový extrovert a já mám strašně rád tu interakci. Jo. A ono bohužel se to, jako musím to říct, že prostě umělecký svět jsou lidi, kteří jsou opravdu extrovertní většinou, hodně je tam introvertů, ale i ty introverti mají nějakou expresi a mají nějakou interakci. A prostě ta interakce mě strašně baví. Jo? Protože mě baví se bavit, mě se baví jako i nasávat ty věci, nejenom povídat já, abych povídal, ale prostě i poslouchat, co mi říkají ty druhý. A to je strašně důležitý pro medicínu, protože když vlastně máte ty nové technologie a máte AI a umělá inteligence a něco všechno, tak přeci jenom, když prostě dobře odposloucháte toho pacienta, tak on vám vlastně řekne až půl, jo, až 50% té diagnozy řekne ten pacient, když umíte se dobře zeptat a když ho umíte poslouchat. A to bohužel také leckdy zapomínáme, že to je strašně důležitý.
2: Pane primáře, já vám děkuju za milý povídání, bylo to moc fajn a přeju vám krásný zbytek dne. Děkuji vám.
3: Já taky děkuju za pozvání a bylo to hrozně příjemný být na vaší premiéře.
2: Děkuju moc.
3: Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas, Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko o víkendu zasáhly dva nejhorší stupně sucha. Dálnici D55 u Hulína dnes začali opravovat silničáři. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přeháňky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Dnešní a včerejší deště zmírnily v Česku půdní sucho. Situaci by v týdnu mohly zlepšit i další očekávané srážky. Vyplývá to z údajů portálu Intersucho. V sobotu zhruba polovinu republiky zasáhly dva nejhorší stupně sucha, vysvětluje koordinátor týmu Intersucho z Ústavu výzkumu globální změny Miroslav Trnka.
2: Takhle špatně tu bývá buď jednou za 50 let, jednou za 25 let. Naše základní reference se spoléhá na období 1961 až 2015. My vycházíme i z toho, že naše infrastruktura a krajina není nachystaná na změnu klimatu a vlastně indikujeme tak tím oblasti, které jsou postižené suchem, s kterým jsme vlastně nepočítali.
0: Dnes začala omezení na dálnici D55 u Hulína na Kroměřížsku. Silničáři tam opravují zhruba 7-kilometrový úsek. Hotovo chtějí mít do poloviny července. Pracovat budou po etapách směrem na Otrokovice, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: V první etapě opravíme prostor mimo úrovňové křižovatky Hulín a tato etapa potrvá 4 týdny. V této době nebude možné sjet do Hulína z exitu 17 ani z mimo úrovňové křižovatky Hulín. Řidiči proto využijí značené sjezdy exitu 30 Otrokovice nebo 260 Kroměříž na dálnici D1.
0: Vědci z Klocknerova ústavu z ČVUT budou dohlížet na opravy památek v Terezíně. Radnice s vedením ústavu podepsala memorandum o vzájemné spolupráci, upřesňuje ředitel ústavu Jiří Kolísko.
4: Naší úlohou je odborným způsobem pomáhat v přípravě těch rekonstrukčních prací. Zabýváme se diagnostikou staveb, chemickými analýzami, spolupráci při navrhování stavebních zásahů. Umíme kontrolovat materiály při dodávkách.
0: Opravy se týkají zhruba 30 staveb, kam patří například kilometry hradeb, podzemních chodeb, 4 střechy vojenských budov a 3 pevnostní mosty. Město na záchranu památek může od státu čerpat přibližně 2 miliardy a 200 milionů korun. Sport. Oštěpařka Nikola Ogrodníková vyhrála soutěž na Odložilově memoriálu v Praze. Na mítinku bronzové kategorie kontinentální tour si triumf zajistila hned prvním pokusem dlouhým 59 metrů a 87 centimetrů. Bronzová olympijská medailistka z roku 2024 to dokázala během svého postupného návratu z mateřské pauzy. Svůj výkon z Ostravy z poloviny května vylepšila o víc než 6 metrů.
1: Počasí.
0: Zítra bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy, postupně bude oblačno a na horách se přidají přeháňky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D11 Hradce Králové do Prahy zvolněte za sjezdem na Pečky. Na 27. kilometru stojí kamion, řidič mění kolo směrem do vozovky. Je kvůli tomu uzavřený pravý pruh, ale zatím je to bez kolon. Silnice 43 ze Svitach do Lanškrounu je stále uzavřená nedaleko Opatova po srážce nákladního auta s osobním. Dá se to objet přes Rychnov na Moravě. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Ještě jednou klidný večer a ničím nerušenou pohodu s písničkami, které dnešní country dostavník pozbíral většinou u našich sousedů na Slovensku. Úvodní déšť nebo dášť přivedli na svět jako autoři i interpreti Michal Tučný a stejně populární rodák z Trnavy Alan Mikušek. Podstatně razantnější spršku přivedl v roce 2006 do zpěvníku košických veslárů Petr Dula.

Písnička Down at the Twist and Shout, která před rovnými 30 lety přinesla tehdy vycházející hvězdě country Mary Chapin Carpenterové trofej Grammy. Dlouholetý člen Vesláru a vytrvalý strážce její historie, kytarista Laco Sasák, ji proměnil v roce 1993 pro Alenu Kalafusovou na country bál. Z historií Vesláru je jemně spojen i jeden z nejvýraznějších představitelů vlny nových tradicionalistů Joe Diffie. Jehož první single Home se hned proměnil v jedničku.

Tak to byly v písničce i ve skutečnosti košičtí vesláři. Začátkem 70. let známí jako Rovers, u jejich školébky byli vyznavači skautingu Juraj Alsaka, Laco Grizzly Sasák, Ivan Lord Gronský, Tibor Jerry Voroběv, Fero Lang a Boris Brosman.

Jodie Fee a jeho čtyřnásobná jednička Pick Up Man s letopočtem 94 a pak o 3 roky mladší a značně pozměnění košičtí vesláry v skvělé verzi Ride This Train ze zpěvníku elitní country rockové sestavy Alabama. Velkým předělem její historie byl v roce 2004 příchod světem protřelého i všeobecně uznávaného Petera Dooley. Právě tenhle countryman do morku kostí přivedl v Nashvilleu k veslárům, působícím tady jako Rovers, Joe Diffieho, a rok před svou smrtí s ním naspíval písničku Long on Loner.

Petr Dula, který odešel do nebeské dvorany slávy v roce 2009, kdy mu bylo pouhých 28 let, tentokrát z Veslary a dělněčná story. V době, kdy s ní na vrcholu žebříčku zářil Alan Jackson, se s ním víceméně střídal právě Joe Diffie. Naposled v roce 96 písničkou Větší než Beatles.

typicky cajunsky laděné Down to the River louisianského countrymana Sammy Kershawa jako country rodeo se solovým Williamem Klamarčíkem, které v roce 1993 přineslo název prvnímu albu Veslaru s textem Laco Grizzly Sasáka, který vám hned teď nabídne sám Cowboyův song z dílny Roye Orbisona.

tragický automobilový příběh Third Rock from the Sun, což je, jak jsem zjistil, jiný název pro Zemi, která je skutečně třetím kamenem od Slunce. Jinak další jednička Joe Diffieho, který odešel na velké pláně před 2 lety.

Varšavský rodák Michal Lučinský, známý mezi countrymeny jako Lone Star, a jeho hold Peteru Dulovi Odišel cowboy s Alanem Mikušekem a Vesláry na závěr dnešní hodinky s nejstarší i nejslavnější slovenskou country skupinou Vesláry. Přidám ještě Grizzlyho Sasáka, tak málo stačí nám. Poděkuji vám za dnešní společnost, popřeji klidný zbytek večera a sametově vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Telč. Hosty byly farářka Martina Viktorie Kopecká, zpěvák Martin Chodůr a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Telči atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Meteorologové potvrdili při nedělních bouřkách dvě slabší tornáda na jihu Čech. Ode dneška můžou lidé ve Zlíně využívat systém slev na městské služby. Zítra bude slunečno, postupně čekáme většinou oblačno a přidají se přehánky. Teploty až 26 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Při nedělních bouřkách se na jihu Čech objevila dvě slabší tornáda. Český hydrometeorologický ústav o tom informoval na sociální síti X. První z tornád bylo u Netolic na Prachaticku, druhé nedaleko Týna nad Vltavou na Českobudějovicku. Na českém území se tornáda objevují relativně často. V naprosté většině jsou slabá. Obyvatelé Zlína můžou ode dneška využívat nový systém slev na vybrané městské služby. Radnice zavádí takzvanou kartu občana, díky které lidé s trvalým pobytem ve městě získají 10% slevu třeba na kulturní akce nebo od září také do zoo a na sportoviště. Speciální karta přitom nebude potřeba, lidé se prokážou běžným občanským průkazem.
2: Systém bude v první fázi fungovat při osobním nákupu na pokladnách zapojených organizací. Se slevou si lidé budou moct v rámci jednoho nákupu koupit maximálně 5 vstupenek. Město zároveň počítá s tím, že by se sleva mohla v dalších letech ještě navyšovat a postupně by měla fungovat také při online nákupu. Michaela Kočendová, Český rozhlas.
1: Zákaz rozdělávání ohňů u kaple svatého Antonína vydal úřad ve Vyskytné nad Jihlavou. K památce umístil i 3 cedule. Vedení obce je tam nainstalovalo po velkém jarním požáru blízko lesa. Lidé teď kvůli zákazu nesmí k památce dávat ani zapálené svíčky.
3: Mají to prostě jako tradici, opravdu tady o 3 párech vím, chodí a zapalujou ty svíčky a dávají květiny.
4: Líčí Hana Postřihačová, která bydlí kousek od kaple. Cedule nechal nainstalovat bezpartijní starosta Vyskytné nad Jihlavou Miroslav Marek.
5: Chceme věřit, že lidi si dají opravdu víc pozor, budou soudní, už je to vidět i u té kaple, kde místo vlastně těch hořících svícínků a svíček, tak dávají květiny, což nám je úplně v pořádku.
4: Zákaz platí do odvolání. Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas. Sport.
1: Čeští fotbalisté přiletěli do Spojených států, kde budou pokračovat v přípravě na mistrovství světa. Fotbalová reprezentace odehraje generálku na šampionát v noci ze čtvrtka na pátek proti Guatemale. Do soutěže pak vstoupí o týden později utkáním proti Jižní Koreji. Ve skupině pak národní tým čekají ještě zápasy proti Jihoafrické republice a domácímu Mexiku. Počasí. Bude zpočátku slunečno, ráno čekejte ojediněle mlhy. Postupně bude oblačno a na horách se přidají přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech místy objeví déšť a ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty v úterý 21 až 26 stupňů, na horách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za Planou nad Lužnicí. Na 81. kilometru zasahují hasiči u požáru osobního auta. Průjezd bude omezený, počítejte i s možným zdržením. A na dálnici D1 zvyšte pozornost za Brnem ve směru na Prahu. Před sjezdem na Rosice na kilometru 183,5 stojí osobní auto kvůli poruše. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, ta ti po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet, na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidové milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den, já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě, dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Bez celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než

0: si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
3: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
4: Tady je ptačí hitparáda 6 na bydýlku.
3: U mikrofonu vaši Žírecký
4: a Kukla.
3: Dobrý den.
4: Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore. I když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tedy udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola 6 na vidílku postoupí vždy 4 zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň 2 noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o Kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož Kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézského původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti, totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: Já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na bydýlko. Čekají na něm ještě 3 umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřiva na Polního. Veď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy Skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš. Pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Stejně jako mnozí jiní musel nadlouho i Miloň Čepelka psát do rozhlasu jen pod pseudonymem, nebo autorství a jeho jméno takzvaně pokrývali kamarádi a přátelé. Například Zdeněk Svirák se pod texty svých písniček musel podepisovat jako Emil Synek. Po roce 1990 se ale Miloň Čepelka do rozhlasu vrátil naplno. Třeba seriálem pro děti o léčivkách, léčivých rostlinách. Rostou pro nás, tak se ty příběhy jmenovaly. A samozřejmě ani tady nechyběly písničky a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
2: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
3: Zuby.
2: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
3: No, tak třeba nehty, které si okusujem.
2: Ne.
3: No tak vlasy.
2: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, a ne pro nás.
3: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
2: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné. Zajímavé, že jsou živé.
4: Pampeliška na procházce tulipán, který o princezně sedmi krásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmi krásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených, tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
2: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, voňavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
5: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
2: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopit, červený se trochu vzepěl ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí v prach na zemi.
0: Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to málo.
6: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte? Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
7: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
6: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
7: Snad, podle vůně.
6: Tak si to pamatujte, rytíři. Za statečnost mateří douška.
2: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
3: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
2: Ale no tak to ne, to je omyl. To, ta douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
3: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
2: Ale no tak jsme v rozhlase, co pak to je? No, teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
3: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
2: Ano, až na kůži, co?
3: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
2: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
3: No prosím tě to.
2: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
3: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
2: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
3: To nevím.
2: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
3: No právě tu čajovou vůni.
2: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
8: Pojď sem, Čankliu. Co jsi mi to dala na stůl?
9: Váš obvyklý čaj, pane.
8: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
9: Já nerozumím, pane.
8: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
9: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
8: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
9: Nic takového jsem neudělala, pane.
8: V tom případě musím na plantáž.
9: A váš nápoj, pane?
8: Vylej ho. Je to odporná břečka.
2: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
3: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
2: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
3: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
2: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor, náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
8: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
2: Jistě, pane.
8: Pojď sem. Máš dobrý čich?
2: Výborný, pane.
3: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel třetí, čtvrtý, pátý česač a u šestého...
2: Stůj, Choupengu! Co jsi měl k snídani?
5: Zelí, pane.
2: A včera?
5: Zelí, pane.
2: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
5: Jenom zelí, pane.
10: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
2: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je na bíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady. Milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám. Co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevěla, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili. To vypadá špatně, ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jste ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili, běloskvoucí košili vaší milosti, ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: No, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje vás tam sláma z polí, pozor, ale... Dáš nám valet? Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit? Přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je

0: tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři!
6: Jak to ten člověk dělá? Že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane. No. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme. My a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
6: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
7: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
7: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozstylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, a nebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou Ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
0: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
1: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
0: A pán?
1: Čertvem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
0: To už není moje starost, pane šafáři. Spojem!
2: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechyňský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechyňské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.

0: Vosilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes je Den dětí, 1. června. Den, který sice patří těm nejmenším, ale pro nás je zase dobrou příležitostí vrátit se do času, kdy byl svět plný dobrodružství, fantazie i velkých snů. Každý z nás si v sobě nese vzpomínky na dětství, na místa, kde jsme si hráli, na kamarády, bez kterých jsme si neuměli představit jediný den, na první radosti, ale i drobná trápení, která tehdy vypadala jako ty největší starosti na světě. Možná si vzpomenete na svého dětského hrdinu, na vysněné povolání, na prázdniny u babičky nebo na nějakou lumpárnu, o které se doma raději nemluvilo. A možná vás napadne i to, co byste dnes vzkázali sami sobě, kdybyste se mohli setkat s tím malým klukem nebo malou holkou, kterými jste kdysi byli. Právě o těchto vzpomínkách, snech a příbězích bude i dnešní noční linka. Budu ráda, když se podělíte o kousek svého dětství i vy. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s váma Jarka Barboříková a přeju krásnou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo kolo, parta kamarádů a dlouhé letní večery. Jaké vzpomínky z dětství vám dnes vykouzlí úsměv na tváři? Volejte noční linku Českého rozhlasu, stejně jako teď pan Jiří z Olomouce. Zdravíme vás.
1: Hezký večer do Českého rozhlasu z Lín. Tady je nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce. Ne. Jirka z noční linku.
0: Povídejte,
1: mám
0: pane Jiří.
1: Rád. Abych se přiznal, rád vzpomínám na své dětství. Rád jsem prožil hodně hezkého, někdy i zklamaného, ale většinou to bylo moc hezky. Ve školce, kde jsem měl kamarády, kterými jsem si mohl hrát na pískovišti, měl rád na to rád vzpomínám. Nebo tady u nás, jak bývám na Stupkové, tak jsme si v zimě hrávali, jsme se třeba koulovali, že v zimě tam jsou prostě paneláky, že my jsme prostě se koulovali barák proti baráku, že nás třeba bylo tady 16, no, těch paneláků. No a potom ten nejlepší prostě, oni si vybírali taky nějaké dárky prostě. No a ten nejlepší, kdo vyhrál prostě, je, dostal sladký zákusky a takový, no. A to většinou už se o to postarali naši rodiče moje.
0: Pane Jiří, jakou největší lumpárnu jste jako děti provedli?
1: Já jsem žádné lumpárny nedělal, já jsem si většinou si rozuměl s dětskama.
0: Dobře. Měli jste doma nějaké zvíře, které vám přirostlo k srdci, když jste byl dítě?
1: Když si vzpomenu, když jsme ještě bývali u babičky na Nových Sanech, to je asi 5 kilometrů od Stupkové, kde teďka bydlím, tak jsme měli všelijaký zvířátka, králičky nebo pejsky, tam děda měl většinou ty pejsánky nebo kočičky. Já jsem si prostě, když jsem byl malý kluk od těch 2 let, do těch 5 jsem si rád hrával s kočičkama, no. No a nebo mě vozil, to byl strýcův pes, mlčák, který mě vozil do školky. Asi to bylo od baráku na Nových Sadech, asi tak na celý kilometr. Vždycky mě zapřáhl za saně a jeli jsme do školky.
0: To
1: no a zpátky...
0: To je sen, Jiří, to je sen. To už si dnes neumíme představit, no. Ten sníh na to opravdu není. A měli jste jako děti nějakou tajnou skrýž?
1: Na vojně, on byl na čáře, že? Strajda, on tam hlídal, on

0: Tady, jak jsem já ještě bydlel, no, no, tady na Stupkové už, tak tady vysíbevali kasárny, že, rusky. No, a oni tady prostě měli ze starých aut takový harampádi, no. My jsme si tam udělali s klukama z jednoho auta takového na boku, takový bunkr. A tam jsme se prostě schovávali, když nás třeba odzlobili cizí děcka. A my jsme se občas někdy s nima prostě nepohodli, no. Protože nás někdy otravovali, tak jsme se tam chodili schovávat. No a nebo tady, jak je rybníček, tak to už je tady kousiček u školy na Stupkové, to je takový, taková elipsovitá rybníček, že? A tam prostě jsou stromy, tam jsme se taky schovávali, no. A teďka ty stromy už jsou tak veličajzny, že prostě to už je paní Jaruško Barbořiková už 60 let, no.
1: To jsou vzpomínky, ale vzácné, jo. Důležité. Jirko, děkujeme, že jste nám dnes otevřel noční linku. Budeme se loučit, ale doufám, že s námi zůstanete i nadále.
0: Poléno. No, dneska už jezdím tak pro zábavu, no, sednu si. A nebo mám pejska i toho Yorkshirea, 13-letýho, tak chodíme občas na procházku.
1: Máte parťáka. Chodíte vzpomínat.
0: No.
1: Děkuji, že jste vzpomínal s námi. Opatrujte ano. Se a zavolejte zase někdy příště.
0: Ano. Paní Ruško Barbořiková, já vám přeju hezkou směnu a potom hezkou cestu domů. Opatrujte se a hodně zdravíčka.
1: I vám.
0: A samozřejmě budu poslouchat posluchače a posluchačky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Teď se omlouvám, že jsem usekla pana Jiřího, myslela jsem, že už jsme se rozloučili. Tak pojďme na další písničku, teď královnou jsem já, zaspívají Ilona Čáková. Doufám, že se vám bude líbit a volejte k tématu dětské sny.

0: Máme 14 minut po 23. hodině. Dnes slavíme Den dětí a tak se společně vydáváme na cestu do času, kdy nám ke štěstí stačilo velmi málo. Kamarádi. Je s námi paní Helena, která volá z Prahy. Vítejte.
1: No, zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva, bylo mi 81 let už, ale mám nejkrásnější dětství, jsem prožila v malé vesničce, která tam ze který pocházela moje máma. Ta vesnička existuje, jmenuje se Kaničky. A tam jsem jezdila každý prázdniny, prožila jsem tam nádherné dětství, dělali jsme tam všechno, strejda, dělali jsme žně, sena, to hráli jsme si ze sestřenicí na krám, no tak jsme měli tam různý, z toho zeleného jsme dělali do rána, nám to sežrala koza, no ale prožila jsem tam nádherné dětství, tam i telátka a bylo to krásný, to už dneska vůbec děti neznají. A jezdila jsem tam potom i větší a to dělali jsme žně, sena a tu vůni sena cítím ještě dneska. Nádherný dětství, dělali jsme všechno, všechno. Rodila jsem prasátka, strejda mi tam dal žárovku, seděla jsem tam, jak to začalo kvičet, tak mě dal mi nůžky a jak jsem to měla ustříhnout, tu pupeční šňůru a vzít to do hadru a to salátko dát k cucíku. No prostě dělali jsme všechno, vypřahali koně a na koni jsem teda nikdy nejela, ale na poli jsem dělala, všechno jsme dělali. Dív, ty lidi měli selský rozum, měli základní vzdělání jenom, ale opravdu to bylo, nesmělo se žádný výdle, neexistovalo výdle z hnoje, strkat, dělat s tím, nakládat snopky, to v žádném případě. Byla tam studánka, to už dneska není, nádherná čistá voda, to opravdu úžasný. Já jsem tam moc na to vzpomínám, protože dnešní doba, to je všechno kvantita, žádná kvalita. Ty brambory, které jsme chodili na pole počkrabávat, to byly lahůdkový brambory. A ty lidi, protože strejda bohužel byl pulák, jak to tenkrát bylo, matka je zachránila, že je nevystěhovali do pohraničí. Měl 4 děti a já jsem byla pátá a dělali jsme všechno. Koupali jsme se v rybníce a měli psy a kočky a králíky a všechno možné. Prostě nádherný dětství jsem prožila.
0: No, znělo to pohádkově, řekla bych až kouzelně. Na jaké pohádky ráda vzpomínáte? Pamatujete se na to, kterou jste se pouštěli tehdy pořád dokola?
1: No, já nevím, tam pohádky, to nám, když byla bouřka, tak jsme museli rozsvítit svíčku, aby neuhodil blesk, ale pohádky, já nevím, to se nevykládaly pohádky. Mm-hmm. To se nám... To ne, já nevím ani, jestli rádio tam...
0: Helenko, a vzpomněla byste si na nějaký zajímavý dětský školní výlet? Jezdilo se tehdy takto někam? Mohla byste nás vrátit do času vašeho dětství, do školní lavice?
1: No školní výlet, co potom já jsem dělala průmyslovku, takže jsme jezdili na brigády, na chmel, na bramboru, vybírat brambory a tak. Takže do školky jsem nechodila, moje máma byla pořád v obchodě a v Praze měla malý krámek a i to na Malostranském náměstí vedle kavárny a tam vím, vzpomínám na tu, to byla stará paní babička Stařečková, tam mě šila šaty, dělala z krepového papíru na dětský karneval. A ještě jsem, je mi 81 a vím, na letní byla jedna paní, stará paní a to jsem byla malá holka a do dneška si pamatuju, že se mnou chodila s kyblíkem na písek a měla tam v bytě, měla nádherný americký kamna, kožený křeslo a takovou vlněnou deku a mě fascinovaly ty červený obrázky, teda tam byla slída na těch kamnech, ty americký kamna byly nádherní. Já jsem tam vždycky v tom křesle usnula.
0: No. Helenko, to se tak hezky poslouchalo. Umíte hezky vyprávět? Hodně jste z toho zažila, hodně jste z toho asi pak čerpala celý život. Jde to vidět. Bohužel, tak by to mělo být.
1: No ale ta komunikace není. Dneska jako já tuhle dobu moc ráda nemám. Protože to je samá kvantita, žádná kvalita. Lidi spolu ani nemluvějí. Dneska v autobuse já si sedám na kraj a seděl tam mladík a já jsem, on se spal, já říkám, vy neumíte mluvit, ne, oni to mají v uších a pořád, no, ne. Já jsem ve škole, se nevytahuju, ale ve škole a všude, my jsme měli smysl pro humor a dokonce jsem měla ten Michal Tuční, ty bydleli na Letní a ten jeho starší brácha byl můj spolužák dokonce. A ještě hrál Dajánu, když jsme byli na školním výletě v 8. třídě, tak měl kytaru, hrál Dajánu na tom.
0: Teda, no, Helenko.
1: No, v rádiu, tak
0: když jste zmiňovala tu kvantitu versus kvalitu, tak ano, doba je rychlá, někdy to tak opravdu vypadá, ale já věřím, že ta poctivost, ta kvalita se úplně neztratily. Možná jsou méně nápadné, ale pořád existují lidé, kteří to poznají a ocení. A to ve všech směrech, ať se jedná o vztahy nebo o věci. Děkuju, že jste s námi vysílala, Helenko. Teď se musíme rozloučit.
1: Naschledanou.
0: Mějte se co nejlépe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 5 minut bude 11:30. Každý z nás byl jednou dítětem a některé okamžiky z těchhlet v nás zůstávají navždy. Který příběh z vašeho dětství byste si přála prožít ještě jednou? Vítám vás ve vysílání. Krásnou noc.
1: Dobrý večer, je už tady Veronika Rakovník.
0: Veronko, povídejte, téma známe.
1: Tak, prosím vás, já bych začala tím, když jsem byla malá holka, tak jsme měli ještě pískoviště a my jsme chodili na to pískoviště a hledali jsme tam s Markem Řeřichou, jsme tam hledali vodu, hrabali jsme a hledali jsme tu vodu, takže jsme stavěli hrady a potom jsme se snažili tam dělat tunely, aby prostě ten hrad nespad, ale my jsme tu vodu věděli, že ji nikdy nenajdeme, ale prostě měla jsem tam Angličáky, měla jsem tam, to bylo v takový době komunistický a to nevadí, a měla jsem polici, Lamborghini Miuru a Maserati Marak. A přišla jsem doma, nevím, že maminko, já jsem je tam zapomněla. Tak jsem běžela zpátky a už mi je někdo šlohnul, už mi to... A pak jsme chodili s bratrance, jsme byli u Pardubic na Gigantě, tam jsme chodili na prasátka se dívat a mě to pořád lákalo, protože on to tam jako hrozně jako nevonělo, ale mě to pořád jako bylo to příroda taky jsme chytali ryby na klacek a šli jsme na oběd, tak jsme to nahodili, dostali jsme jakoby klacek se šňůru a nechali jsme, přišli jsme na oběd a vrátili jsme se s bratrancem a říkali, tak to vezmeme, tak jako on říká, já to nevyndám. Tak jsem to vyndala, chytli jsme krásnýho lína. A babička nám ho z toho lína vzala a prostě, to je ošklivý, jako prostě ho a pak nám ho udělala k obědu a my jsme se tak na sebe spolu dívali a říkali jsme, ježiš, nám to nechutná nějak. A tam jsme chodili a my jsme tam chodili, to byl mlýn a tam jezdili nákladňáky a my jsme tam chytali jako na gigant, jmenovalo se to na Gigantě a my jsme tam chytali myši a v tom zrní jsme padali do těho zrní a to byly takový ostrý osiny, my jsme to potom byli celý od toho úplně popíchaný, no prostě my jsme vyváděli, tak pak jsme chytali, tam jsme chodili, tam byly krásný písáky, krásný písníky a tam jsme chodili, házeli žabky a stavili jsme prostě různý z písku, různý a to jsme byli sami, tam nikde nikdo nebyl, my jsme tam byli oba, jako o prázdninách, jako by prostě jako u babičky, aby rodiče měli, jako by tak u babičky s babičkou. No a tak jsme, prostě házeli jsme žabky a stavili jsme různý z toho písku a taky jsme jednou šel a říkám, hele Petře, teď nachytíme zajíce, hele teď tam bude zajíc, hele a on tam fakt byl zajíc, my jsme ho chytili. My jsme chytali, tam ještě jsme chytali važanty, to bylo směrem jakoby na Stéblavou, tam jezdili vlaky a tam byly starý koleje a tam jsme chytali, pak jsme chytili toho zajíce a babička ho dala do klece a už jsme se o něj nestarali, ale prostě tam jezdili ty náklady, jak je proto osení váhy. To bylo takový obrovský monstrum. Ano, prostě babička nás vždycky s bratrancem nám, kolik nám mohlo být, takový 5-6 jsme běhali. Prostě po tom lese různě. A prostě byla to strašná legrace, jako užívali jsme si, nevím, jestli se někomu to líbí, ale užívali jsme si to.
0: No to vypadá tak, že jste si to užívali.
1: My jsme tam babička
0: jste pořád něco chytali.
1: A dávali v televizi, počkejte, já vám to řeknu, a v televizi dávali Pepka Námořníka a jak tam chytají s tím špinátem. Pak jsme hráli šachy, když jsem byla, a vždycky jsem byla šťastná, když mi ten bratranec se jmenoval Petr a mi dal druhým tahem mat, nebo třetím tahem mat. Já jsem vždycky měla hroznou radost, protože on měl radost, že mě porazil. To bylo steklej. A prostě to jsme byli jakoby takový na samotě, ale prostě užívali jsme si to, běhali jsme prostě furt jsme někde něco a oni o nás vůbec nevěděli, že prostě jako tak jsme se vrátili někdy, prostě, no prostě jsme si to užívali, no. Takže bylo to legrační. Takže ano. Já už budu končit. Takže,
0: člověk ráno vyběhl ven, domů se vracel až večer. Dnešní děti mají zase jiné možnosti, ale to bezstarostné pobíhání venku hry s kamarády, tak na to mnozí vzpomínají dodnes z nás. Děkuju, Verunko, krásné to bylo.
1: Byla to sranda prostě, byla to sranda, opravdu.
0: Ano.
1: Tak se mějte krásně a děkuju a mějte krásný večer a ať ty děti mají taky přirozenou, nějaký přirozený pohyb a té hry a tak, ať si to užívají, no.
0: No ano, kde jsi se odehrávala skoro celý dětský svět venku. Hráli jsme se na ulici, na louce v lese, kde se dalo, vy stále někde ve vodě, ale nějaké dobroty jste lovili. Dnes je to trošku jiné. Určitě se o tom budeme bavit i dál. Opatrujte se, Verunko, poslouchejte.
1: Můžu ještě chviličku jenom, že jsme hráli vybíjenou na silnici a že tam byla taky Hanička Zarebůcka a to byla naše pivotmanka na basketbalovém mistrovství. Byla reprezentantkou na mistrovství Evropy Hanička Zarebůcka, to je jedno. A tam jsme hráli to vybíjenou na té silnici a furt jsme chtěli být kapitánama, no hrozný, tak já už mlčím, takže prostě pořád na koloběžce jsme jezdili kolem baráků a furt jsme byli sami, nebo na sněhu jsme jezdili na bobech, no to bylo z kopce, prostě přišli jsme špinaví, mokrý,
0: ale šťastně,
1: jsme měli ty kombinézy, tak já už končím.
0: Verunko, zase někdy zavolejte, dovyprávíme si to. Hana Zagorová teď zaspívá Maluji zase obrázky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál? Slavné.

0: Dnešní noční linka patří dětským vzpomínkám, které ani čas nedokázal odnést. Zavzpomínejme na radosti, sny i dobrodružství, které nás formovala. Teď vítám další návštěvu. Srdečně zdravíme. Krásnou noc.
1: Jo, dobrý den. Dobrý den.
0: No. Krásnou noc přejeme.
1: Když jsme byli menší, tak jsme byli na škole, sestra, spíš se školou, na výletě. A nás, byl tady poblíž takový automat na pštrosí maso. A nás napadlo, že si ho uvaříme. Takže jsme si vzali panvičku, koupili jsme si to maso, udělali jsme si ho hezky společně na chatce, dali jsme si k tomu nějaký rohlík, šunku, sýr a udělali jsme si malý hambáče s rohlíkem.
0: Mm-hmm.
1: Naštěstí se nesvařila nám chatka, takže za nás úspěch. Ano.
0: Nějaká pointa tam bude, která nás překvapí, anebo jste chtěli říct něco, co má skutečně dobrý konec?
1: No, ne,
0: já jsem si říkala, že jste se třeba spletli a nebylo to jak pštrosí maso, protože jsem teda o automatu na maso neslyšela, navíc na pštrosí. Prozradíte, v jaké městě nebo obci to bylo?
2: V Jedovnici tady v Kempu.
0: V Jedovnici? Na Blanensku, no vidíte to. No a vy jste na tom výletě právě teď? Pochopila jsem to dobře?
2: Ano, jsme tady ještě pořád, no.
0: A to není školní výlet? To jste jenom jako kamarádi vyrazili. Je? To bylo o té opravdu se třídou?
2: Ano, ano.
0: To je pecka. A prozradíte, jestli chodíte na základku nebo na střední?
2: Na základku. 8. třída.
0: 8. třída. A z jakého města?
2: Z Brna.
0: Z Brna. No tak to si myslím, že jsou právě ty zážitky, na které budete jednou moc vzpomínat, protože si myslím, že to za to stojí. Kolik vám teda je let? 8. třída, takže kolem 13?
1: 14, 15.
0: Už. Mhm.
2: No.
0: Úžasné. A teď teda ještě nemáte večerku, nebo jak to je?
2: No, my můžeme jít spát, když chceme.
0: No to vám nevěřím. Vážně.
1: Máte
0: hodnou paní učitelku. No to asi spíš vy budete hodní, když vám tak důvěřuje. Tak to je nádhera. Jak dlouho tam ještě budete?
1: Ještě dva dny.
0: Počasí teda dneska to vám úplně nevyšlo, ale co plánujete na zítra? Co vás čeká?
2: Lapání brouků. Je to takové terénní cvičení, no. Prostě o přírodopisu a takový blbosti.
0: Blbosti, no dobře. To je krásné. Jste šikovní výletníci. Hezky jste teda oslavili Den dětí, koupili jste si pštrosí maso, tak doufám teda, že to nebude mít žádné následky a určitě až někdy pojedu na moje oblíbené Blanensko, tak se tam v Jedovnici někde zastavím. Opatrujte se, srdečně zdravím vás, pozdravujte paní učitelku a ještě jednou děkuju, že jste se ozvali. Naslyšenou.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Víte, co mi teď došlo? Že vlastně vím, že v Doubravici je pštrosí farma, takže možná, že si kluci opravdu nevymýšleli, protože to jsou obce kousek od sebe. Teď je tady Marek Ztracený, který nám zaspívá krásnou píseň Stále věřím. Doufám, že se vám bude líbit. Krásný večer přeje Jarka.
4: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme byli.

0: V každém dospělém člověku žije alespoň malý kousek dítěte. Dnes mu dáme prostor a budeme se povídat o tom, na co z dětství nikdy nezapomeneme. Paní Naďa z Brna je s náma. Vítejte, krásnou noc.
1: No, já právě mě to zaujalo tady to téma a hlavně všechny pozdravuju, kteří nemůžou spát, vás taky. Já jsem jenom chtěla říct, že takový ty vzpomínky jako na dětství, já už mám 92 let, takže u nás to bylo tak, že od dětství měli jsme 4 roky a už se sestrou jsme měli na starosti zvířátka, kačenky, kuřátka, husy, malý housátka. Museli jsme na kopřivy a takový jako na hraní, to jsme ani toho času moc neměli. Chvilku jsme poběhali po ulici, vždycky jako jsme si pohráli s dětma na všechno možné, hlavně jsme hráli s balónkama, skákali přes švihadla, protože tehdy jako na hračky nebylo, takže jsme se dřív hrávali s těma housátkama nebo tak s nějakýma těma a jsme se jako dokonce hrávali s nějakýma těma chroustama a tak, aby jsme se zabavili. Panenky nebyly, no ale vždycky jsme si nějaký to, tu zábavu našli. No, ale bylo to jako úplně jiné. Já, když jsem začala chodit do školy, tak ještě jsem psávala na břidlicovou tabulku. Žádný řešity nebyly a nic. A úkoly jsem dělala při petrolové lampičce. Takže on, ten svět je dneska úplně jiný. Ale taky i my jsme se teda jako dokázali zabavit a byli to jako takový, na tom venkově to bylo krásný. Že a v zimě bylo sněhu, jezdili jsme do noci na sáňkách přes celou vesnici, protože vesnička byla taková do kopečka, takže jsme projeli vždycky celou vesnici a každý jako to dětství, já říkám, ať je to v které té době, vždycky ty děti na to hrozně rádi vzpomínají.
0: Paní Naďo, vzpomínáte si na svou školní tašku a aktovku, jak vypadala?
1: No, měla jsem, aktovku jsem měla koženou, to mě jako nechala maminka s tatínkem ušit a v té tašce byla vlastně ta tabulka z břidlice, to bylo tak jako asi velikosti, o trošičku větší jako klasický sešit. Z jedné strany ono to bylo černý, orámovaný, to bylo to zasazený do dřevěného rámečku, z jedné strany byla černá, hladká ta jako tabulka a z druhé strany to mělo řádky. Psalo se na to kamínkem a ten byl přidělaný v tom rámu, byla udělaná dírka, tam byla přivázaná taková malinkatá houbička a ten kamínek a ta, vždycky, když se něco napsalo špatně tím kamínkem, tak houbičkou nebo hadírkou se to setřelo a napsalo se další. A mám dojem, že to jsem měla v první třídě a ještě první pololetí ve druhé třídě. No. Protože já jsem šla do školy v 33. roce.
0: Já vám něco řeknu, paní Naďo. Já jsem byla taky, asi, je to asi 14 dní tady v jednom starožitnictví se podívat. Já si tam teda nikdy nic nekoupím, protože to je moc drahé. Ale jak miluju ty staré věci, tak ona tam byla. Ta historická školní tabulka na psaní z té břidlice. A je to přesně tak, jak to popisujete, včetně té dírečky na té kratší straně, z jedné strany linky, byly teda hodně široké,
1: to mě překvapilo,
0: a z druhé hladké černé. A víte, co mě úplně překvapilo, to, jak ona byla jako v dobrém stavu, že tehdy se to udělalo asi skutečně velmi kvalitně, takže kdo si to schoval, tak by to dnes mohl používat.
1: Já jsem měla taky hrozně dlouho schovanou, až potom můj nejstarší syn se s tím hrával. No a jemu se podařilo na to sednout, k tomu myslím byly 2 roky nebo tak, tak to pak prasklo. A ještě tady mám svůj kufříček, ten je ze 42. roku nebo z 41. když jsem chodila jako do školy a měli jsme ruční práci, tak ten kufříček, je to teda papírový, ale ještě ho mám. Jak nový vypadá?
0: To máte poklad, paní Naďo, tak doufám, no, že to jako vám nikdo nerozsedne už.
1: Tu věc schovávám.
0: No, tomu věřím. No,
1: bylo to úplně něco jiného, jak dnes. Jako to žádný jako rádio nebylo nic. Tatínek, když si chtěl přečíst noviny, tak ani na to neměl peníze, tak šel do hospody, tam si to přečetl a zase přišel dom, ale povykládal nám, co se dočetl jako. Takže ten život byl úplně jiný. No a měli jsme kravky, krávy teda, kozy, prasata, slepice, krůty, husy, kačeny, králíky, to všechno. A od dětství jsme museli chodit jako na kopřivy, na trávu, ne, to jako tatínek zesekl, jako tu, jak se tomu měl, no, seno, jako dělá se potom z toho seno, ty si nemůžu vzpomnět, jetelinu, no ale chodili jsme na pampelišku a pro ty krůty to se krmilo žebříčkem a kopřivy, palavý kopřivy jsme trhali pro kuřátka, pro kačenky a pro ty housata. No a v prázdniny potom, když už byly husy a kačeny větší, kačeny ne, ale husy, jsme honili celý prázdniny na pastvu, to jsme stávali ve 4 hodiny. Maminka už nás budila a museli jsme jako jít pas husy, aby byly nakrmený, protože jak se seseklo obilí, tak jak vypadávaly ty zrníčka, no tak aby jako to nezůstalo na poli, tak ty husy to všechno zezobkávaly.
0: Paní Naďo, tak ano, svět byl úplně jiný, možná skromnější na věci, ale bohatý na zážitky a na tu lidskou blízkost. Já jsem ráda, že jste se dnes dovolala, paní Naďo. Jsme rádi, že jsme vás tu měli, ale teď se budeme muset rozloučit.
1: No, mějte se krásně a hodně, hodně zdravíčka všem přeju.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Příjemný pozdní večer všem, kteří ladíte Noční linku Českého rozhlasu. Začíná naše druhá hodina a já mám radost, že ji můžeme strávit společně. Dnes se vzpomínáme na dětství. Na dobu, kdy byly dny nekonečně dlouhé, kdy jsme si uměli vystačit s vlastní fantazí a kde radost často přinášely úplně obyčejné věci. Děkuju za všechny krásné příběhy, které už jste dnes řekli a budu ráda za další. Co vám z dětství zůstalo v srdci dodnes? Na koho nebo na co nejraději vzpomínáte? To je téma i pro paní Janu z Brna. Krásnou noc přejeme, Jani.
2: Dobrý večer, zdravím vás všechny. No a já jako dítě vzpomínám, tak jako mezi sebou děti jsme si, a byla tak už vypěstovaná úcta jako kluku k holkám, a nebo třeba, když jsme měli ty svačiny, tak jsme se sešli takhle ve třídě, každý vyndal svačinu a teď na co měl kdo chuť, tak si vzal. A jinak prostě nějaký takový, aby byla nějaký vulgarismus nebo nějaký takový nás, nebo na tom úcta k učiteli nebo prostě k tomu představenému, ale takový nějaký jako aby jsme si dovolovali nebo nějaký takový, to ne, to jako to nebylo. A jinak, co mě jako dítě zaskočilo, já jsem teda věřila Mikuláš, Ježíšek a tohleto, že jo. A najednou, když mě někdo řekl, že to vydávají naši, tak jsem k tomu nemohla uvěřit. Já jsem říkala, to je přeci od Ježíška, co to jsou tam malata. A no, prostě a vůbec tak jako vzpomínám, jako děti jsme si hráli mezi sebou nebo takový, ale nějaký takový, aby jsme si ubližovali nebo co, nebo když měl někdo zlomenou ruku nebo něco, tak jako úctu, nebo snažili jsme se pomáhat nebo tak, nebo ke stáří, ale nějaký takový, jako my jsme byli, jo, zlí to ne.

0: po několika letech hned pracovité, měl dvě obrovské zahrady, kde byly ovocné stromy, takže jsme tam chodili od prvních dnů prázdnin česat třešně, jablka, meruňky, no všechno možné ovoce, které pak naše maminky a babičky zpracovávaly. A my jsme vždycky, když bylo potřeba, chodili i do lesa na borůvky, na brusinky. Já jsem tady třeba neviděla brusinkový rostlinky snad 30 let tady v tomhle kraji. A s dětma jsme stavěli v lese si pokojíčky, tím, že jsme si dělali hranice z jehličí, různýma hadříkama jsme to zdobili. Měli jsme takový šelijaký panenky, oni třeba neměli ručičku, nožičku, ale nám to stačilo na hraní. A chodili jsme sbírat na pole klásky, to nás vedli zase i rodiče, aby jsme udělali nějakou činnost pro tu ves, pro to jejich zemědělství. Tak jsme chodili i na Makovice sbírat a myslím si, že jsme měli krásný, jo, a chodili jsme se s kačenama a zůstama koupat. Za dědečkou zahradou byl takový kačák, kde byl samý jíl, takže jsme přišli večer domů ušpiněný, ušmudlaný. Babička nám dala vaničku v pumpě, tam nastavila hadici, ostříkala nás a vůbec nám to nevadilo, že to bylo studený. Běhali jsme tam mezi výtrusy, kachen a husí a sletic. Dědeček měl obrovský úlí, tak jsme pak stáčeli med. Teď zavřu oči a vidím ten krásný černý. Ježiši, to bych si tak dala chleba s másem a s medem. Což už dneska tady ani není vidět. Prostě no, taková.
1: Chutnalo by to jinak, stejně.
0: A myslím si, že jsme měli určitě hezčí dětství než ty naše děti a vnoučata, že sedět u mobilu, tabletu, že, nebo i u televize, že to není všechno.
1: To určitě ne. Jiné to je. To je pravda. A řekněte mi,
0: ano?
1: Kolik máte fotografií z toho dětství? Toho bylo vážně?
0: Ano, dost. Nebo dost. Možná, že jsou dvě, které toho mají víc. Mám dva albumy.
1: Čím jste chtěla být, když jste byla malá?
0: Chtěla jsem být asi paní učitelka, si to myslím. Taky jsem začala studovat pedagogickou fakultu a pak jsem se z velké lásky vdala.
1: Takže jste nedostudovala.
0: Ale nelituju toho, protože každý zaměstnání mě něco dalo a celý život jsem dělala do sportu a jako prostě si myslím, že jsem jako nic nezanedbala, ale po těch dětech toužím stále a když vidím děti ze školky, protože máme kousek za domem jednu školku a ještě na druhou stranu další školku, tak dost často školka chodí dětičky kolem nás, tak se zdravíme, že si zamáváme, že se pozdravíme a je to krása ty naše děti.
1: To se hezky poslouchá.
0: Ta láska mě dětem neopustila doteďka na to, že miluju svoje vnoučata, pravnoučata a že miluju i, protože tady nemám, tak miluju vnoučata, pravnoučata svých kamarádek a protože už jsou to taky babičky, takže vždycky říkají, ale nekrať nám děti, protože děti volají, my půjdeme se těma kde.
1: No to věřím. Vy budete laskavá teta nebo babička, nevím, jak vám říkají ti kamarádi ostatních, ale to je také vzácné, bych řekla. Tak děkuju, paní Magdalenko. Poslední otázka, jestli dovolíte. Jak vzpomínáte na chutě vašeho dětství? Zkuste nám říct v jedné větě jedno, dvě jídla,

0: které se vám vybaví, když se řekne dobrota dětství?
1: No já doteďka mám českou kuchyni, pochopitelně. Nejlepší byly maminčiny bramborové placky, které dělala normálně na kamnech, protože u mých rodičů a prarodičů se topilo i v létě, když se vařilo, tak v kamnech, která se šetřilo elektrikou, ale protože jsem měla manžela Slováka, tak jsem se naučila halušky. Takže teď jídlo číslo jedna jsou halušky, ale musí tam být dobrá brinza a dobrý špek.
0: Moje řeč. Magdalenko, děkujeme za vaši účast v Noční lince. Bylo to hezké setkání. Ať se vám daří, zůstávejte ve zdraví.
1: Díky vám tež.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Marie Rotrová, Lásko voníš deštěm, 22 minut po půlnoci. Některé vůně, písničky nebo fotografie nás během okamžiku vrátí do dětství. Co spolehlivě otevírá vaše vzpomínky na ty nejkrásnější roky života? Krásnou noc přejeme, vítejte.
1: Tady Marie Dobříš. Já bych chtěla říct, že prostě kdo měl hezké dětství, tak měl potom krásný už celý život. A já jsem žila vždycky někde v Činžáku a tady nás bylo dětí jako smetí. Tak když jsme byli menší, hráli jsme si na sochy, školku se švihadlem, školku s míčem, já nevím, Honzo vstávej a takové věci, ale když jsme byli větší, tak jsme se rozhodli, že budeme takový dobrý, jako byl Timur a jeho parta od Gajdara. Takže my jsme jako chtěli někomu pomáhat, ale ono tady nebylo komu. Oni třeba štípali dříví a tady bylo ústřední topení. Tak jsme aspoň dělali ráno rozcvičky, dělali jsme výlety do lesa, hráli jsme na šipkovanou a takové věci, ale jednou třeba jsme došli asi až 4 kilometry od Dobříše a potom teda jsme šli po silnici zpátky domů, tak bylo to tak v roce 53, 54 a představte si, že nám zastavil, aniž jsme stopovali, pán, který jel s koňma a se žebřiňákem a zeptal se, jestli nechceme svíst. Tak jsme samozřejmě chtěli a to je byl nezapomenutelný zážitek, že jsme seděli na tom žebřiňáku, nohy nám visely dolů, pán nás dovezl až do Dobříše. Tak to bylo strašně, strašně pěkný. No. A jinak pohádky, když jste se ptala lidí, tak já milovala pohádku, ale já nevím, jak se to jmenovalo, jestli Zimní královna, jak tam byl Kály a Gerda a tý Gerdě, jak spadly ty střípky do oka. A pak jsem my s maminkou, jsme si zpívali, jako v posteli, když si ke mně sedla večer, písničky od A, od B, od C, od D, od E, F a tak dále. Aha. A to mi vadí, že dneska to děti vůbec neumějí. A když je nějaká soutěž, tak opravdu ani ty třeba třicátníci, čtyřicátníci nevědí třeba za našich mladých let bejval svět jako a prostě oni to nevědí. Takový jednoduchý písničky a to mi docela vadí, protože umějí anglický, umějí všechno možný, ale lidový český písničky ty jako už se nenosejí. Tak to jsem
0: Paní
1: chtěla
0: Marie,
1: říct.
0: Řekněte, jakou jste měla přezdívku? Říkali vám nějak?
1: Říkali, to vám řeknu. Já jsem se jmenovala za Svobodná Hudcová, jako Hudcová. Tak mi říkali Hucina.
0: Hucina?
1: Hucino, no a s tím jsem si užila. Pak jsme třeba už jezdili s dětma na plavání a tam byla taky jiná paní ředitelka. Říkala, hele, mohli bychom si tykat, veď? Já pám, no, mohli. A ona povídá, ty jsi Lucie, veď? Jak slyšela to Hucina vždycky, tak myslela Lucina, jo? Tak ty jsi Lucie, tak já jsem Jana, já pamne, já nejsem Lucie, jo? A víte, že mi to zůstalo od 4. třídy i po celou vysokou školu, protože tam šli spolužáci a zůstalo mi to dodnes. Když máme srazy, tak jedině Hucina. Tak.
0: To je dobré. A jaký byl váš největší dětský strach? Bála jste se něčeho?
1: Já nevím.
0: Asi, duchové, strašidla.
1: To ne, to jsem se nebála. Jako, ale jo, počkejte jedno, my tady se byčme u Zbytova. Je to teda starý židovský. A na tom Zbytově tam byla taková zeď, která tady byla ze Strusky, protože tady byli kluci jako z té naší party, tam jednou šli dělat strašidla. Oblíkli si bílý prostě radla a lezli potom po té zdi, ale víte, nám to přišlo strašně k smíchu, jo. Takže my jsme se nebáli. Oni se těšili, jak nás vylékají.
0: Jste měli prostrach uděláno.
1: No, to teda opravdu. No, my jsme si, to dětství bylo tady úžasné, opravdu. Škoda, že už lidi nejsou. My jsme dělali i ráno rozcvičky. To bylo, protože nás tady bylo hodně těch dětí v domě. A všichni šli, řeklo se ráno v 6:30, před barákem a šli jsme cvičit, no. Tak, protože do školy jsme museli odejít v 7, my bydlíme dál od středu a od škol, takže bylo to hrozně pěkný, no. A víte, že na to strašně vzpomínám, a moje švagrová, ta o mě říká, že jsem stádní člověk. Což vy asi nepochopíte, ale že mám ráda vždycky kolem sebe nějaký stádo. Čímž myslí, že mám kolem sebe ráda hodně lidí. A to mi zůstalo od toho dětství až do teď. Tak.
0: Tak to je dobře, být ve společnosti je zdravé. Děkuju, ano. Paní Marie, že jste teď s námi trávila čas na vlnách Českého rozhlasu. Přejeme tak, krásný noc. Zbytek noci, naslyšenou, taky dobré ráno. To už se blíží, za 12:30 máme 2. června.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou vzpomínky, které s přibývajícími roky nebletnou, ale naopak získávají na hodnotě. Právě o takových chvílích si dnes v noci povídáme. Teď to bude s paní Miluškou. Odkud voláte noční linku Českého rozhlasu?
1: Dobrý večer, paní Jaruško, z Ostravy Zábřehu.
0: Z Ostravy. Tak povídejte, dětství jste trávila právě tam nebo jinde?
1: Ne, dětství jsem trávila kousek v Ostravě, Zábřeh je tady jako Ostrava Zábřeh a dětství v Ostravě jedna. No a na co si vzpomínám, tak nejvíce si vzpomínám na rodiče, když chodili na ples nebo takové možná, jak jsou dneska, taneční zábavy a vždycky nám přinesli zákusky, přinesli nám takové ty čepičky, jak jsou na plesech. No, tak to jako bylo nejkrásnější. To jsme se vždycky těšili s bratrem. Ráno už jsme vstávali brzy, rodiče ještě spali a my už jsme si dávali zákusek a tak. No, pak dále vzpomínám, to je dobré téma, protože jsem si všechno připomněla, kdy jsme dělali vaječinu před domem, byli jsme dva domy, jeden dům měl vchod, šest partají, druhý vchod, šest partají, naproti také, ano. A my jsme se všichni znali a dělali jsme, rodiče nám udělali táborák, dělali jsme vaječinu, jako někdo donesl vajíčka, někdo donesl špek, někdo donesl, nevím, chléb, hořčici a tak dále. No bylo to moc krásné. Také jsme dělali pečoky, to už málo kdo děti, možná ani moje děti, ale tak moje ještě, jo, protože manžel chodil do turistického kroužku a tam oni taky dělali takové věci.
0: Pečoky jste říkala? Pečoky?
1: No, pečoky. No, to jsou brambory. Když byl oheň, když se dělal oheň, třeba ta vaječina, a pak se ještě tam hodili brambory. A u nás se tomu říkalo pečoky. Ty brambory se upekly v tom ohni a měly takovou černou, sice ta slupka se nedala jíst, no, ale jako ten vnitřek a bylo to moc dobré, moc dobré. Ani jsme k tomu nic neměli jiného, jako že by někdo řekl. A když jsme to ještě tahali z toho ohně, jo, tak jak to bylo horké, tak se to nedalo ani chytit pořádně, ale tak nám to spadlo na zem, no to nevadí, tak se to ofoukalo a snědlo, no. Takže tak, pak jsme měli ještě, jako holky jsme měli panenky, takové malinké panenky a takové malinkaté kočárky to byly. A my jsme si dali deku ven před dům nebo za dům, tam byla tráva, tam byla taky tráva za domem. Jo, tam jsme si dali nádobíčko malinké, vodu jsme si tam přinesli a trhali jsme pampelišky a vařili jsme polévku a jo, a takové, no fakt, jako bylo to moc krásné. Šíli jsme si na ty panenky, jako holky jsme si, jako už každá přišla ven a pochlubila se, co která ušila. No prostě fakt bylo to moc krásné. No a když jste říkala o těch knihách, tak já jsem dostala knihu, jmenuje se to Strom pohádek, do dneska ji mám. Je sice ve sklepě, jsem si říkala, že si ji někdy přečtu, ale bohužel jsem se k tomu ještě nedostala, ale jsou to moc krásné pohádky. No a sousedka ta zase měla knihu o čertech, tak nevím proč, ale mě to bavilo, tak jsem to, protože tam byly i obrázky, takže to bylo taky moc pěkné. No a jinak jako, nevím, no, plno věcí, co dnešní děti vůbec ani neznají. Jak už to tu bylo řečeno, jenom ty mobily a počítače. Ty počítače ani už moc ne, protože dneska ten mobil nový má, jako to máte jako malý počítače. Takže tak, no. Já si myslím, a to se zeptám vnuku, ale myslím, že oni vůbec ani ty pečoky neznají. ale říkám, je to moc dobré téma. Naschovávanou rodiče s námi hráli. Dneska rodiče vůbec jako si s těma dětma nehrají. Oni mají také svoje, ano, pracují, mají i dvě práce, někdo i tři a vůbec nemají na ty děti čas, jo. Ale já musím říct, že můj syn má čas na děti, chodí sportovat, vnučka hraje fotbal, starší vnučka hrála fotbal, vnuk hraje fotbal, takže mají čas, no a další syn taky má syna, tak taky jako se mu věnují a jezdí na kole, jezdí túry. No prostě můžu říct, že jo, že se věnovali, ale my jsme se taky dětem věnovali. My jsme jezdili ven s nima k vodě a tak dále, takže naše děti nějak neznají už třeba ty pečoky, jak říkám, ale znají jiné věci, protože jsme jezdili hodně, jsme měli příběh a jezdili jsme jako na dovolenou a když jsme tam byli někde třeba už 3 dny u vody, i když to bylo u vody, tak děti už chtěli jet dál, nechtěli být na jednom místě a prostě hodně jsme jezdili do Ludmírova hrát Vouzov. Moje děti viděli každé léto, protože jsme tam jezdili i pátek, sobota, neděle, jo, nejenom v létě, takže...
0: Miluško, no vy byste povídala a povídala, to je nádhera. Tak to má být. Já jsem moc ráda, když se dokáže vymyslet takové téma, které vás chytne, a to dětství. Tam jsem věřila, že to půjde. Moc děkuju, tak nakonec na tom nejsme tak špatně, vaši synové se dětem věnují. Já myslím, že je spousta rodičů, nikdy hlavně nevidíme za ty zavřené dveře, jak to tam funguje. Ale jsem ráda, že jste otevřela i to téma, že ano, ten čas, který dětem věnujeme, je důležitý. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Paní Jaruško, je moc důležitý, moc, aby rodiče se věnovali dětem, víte? Protože potom, když jsou starší ty, nebo mají svoje děti a rodiče se jim nevěnují, tak ani oni moc nemají jako...
0: ani oni moc se
1: těm dětem nevěnují, když potom mají. Tak si mějte hezky, přeji vám dobrou noc a hezké ráno všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je previd, nikomu dvakrát nemůže zjevit,

0: To dnešní téma je jednoduché, ale přitom velmi osobní. Naše dětství. Co vám z těch let zůstalo v srdci dodnes? Ptáme se také paní Lídy z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Děkuji, paní Jaruško. Já jsem ráda, že jste mě přijala. A já bych také chtěla říct něco ke svým vzpomínkám z dětství. Já, když mě bylo tak 4-5 roků, byly Vánoce, bylo sněhu kolem dokola, mý krásný smrček v pokoji a já si sedla pod ten smrček a tak jsem si ten stromeček prohlížela. A najednou se mě tam dole zalíbila taková krásná barevná skleněná báněčka. No co myslíte? Já myslela, že je to čokoláda, tak já jsem si ji chytla, rozkousala jsem. Teď přišla maminka, teď viděla, že mám plnou pusu. Škodápek nebo co to je z jeho skla, tak honem do kuchyně vypláchnout pusu a tak dál. Takže to byl můj první stromeček a panenka pod něm, krásná hadrová kaučuková hlavička. A dále, když jsem byla větší, tak jsme stromeček už dobývali. Bylo nás 5 dětí, ale ze začátku jsme byli jenom 3 holky po sobě. A měli jsme domek na vesnici v Senici. A já, když jsme se tak dívávali přes ty malá okénka, plno sněhu kolem dokola a teď jezdili saně, koně, koníček, pán seděl na tým, bobku, já nevím, jak se tomu teďka honem řekne, a za něm měl připoutaný takové véčko dřevěné, které ten sníh odhrnovalo. A ten koníček to táhl a zvoneček mu zvonil pod krčkem a tím odhrnoval sníh. Takže to véčko odhrnovalo sníh po boku silnice, takže byly hromady sněhu. Sníh byl potom takový uklouzaný, protože jezdilo málo aut nebo skoro žádná. Takže my jsme si na té silnici i bruslili, protože to bylo hladionké. A mývali jsme takové kačenky, ty se dali našrobovat na každý papuč, prostě na každou obuv. Potom kluci ze Sokola, měli jsme hřiště před našem. Ten sníh odhrnovali a udělali plochu na kluziště. Takže tam jsme si bruslívali, vždycky chytli ty kačenky. A tam jsme si je našroubovali. Přišli jsme domů, stařenka nás už vyhlížela, tepláky mokré. Honem, děvčata, vyskočte na pec. My jsme měli kachláky, tak jsme se sušili na peci. Potom jsme taky na Mikuláša s klukama se oblékali a chodili jsme. Sazema se kluci natřeli, chodili jsme po silnici, po celé vesnici. Takže vzpomínky byly pěkné. Dále jsme v létě skákali přes potok, s klukama jsme chodili. Kluci chytali půlce do sklenic a my s něma po potocích, potom ve splavu, skákali jsme pod splavem ve vodě, kočičky jsme trhali po stranách potoku, mlýn tam byl, tam jsme měli takovej rybník, tam jsme chodili jako na kluziště. No, zažili jsme plno věcí krásných. Na pole jsme chodili, jak paní říká, teď ty brambory opečené, tak to se vytrhalo z brambor to chrastí a to se dalo na velkou hromadu a do toho jsme házeli ty brambory, zapálilo se to, v tím jsme si je opékali, no byly horké, to je samozřejmě od popela. No měli jsme všelijaké zážitky. Já jsem hrávala ochotnické divadlo od 5. třídy až do 18 let. V 5. třídě jsem dělala sněhurku, pak jsme měli strakonického dudáka, krále ječmínku, pak bylo okno v domě, tam jsem dělala pokojskou, začala zrovna písnička od Jejda. Včera neděle byla od Pavlíny Filipovské, já jsem uměla zpívat, já říkám, já se budu stydět, já to nebudu umět zaspívat. No ale všechno se zvládlo, na pole se chodilo, na řepu mamince pomáhat, do kravina, protože nás bylo 5 dětí, doma jsme měli prasátka, plno drůbeže, na kopřivy, na pampelišky, na všechno jsme museli chodit, na klásky také. No měla jsem spoustu zážitků. Knížky stařenka nám na vrchu po schodech, když jsme šli, říkali jsme tomu komora, ona tam měla svůj pokojíček, malá kamínka na uhlí, na dřevo. A tak nám četla také o té zimní královně, jak Kájovi ty střípky skla vletěly do očí, Gerda ho vysvobodila, skleněný vrch, knížka nádherná, krásná. No, spoustu zážitků jsem měla. Tak jsem se vyspovídala.
0: Krásně jste se vyspovídala. Vy jste to říkala tak poutavě, že jste nás úplně přenesla do toho vašeho dětství. No,
1: ano.
0: Já jsem úplně nadšená z vašich příběhů, které jste s námi dnes sdíleli. A moc děkuju i vám, paní Lido.
1: Já vám děkuji, paní Jaruško. Ještě jsem nikdy nevolala a tak to zkouším tady od 4:15. Jsem ráda, že jsem s vámi mohla hovořit. Mějte se moc krásně.
0: Tak byla to úspěšná premiéra, paní Lido.
1: A dobrou noc.
0: Telefon uložte a zase se ozvěte. Milí posluchači, dnešní noční linka se pomalu chýlí ke konci. Děkuju vám za všechny vaše telefonáty, vzpomínky, příběhy i zamyšlení, o které jste se s námi podělili. Bylo mi potěšením strávit s vámi i tento večer. Přeji vám klidnou noc, příjemné probouzení do nového dne a hlavně dostatek zdraví, pohody a lidí, se kterými je vám dobře. Naslyšenou příště se těší Jarka Barbuříková.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Tak co myslíte, mají něco společného Alois Jirásek, Charles Dickens a jeho stará dobrá Anglie? Ono to zní tak trochu jakoby na hraně bláznivé fantazie, vidíte. Ale jedno spojení by tady bylo. Přes hudebního skladatele Zdeňka Petra a taky malé pražské divadlo Rokoko na konci 60. let.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Poznali jste, kdo tak líbezně vzdával úctu litomyšlské buditelce a spisovatelce Magdaleně Dobromile Rettigové? Samozřejmě Helena Vondráčková a Marta Kubišová v dobách svých uměleckých začátků. No a protože všechno souvisí se vším, dřív než vám dnes nabídnu vzpomínky hudebního skladatele Zdeňka Petra na to, jak v pražském rokoku uváděli muzikálovou úpravu Jiráskovy filozofské historie, sáhnu teď v rozhlasovém archivu jenom kousíček vedle. A vybírám na úvod filozofskou historii v podobě dramatizované četby, tak jak ji Československý rozhlas natočil v roce 1952.
2: Slunce dosud nevyšlo, ale byl již jasný den. Čerstvý proud vzduchu zavanul a slyš, dole na náměstí hudba, slavící první zářící den krásného měsíce Trnopuku. Ale dobře, že to staročeské slovo zašlo. Nebyl to Trnopuk. Byl to květen opravdivý, v němž všecko kvetlo, růžový, voný máj. A jak stlumené zvuky hudby až do komnatky zaletěly, zachvěla se Lenka tichou blažeností. Připomněli jí, že to není sen, že je to pravda, skutečnost. A uvedli jí na paměť slova, která jí včera Vavřena na chodbě pošeptal. Hudba mohutněla, blížila se, zahřměla u zámku. Pan aktuár Roubínek maje bílou noční čepici na hlavě, oblékal obršta strakatý, květovaný župan, zděděný po neboštíkovi strýci plukovníkovi. Právě přistoupil k oknu, když kapela oděná v uniformu městských ostrostřelců před starým panským domem stanula, aby zahrála své zastaveníčko. Za otcem objevila se slečna Loty v bělostných nedbalkách, zatímco Lenka, úplně již přistrojená, čilá, veselá jako vlašťovička, obstarávala domácnost. Málo kdo zaspal to krásné májové jitro, jen Špína spal jako zabitý. Vavřena odešel záhy z rána, brzy po něm Zelenka nesa knihu pod pažím. Když nastala doba snídaně, otevřela slečna Elis z lehunka dveře studentského pokoje, chtějíc se přesvědčit, spíli dosud freeboard. Ale ten přecházel pokojem ustrojen, drženě nějakou knížku, ze které pilně studoval.
3: Div divoucí, co pak jej přimělo, že tak záhy vstal a studuje?
2: Když pak slečna osaměla, vstoupila do studentského pokoje, aby rovnala na stolech po svém obyčeji. Na samém kraji ležela nevelká knížka. Byla to ta, ze které Freeboard ráno studoval. Slečna ji otevřela tam, kde bylo znamení založeno. A co vidí? Žertovná báseň.
3: Ach tak, to je ta filozofie. Ovšem, oč jiného by se ten šelma staral, než o kudrlinky a žerty.
2: Když chtěla přiklopit desku, padly jí do očí latinkou psané řádky na vnitřní straně a za nimi podpis.
3: Myslí mír.
2: Zarazila se. Přečtla to jméno ještě podruhé, pak přistoupila k oknu, naklonila se k rukopisu, bedlivě jej prohlížela. Na zvadlé tváři bylo patrno pohnutí. Chvilku stála zamyšlena nad tím písmem, pak rychle odešla do svého pokoje a z modlících knížek vyněla již nažloutlý list do památníku se zlatou ořízkou. Na němž pod kresbou vodovými barvami vyvedenou bylo latinkou napsáno.
3: Rov patřní zonký, svíží jej tráva oplítá. O, ten rov nízký, tak mnoho. Všecko chová, dej mi děvenko ruku, slza velká tvář ti polívá.
2: Dále slečna Elis nečetla. Písmo v almanachu i na lístku bylo stejné. Papír vypadl z ruky na knížku, na jejíž nápis podepsaný Mysli mírem znova leděla. Ale oči se jí zakalily a odvrátivši se hleděla na podobiznu mladého kněze, nad jeho hlavou se vinul půlvěnec umělých květin.
3: Tak je to, tak.
2: Po 11. přihrnul se chvatně domů Freeboard. Slečna jej hned zastavila, od koho má tu knížku, ten malý almanach. Dověděla se, že je to Vavřenův. Když ten pak brzo domů se vrátil, byl překvapen otázkou slečny Alice. A hlas i ty dobré, bledě modré oči prosili.
3: Povězte mi, záleží mi na tom.
4: Od pany Lenky mám ten almanach. Půjčila mi ho.
3: Slyšela jsem o tom děvčeti a viděla jsem je asi dvakrát. Málo kam vyjde a já, stará osoba, já už docela nikam.
4: Já ale nechápu, slečno.
3: Vidíte, je hodná, pane Vavřeno, ale chudinka asi tam u aktuárových nespí na růžích.
4: Chcete s ní mluvit?
3: To snad ani není možné.
4: Ale je. Je třeba dnes ještě.
3: Pane Vavřeno, jistě.
2: Ale to již z druhého pokoje bylo slyšet Freebortův hlas.
5: Slečno, prosíme oběd. Spěcháme, dneska moc spěcháme.
2: Májový jasný den rozehřál se na teplé poledne. Odzvonil biskupský zvonek, odzvonilo pravé poledne a pan aktuár Roubínek byl v plném požívání pokrmu, kterému jak náleží chutnali. Než pojednou rázem stuhl. Ústům nedodal nabodnutý na vidličku kus knedlíku a oči jeho opustivše Herodesa krále ohlédli se udiveně po manželce a dceři. Lotinka přiskočila k oknu a vyhlížela ven.
6: Muzika! Opravdu muzika!
7: Co je to? O polednách muzika? Jak živo to nebylo?
6: Bylo! Bylo, když Majáles.
8: Že by snad přece.
7: Fricku, co to děláš? Tady buď.
2: Ale káravý otcův hlas už syna nestihl. Fricek vyskočil jako šipka a bez čepice uháněl dolů na ulici. Hudba, která tlumeně zdáli zněla, stávala se jasnější, až nedaleko koleje zahřměla. Tam zarazili. Zatím nastal na ulicích neobyčejný ruch. Lidé vybíhali z domů, spěchali k oknům, dole hrnulo se vše ke koleji. Mládež, lidé měšťanští, nejvíce studentů filozofů, jimi se zanedlouho začernalo celé návrší mezi zámkem kolejí a gymnázie. Co tak u Roubínků všichni žasli, ovšem kromě Lenky, které Vavřena včera vše šeptem svěřil, vstoupil mimo nadání pan instruktor.
4: Mám čest panstvu oznámit, že se dnes slaví filozofská slavnost Majáles, ke které si dovolujeme uctivě všechny zvát. Prosím, za malou chvíli dá se na pochod průvod studentský i s hudbou do Nedošínského háje, jako jindy bývalo.
2: Než se mohla udivená Roubínková otázat na vysvětlení, byl už Vavřena ten tam.
6: Hone, matinko, hone, mať nezmeškám.
7: Zvolna loty nur langsam. Došví, jak se věci mají.
9: Aba ge, zas něco. V poslední chvíli dostali zajisté povolení.
2: Na ulici rostl dav a s ním hluk a šum. Hudba ustala a jasným vzduchem zahučelo jako hromadný výstřel. Vivat

0: že vzít Fricka sebou. Bez toho oba tu komedii ještě neviděli.
1: Chodbou piaristické koleje kráčel bělovlasý stařec vysoké postavy Páter German, profesor historie v koleji filozofické. Proti němu vystoupil suchý, bledý profesor náboženství.
2: Slyšel jste? Viděl jste?
3: Ano, je dosud vidět. A slyšíte? Volají vivant professores.
2: A to je něco naprosto neslýchaného. Konjurácio, spiknutí. Tomu se musí zabránit. Jdu k rektorovi.
1: Rozhněvaný kněz vstoupil napřed, za ním klidný, vyrovnaný páter German. Zastali rektora, jak odstrčiv některé fyzikální přístroje na stole, nedaleko okna stál a hleděl ven na množství lidu a studentů.
2: Domin rektor, co se to děje? Co se to děje?
4: Povím vám to jako fyzik. Uhodila temperatura horké mladé krve.
2: Račte jim prosím rozkázat, abyste rozešli.
4: Nerozejdou se. Když už se jednou tak odvážili.
2: Třeba je rozehnat.
3: Smím se zeptat, pane kolego, kým je chcete rozehnat? Policajtem Kmoníčkem?
2: Vyzvu je sám, aby se pokojně rozešli.
4: Prosím, chcete-li, učiňte to. A můžete to učinit ve jménu mém.
1: Zatím se filozofové skoro plným počtem seřadili. Byla podívaná na mladíky a mladé muže, jak se šikovali své filozofické hole v rukou. Co hlasů, křiku a volání, co smíchu, vtipů a výskotu. Lid kolem se tlačil a na tváři každého bylo vidět veselý a souhlas. Málo kdo v překvapeném městě ozval se proti studentům. Právě sestoupil katecheta Kfortně. V tom na okamžik stichnuvší hudba zazvučela splna. Hudebníci dali se v pochod a za nimi vykročili filozofové. Krok několika set mladých, bystrých noh byl pádný a hřmotný. Za studenty hrnuli se ti, kteří pokdy měli. Všude po městě vybíhali lidé, aby se šli přesvědčit, že je pravda, co o smělém kousku pánů filozofů se rozneslo. Dav studentů zašel, hudba zanikla. U Fortny stál zděšený, rozhněvaný profesor náboženství.
2: To se nestalo, co je filozofie, filozofií.
1: Spiknutí, jak náleží, se vydařilo. Studenti stáli za jeden muž, neprozrazeno ani slovíčka.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Valdemar Matuška a další z těch krásných melodií Zdeňka Petra s textem Ivo Fischera z muzikálu Filozofská historie, jak se hrál na konci 60. let v pražském rokoku na Václavském náměstí. Nejenom o tom, jak se tam Filozofská historie uváděla a že to byl vlastně jeden velký krásný dárek, vypráví Zdeněk Petr ve své vzpomínkové knižce Hudba přítelkyně. V rozhlase ji posluchačům představil kamarád a celoživotní přítel Zdeňka Petra, herec Luděk Munzar.
2: Dostal jsem vzácný dárek. Premiéru Filozofské historie dne 7. března 1968 v divadle Rokoko. Byla to premiéra krásná a radostná. Podařila se věc léta předtím a léta potom nevídaná. U vchodu do hlediště si diváci mohli koupit dvě malé desky se 7 písněmi ze hry, které s hlavními představiteli nahrál Suprafon. Představení mělo velký úspěch. Režisér Rudolf Vedral dovedl soubor k vyrovnanému, ucelenému výkonu. Naše hvězdy populární hudby se zhostily svých rolí znamenitě. Osmičlenný orchestr řídil Václav Hybš od svého pultu trumpetisty spolehlivě a citlivě. Hudby je ovšem ve hře hodně a soubor si dost zahrál. Vtipný Václav Hybš mi přátelsky vyčítal, že to není hudba k muzikálu, nýbrž koncert pro trubku s doprovodem divadla. Obecenstvo, které hru očekávalo se zvědavostí a jistým napětím, bylo spokojeno a dokonce dojato. Potvrdil mi to například textař Zdeněk Borovec, když o přestávce vycházel z hlediště se zarudlýma očima. Kritiky v novinách byly většinou kladné. Hra získala velkou oblibu zajisté také proto, že šťastně zapadla do ovzduší politického uvolnění a nadějí pražského jara 68. roku. Srpnová okupace ji ovšem dodala nového smyslu a první představení po vpádu vojsk, které se konalo v sobotu 14. září, proběhlo za rostoucího pohnutí a skončilo v pláči účinkujících i obecenstva. Kvartet Loučení tak tedy s Bohem, oba milenecké páry vůbec nedospívaly.

0: Po srpnové okupaci trvalo nějaký čas, než byl obnoven normální provoz v rozhlase a já jsem se mohl vrátit k práci ve studiích. Jednou přinesl Ivo Fischer text s titulem Je jenom jedna jediná. Lirické, trochu tesklivé vyznání lásky k naší zemi, které končilo v posledním čtyřverší projevem víry a naděje. Aby zas bílá byla bílá a aby z čern mohl černí zvát a aby pravda zvítězila jako už tolikrát. Píseň byla instrumentována pro jeden lesní roh, jednu trubku, harfu, tympány a smyčce. Odvážil jsem se v ní citátu z díla našeho klasika na verše Hory a háje mlčky střeží kamenné město se stovkou věží, mi vyšlo skoro automaticky vstupní harfové téma ze Smetanova Vyšehradu. Píseň Je jenom jedna jediná naspíval Jiří Popr a při své emigraci začátkem 70. let vzal sebou na západ. Tam pak vydal desku s názvem Písně 68. roku. Tato deska se v několika exemplářích dostala i k nám. A samozřejmě neušla pozornosti státních činitelů. Byl jsem předvolán na koberec šéfredaktorovi hudebního vysílání Antonínu Dvořákovi, někdejšímu trumpetistovi, odborářskému funkcionáři a pracovníkovi ústředního výboru KSČ. Na jeho tvrdé výtky spojené s předčítáním části Fischerova textu jsem odpověděl, že píseň je výrazem pocitů, které se tehdy nelišily od pocitů mnoha členů strany, kteří jsou přece politicky daleko vyspělejší než my, nestraníci. Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka mi jednou přinesli libreto na malý televizní muzikál s názvem Příliš krásná dívka. Roztomilý příběh o studence historie, která zkoumá jagellonskou dobu a které její půva přináší mnoho nepříjemností a brání v klidném studiu, naplnili autoři vtipnými dialogy a hezkými písňovými texty. Psát na ně hudbu bylo pro mne potěšením. Výsledek přijali televizní diváci s uspokojením. Novinové kritiky vlídně. Stalo se ovšem něco, čeho jsme se nenadáli. Brzy po vysílání hry začátkem září roku 1972 promluvil na jednom shromáždění v Hradci Králové prezident Husák. Pochválil zemědělce za vysokou sklizeň a svůj projev uzavřel takto. Ve známé lidové písničce se říká, že okolo Hradce vyrostly tři růže. Myslím, že i když to zatím nikdo nezhudebnil, můžeme s velkou hrdostí zaznamenat, že v letošním roce okolo Hradce vyrostlo 40 metráků na hektaru a že je to přinejmenším tak radostné jako ty růže. Naši umělci a písničkáři, až se dostanou z jagellonských dob a ze starých archivů k dnešku, najdou možná také poetická slova a příjemnou melodii pro dnešní život, pro dnešní práci, úspěchy a radosti naší socialistické vesnice. Nevím, kdo prvnímu muži socialistické republiky vymyslel a napsal tento řečnický kotrmelec, že by se byl Husák díval na náš televizní muzikál, pokládám za velmi nepravděpodobné, ale na základě tohoto souvětí horliví pracovníci v televizi naší komedii smazali. Je skoro zbytečné něco k tomu poznamenávat. Možno snad jen připojit povzdech nad dalším z mnoha projevů tupé ustrašenosti a servilnosti. Nikdy jsem neskryval náklonnost ke zpěvu, zvláště zborovému. Svůj zájem o vokální interpretaci, o problémy deklamační, jazykové, výrazové, své přesvědčení, že čeština je řeč krásná, lahodná a co do výrazových možností snad nejbohatší ze všech jazyků na světě. Měl jsem štěstí, že i v populární hudbě jsem se většinou potkával se solisty, jejich základní vztah k rodné řeči byl poctivý, čistý a vřelý. Nevzpomínám si, že by například Karel Gott i při jisté tématické jednostrannosti svých textů zacházel s češtinou jinak než ušlechtile. Se zvláště hlubokou úctou k rodné řeči jsem se pochopitelně setkal u zpívajících herců, jako jsou Jaroslava Adamová, Josef Abraham, Luděk Munzar a další. Jestliže se tu připojí ještě vzdělání hudební i literární, dochází pak ke spolupráci na úrovni zcela výjimečné. Vzorovou osobností je zde Rudolf Pelar. Milou příhodu jsem zažil s Pavlínou Filipovskou. Jednou přišla do studia A, aby naspívala nějakou písničku a vidouc mne v režii zaradovala se. To je dobře, že jste tu vy. Vy jste vždycky spíš na ten výraz. Při poslechu snímku, na němž by bylo možno najít nějaký ten drobný intonační prohřešek, který však měl onu obvyklou mladou svěžest a přesvědčivost, očekávala konečný soud. Řekl jsem jí. Podívejte se, Pavlínko, uzavřeme spolu takovou smlouvu. Já vám občas prominu nějaké to fis nebo cis a vy mě za to slíbíte, že kdyby vám v Národním divadle nabízeli roli Libuše, že ji nepřijmete. Tuto úmluvu oba přesně dodržujeme. Brzy po filozofské historii jsem měl příležitost napsat další hudbu pro divadlo Rokoko. Ivo Fischer si vybral jednu z epizod Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu a zpracoval ji jako libreto k hudební komedii pod názvem Pan Pickwick. Vybavil ji opět znamenitými zpěvními texty, takže jsem se s radostí pustil do práce. Věnoval jsem jí celé léto i začátek podzimu roku 1970 a 1. října došlo k premiéře. Komedie měla slušný úspěch. V Rokoku dosáhla 125 představení a v roce 1987 se dočkala televizní inscenace. Josef Winkler v titulní roli pana Pickwicka, Petr Kostka, Viktor Price, Václav Postránecký a další dotáhli svými zpěvními výkony všechny postavy do přesvědčivé věrohodnosti. O muzikantských schopnostech některých představitelů jsem už věděl. Co mi ovšem předvedl Josef Sommer, to jsem netušil. Nabídl jsem mu, že se sejdeme den před natáčením a že mu předvedu, co bude zpívat. Odpověděl, že je bohužel velice zaneprázdněna, že přijde o něco dřív stanoveného dne a uděláme všechno najednou. Přišel podle dohody přesně v 18 hodin. Předehrál a naznačil jsem mu jeho part u klavíru, jednou jsme si jej zkusili na orchestrální základní snímek a pak náš přední člen činohry Národního divadla odvedl svou zpěvní roli pod mým nepatrným vedením v nástupech v jednom záběru a bez problémů. Když jsem slyšel jeho hlas a muzikální pěvecký výkon, nemohl jsem se zbavit pocitu, že tento činoherec by po jisté době výuky a přípravy mohl krásně zaspívat třeba Petra Voka ve Smetanově Čertově stěně. Za půl hodiny byl snímek hotov a mohli jsme se spokojeně rozejít. Za to s Josefem Abrahamem se pobyt ve studiu velmi protáhl. Ovšem pouze proto, že jsme po dokončení nahrávky v trojici s režisérem Pavlem Hášou předlouho vzpomínali na Ježkovy písničky a slavné americké evergreeny, střídajíce se u klavíru a předstihujíce se, kdo si na některou písničku vzpomene dřív.
1: Přes louky, přes lesy, dostavník jede si do prachu, kopyta buší. Ženem se kupředu, při práci pro vědu, jak se

0: Ženem se po kraji, kola nám skřípají, sem tam pes do toho štěká.
1: My čtyři, jak jsme tu, šíříme o světu, jak to jsme.

Už jenom dvě míle a budem u cíle, což je mi z té duše líto. Vyznám se na trati, držím se po pratí, čekám, kdo zaplatí ryto.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: A teď po logice věci, nebo spíš podle programu dnešního divadla, když tu hudební skladatel Zdeněk Petr ústy Luďka Munzara vzpomínal na muzikálového Pickwicka, nemůžeme se rozloučit jinak, než právě tak, jak jsme začali. Totiž ukázkou zdramatizované rozhlasové četby. Výběr z Dickensova románu Kronika Pickwickova klubu se v rozhlase vysílal tedy pod stručnějším názvem Pickwickovci v roce 1961. Tak zůstávejte ve zdraví a někdy brzy zase naslyšenou.

V našem prvním čtení se dozvíte, milí posluchači, o jednom památném dni klubu. Vyslechnete krátkou rozpravu jeho důstojných členů. Budete svědky nedorozumění na počátku velké cesty i okamžiku, kdy se oči jednoho pikvikovce zalijí slzami.

0: Když 13. května roku 1827 vyšlo slunce, vytrhl se pan Pickwick jako druhé sluníčko ze spánku, prudce rozevřel okno ložnice a schlédl na svět pod sebou. Ulici Goswell Street měl u nohou, ulici Goswell Street měl po pravici a kam až stačilo oko dohlédnout, Goswell Street se mu táhla i po levici a protější strana Goswell Street byla přes cestu. Jal se uvažovat.
1: Tak omezený je rozhled těch myslitelů, kteří se spokojují pozorováním jevů, jež leží před nimi jako na dlani a nehledají pravdy, které se skrývají za nimi. Stejně dobře i já bych se mohl spokojit tím, že bych věčně hleděl na Goswell Street a neučinil ani jediný pokus proniknout do skrytých končin, které ji ze všech stran obklopují.
0: Ulevil si touto úvahou, začal pan Pickwick vpravovat svou osobu do šatů a jiné šaty do cestovního vaku. Velcí duchové bývají v úpravě svého úboru zřídka kdy příliš úzkostliví. Výkony holení, oblékání a pití kávy byly brzy odbyty. Pak ještě hodinka a pan Pickwick s brašnou v ruce, s dalekohledem v kapse pláště a v kapse u vesty se zápisníkem, připraveným přijmout kde který objev hodný zaznamenání, se objevil na drožkářském stanovišti.
2: Drožku, tady vašnosti.
3: Kam račte?
2: Zlatý kříž.
0: Drožka se rozjela. Pan Pickwick poškrabuje se na nose šilinkem, který si připravil na úhradu jízdného, pravil.
2: Kolik je tomu koni let, příteli?
3: 42.
2: Cože?
0: Pan Pickwick sáhl po netýsku a zahleděl se kočímu upřeně do tváře. Muž však nehnul svalem ani brvou a pan Pickwick si jeho údaj bez odkladu zaznamenal.
2: A na jak dlouho s ním vyjíždíte?
3: Na 2-3 neděle.
2: Neděle?
3: Maštal má v Pentonville, když je doma. Ale neberu ho domů často, protože je moc slabý.
2: Protože je tu se slabý?
3: Jak ho vypřáhnu, ty cinky se mi svalí. Ale když je zapřáhnutej, přitáhnu mu pořádně podpinku a držím ho pěkně zkrátka. A tak sebou už nemůže tak dobře žuchnout. Mám taky pořádně těžký kola. A když se už jednou hne, tak ho ženou kupředu a on musí jít zapat. Nemůže si pomoct.
0: Pan Pickwick si zapsal do notýsku každé slovíčko drožkářova výkladu, hodla je o tom podat klubu zprávu jako o jedinečném příkladu houževnatosti koní za krušných poměrů. Sotva poznámku dopsal, drožka zarazila u Zlatého kříže. Pánové Tapman, Snodgrass a Winkle, kteří zatím dychtivě čekali na příjezd svého znamenitého vůdce, se kolem zhlukli, aby ho přivítali. Pan Pickwick vystoupil a podával drožkáři šiling. Jak však učený muž užasl, když ta nevypočítatelná osoba mrštila penízem na chodník a květnatou mluvou se dožadovala, aby jí bylo popřáno potěšení vybojovat s panem Pickwickem o ten šiling pěstní zápas. Pánové Snodgrass, Winkle a Tapman se tomu nesmírně podivili, každý po svém.
4: Blázníte, člověče?
5: Nebo jste opilí?
6: Nebo obojí?
0: Drožkář se však rozkročil a šermoval pěstmi pánům před nosem.
6: Tak poté, všetci čtyři.
0: Kolem se schromáždil hlouček drožkářů, kteří velmi rozradostněně udělali kolem skupiny kruh.
7: O co jde? Samé.
6: O co jde? Nač chce mít číslo?
2: Nechtěl jsem vaše číslo.
6: Tak proč jste si ho teda zapisoval?
2: Nezapisoval jsem si je.
6: No, věřil by někdo, že člověku vleze do vozu špicel a zapíše si nejenom číslo, ale ještě k tomu i každý slovo, který člověk cekne. Do notisku?
8: Opravdu to dělal?
6: No, jestli ne. A když mě tak vyhecuje, abych se do něho dal, tak si potom sežene tři svědky, aby to dokázali. Ale já mu dám, i kdyby jsem za to měl dostat půl roku. Tak poté.
0: Tu mrštil drožkář se zlostnou bezohledností k vlastnímu majetku kloboukem o zem, srazil napřed panu Pickwickovi brýle a pokračoval ve výpadu ranou do páně Pickwickova nosu, druhou do páně Pickwickovi hrudi, třetí do páně Snodgrassova oka, čtvrtou pro změnu do páně Tapmanovi vesty a nakonec vyrazil všechnu okamžitou zásobu dechu s prsou pana Winkla. To vše netrvalo ani 10 vteřin.
4: Kde je strážník?
5: Od pumpu s nima!
7: Pitrové, udavači!
9: Tohle si odpikáte!
0: A diváci začali živě přetřásat otázku, nebylo-li by vhodné vynutit si provedení návrhu pod pumpu s nima. A nelze říci, jakých činů osobního násilí by se byl Dafna dopustil, kdyby nebyl výtržnost neočekávaně ukončil zásah nového příchozího, kterým byl dosti vytáhlý hubený mladší muž, v zeleném kabátě.
10: Co ten poprask?
11: Jsou to špiclové.
1: Není pravda.
10: Tedy nejste, opravdu ne.
1: Chraň Bůh, pane, pouze jsem si zapisoval zajímavé výroky pro vědecké účely.
10: Pojďte tedy se mnou. Hej, číslo 924. Seberte si peníze za jízdu a hleďte zmizet. Úctyhodný pán, znám ho dobře. Všechny hlouposti stranou. Tudy, pane, kde jsou vaši přátelé? Pouhé nedorozumění, jak vidím. Nic si z toho nedělejte, takové nemilé příhody se ustávají i v nejlepších rodinách. Jen nikdy nezoufat, měli jste smůlu. Ukážu mu začít toho loket. Ať si to strčí za klobouk, nebude mu to vonět, darebáci mizerní.
0: A s tyrádou těchto kusí krčení dovlekl neznámý pana Pickwicka do čekárny pro cestující. Ostatní Pickwickovci přikvačeli v zápěti.
10: Číšníku, sem. Pro všechny i sklenice. Brandy s vodou. Horkou, silnou, sladkou. A hodně. Pošramocené oko, pane? Číšníku, syrový biftek pánovi na oko. Nic lepšího na bouli než syrový biftek, pane. Studený kandelábr velmi dobrý, ale kandelábr poněkud nepohodlný. Zatra ožehavé stát na veřejné ulici půl hodiny a tisknout oko na kandelábr. Velmi dobré.
0: A cizinec, aniž počkal, aby nabral dechu, obrátil do sebe na jedno napití půl žejdlík vřelé brandy s vodou a dřepl si na židli tak nenuceně, jako by se nebylo stalo nic zvláštního. Pan Pickwick se na něj zahleděl. Cizincův zelený kabát býval asi šviháckým oděvem, ale zřejmě kdysi zdobil muže mnohem menšího, než byl neznámý pán, protože usmolené a vybledlé rukávy mu nyní dosahovaly stěží k zápěstí. Hrozilo stále nebezpečí, že mu ten fráček na zádech praskne. Pod starým nákrčníkem nebylo stopy po límci od košile. Černé blízkavé kalhoty se napínaly přes záplatované bodky, jako by měly zakrýt špínu bílých punčoch. Dlouhé černé vlasy mu nedbale splývaly spod klobouku na 3 facky a třeba, že měl obličej vyzáblý a strhaný, čišel z celé postavy nepopsatelný výraz jaré drzosti a krajní sebedůvěry. Když se chtěl pan Pickwick připojit k díkům svých společníků za nedávnou pomoc, utěl cizinec jeho vývody velmi zkrátka.
10: Už ani muk o tom. Šikovný chlap ten, drožkář. Dovede se, jak se patří, ohánět. Ale být vaším přítelem, jako tady ten pán v zelené kazajce, rozbil bych mu hlavu. Na mou duši, než by řekl švec. A tomu druhému taky, fakt.
12: Pánové, kteří jedou do Rochesteru, komodor je připraven k odjezdu.
10: Komodor, můj vůz. Koupené místo vzadu, venku vzadu. Zaplatit brandy nechám vám. Musel bych měnit 5. To nejde, nedá se nic dělat.
1: Promiňte, pane, já a moji 3 společníci jsme se náhodou také rozhodli, že první zastávku na cestě uděláme také v Rochesteru. Kdybyste proti tomu nic neměl, zaujmeme sedadla na voze vzadu a můžeme sedět všichni pohromadě.
10: Beze všeho? Tak a nahoru, nahoru, nahoru.
0: A cizinec pomohl panu Pickwickovi vystoupit na střechu dostavníku tak překotně, že tím důstojné vzezření váženého pána značně utrpělo.
1: Nějaká zavazadla, pane?
10: Kdo? Já? Tady ten balíček, to je všechno. Ostatní zavazadla šla po vodě. Zatlučené bedny, velké jako dům, těžké, těžké, hromsky těžké.
0: Přitom se neznámý vší silou snažil nacpat do kapsy co největší část balíčku v hnědém papíru, který budil svrchovaně podezřelý dojem, že obsahuje jedinou košili a kapesník. Výjížděli nízkým průjezdem, který v těch dobách spojoval ulici se zájezdním dvorem.
10: Hlava! Hlava! Pozor na hlavu! Strašná díra, nebezpečná jízda. Onehdy. 5 dětí, matka, statná paní, jedla zrovna obložený chléb, zapomněla na klenbu, bombác, děti se ohlédnou, matka hlavu pryč, chléb v ruce, žádná ústa, kam chléb strčit, hlava rodiny ta tam, hrozné, hrozné. Díváte se na White Hall, pane? Pěkná budova, Okýnečko a taky něčí hlava dole, že pane? Karel první, víme? Taky si nedal dost dobrý pozor, že pane?
1: Přemítám o prapodivné vrtkavosti lidských osudů.
10: O, rozumím. Jeden den dveřmi do paláce, druhý den z okna ven na špalek. Filozof, pane?
1: Jen pozorovatel lidských osudů, pane.
10: O, já taky. Filozofem je skoro každý, když má málo práce a ještě méně výdělku. Básník, pane?
1: Tady přítel, pan Snodgrass, má silné básnické sklony.
10: Já taky. Epická báseň, 10 000 veršů, jistá revoluce, hotová na jeden zátah, ve dne Mars, v noci Apollon, dělo houká, lira brouká.
4: Byl jste svědkem té slavné události, pane?
10: Svědkem, pane Snodgrassi? To bych řekl. Bleskne mušketa, bleskne myšlenka, vpadnu do vinárny, načrtnu ji, zase ven, fí, bum, nová myšlenka, zase do vinárny, pero, inkoust, zase zpátky, seč a řeš, slavná doba, pane. A vy?
5: Winkle, Nathaniel Winkle.
10: Sportovec, pane?
5: Tak trochu, pane.
10: Pěkná záliba, pane, pěkná záliba. Psi, pane?
5: Teď právě ne.
10: A? Měl byste chovat psi? Ušlechtilá zvířata, moudří tvorové. Můj pes, kdysi křepelák, jedinečný put. Jednoho dne na lovu, vyjdu do obory, hvíznu, pes stojí. Hvíznu znovu, Ponto, zase nic. Jako přikovaný, volám ho, Ponto, Ponto. Ani se nehne. Pes jako skamenilý, civí na tabulku, podívám se, vidím nápis. Hajný má rozkaz zastřelit každého psa, který pobíhá v oboře. A ne dovnitř, báječný pes, cenný pes, strašně.
1: To je prav zvláštní případ, dovolíte, abych si to poznamenal.
10: Měl rád, pane, měl rád. Ještě 100 historik o tom samém psu. A vy, pane?
13: Tapman, Tracy Tapman.
10: He, jak vidím, zájem o dámy, co?
0: Pan Tapman skutečně vrhl několik nepikvikovských pohledů na mladou dámu stojící na chodníku u silnice.
10: Prima děvče, pane.
13: Velice.
10: Anglické dívky, ne tak sličné jako Španělky. Ušlechtilé bytosti, vlasy jako havran, oči jako uhel, sladká stvoření krásky.
13: Byl jste ve Španělsku, pane?
10: Žil tam věčnost.
13: Mnoho úspěchů, pane?
10: Úspěchů? Ha, tisíce. Don Bolarofičik, Grant, jediná dcera, Dona Kristýna, skvostné stvoření. Miluje mne šíleně. Otec žárlivý, dcera pyšná, fešní Angličan. Dona Kristýna zoufala, utrejch. V mém vaku? Žaludeční pumpa. Operace hotová, co by dub. Starý Bolaro se nadšením nezná. Žehna našemu sňatku, váže nám ruce, slzy proudem. Romantický příběh, strašně.
13: Je ta dáma teď v Anglii, pane?
10: Mrtva, pane. Mrtva.
13: Oh.
10: Po té žaludeční pumpě se už nikdy nezotavila. Podryté zdraví, padla tomu za oběť.
13: A její otec?
10: Výčitky svědomí, zbědovaný. V cuku ten tam. Celé město plno řečí. Hledá se, kde se dá, bez výsledku. Kašna na hlavním náměstí přestane najednou stříkat. Uplynou týdny, vodotrysk pořád nic. Město zjedná čističe, vypustí se voda, tchán se najde. Vězí hlavou dolů v hlavní rouře. V pravé botě plné doznání, vytáhne ho ven a vodotrysk stříká zase jedna radost. Jako předtím.
4: Dovolíte, abych si ten románek poznamenal, pane.
10: Zajisté, pane, zajisté. A ještě 50 dalších, kdyby vám bylo libo je poslouchat. Podivný ten můj život. Velmi zajímavá historie. Nijak mimořádný, ale zvláštní.
0: Podobně pokračoval neznámý v řeči s příležitostnou vsuvkou sklenice piva vypitou jaksi mimochodem, když dostavník měnil přípřež, dokud nedojeli k Rochesterskému mostu. Tou dobou měli jak pan Pickwick, tak pan Snodgrass notýsky o dobrodružstvích neznámého plně popsané. Konečně dojeli do hostince u vola na hlavní třídě, kde dostavník stavěl.
5: Zůstanete tady, pane.
10: Tady? Já ne, ale vy byste měli, dobrý podnik, znamenité noclehy, hned vedle Rajtův hostinec, drahý, velmi drahý. Půl tolar na účtě, jen se na číšníka podíváte. Napočítej vám víc, když jíte venku u známých, než by vám účtovali, kdybyste jedli u nich v jídelně. Divní pavouci, strašně.
0: Pan Winkle se přitočil k panu Pickwickovi a zamumlal šeptem několik slov. Šepot putoval od pana Pickwicka k panu Snodgrassovi, od pana Snodgrasse k panu Tapmanovi a všichni si na znamení souhlasu přikyvovali. Pan Pickwick oslovil neznámého.
1: Dnes ráno jste nám prokázal významnou službu, pane. Směli bychom vám nabídnout nepatrný projev vděčnosti a poprosit vás, abyste nás laskavě poctil u oběda svou společností.
10: O, nesmírně potěšen. Netroufám si nic předpisovat, ale pečený kapoun na žampionech, jedna báseň, tak tedy v 5, ano?
0: načež nadzvednul zmáčknutý klobouk na píť nad hlavu, narazil si jej nedbale hodně na stranu a s balíčkem hnědém papíře, který mu napůl vyčuhoval z kapsy, vykročil svižně přes dvůr a zahnul na hlavní třídu.
1: Zřejmě člověk zcestovalý v mnoha zemích a bystrý pozorovatel lidí i věcí.
4: Jak rád bych viděl tu jeho báseň.
5: A byl bych rád viděl jeho psa.
0: Pan Tapman nedodal k tomu, co řekli jeho přátelé, nic, ale myslil na Donu Kristýnu, na žaludeční pumpu a na vodotrysk a oči se mu zalily slzami.
14: Na světě je od jak živa lásky dost, jak je zřejmé z mnoha pramenů. Blízko každé lásky číhá žárlivost, začalo to, jak se zdá, už v Edenu.
15: Jednou přišel Adam pozdě k večeři, že prilíčil na trilobita. Eva na to řekla, že mu nevěří.

Každý, kdo má ženu, není Otello, aby na tu dámu ruku vztáhl. Každého by ovšem stejně bolelo, kdyby měl žít v jeho pochybách. Z pochyb totiž rodí se též omyly. Připomeňme příběh, jenž se stal, jak ti dva se kvůli jedné pobili.